0: aby ovlivnili výsledek utkání. Rozhodnutí etické komise fotbalové asociace je nepravomocné. Univerzita v Hradci Králové otevřela nový program celoživotního vzdělávání. Kdokoliv od 15 let si v něm může zapsat vybrané vysokoškolské předměty a studovat je přímo s řádnými studenty. Po jejich absolvování získají účastníci kurzu tzv. Mikrocertifikát, který platí v celé Evropské unii a poslouží jako doklad pro zaměstnavatele nebo při budoucím řádném studiu. Na všech 4 fakultách je v nabídce přes 40 kurzů. Ceny se většinou pohybují mezi 2 a 5 tisíci korun. Online přihlášky přijímá škola do poloviny srpna. Sport. Španělští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kapverdami 0-0. Souboj Belgie s Egyptem skončil 1-1. Jak dopadl zápas Saúdské Arábie s Uruguají, to řekne František Kuna.
1: Dopadne každou sekundou, už se hraje víc, než bylo nastaveno, tedy 97. minuta. Saúdská Arábie, Uruguay zatím stále nerozhodně 1-1. Saudové vedli ve druhém poločase, Uruguay jasně lepší, ale dokázala dát v úzovkách jediný gól. A tak je to 1-1 pár sekund před závěrečným hvizdem. František Kuna, Radiožurnál.
0: Bývalý hokejista Václav Prospal bude v nadcházející sezóně NHL asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu St. Louis Blues. Klub o tom informoval na svém webu. Dvojnásobný mistr světa Prospal v uplynulých 3 ročnících pracoval jako asistent kouče v celku Rochester Americans v nižší AHL.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D2 u sjezdu na Židlochovice a omezení na D1 u Velké Výteše. Na D2 z Bratislavy do Brna stále odklánějí provoz u Blučiny. Na 11. kilometru silničáři opravují svodidla po nehodě. Uzavírka má skončit zhruba za hodinu. Na Brno můžete jet přes Židlochovice a Rajhrad nebo Telnici a Tuřany. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po požáru u Velké Výteše. Za sjezdem z dálnice na kilometru 163 hořelo osobní auto. Na místě je odtahovka, odstavní pruh je uzavřený. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi odbočkami na Ořech a Barrandov. Na 18. kilometru pracují silničáři v levých pruzích v obou směrech. Projedete plynule. A v Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě ale až 26 a na horách pak nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál, slovo má opět Jiří Štefl.
4: Beru si ho od Moniky Chmilové, no a to slovo dáme i vám, protože právě teď začíná telefonická soutěž, oblíbená část našeho nočního vysílání. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Volejte v případě, že chcete vyhrát novou audioknihu Antoine de Saint-Exupéry Válečný pilot.
2: Noční Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Slovenská hudba ve vysílání nočního radiožurnálu 10 minut po druhé hodině už otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si o příběh Válečný pilot Antoine de Saint-Exupéry. Je to tedy nová audiokniha, kterou můžete vyhrát díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 a nebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Říkám si, jsme předem obětováni.
1: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
2: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus.
1: Audioknihu Válečný pilot na radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Vašku, hezky vás zdravím, dobrý den.
3: Taky zdravím.
0: 11 minut po druhé hodině, jak to, že nespíte?
3: Jak to, vyhnali mě ledviny.
0: Ale, tak doufám, že v telefonické soutěži teď vyhrajete, aby aspoň jste měl co poslouchat hezkého. Vašku, ptám se, jaké povolání vykonával Antoine de Saint-Exupéry, kromě toho, že psal knihy, že byl spisovatel? Věděli bychom?
3: Nevěděli.
0: Tak buď za A lékař, za B pilot, za C učitel. Často se odvíjejí od toho právě i ty jeho knihy. Hrajete o válečného pilota mimochodem.
3: No, tak zabere.
0: Ano, pilot, přesně tak. Nebyl pilotem jenom ve volném čase, pracoval jako pilot letecké pošty a létal na náročných trasách mezi Evropou, Afrikou a Jižní Amerikou. No, ale při jednom průzkumném letu v roce 1944 beze stopy zmizel. Jeho letoun byl objeven ve Středozemním moři až o mnoho let později. Antoine de Saint-Exupéry, i takový je tady jeho životní příběh. Nová audio kniha Vašku vaše, tak budete poslouchat vy?
3: Já už jsem to říkal několikrát, já jsem nevědomý a já poslouchám jenom audioknihy.
0: Takže ideální cena úplně pro vás, ano. To jsem rád, že jste vyhráli.
3: A pak to půjčuju zase dalším kamarádům.
0: Půjčujte dál, my budeme samozřejmě rádi, děláme to pro vás i tyto audioknihy. Tak Vašku, vydržte mi na telefonu, přeju hezké úterý, dobrou noc, naslyšenou.
3: Dobrou noc, všem ve spolek.
0: Telefonická soutěž zase zítra po druhé hodině v noci.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté se chystají na svůj možná klíčový zápas mistrovství světa. Budou bojovat o naději na postup ze skupiny. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která taky na úvod turnaje nebodovala. Z Dallasu se Češi přesunou do Atlanty, kde budou hrát na futuristickém stadionu.
2: Atlanta's $1.5 billion architectural marvel and a global game changer in stadium design.
3: V dokumentu Constructify se mluví o architektonickém divu, globální inovaci v designu stadionů a také o odhadované ceně projektu, který byl dokončený v roce 2017 za víc než 1,5 miliardy dolarů.
4: Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
5: Jestli se nepletu, tak Atlanta patří k jednomu nejkrásnějším stadionu na světě.
3: Těší se na futuristickou stavbu fyzioterapeut Martin Janoušek a reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Stadion vypadá zvenku jako poskládaný z hranatých geometrických tvarů a jednou z jeho mnoha inženýrských vymožeností je zatahovací střecha. Po otevření 8 dílů vypadá ze zhora jako květina s kruhovým otvorem. Na utkání českých fotbalistů s jeho africkým soupeřem by mohla být zavřená.
5: Tak co mám informace, aby tak mělo být?
3: A Martina Janouška doplňuje Jaroslav Zelený.
4: Já si myslím, že by to třeba bylo ku prospěchu věci, protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro.
3: Multifunkční stadion využívají tým amerického fotbalu Atlanta Falcons a také fotbalové mužstvo Atlanta United. Na tribuny se vejde víc než 75 tisíc diváků a fanoušci můžou třeba opakované záběry nebo reklamy sledovat pod kruhovým otvorem zatahovací střechy, kde je obrovská prstencovitá obrazovka. Další z mnoha technologických prvků stadionu. A i hráči vnímají velkolepost těchto arén ve Spojených státech.
4: Vy máte nádherný stadiony, ne třeba primárně pro fotbal, ale ten sport tady, i když třeba jiný, tak lidi jsou zvyklí sledovat a my tam teďka na těch stadionech můžeme vystoupit a být toho součástí.
3: Říká český fotbalový reprezentant Jaroslav Zelený.
4: A myslím si, že není tolik zemí, kde můžete mít takovýhle obrovský a krásný stadiony, takže tohleto mistrovství určitě v tomhle je z mýho pohledu takový neunikátní, ale pro celkovou atmosféru super, protože opravdu se tam vejde spoustu lidí. Z mýho pohledu je to určitě super, že takovýhle stadiony jsou k dispozici.
3: A česká fotbalová reprezentace se na stadionu v Atlantě pokusí ve čtvrtek vybojovat na světovém šampionátu důležitou výhru nad Jihoafrickou republikou. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka, uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Detaily pro vás v zelené vlně Radiožurnálu i dál sledujeme. Další aktualizace do 3 minut. Na hodinách je 14:30. A zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude nově nejspíš trestné, rozhodla o tom vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhé osobě do pití uspávací látku. Pachatelé to dělají třeba proto, aby omámeného člověka okradli nebo sexuálně napadli. Za takové podání omamných látek má nově hrozit až 10leté vězení. Novinkou se teď začne zabývat sněmovna. Počet zabitých civilistů během konfliktu v Súdánu přesáhl od nového roku tisícovku. Ke zhoršení už tak kritické humanitární situace přispělo častější používání dronů. Na zasedání Rady OSN pro lidská práva o tom informoval vysoký komisař Volker Türk. Válka v Súdánu je momentálně největší humanitární krizí na světě. Pomoc podle OSN potřebuje asi 34 milionů lidí, tedy 2/3 Súdánců. Americký prezident Donald Trump pohrozil Francii zavedením 100% cel na vína. Požaduje, aby Paříž odstranila daně z digitálních služeb vztahující se na americké technologické společnosti. Informoval o tom deník New York Post. Francie v roce 2019 zavedla 3% daně z místních digitálních tržeb velkých technologických společností. Týká se firem, které mají ve Francii tržby nad 25 milionů eur, to je přes 600 milionů korun. A lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu 3 stanic lanovky. Schválili to radní hlavního města. Například v dolní stanici by měly být výtahy pro nástup i výstup z vozu. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun a hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic. Sport. Fotbalisté Uruguaye zahájili mistrovství světa remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. I ve druhém utkání skupiny H se zrodil nerozhodný výsledek. Úřadující evropští šampioni Španělé hráli s debitantem z Cap Verde bez branek. Belgie pak remizovala s Egyptem 1-1 a za necelou půl hodinu se rozehraje duel Iránu s Novým Zélandem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D2 u Blučiny a překážka na D1 u Chocerad. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je neprůjezdná za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru silničáři opravují poškozená svodidla po nehodě. A provoz odklánějí z dálnice na 11. kilometru. Uzavírka má skončit přibližně za půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Chocerady. Na 29. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Některá vozidla v místě vybočují doleva. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje před odbočkou na Český Brod. Mezi 16. a 17. kilometrem silničáři čistí kanalizaci. Pohybují se v levém pruhu, projíždějte kolem nich opatrně. A v Praze počítejte stále s uzavírkou tunelů na městském okruhu. Strahovským tunelem neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. A v Blance je obousměrně uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou. A práce potrvají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A mám pro vás taky skupinu Of Monsters and Men, která tenhle týden zahraje a zaspívá na festivalu Metronom v Praze.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: sorry. Tady je vysílání nočního Radiožurnálu, posloucháte nás v noci z pondělka na úterý a naše další téma. Polští zákazníci si na nový systém zálohování PET lahví a plechovek rychle zvykli. Po 8 měsících si změnu pochvalují a znát je to i v obchodech těsně za hranicemi s Českem. Zatímco u nás se proti tomu bouří obce, které hájí třídění, ve Slezském příhraničí jsou vratné automaty už běžnou součástí nákupů. Otestovali jsme to hned za Bohumínem v polských Chalupkách.
1: Ten automat je přímo před obchodem na parkovišti. Je tady přesně popsané, co a jak má člověk dělat. Kauce je tady 50 grošů. Tady do toho otvoru zkusím strčit tu naši českou půl litrovku. A slyšíte? Ono mi to takhle vrací. A tady mi to hned na tom displeji píše, že tahle láhev není v tom systému záloh. Takže nemůže se stát, že by někdo z Česka tady zkoušel vlastně na tom polském systému vydělat. To by prostě nefungovalo.
2: To je zaličána kaucia. Je aha, napsána
1: tady, tady je přímo ta kauce napsána. Na parkovišti potkávám usměvavou paní Izu. Rovnou mi tady z kufru ukazuje celý balík PET lahví. To jsou lahve, které mají tu kauci.
2: Že by odziskat ty peníze.
1: Takže do těch kontejnerů to nedáváte?
2: Ne. Nebo tak, no, všechno by to bylo ztráty peníze. No.
1: Vysvětluje mi, že ten systém využívají opravdu velmi pečlivě, že je to pro ně výhodné.
3: Musíme co chvíli ten automat resetovat, bo prostě on ledvo dělá, ne?
1: Mladý muž, který tady pracuje jako ochranka, mi vysvětluje, že ten automat musí několikrát denně resetovat, že je velmi často poruchový.
3: Musí kierovnička přijít, otvoříš ten recyklomat.
1: Bohumín je odsud pár minut cesty. Zálohování PET lahví odmítá, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Náš systém odpadového hospodářství funguje a je levnější a efektivnější než uvažované zálohování.
1: Odmítavý postoj k zálohování PET lahví má i Ministerstvo životního prostředí. Z Bohumína Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Na Slapské přehradě začala v pondělí platit letní pravidla plavebního provozu. Nařizují pomalou jízdu ve výtlaku v místech, kde se může pohybovat více plavců. Na Slapech už jsou v pohotovosti taky vodní záchranáři i poříční policie, která dohlíží na dodržování pravidel plavby.
1: Vyslovoval své jméno Rumeš Patirage a vyloučil anglickou výslovnost svého příjmení Patiráš. V letošní sezóně je Kometou zaujal na dvou mítincích Diamantové ligy v Rabatu a v Římě. Teď bude chtít předvést další daleké hody na Zlaté tetře v Ostravě.
2: Přijel jsem do země světového rekordmana Jana Železného a moc se těším na závody. Formu mám dobrou. Na prvním mítinku Diamantové ligy jsem skončil druhý a na tom druhém v Římě udělal národní rekord, rekord mítinku a dostal se do čela světových tabulek. Asijský rekord mi uniknul o 30 cm. Chtěl bych svou výkonnost stabilizovat na hodech přes 85 metrů.
1: Od svých začátků s oštěpem v roce 2017 se neustále zlepšuje.
2: Od roku 2017 do letoška si každý rok vylepšuju osobní rekord, takže jdu krůček po krůčku.
1: Proč začal až ve 14 letech? Předtím se totiž věnoval sportu číslo 1 v této oblasti.
2: V dětství jsem hrál kriket, ve 14 letech jsem začal házet oštěpem a následoval jsem tak svého otce, který házel diskem a vrhal koulí a účastnil se velkých šampionátů, takže jdu tak trochu v jeho stopách.
1: Ve 22 milionové Srí Lance tedy Patirage začínal s kriketem a měl pořádný švih. Říkal srílanský oštěpař, že byl nadhazovač a uměl hodit míček rychlostí 134 km za hodinu, takže má trochu podobný osud s Janem Železným, ale ten se baseballu věnoval chvilku až po kariéře. Doplnil Rumeš Patirage, že to o Janu Železném věděl a že si dal práci s historickým bádáním. V úterý bude moct na Zlaté tetře ukázat, jak rychle a daleko dokáže odhodit oštěp v den 60. Jana Železného. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Jako Helenka Součková už v Hrdém Budějsovi vystupovala víc než tisíckrát. A pro Rádio Junior teď načetla další klasiku. Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové. Jaké bylo vrátit se prostřednictvím příběhů do dětského světa? A proč mají dobrodružství z Bullerbynu stále co říct i dnešním dětem? Hostem Radiožurnálu bude Bára Hrzánová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: 3 hodiny. Monika Chmelová a zprávy.
4: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Kyjev navrhl setkání prezidentů Ukrajiny a Ruska ve Spojených státech. Basketbalisté Nymburku získali po 21. titul v NBL a dnes bude polojasno až oblačno, postupně zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO v pondělí návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba 1 miliardu korun, Český rozhlas asi o 400 milionů. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana to ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Rakušan řekl, že v reakci na rozhodnutí vlády svolal k veřejnoprávním médiím další kulatý stůl.
5: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu i zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit. Ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
4: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně v reakci na návrh zákona ohlásila výstražnou stávku. Podrobnosti oznámí zítra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi osobní setkání ve Spojených státech. Zelenský o tom jednal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před odletem na summit G7 do Francie.
6: Putin would find it much harder.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na letištní ploše v moldavském Kišiňově prohlásil, že pokud ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi schůzku ve Spojených státech nabídne americký prezident Donald Trump, bude pro Putina složité to odmítnout. Moskva zatím nepřijala ukrajinské návrhy na setkání hlav států na summitu G7 nebo v jiné neutrální zemi a trvá na tom, že pokud chce Zelenský jednat o míru, musí přijet do Moskvy. To je ale pro Kyjev zcela nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Při opravě Kbelské ulice v Praze na ní budou zavřené sjezdy a nájezdy. Dělníci budou pracovat v úseku od Cínovecké ulice až po nájezd na Novopatskou. Začnou 2. července a skončit by měli 15. srpna. Práce omezí provoz ze 2 pruhů v každém směru na 1. Oprava Kbelské ulice má stát zhruba 600 milionů korun.
2: Sport.
4: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. 7 zákroků proti aktuálním mistrům Evropy předvedl kapverdský golman Vozíňa, který ve 40 letech, stejně jako jeho spoluhráči na světovém šampionátu, debutoval. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saúdská Arábie s Uruguayí. Právě teď hraje Irán s Novým Zélandem a je u toho reportér David Prouza.
8: Utkání začne za několik málo okamžiků. Drobné zdržení na stadionu v Los Angeles, ale už je vše připraveno k tomu, aby Nový Zéland rozehrál tenhle duel. Nový Zéland hraje po 3. v historii na světovém šampionátu, Irán po 7. David Prouza, Radiožurnál.
4: Basketbalisté Nymburku získali po 21. a naposledy v klubové historii titul v NBL. O triumfu rozhodli v 7. finále, kde na pražské Královce porazili Pardubice 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Slávií působit hlavně v Praze a pod jiným názvem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Požár na D1 u Velké Bíteše a D2 opět průjezdná. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Bíteší. Na kilometru 150 hlásíte požár. Stojí tam kamion v odstavném pruhu, kouří se mu zřejmě odbrst.
10: Průjezdné to je zatím v pohodě, čekám se na dostavení hasičů a ostatních IZS. Kamion je v odstaveném pruhu, je tady volný průjezd řidiči a dávaj pozor.
9: Je tam hodně dýmu, zpomaluje se, navíc je to v zatáčce, tak opatrně. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je u sjezdu na Židlochovice opět průjezdná. Na 11. kilometru silničáři opravili svodidla podle plánu, takže odklon je zrušený, na Brno je opět běžný provoz. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za odbočkou na Přelouč na 70. kilometru nepojízdné vozidlo. Jde o osobní auto s vlekem v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. A v Praze budou ještě 2 hodiny uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou a Strahovský tunel směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme polojasno až oblačnou, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Ve 3 hodiny skoro 6 minut úterý 16. června roku 2026 my se v téhle půl hodině a taky hodině určitě ještě několikrát vrátíme na mistrovství světa ve fotbale. Teď hudba skupina Green Day.

0: Nejen tvrdé drogy, ale i alkohol, psychiatrické léky nebo gambling. V Česku mají s návykovým chováním problémy 100 000 lidí. Právě oblast závislostí teď čeká významná změna. Koordinace protidrogové politiky se má od příštího měsíce přesunout z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Adiktologové varují před oslabením dosavadního systému a 1. června vyhlásili stávkovou pohotovost. Ministerstvo zdravotnictví se k možným komplikacím nevyjádřilo.
1: Jen pár minut chůze od Anděla sídlí centrum Saranim, které pomáhá lidem ohroženým drogovou závislostí. Podle jeho ředitelky Rii Al-Halabijové dlouhodobě chybí kapacity pro všechny, kteří pomoc potřebují.
2: Teď máme momentálně 6 000 klientů, jsme jenom jedno ze dvou kontaktních center v Praze, takže ty naše kapacity jsou velmi přetížené. Těch center by mělo být minimálně 10.
1: Do fungování podobných služeb teď může zasáhnout plánovaná změna v řízení protidrogové politiky. Vláda rozhodla o jejím přesunu pod ministerstvo zdravotnictví. Podle Al-Halabijové jde ale o nadrezortní problematiku.
2: To téma závislosti, to není téma, které by bylo čistě sociální, čistě zdravotní, čistě trestně právní nebo psychologický, je to vlastně mezirezortní problematika, tak je taky potřeba k ní jako přistupovat.
1: Adiktologové kvůli plánované změně 1. června vyhlásili stávkovou pohotovost. Obávají se oslabení dosavadního systému. Podle adiktologa a psychoterapeuta Aleše Kudy hrozí i rozpad koordinace.
3: A ve chvíli přesun na ministerstvo zdravotnictví, tak to zdravotnictví nemá kompetence na to, aby vlastně mohla koordinovat tu práci na všech těch úrovních. Takže vlastně to, co se tady vybudovalo, je jednoznačně funkční, mimochodem velmi oceňovaný v zahraničí, tak my teďka vlastně tímto krokem bychom zničili a znamenalo by to rozpad té koordinace.
1: Podle Kudy by situaci mohl řešit samostatný zákon, který by služby v oblasti závislostí jasně vymezil. Jeho návrh vznikl už v roce 2021 a zahrnuje i vznik nezávislé agentury, která by problematiku koordinovala napříč jednotlivými rezorty.
3: To, že se teďka otevřela taková diskuze, vlastně povede k tomu, že to přehodnotíme, budeme diskutovat a možná nás to povede k tomu, že uděláme konečně jasný systémový krok a zároveň vlastně to povede ke vzniku nějaké nezávislé agentury, která bude koordinovat nezávisle nadrezortně.
1: Adiktologický zákon vláda zatím k jednání nepředložila. Debata o budoucnosti systému přitom přichází v době, kdy mají v Česku s návykovým chováním problémy 100 000 až miliony lidí, jak uvádí statistika Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti úřadu vlády. Markéta Hlaváčková, Radiožurnál.

0: Tohle byla skupina Pink Floyd, tady je vysílání Radiožurnálu. Za 10 minut bude 15:30.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Fotbalové mistrovství světa nabízí aktuálně jedno živé utkání. Irán vstoupil do šampionátu zápasem proti Novému Zélandu. No a tenhle duel vidí reportér David Prouza. Davide, dobré ráno.
2: Hezké ráno, 16 minut odehráno na stadionu v Los Angeles a Nový Zéland vede 1-0 od 7. minuty. Trefil se Elijah Just, ale řekl bych rovným dílem se na této brance podílel také kapitán Nového Zélandu Chris Wood, který prokázal velký klid a rozvahu, přehled, zpracoval balón na hrudníku na hranici velkého vápna a následně si dvakrát prohodil míč právě s Justem a ten zakončil, opařil, řekl bych, fotbalisty Iránu, kteří do té doby rozhodně byli agresivnější, měli optickou převahu, byli častěji na balónu, ale branky se nedočkaly a tak je to stále v 17. minutě 1-0 pro, řekněme, outsidera tohoto utkání. Nový Zéland je vlastně nejníže postaveným týmem v žebříčku FIFA v celém šampionátu. Irán tady určitě si brousil zuby na dobrý výsledek, nicméně těch překvapivých skóre už jsme zažili v dnešním, potažmo včerejším programu dost a dost, ať už jde o remízu bezbrankovou mezi Španělskem a Kapverdy, tak také respektive remízové výsledky Belgie, Egypt 1-1 a také Saudská Arábie, Uruguay 1-1. Čili vlastně i tohle pokračuje tak trochu v duchu těch překvapivějších výsledků, byť Nový Zéland zatím velice šikovně se prezentuje na mistrovství světa při své třetí účasti, využívá protiútoku a využívá velký zkušeností svého kapitána Chrise Wooda, který pokud nehraje v reprezentačním dresu, tak nastupuje v Premier League za Nottingham Forest, což je věc, kterou o sobě nemůžou říct jeho spoluhráči. Takže v 18. minutě zatím na mistrovství světa Nový Zéland vede nad Iránem 1-0. David Prouza, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale
3: na Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, dobré úterní, velmi brzké ráno, máme pro vás další zprávy a po nich také aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
1: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
2: Připomeňte si s námi jejich příběh.
1: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
2: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
1: Ozdoba pro symbol vlasti.
2: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
1: Denně krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: 3:30. A je tady Monika Chmilová.
3: Spojené státy informovaly o podpisu memoranda o porozumění s Íránem. Dohoda byla elektronicky podepsána už v neděli. Pro stanici ABC to řekl americký viceprezident J.D. Vance. Oficiální podpisový ceremoniál má být v pátek ve švýcarské Ženevě. Americký prezident Donald Trump slibuje úplné otevření hormuzského průlivu hned poté. Text dohody ale ještě zveřejněný nebyl. Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košiticích na Pelhřimovsku. Setkají se s vedením Jihlavy a čeká je oběd s hejtmanem a dalšími zástupci kraje. V plánu je také návštěva osové Býtýšky a firmy První brněnská strojírna ve Velké Býteši. A v Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity.
1: Sport.
3: Fotbalisté Íránu hrají po 7. v historii na světovém šampionátu. Jejich úvodním soupeřem ve skupině G je Nový Zéland. Utkání sleduje David Prouza.
4: 28. minuta zápasu a Nový Zéland stále ve vedení 1-0, byť se teď Iránci řítí do útoku, který ale skončí nakonec jak? No, neproměněnou šancí. Zápas pokračuje dál 1-0 díky brance Elijah Justa. Irán trefil tyč, ale nic to nemění na tom, že Novozélanděné vedou 1-0. David Prouza, Radiožurnál.
3: V dalších zápasech mistrovství světa se remizovalo. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek, utkání Belgie s Egyptem skončilo 1-1. Stejným výsledkem dopadl i souboj Uruguaye se Saúdskou Arábií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Požár na D1 za Velkou Býteší a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte za Velkou Býteší. Na kilometru 150 zasahují hasiči u požáru kamionu. Zavřený je teď i pravý pruh, vybočuje se v zatáčce do levého pruhu. S opatrností projedete bez zdržení. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi odbočkami na Ořech a Barrandov. Na 18. kilometru pracují silničáři. V levých pruzích v obou směrech, projedete ale kolem plynule. Pracuje se i na dálnici D52 z Brna do Mikulova. Za Rajhradem na 12. kilometru silničáři opravují středová svodidla. Do ranních hodin ta bude uzavřený levý pruh. A v Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačnou, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení.
8: Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci.
9: Podle Seznam zpráv pod pseudonymem závodí na kole a na běžkách.
10: Janouškovi se díky zdravotním posudkům podařilo opakovaně docílit přerušení trestu.
8: Podnikatel dostal 4,5 roku ve vězení za nehodou způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Odpykal si asi polovinu trestu.
6: Chorvatsko, schůzka na jachtě, k tomu trocha sportu pod falešnou identitou a nenápadný spolek. Jak vypadá tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška? Víc o tom ví a poví Jakub Mikel, investigativní reportér serveru Seznam zprávy CZ. Dnes je úterý, 16. června. Ahoj Jakube, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil po nějaké době.
11: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
6: Tak ministerstvo spravedlnosti nařídilo kontrolu posudků týkajících se zdravotního stavu lobbysty Romana Janouška, který byl v roce 2022 po řadě tedy peripetí, musíme si na to vzpomenout, na tu dobu předčasně propuštěn z vězení, dostal 7letou podmínku. Ministr Jeroným Tejc teď rozhodl o kontrole těch posudků po sérii článků, které jste vydali na Seznam zprávách.
12: Z pokynu pana ministra byl zahájen dohled nad soudy ve věci podmíněného propuštění pana Janouška.
13: Reakce ministerstva spravedlnosti pro Seznam zprávy.
6: Jakých posudků se to má přesně týkat?
11: Mělo by se to týkat posudků, které vznikaly na Romana Janouška a jeho zdravotní stav zhruba před, ono už to bude nějakých 10 let, kdy on vlastně si vykonával část trestu za sražení ženy v opilosti, kterou srazil autem a byl dočasně propuštěn tehdy z vězení, bavíme se někdy kolem roku 2017, s tím, že se tehdy řešil velmi intenzivně jeho zdravotní stav, protože lékařské závěry ukazovali Janouška, on sám takhle i na veřejnosti jako vystupoval jako člověka v nějaké terminální fázi onemocnění, on se pohyboval o francouzských holích, nosil takovou tu známou helmu na hlavě, kterou si nepochybně část posluchačů dokáže vybavit.
6: Ano, jako má Petr, nebo měl Petr Čech, že jo?
11: Měl přesně tak, takovou tu helmu Petra Čecha.
6: Jo, jo, jo.
11: Zdálo se, že jde o člověka s téměř možná jako na sklonku života. To byla jedna tvář Romana Janouška a druhá, která už se tehdy začala objevovat díky sledování policie a i fotografiím, které třeba tehdy se tam zprávy zveřejnily, tak byl sportovec Roman Janoušek, který běžně jezdil na lyže a zdálo se, že dokáže fungovat zcela bezproblémově a tam byl ten velký kontrast, už tehdy se to velmi intenzivně řešilo. No a já předpokládám, že tedy ministerstvo spravedlnosti v čele s Jeronýmem Tejcem tak si teď vyžádá znovu na přezkoumání právě ty zdravotní posudky právě ve vztahu k tomu, že i teď s odstupem teda nějakých 10 let, tak se opět ukazuje, že Roman Janoušek je v prakticky jako vrcholové formě.
6: A bude mu v červenci 58 a jezdí, je velmi aktivní. A
11: jezdí vlastně závody na 100 kilometrů na kole a jizerskou 50 na lyžích, podává tam, teď nedokážu, nejsem sportovec, abych to úplně hodnotil, ale nejsou to úplně jakoby špatné výkony, už to samotné, že tyhle závody zvládá odeď, tak ukazuje, že minimálně je jako ve velmi dobré kondici. A jde to právě v kontrastu s tím, jak tehdy ho ty posudky vykreslovaly, jak on sám nějakým způsobem se, a teď je otázka, jestli to bylo stylizování se, do jaké míry opravdu měl nějaké zdravotní problémy, protože to zase objektivně jako víme, že nějaké zdravotní problémy tam byly, on postoupil i zákrok v hlavě, takže něco tam bylo a teď se vždycky řešilo, jak moc závažné to bylo a jak moc to byla jenom snaha se vyhnout tomu vězení.
6: Tam se řešilo, že mu byla implantována nějaká destička, ne? A že se právě kvůli tomu nesmí s ním nic stát, aby mu neporušila mozek a tak dále. Nicméně připomeňme tedy, asi před 14 lety se stala vážná dopravní nehoda, pak nastoupil do vězení, ale pak došlo k přerušení trestu a začalo se samozřejmě řešit přesně to, o čem ty mluvíš. To znamená jeho údajně velmi závažný zdravotní stav. On měl 4,5 roku být ve vězení, ale pak dokonce byl podmínečně propuštěn a teď má tedy 7letou podmínku.
11: Ano, je to tak.
6: Tak, ale všechno je to na základě teda těch posudků, o kterých ty mluvíš a které bude chtít ministerstvo spravedlnosti přezkoumat. Nicméně, ty spotkal Romana Janouška teď v Chorvatsku na jachtě.
11: Je to tak.
6: Co říkal, když tě viděl?
11: Oni tam byli na té jachtě spolu s další zajímavou postavou, s podnikatelem Tomášem Pitrem, kterého někdejší premiér Jiří Paroubek označil za nepřítele státu. Oba dva jsou to muži s takového toho, jak se říká někdy, polosvěta podnikatelsko-politického, o jejich moci se velmi čile spekuluje a dodnes není vlastně úplně jasně rozklíčovaná.
14: Tak o Petrovi se mluví jako někdejším spolupracovníkovi mafiána Františka Mrázka.
11: Je to přesně jo? Tak. On sám byl vlastně v minulosti odsouzený za nějaké daňové věci, že byl ve Švýcarsku, odkud ho potom dováželi zpátky do Česka. Ta jeho role v různých kauzách se skloňuje, naposledy vlastně to jeho jméno dost rezonuje i v kauze Dozimetr. A my jsme tedy dostali informaci, že tihle dva muži by se měli potkat v Chorvatsku, kousíček od města Zadar v jedné takové maríně. Takže jsme se tam vypravili, protože zároveň se i s blížícími se komunálními volbami velmi, velmi čile spekuluje v Praze o vlivu právě tady těchto zákulisních hráčů a o nějakém jejich i budoucím vlivu po volbách. Mm-hmm. A samozřejmě Roman Janoušek, pro připomenutí pro posluchače, kteří už si to možná nepamatují, tak svého času byl velmi, velmi vlivným zákulisním hráčem na pražském magistrátu. Připomeňme ty slavné odposlechy mezi ním a tehdejším primátorem Pavlem Bémem z ODS. Kdy oni si familiárně říkali Mazánku, Kolibříku.
15: Dobře, tak já si dám do ruky, jo? Jsi moc hodný.
11: Bylo patrné, že Roman Janoušek má velký vliv na to, jak se budou obsazovat různé pozice na veřejné zakázky, které se pohybovaly tehdy v řádech stovek milionů korun. Takže nepochybně je ve velmi velkém veřejném zájmu zjistit, nakolik tento vliv buď trvá, nebo ho chce třeba resuscitovat, proto jsme se tam jako vypravili, abych se dostal zpátky k tvé otázce.
14: A oni seděli teda tito dva na jachtě někde jako v zadní části u stolu a vy jste k ním přistoupili?
11: Nebo... My jsme měli informace, že v jeden konkrétní den na tu jachtu, kterou běžně Roman Janoušek využívá, má přijet právě i Tomáš Pitr. Takže my jsme se tam vypravili, počkali jsme, jestli se ta informace prostě potvrdí. Viděli jsme, jak tam začali postupně přijíždět hosté na tu jachtu. První přijel Roman Janoušek z kolika lidmi. My jsme pořídili fotografie spolu s fotografem Michalem Turkem. Potom přijel i Tomáš Pitr a nechali jsme, ať se tam mohou usadit vlastně na zádi, kterou byli ukotvení k tomu molu. A přišli jsme se jich zeptat na to, jestli vlastně s nimi můžeme pořídit rozhovor.
16: Dobrý den, pánové, já se omlouvám, že ruším. Já jsem reportér ze Seznam Zpráva, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli bych mohl na krátký rozhovor.
11: Ta reakce byla poněkud očekávatelná.
17: Je to někoho jiného.
11: Roman Janoušek ve chvíli, kdy uviděl fotografa a pochopil, že jsem novinář, tak si narazil klobouk do čela. Tomáš Pitr si dal ruku před obličej, aby mu nebyly vidět do očí nebo do tváře.
16: Takže nebudou, pánové, odpovídat. OK.
11: A oba po pár sekundách se zvedli a odešli do útrop té lodi. Za námi potom vyrazil nějaký místní člověk, který se nejspíš o tu loď stará.
18: This my ship.
11: On se nám nepředstavil, že doteď vlastně jako nevíme, o koho přesně šlo.
18: Please go.
11: A také podnikatel Jaroslav Kříž, který byl také hostem na té lodi, a začali se ptát, co tam chceme, a my, aby nevznikl nějaký zbytečný konflikt, tak jsme jim jenom vysvětlili, že jsme se dozvěděli o tomhle setkání, že bychom chtěli rozhovor, když oni na něho nebyli ochotní přistoupit, tak jsme prostě odešli a nechali jsme to být. Mm-hmm. Na druhou stranu tohle setkání přineslo velké množství dalších podnětů, po kterých jsme se mohli vydat.
14: No,
11: protože nám odkrylo doposud neznámou tvář jak biznesu těchto dvou velkých mužů, tak i jejich vztahy. Protože my, když jsme tam vyráželi, tak já jsem měl třeba z nějakého prostředí informaci, že vztahy mezi Romanem Janouškem a Tomášem Pitrem nejsou úplně dobré. Mimo jiné o tom vlastně pár dní, možná týden, dva před naším odjezdem informovali i Novinky.cz, které se nějak věnovaly teď právě Tomáši Pitrovi a zmiňovali, že tam mezi nimi nějaké hádky o peníze mohou být, a já jsem měl podobnou informaci. Z toho, jak seděli na té lodi, můžeme domýšlet, buď to bylo přátelské setkání, anebo si prostě do toho Chorvatska jeli tyhle spory vyříkat. To my bohužel nevíme.
14: A co tam s nimi dělal podnikatel Kříž? Kdo to vůbec je?
11: Podnikatel Jaroslav Kříž je také vlastně lobista, je to člověk dlouhodobě blízký Tomáši Pitrovi a mimo jiné aktuálně obviněný právě v kauze Dozimetr, kde se účastnili jedné schůzky, na které se měly domluvat úplatky kolem té skupiny lobisty Michala Redla. Takže je to taky zajímavá postava toho podnikatelského světa.
14: To je ta schůzka, na které byl i Tomáš Pitr, ale jako jediný není obviněný.
11: Přesně tak, to je ta schůzka.
14: Z těch účastníků. Dobře, takže tihle tři tam byli, to vše?
11: Ještě tam byl Dalibor Mlejnský, bývalý lokální politik z Prahy 11, o jehož aktivitách se údajně na magistrátu nějaký čas vědělo, protože on už nějaký čas v politice aktivní není, ale údajně jako má velmi blízce spolupracovat právě s Romanem Janouškem a pomáhat mu s realizací nějakých developerských nemovitostních projektů. Takže tohle byla skupina, co se tam v tu chvíli potkala.
14: A řešili biznis? Nebo
11: my jsme se všech snažili
14: něco
11: ptát,
14: víc o té schůzce.
11: Ale bohužel vlastně my zatím nevíme, co přesně bylo předmětem té schůzky.
14: Ta jachta, ta byla Romana Janouška, teda ty si říkal, že na ní bývá.
11: Ta jachta se jmenuje Zilvar. Oficiálně je psaná na společnost Sagnel Business. My víme, že tu jachtu Roman Janoušek nějaký čas využívá, ale zároveň ne příliš dlouho, protože ona vlastně byla zaregistrována někdy letos v únoru. Je to opravdu jako nová loď. Když jsme se dívali do nějakých prospektů, za kolik se tenhle typ prodává, tak to začíná na nějakých zhruba 200 milionech korun. A tu loď víme, že Roman Janoušek využívá. Máme k dispozici i fotografie z předchozích měsíců, kdy tam prostě hostil nějaké své spolupracovníky. Ale jak říkám, oficiálně loď je psaná na společnost Sagnel Business. Což je ale další střípek, který nás jako dovádí k tomu impériu Romana Janouška, které víme, že nějak existuje, ale vlastně ho nikdo nedokázal nikdy popsat, protože Roman Janoušek se k němu nějak oficiálně vlastně nehlásí. Aha,
14: takže je to netransparentní. Skryté?
11: Je skryté. Vlastně my, když půjdeme po majitelích Sagnelu, tak skončíme někde na Kypru a zároveň v českých rejstřících skutečných majitelů těch firm, tak je uvedena jedna podnikatelka, která patří ke skupině JNT. Má tam na starosti nějakou VIP klientelu, takže zbavíme o nějakých bankovnictví a v tu chvíli my můžeme spekulovat, jestli ona je opravdu jako koncová majitelka, anebo je tam prostě napsaná, protože někomu tady tyhle fondy spravuje. Takže my tušíme nějaké propojení, máme k tomu více indicí, že to směřuje k Romanu Janouškovi, částečně i k Tomáši Pitrovi, ale právě i ta schůzka na té lodi, to, s jakými lidmi se tam potkal, to, na koho je ta loď psaná, že ji využívá, tak to nám pomáhá dokreslit a propojit právě Romana Janouška k části minimálně toho podnikatelského impéria.
14: No, proveď mě trošku teda tím světem Romana Janouška a tím, jaké jsou ty indicie, které jeho propojují se Sagnel Business. Co vůbec dělá tahle ta firma?
11: Sagnel Business je společnost, na kterou jsou psané majetky ve výši stovek milionů, mimo jiné několik nemovitostí a jak jsme říkali, i ta jachta Zilvar. Kolega Jirka Pšenička na ten Sagnel Business už narazil před tou naší cestou do Chorvatska, kdy se mu ta firma objevila v nějakých nemovitostních obchodech, ve kterých mimo jiné figuroval Pavel Bém. Opět jsme zase u té vlastně historické linky k pražskému magistrátu. Takže my, když jsme najednou viděli, my jsme už tehdy jako měli nějaké podezření, že Sagnel Business rovná se Roman Janoušek, ale vidět Romana Janouška sedět na lodi Zilvar, která je oficiálně vlastněná firmou Sagnel Business, zase je to nějaký jako střípeček k tomu užšímu propojení. Takže Sagnel Business spravuje velké majetky, má podíly v dalších firmách, na které jsou psané ještě další majetky, většinou se bavíme o nějakých pozemcích, nemovitostech, Praha, Špindlerův mlýn, tady v těchto jako lukrativních oblastech. To je nějaká část biznisu kolem právě Romana Janouška a Tomáše Pitra. Takže vidíme nějaký finanční vehikl, který nepochybně točí desítky až stovky milionů korun. A já si myslím, že je vlastně jako důležité vědět, že ten vehikl má velmi blízko právě k Romanu Janouškovi. I pro případ, že by se některý z těch biznisů dostal do kontaktu s veřejnými prostředky, s pozemky, například právě ve Špindlerově mlýně a podobně. Tak je dobré vědět, s kým vlastně máme tu čest.
14: To, že se ta jachta jmenuje Zilvar, to má nějaký důvod? Nebo protože jsi to zmínil už asi třikrát, tak si říkám, že asi možná zatím něco je.
11: To je další takové vodítko, protože my jsme zároveň zjistili, že Zilvar má zapsanou svoji nějakou ochrannou známku, což je normálně veřejně dohledatelné. Zilvar Spojená síla je oficiálně ta zaregistrovaná značka. Zaregistrovaný má jeden spolek, ten spolek se jmenuje Spolek pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit. A je to vlastně zajímavé v tom, že když jsme po téhle lince začali pátrat dál, poté se zase vydal kolega Radek Nol, tak začal zjišťovat, že ten spolek, se zase v něm objevují lidé z nějakého okolí Romana Janouška, to za prvé. No a pak, že existuje nějaký tým Zilvar, který se účastní cyklistických závodů Letap. Tam jsou závody až na 100 kilometrů, je to vlastně nějaká součást tady těch větších závodů. No a kolega Radek Nul najednou zjistil, že tam startuje tým Zilvar v čele s Romanem Zilvarem.
14: No,
11: jehož datum narození a věk velmi nápadně odpovídá věku Romana Janouška. No a ukázalo se, že Roman Zilvar je pravděpodobně opravdu jako Roman Janoušek, že se účastní těch závodů, on pod tímhle jménem právě startoval i tu jizerskou padesátku na lyžích.
14: Si vytvořil jako falešnou identitu.
11: Přesně tak, tady na ty závody. Wow. A na jizerské padesátce se nám to potvrdilo, protože tam ten závod zveřejňuje i fotografie těch závodníků a u Romana Zilvara je fotografie muže, který jakoby na nějakých 99% odpovídá Romanu Janouškovi. Takže to vlastně byla zase nějaká další, zase nějaký jako dílek té mozaiky tady do toho neviditelného světa Romana Janouška. A tam zase se nám právě začalo, my jsme to mluvili na začátku, ale než my jsme udělali tenhle výlet do Chorvatska, když to zlehčím, tak se vědělo, že Roman Janoušek už právě v té minulosti nějak sportuje, i když ten jeho zdravotní stav měl být poměrně závažný.
14: No, on trávil Silvestr někde v Rakousku tenkrát.
11: Přesně tak.
14: Byly fotografie, že táhne sáně a podobně, to už je x let zpátky.
11: Je to
14: taky
11: tak.
14: Taky se řešilo vlastně to stejné, co, o čem ty teďka tady mluvíš.
11: Ale jedna věc je fotografie táhnoucí sáně a druhé jsou prostě potom opravdu jako oficiální údaje z těch závodů, kde jde vidět jeho změřené časy, za kolik to ujel. A jak vlastně jako je aktivní sportovec, takže to zase je nějaká indicie toho, což nejspíš vedlo právě i to ministerstvo spravedlnosti k tomu, aby se ještě znovu podívalo na ty lékařské posudky, byť je otázka, jestli s takovýmhle časovým odstupem dokáže zjistit někdo, že ty posudky byly nějakým způsobem jakoby pokřivené nebo tak.
14: Ale reagovali na to ti, kteří sepisovali ty posudky nějak právě na tady ty informace, nejenom Seznam zpráv o tom, že Roman Janoušek bývá ve volném čase velmi aktivní, byť třeba k soudu chodil právě o holích a v helmě?
11: Vím, že kolegové oslovovali některé ty lékaře, kteří se věnovali zdravotnímu stavu Romana Janouška, ale ti s odkazem jakoby na lékařské tajemství, tak to komentovat nemohli. Takže je otázka, nakolik se podaří nějakým způsobem odhalit, potvrdit, vyvrátit to, že by se s těmi posudky nějakým způsobem manipulovalo.
14: Třeba ten stav se mu ale zase zlepšil.
11: A to je samozřejmě jakoby další věc. My můžeme klidně se dopátrat toho, že nějaké aktivní nebezpečí v jeho případě prostě pominulo a on se prostě jenom dostal do kondice a normálně funguje. I to může být samozřejmě jakoby legitimní závěr toho prověřování. Je možné, že ministerstvo spravedlnosti, ono se vyžádalo celý ten spis, vlastně na základě kterého byl Roman Janoušek propuštěn v roce 2022 právě předčasně z toho vězení. Mimochodem, tehdy vlastně při tom propuštění tak se jeho zdravotní stav neřešil. Tam se řešilo to, že u něho je šance na nápravu, že se chová vzorně ve vězení, ale co si vybavuju, jak tehdy o tom referovali média, tak vlastně tím zdravotním stavem se Městský soud v Praze, který nakonec to propuštění odsouhlasil, tak tím se nezabýval. Takže to je další věc. A je otázka, jestli třeba i ministerstvo spravedlnosti bude nějakým způsobem se věnovat jiným aspektům ještě z toho spisu, protože tam mohou být třeba jako jiná podezření na to, jakým způsobem k tomu propuštění došlo.
14: No nevím, co ministerstvo spravedlnosti, ale zajímat se o případ Janoušek bude teď taky finanční správa z toho důvodu, že chce kontrolovat peníze v tebou zmíněném spolku Zilvar. Proč? Je tam podezření na něco nezákonného? Nebo ty jsi popsal, že tady jsou určité indicie, které spojují Romana Janouška s Zilvarem a s Sagnel Business, ale že by se dělo v tomhletom něco nekalého, to si neříkal.
11: My jsme se dostali k dokumentům, které ukazují, že do toho zmíněného spolku v posledních zhruba 2 letech, tak jak máme my ty údaje, tak natekly miliony korun od různých firem, ale i jednotlivců, s tím, že jakoby šlo třeba o 500 000 dary, někdy 600 tisíc a tak dále. Šlo o společnosti zase z nějakého, my jsme to nazvali orbitu Romana Janouška, spřátelené firmy, právě třeba společnost Purum, ve které má nějaký podíl Jaroslav Kříž, spekuluje se, že tam má svůj podíl i Tomáš Pitr, tak tam poslala nějaké peníze.
14: Purum se objevuje právě v Dozimetru.
11: Přesně tak. Kromě firmy Purum je tam třeba advokátní kancelář Trojan, Sokol, Novák, která sice jakoby historicky Romana Janouška zastupuje, na druhou stranu ale naposílala nějaké stovky tisíc také vlastně na příspěvcích a když jsme se tehdy ptali v té advokátní kanceláři, tak vlastně nám řekli, stejně jako ty další společnosti, že to je prostě nějaký spolek, jehož podporu si vybrali, že takhle podporují více rozpolků. Dobře, může být, nic proti tomu.
14: A proč by to dělali?
11: Může být to, že u těch společností si potom tyhle dary samozřejmě mohou o ně snížit daňový základ. A teď je otázka, nakolik tam byla nějaká jakoby motivace, řekněme, daňové optimalizace, ať to neříkáme úplně natvrdo, nakolik za ty dary bylo třeba reklamní plnění ze strany toho spolku, protože jako objektivně ten spolek opravdu pod tou značkou jezdívá ty závody, takže myslím si, že teď bude právě na té finanční správě, aby prověřila, jestli to hospodaření toho spolku je zcela v pořádku, jestli ty dary mají nějaký jako smysl, anebo pokud ne, tak ať se podle toho úřady zařídí. A
14: případně... Tak jaké mají využití ty dary, protože Roman Janoušek je vždycky byl zejména právě lobista. Ty si taky otevřel tohle povídání tím, že jste se o případ Janoušek zajímali i s ohledem na to, že se blíží komunální volby. Tvá hypotéza, a ptám se na to skutečně, já nevím, jestli jste k tomu došli nebo ne, ale tvá hypotéza by byla i taková, že ty peníze, které protečou tím spolkem, kromě toho, že pak je využije na nějaký cyklistický závod třeba, tak taky může využívat k bojování za zájmy třeba těch, kteří ty dary platí do toho spolku? Nebo odchází ty peníze někam? Já nevím, našli jste cesty, komu by vlastně mohli směřovat?
11: Ty peníze mířily vlastně různými směry, ať už to bylo právě jakoby do opravdu jakoby nákladů spojených s tou cyklistikou. Jasně. Objektivně, pak tam byla klinika dlouhověkosti, byly tam nějaké ubytování v hotelích a tak dále, aha, pak aha. I vlastně jakoby velmi bagatelní výdaje někde na benzínových pumpách a jasně. Tak, takže nevím, jestli to třeba někdo z těch členů spolku nebo třeba přímo Roman Janoušek nevyužívá jako takovou svoji peněženku. Nemyslím si, že by tam úplně bylo jakoby lobování za ty přispěvatele. Nemáme k tomu jakoukoliv jakoby indici, ale nepochybně je to nějaký penězovod, jehož smysl si myslím, že budeme ještě muset odhalit, abych byl úplně korektní. Na druhou stranu my jsme třeba zaznamenali i to, že z peněz toho spolku, tak část a vlastně jako ne úplně málo, bavíme se řádově o nějakých skoro podle našich informací 800 tisících v různých jakoby částkách, tak bylo zaplaceno i Gabriele Pecičové, což je provozovatelka takového obchůdku s designem a s uměním v centru Prahy. Zároveň je to ale taky místopředsedkyně ODS na Praze 3. Mm-hmm. V minulosti tam seděla v zastupitelstvu, teď tam znovu kandiduje do těch podzimních voleb. Mimo jiné je to sestra Alexandry Udženi, dlouholeté političky ODS. A v tu chvíli nás to vlastně jako začalo zajímat, proč takový spolek, primárně zaměřený teda jako na cyklistiku, tak posílá takovéhle sumy paní Pecičové. Možná u ní nakupovali nějaké umění, to může být, ale my, když jsme se teda zkoušeli ptát i jakoby zástupce toho spolku, tak advokát Vít Kučera, který tam je aktuálně šéfem, tak ten nechtěl ty jednotlivé položky komentovat.
19: Veškeré prostředky, z nich je financován provoz spolku a z nich jsou spolkem podporovány jiné neziskové subjekty v oblasti jeho činnosti, pocházejí výhradně ze soukromých zdrojů.
13: Vít Kučera, předseda spolku Zilvar, pro Seznam zprávy.
11: A když já jsem byl za paní Pecičovou v tom mým krámku, tak když jsem tam přišel, tak vlastně na mě reagovala, bylo vidět, že už asi jako tuší, proč jsem tam, když jsem se představil, a vlastně bez jakéhokoliv vysvětlení mě řekla, ať z toho krámku odejdu, maximálně připustila poslání otázek e-mailem, ale vlastně ani po několika dnech na ty otázky neodpověděla, takže my stále jako nevíme, proč ty peníze tam tekly. Samozřejmě může být opravdu to, že se za to Roman Janoušek nebo někdo, kdo má přístup k platebním údajům toho spolku, prostě nakoupil umění v tom krámku.
14: To je ale možná otázka, na kterou se taky bude chtít zaměřit finanční správa, až tohle to všechno může zjišťovat a kontrolovat. Dobrá, no tak moc krát díky za propojení jachty Zilvar, Romana Janouška, Sagnel Business a spolku Zilvar v tento zajímavý příběh, který si teda přinesl sem a odvyprávil.
11: Já moc krát děkuji za pozvání, Matěj.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska měli Jakuba Mikela ze Seznam zpráv, investigativního reportéra, který spolu s kolegy poslední dny vydával jeden článek za druhým o lobbystovi Romanu Janouškovi a o jeho tajném životě plném jacht, sportu a nenápadného spolku.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Monika Chmilová.
1: Ukrajina přivítala zahájení přístupových jednání s Evropskou unií. Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Úřadující evropští šampioni ze Španělska zahájili fotbalové mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajina a Evropská unie otevřely první kapitoly přístupových rozhovorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to přivítal a vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před odletem na summit G7 do Francie na letišti v moldavském Kišiňově prohlásil, že jednou z nejsilnějších odpovědí, jakou Evropa může na ruskou agresi dát, je urychlení procedury vstupu Ukrajiny a Moldavska. Ukrajina si to zasloužila, protože na vstupu do Unie pracovala tvrději než ostatní, řekl Zelenský a dodal, že Kyjev je připravený k otevření všech přístupových kapitol. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě dnes hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřadu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
4: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina byla na jablkách, dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před dvěma lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
1: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu a nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci. Škody už nemůžou hlásit pěstitele jahod. Ti měli čas do 2. června. Masarykův okruh v Brně čekají do čtvrtka poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou nebo nachystat bezpečnostní bariéry, vysvětluje mluvčí Autodromu Brno Petr Boháč.
5: Ta největší část těch prací už je za námi. Máme nainstalované sedadlové tribuny, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix. Stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně. A teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
1: Sport. Česká reprezentace odletí odpoledne do Atlanty, kde ve čtvrtek odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa, a to proti Jihoafrické republice. Aktuálně se na šampionátu, který se koná na severoamerickém kontinentu, hraje zápas Nového Zélandu s Íránem. Duel vidí David Prouza.
6: Koreje po prvním poločase vyrovnané 1-1. Nový Zéland se dostal do vedení v 7. minutě díky brance Eláža Justa. Na 1-1 srovnával ve 32. minutě Rezajan za Irán. Iránští fotbalisté také nastřelili jednu tyč. Utkání atraktivní, druhý poločas začne zhruba za 10 minut. David Prouza, Radiožurnál.
1: Ve druhém utkání skupiny G remizovala Belgie s Egyptem 1-1. Souboj Španělska a Kap Verd skončil bez branek. Saúdská Arábie hrála s Uruguayí 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 za Velkou Bíteší i na D11 před Břístvím. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se uklízí po požáru za Velkou Bíteší. Na kilometru 150 hořel kamion. Zavřený je stále také pravý pruh. Kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje před odbočkou na Český Brod. Mezi 16. a 17. kilometrem silničáři čistí kanalizaci a pohybují se v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na D11 pozor i ve směru z Hradce do Prahy za odbočkou na Přelouč na 70. kilometru a nepojízdné osobní auto s vlekem blokuje odstavný pruh. A v Praze už jsou průjezdné všechny tunely na městském okruhu, volný je Strahovský tunel i uzavřená část Blanky už je opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačnou, postupně až zataženou a od západu místy déšte nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
0: Přeju vám dobré jítro, úterý 16. června, 5 minut po 4. hodině. Chorvatská policie vyšetřuje nedělní srážku katamaránu s plachetnicí, na které cestovali Češi. Nehoda u Splitu má už 4 oběti. Co podle odborníků mohlo neštěstí způsobit? I o tom za pár minut.
2: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Chorvatsku pokračují přípravy na vyzvednutí vraku plachetnice, která se v neděli s českou posádkou potopila po srážce s katamaránem. Nachází se asi v 50-metrové hloubce. Policejní potápěči v lodi zároveň v pondělí našli tělo poslední pohřešované osoby. Počet obětí námořního neštěstí u Splitu tak vzrostl na 4. Na plachetnici pod francouzskou vlajkou cestovalo celkem 8 českých občanů.
1: Plachetnice s českou posádkou se v neděli předpolednem srazila s víc než 50-metrovým katamaránem, který funguje jako pravidelná linka mezi městem Split a ostrovem Brač. V nemocnici dál zůstává jedna zraněná Češka. Další 3 lidé byli už propuštěni. Příčinu nehody policie dál vyšetřuje, říká spolupracovnice Českého rozhlasu v Chorvatsku Tea Veseláková.
2: Vyšetřovatelé zatím ohledali ten katamarán a vyslechli svědky, ale žádné vysvětlení zatím nenabídli. Říkají, že chtějí počkat na vytažení vraku plachetnice s tím, že potom by mělo být snad jasnější, co tu nehodu zavinilo. Tuhle otázku si teď kladou všichni, protože počasí bylo dobré, viditelnost velká.
1: Lodě do sebe narazily v úžině Splitská vrata mezi ostrovy Brač a Šolta. Ta má na šířku jen kolem 3/4 kilometru a podle chorvatských úřadů tam běžně bývá dost hustý provoz. To potvrzuje i lodní kapitán a školitel Leoš Skokan.
3: Ten katamarán, který tam jezdí na nejfrekventovanější lodní tepně Chorvatska mezi přístavy Split, Havar a Korčula. Je to místo, kde těch lodí je opravdu jako nejvíc v celém Chorvatsku. Je to opravdu tepna dopravní.
1: Na možnost tragédie v průlivu upozorňovali odborníci kvůli hustému provozu už roky. Jak řekl chorvatské stanici HRT například šéfredaktor portálu Morsky Jurica Gašpar. Úřady na to ale podle něj nereagovaly. V případě křížení takových lodí platí podobně jako na silnicích pravidlo pravé ruky, vysvětluje kapitán mořeplavby a jachetní instruktor Igor Piňos.
4: Zdánlivě se zdá, že pravděpodobně přednost měl mít ten katamaran, to je takový zavádějící, ono jsou to dva trupy, ale je to vlastně trahek, taková rychloloď, která je nesrovnatelně větší, ale přesto měl přednost i podle těchto klasických pravidel, pravděpodobně.
1: Piňos ale zároveň upozorňuje, že podle mezinárodních pravidel musí v takových případech reagovat i druhá loď.
4: Pokud jedna loď, která má dát přednost jízdě, zjevně tak nehodlá učinit, tak je třeba udělat manévr poslední záchrany a i ta loď, která právo jízdy má, tak má povinnost udělat všechno, aby té srážce zabránila, což se v tomhle případě zcela zjevně nestalo.
1: Další zástupci jachtařské komunity obecně doporučují se větším plavidlům vyhýbat. Mají totiž omezené manévrovací schopnosti a jejich posádka taky horší výhled. České ministerstvo dopravy evidovalo na konci května asi 11 000 platných průkazů k vedení námořní jachty. David Šalek, Radiožurnál.

0: V pohodě a v klidu do nového dne. Alvaro Soler a taky Marta Santo tady u nás ve vysílání Radiožurnálu. Dobré jitro, 4 hodiny 19 minut.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Iránští fotbalisté hrají po 7. v historii na světovém šampionátu. Jejich prvním soupeřem je na stadionu v Los Angeles Nový Zéland. No a duel sleduje reportér David Prouza. Davide, dobré jitro.
2: Hezké ráno, 52 minut odehráno na kapacitou velkém stadionu v Los Angeles, kde jinak hrají v NFL týmy jako Los Angeles Rams nebo Chargers. Každopádně pojďme k tomu, co se tam děje aktuálně teď v rámci mistrovství světa Irán, Nový Zéland. 1-1, obě branky padly už v prvním poločase, už v 7. minutě se novozélandští hráči dostali do vedení 1-0 díky brance Eláži Justa, který si po pěkné spolupráci s kapitánem Woodem dokázal poradit v malém vápně a překonal brankáře Bejran Vanda. Irán ze začátku měl určitě více ze hry, byl aktivnější, nicméně ta inkasovaná branka ho docela solidně opařila a tak to pak byl spíše Nový Zéland, který měl další příležitosti, ale v druhé polovině první půle už pak Irán zase začal trochu více zlobit. Nejdříve kapitán Mahdi Taremi trefil tyč a ve 32. minutě Rezanian dokončil akci, kterou rozehrál jeho spoluhráč Moganlu a v malém vápně ten právě ten balon ještě netrefil ideálně, ale následně Rezanian už byl naprosto přesný a tak si oba týmy šli po prvním poločase sednout zpátky do kabin za stavu 1-1. Ten pokračuje i teď v 53. minutě v době, kdy Irán za, řekl mě, mé výrazně silnější podpory z tribun se tlačí do útoku. Každopádně na výraznější šanci ve druhém poločase stále ještě čekáme. Střela, kterou vyslal Moganlu na brankáře Kroukomba, tak ta postrádala úplně ty ideální parametry, letěla asi tak 2 metry od brány. To znamená, že stále v 53. minutě platí, že výsledek mezi Iránem a Novým Zélandem je 1-1. Pokud by to takhle skončilo, tak by pokračovala ta série remízových výsledků, kdy Belgie hrála s Egyptem také 1-1, Saudská Arábie s Uruguayí rovněž skončila tímto skóre. No a Španělsko tak to remizovalo s Kapverdami 0-0. David Prouza, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

30 stupni a bude velmi dusno o víkendu. Teď ranní teploty většinou do 10 stupňů Celsia. Radiožurnál, počasí, zelená vlna do 5 minut v dalších zprávách. Dobré ráno.

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Půl páté. Pavel Prouza a zprávy.

0: V ruském Krasnodarském kraji hořel ropný sklad, tamní úřady po požáru nehlásí žádné oběti. Oheň podle nich způsobily trosky dronu. Podobné případy jsou v Rusku stále častější. Na energetické cíle útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání masivní ruské invazi. Technologická společnost SpaceX získala z primární nabídky akcií v přepočtu o více než 200 miliard korun víc, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcií byl téměř 1 bilion 800 milionů korun, tedy nejvíce v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise Fatscher klub vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Zaplatit musí pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Pět hráčů dostalo trest za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Rozhodnutí etické komise fotbalové asociace je nepravomocné. V pohoří Chřiby na Kroměřížsku po 65 letech zahnízděl sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburg. Tentokrát se dvojice sokolů usadila na nedaleké skále Kozel. Loni tam vyvedli dvě a letos už čtyři mláďata. Sport. Do fotbalového mistrovství světa vstoupí dnes v 9 hodin večer českého času Francie. Jejím soupeřem bude Senegal. Aktuálně na světovém šampionátu bojuje Nový Zéland s Íránem a utkání vidí David Prouza.
1: V 65. minutě je to zase vyrovnané 2-2. I v druhém poločase už stihly padnout dvě branky. V 55. minutě Just dával na 2-1 pro Nový Zéland. Před maličkou chvílí Mohebi srovnává na 2-2 z pohledu Íránu. David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Velkou Bíteší a omezení na D11 u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Bíteší. Na kilometru 150 stojí v odstavném pruhu kamion po požáru. Místo je označené šipkou, některá vozidla vybočují v zatáčce tak opatrně. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za odbočkou na Přelouč na 70. kilometru nepojízdné vozidlo. Je to osobní auto s vlekem v odstavném pruhu i tam opatrně. Na D11 tentokrát z Prahy do Hradce počítejte s omezením mezi sjezdy na Kolín a Jičín. Mezi 39. a 42. kilometrem silničáři opravují kanalizaci v pravém pruhu. Místem projedete plynule. A v okolí Hostomic na Berounsku vás zpomalí nadměrný náklad. Řidiči ho hlásili na silnici 114, jede směrem na Dobříš.
4: Mají doprovodný vozidla vepředu i vzadu a zastavují dopravu. Je to nějaký velký stavební stroj.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy. A dále s vámi Noční radiožurnál a Jiří Štefl.
5: A zprávy kdykoliv také na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz nebo v aplikaci iRozhlas. 4 minuty po půl páté, dobré jitro.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Posloucháte Radiožurnál, zpěvačku Evu Farnou dnes čeká poslední ze tří Edenů, tedy velké koncerty, které jsou vyprodané. I ten dnešní Eden je vyprodaný. Eva Farna si zve zajímavé hosty do Edenu, už to byl třeba Miraj Navrátil, nebo taky zpěvák a rapper Kalin. No a byla to taky zpěvačka Kateřina Marie Tichá, kterou vám zahrajeme právě teď. Tohle je její nová píseň, Byt 66. Mažu stop.

0: Posloucháte Radiožurnál a před 4:45 se vydáváme na Českokrumlovsko. Populární hotel Racek v Černé v Pošumaví půjde k zemi. Investor na jeho místě vybuduje nový komplex. Jeho záměr teď po 3 letech od oznámení získal stavební povolení. Nový areál jako jeden z mála nevadí ani místním ochráncům přírody. Nezabere totiž žádný nový prostor.
1: Konaly se tam různé akce, sraz seniorů a dětské dny, a nebo občas tam přijela nějaká hudba zahrát.
2: Na dávnou historii hotelu Racek v Černé v Pošumaví vzpomíná bývalý kronikář obce František Záhora. Dnes už je ale hotelový komplex zcela opuštěný. Na místě jsme se o tom přesvědčili s nezávislou starostkou Černé v Pošumaví Irenou Pekárkovou.
3: Tady jsou dveře, vidíte, jak se to tam likviduje, tady venku jsou žebříky, vytahané věci.
2: Vedení obce se nelíbila konečná podoba toho, jak se měl celý areál proměnit, připomíná starostka.
3: Z chatiček vzniknou apartmánové bydlení a vlastně z hotelu Racek bude to jenom restaurace. Bude to tu vyšší, než to bylo. Kapacitně to vyjde 2x víc.
2: Do řízení o vlivech záměru na životní prostředí vstupovaly také některé místní spolky, včetně Lipenska pro život. Podle předsedkyně Pavly Setničkové ale nemají mít plány společnosti Lake Resort Lipno větší dopady na okolí.
4: Ubytovací kapacita se má zvýšit jen asi o 160 lůžek a rozsah zpevněných ploch se nemá zvětšit.
2: Stavební úřad v Českém Krumlově v tuto chvíli vydal na přestavbu stavební povolení. Spolek se proti němu neodvolal, přestože měl výhrady ke cení 80 stromů. Ty musí firma nahradit. Obec se navíc podle starostky domluvila s investorem na finanční kompenzaci ve výši 13 milionů korun.
3: Chceme po těch investorech, aby nám přispěli na intenzifikaci čistírny odpadních vod, aby se tam vlastně mohli bez problému připojit.
2: Zástupci společnosti Lake Resort Lipno se v tuto chvíli nechtějí k záměru ani vydanému stavebnímu povolení vyjadřovat. Z Černé v Pošumaví Michal Bělský, Radiožurnál.

0: skupina Linkin Park. 4 hodiny 50 minut. Tady je vysílání Radiožurnálu úterý 16. června. Dobré jitro.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Fotbalové mistrovství světa nabízí další zápas. Irán vstoupil do šampionátu zápasem proti Novému Zélandu a duel vidí reportér David Prouza.
2: 84. minuta na stadionu v Los Angeles rozehrána, pokračuje stav 2-2. Oba poločasy nabídly zatím po dvou brankách na každé straně a tak je to tedy zatím smírné skóre, jak už to nabízí ty nedávné výsledky zápasu, ať už to byl souboj Belgie s Egyptem nebo Saudské Arábie s Uruguayí, tam to bylo po každé 1-1. Španělsko hrálo pro změnu s debitantem z Kapverd 0-0. Tenhle zápas zatím zdá se, že asi bude také remízový, odpovídá tomu i to, co se děje na hřišti, odpovídají tomu statistiky. Na obou stranách jsme viděli krásné branky, nicméně v tuhle chvíli se spíše nehraje, než hraje. A překvapivě jsou to Iránci, kteří, neříkám, že zdržují, ale rozhodně se neženou za třetím gólem a s ohledem na to, že vstupovali do tohoto zápasu jako favorité. Připomínám, že Nový Zéland je vlastně nyní, že umístěným týmem na žebříčku FIFA ze všech, které se účastní světového šampionátu na severoamerickém kontinentu. Tak je to trochu s podivem, že Iránci nejsou o poznání hladovější, ale zároveň ještě se určitě bude hrát minimálně 10, ne-li třeba 12 minutek a ta jedna branka na tu či druhou stranu může padnout. Takže v tuhle chvíli v 85. minutě stále 2-2 mezi Iránem a Novým Zélandem. David Prouza, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Tady je Radiožurnál 5 hodin. Pavel Prouza, zprávy.
1: Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Francie. Na summitu G7 bude jednat o podmínkách pro ukončení války s Ruskem. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude v NHL asistentem trenéra St. Louis Blues. Dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česká televize a Český rozhlas budou muset v případě přijetí vládního zákona o změně jejich financování propustit dohromady až 700 lidí, řekli to ředitelé obou médií. Kabinet ANO, SPD a motoristů schválil návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování pod státní rozpočet. České televizi podle tohoto záměru klesnou od příštího roku příjmy oproti letošku asi o miliardu korun. Rozhlas přijde meziročně asi o 400 milionů. Ředitelé obou médií kritizují, že s nimi vládní koalice změny nekomunikovala dopředu. Šéf ČT Hynek Chudárek dodal, že je připravený o změnách ve financování dál jednat.
3: Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal. Myslím, že jsme to nečekali nikdo, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu. Pokud by to mělo platit, tak se budou muset revokovat pětileté plány, které jsou odsouhlasené. A samozřejmě začneme jednat i z politiky, jak s koalicí, tak s opozicí. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
1: Prezidenti Ruska a Ukrajiny jsou podle amerického prezidenta připraveni jednat o vyřešení války na Ukrajině. Donald Trump to řekl na summitu 7 největších ekonomik ve francouzském Evianu.
4: Americký prezident Donald Trump upřesnil, že si telefonoval jak s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, tak i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a oba jsou podle něj otevření jednat o krocích k ukončení války. Zelenský údajně Putinovi nabídl setkání na summitu u Ženevského jezera. Podle něj ale ruský prezident není připravený jednat o konci války. Zelenský se v Evianu účastní schůzky spolu s ostatními lídry G7. Německý kancléř Friedrich Merz zdůraznil, že Ukrajina je v nové pozici síly a Rusko nemůže vojensky zvítězit. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce, aby Spojené státy pokračovaly v pomoci Ukrajině a zesílili tlak na Rusko. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, dnes v 9 hodin ráno vyjede na dálnici D35. V úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Cílem cvičení je taky ověřit organizaci a bezpečnost při pohybu pásové techniky na silnicích vyšších tříd a dálnici, říká mluvčí 7. mechanizované brigády Romana Špicrová.
5: Řidiči by měli v úseku kolem hranic Přáslavic, Kocourovce a Velkého újezdu sledovat dopravní značení a respektovat pokyny vojenské policie a regulovčíků. Důležité je zachovat klid, nesnažit se kolonu předjíždět v místech, kde to nebude bezpečné a počítat s tím, že přesun těžké techniky může v některých úsecích krátkodobě zpomalit provoz.
2: Sport.
1: Španělští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kap Verdami 0-0. Souboj Belgie s Egyptem skončil 1-1, stejně jako duel Saudské Arábie s Uruguayí. Aktuálně se hraje zápas Íránu s Novým Zélandem. Jeho závěr vidí David Prouza.
6: A i souboj Íránu s Novým Zélandem nakonec nabídl remízu. Tenhle duel skončil před pár okamžiky a konečný stav je 2-2. O obě branky Nového Zélandu se postaral Elijah Just. Na straně Iránu se trefili Rezajan a také Mohebi a tak je to smírný výsledek i v tomto zápase na stadionu LA Stadium 2-2 mezi Iránem a Novým Zélandem. David Prouza, Radiožurnál.
1: Bývalý hokejista Václav Prospal bude v nadcházející sezóně NHL asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu St. Louis Blues. Klub o tom informoval na svém webu. Dvojnásobný mistr světa Prospal v uplynulých třech ročnících pracoval jako asistent kouče v celku Rochester Americans v nižší AHL.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D6 před odbočkou do Lán a omezení na D1 za Velkou Býteší. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy máme hlášenou nehodu za Novým Strašecí. Na kilometru 26,5 ji vyšetřují na úrovni čerpací stanice. S opatrností je to průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za Velkou Býteší. Na kilometru 150 stojí kamion po požáru. Zavřený je odstavný pruh, vybočuje se tam, ale v zatáčce tak opatrně. A na dálnici D52 z Brna do Mikulova se pracuje za Rajhradem. Na 12. kilometru kilometru silničáři opravují středová svodidla. Očekávejte je v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno, úterý 16. června, 5 minut po páté, tak ještě jedno číslo a pak už necháme zpívat LP 24 stupňů, to je dnešní teplotní maximum, tedy o zase něco víc, než tomu bylo včera. To pro začátek stačí, další informace budeme přidávat postupně, abychom vás úplně nezahltili. Třeba ještě i tu, že právě tahle zpěvačka letos v červenci zaspívá na festivalu Colors Ostrava. Dobré ráno.

0: 9 minut po páté v ranním radiožurnálu, teď vzhůru dolů, tedy do podzemí. Zatím to zvládly těžké stroje místo, kam míříme, ale teď tam přijde na řadu trhavina, protože stroje už nestačí. Dělníci v Brně vyhloubili polovinu téměř kilometrové průzkumné školy pod sídlištěm Vinohrady. Do 6 let tam chce ředitelství silnic a dálnic provoznit další tunelový úsek velkého městského okruhu.
1: Pracovník bere velkou železnou tyč nebo prut, ten nasazuje do ramene velké mašiny, velkého stroje, který ten prut zavrtává do stěny.
2: Tam se vytvoří vlastně z těch prutů takový deštník, který zabrání nějakému průvalu.
1: Pozoruje to šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
2: Po té mašině tam přijede bagr, který bude rozpojovat hrubou silou ty sedimenty.
3: To ten písek, po kterém chodíme.
2: My v tuhle chvíli jsme, dá se říct, v písčitých sedimentech. Zhruba za 70 metrů nás čeká brněnský skalní masiv.
3: To už asi nebude tak jednoduše.
2: Budeme střílet.
3: Bude to znamenat něco pro ty lidi nahoře, kteří tam bydlí. Může to vůbec pocítit, když se tady bude střílet takhle hluboko 30 metrů pod zemí.
2: To bude srovnatelné s průjezdem tramvaje.
1: Na technické detaily se zeptám zástupce stavební firmy Tomáše Justa. Dobrý den. Nebo spíš Zdařbůh, který se říká v tunelu.
4: Zdařbůh, dobrý den.
1: Na stěně vlevo je oranžovým reflexním sprejem nasprejováno 520 nebo 530 TM.
4: TM značíme tunelometry.
1: Tady chodíme po písku. Tady už bude silnice nebo bude ještě hlouběji?
4: Orientačně nějaké 2 až 3 metry pod námi bude vozovka budoucího tunelu.
1: Bude se to vlastně ještě nějak to místo rozšiřovat? Ona by už tady jedno, dvě auta možná projela, ale to asi bude potřeba širší.
4: Nalevo i napravo za náma vlastně tunel rozšířen do budoucí šířky tunelu v trojpruhu.
1: Napravo to zůstane a pak se to bude rozšiřovat nalevo.
4: Tak.
1: Teď už nás z tunelu nahoru vyváží výtah a silničáři na něm doplňují, že štolu chtějí mít hotovou do jara 2027 a samotný tunel pod sídlištěm chtějí začít stavět v roce 2029. Tomáš Kremr, Radiožurnál. Kmír.

0: vámi Radiožurnál, no a pak, že vědmy neexistují, my vás za chvíli vezmeme na místo, kde vědci dokážou předpovídat, a sice mutace virů i sestavují encyklopedii lidských genů. Tak to nás čeká ještě před půl šestou. Tady je Radiožurnál 5.15. Američtí experti vyšetřují pád strategického bombardéru B-52 Stratofortress. Zřítil se krátce po startu na rutinní misi na základně v Kalifornii. Všech 8 členů posádky zřejmě zahynulo. A ráno se budeme věnovat také českému fotbalu. Etická komise fotbalové asociace totiž kvůli sázkařské a korupční kauze vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí také zaplatit pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí není pravomocné, Karviná se může odvolat a my zjišťujeme další podrobnosti.
1: V Čechách dnes bude během dne víc oblačnosti i srážek. Na Moravě a ve Slezsku čekejte slunečnější počasí. Ráno a dopoledne bude ještě jasno až polojasno, jen v severovýchodní polovině našeho území se objeví místy zvětšená oblačnost. Od západu ale bude mraků přibývat a hlavně v Čechách se rozprší. Jednat se bude o občasný déšť nebo přehánky, v západních Čechách se mohou večer vyskytnout i bouřky. Teploty dnes podobné těm včerejším, nejčastěji mezi 18 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Na horách v nadmořské výšce kolem 1000 metrů naměříte 15 stupňů. A povane k tomu slabý během dne mírný západní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Adam Ďurica je novinka v Hradním Radiu žurnálu teď krátce před půl šestou. Kdybyste ho chtěli vidět a slyšet živě, tak máte šanci už zítra v Praze ve Stromovce na gauči u výstaviště. Teď ale pojďme do úplně jiných dimenzí. Čeká nás 50 tisíc pokusných myší a také hledání tajemství rakoviny a další zkoumání genů a nových technologií. Teď vás vezmeme do biomedicínského centra BioCEF ve Vesci u Prahy. Funguje už 10 let a vystřídali se tam stovky odborníků.
1: Teďka vkládají vlastně gen, elektrickým pulzem dopravíme DNA do té kvasinky.
2: Kdybyste ji tam vtlačili?
1: Abych řekl, až vstřelili. Tak velmi intenzivní, velmi krátký puls.
3: Jiří Zahradník z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy se svým týmem v centru BioCEF umí předpovídat mutace virů. Dědičnou informaci viru výzkumníci přenesou do neškodné kvasinky, aby nikomu neublížila. A pak ji nechají zrychleně mutovat.
1: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací v té variantě Omikron dávno předtím, než vznikla.
3: Další výzkumníci v BioCEFu sestavují encyklopedii všech lidských genů nebo zkoumají genové pozadí nemocí. Pomáhají jim v tom i speciální pokusné myši, které se množí v přísně hlídaných prostorách.
4: Za dveřmi je jedno z největších chovatelských zařízení v Evropě.
3: Radislav Sedláček, ředitel Centra pro fenogenomiku, ukazuje takzvanou myší kliniku v BioCEFu.
4: Chováme myši a potkany, máme jich tedy asi 50 tisíc.
3: Umí tu vyšlechtit myši s nejrůznějšími genovými mutacemi.
5: Tak se snažíme ptát tam přesně takovou nebo odpovídající mutaci, co byla nalezena u toho pacienta.
3: Ne všechny nemoci se ale dají vysvětlit geneticky. Proto se výzkumníci v BioCEFu snaží prozkoumat živé buňky do nejmenších podrobností.
6: Tady ten asi dva přístroje, tam jsou komůrky. Do toho se vloží buňky, zavře se to vzduchotěsně.
3: Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd zkoumá mitochondrie, takzvané buněčné plíce nebo buněčné elektrárny.
6: My můžeme zjistit, jaká je spotřeba kyslíku, ukazuje nám to na funkčnost nebo nefunkčnost.
3: Vědci v BioCEFu odhalili, jak nádorové buňky kradou mitochondrie. Pod mikroskopem to vypadá trochu jako velká vlaková loupež.
6: Z A do B jede vláček, který veze kvalitní mitochondrii. Z B do A jede vláček, který veze nekvalitní mitochondrii.
3: Na tomto objevu Jiří Neužil se svým týmem vystavěl experimentální lék Mitotam.
6: My chceme u nádoru potlačit přenos směr k nádorové buňce a naopak u nenádoru tkání podpořit.
3: První výsledky testování u lidí dopadly slibně. V současnosti podle vědců lék čeká na sponzora, aby mohla studie pokračovat do další fáze. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.

0: Jennifer Lopez, ranní radiožurnál a také naši dopravní zpravodajové, kteří jsou s námi a děkujeme za to varování z D6 z Prahy na Karlovy Vary. Za sjezdem na Lány, kilometr 26,5 je tady dálnice uzavřená po vážné nehodě. Na místě zasahují záchranáři.
1: Host radiožurnálu.
2: Jako Helenka Součková už v Hrdém Budějovicovi vystupovala víc než 1000krát. A pro Rádio Junior teď načetla další klasiku. Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové. Jaké bylo vrátit se prostřednictvím příběhů do dětského světa a proč mají dobrodružství z Bullerbynu stále co říct i dnešním dětem. Hostem radiožurnálu bude Bára Hrzánová.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, je 17:30. Pavel Prouza a zprávy.
4: Rezort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu rezortu obrany, který má k dispozici server i rozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat zhruba 4 miliardy korun. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převod letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. U Suvalského koridoru na polsko-litevské hranici dnes začíná cvičení armád Litvy, Polska a Francie. Vojáci členských zemí NATO budou cvičit společné operace a posilovat koordinaci. Cílem je zlepšit obranyschopnost Suvalského koridoru, který vede mezi Běloruskem a Ruskou Kaliningradskou oblastí. Cvičení má trvat 10 dní. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po dvou letech přestalo blokovat Maďarsko. Rozhovory o přistoupení k Evropské unii.

0: Ukrajina oficiálně zahájila před 2 lety.
1: Sport.
0: Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili také Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saúdské Arábie s Uruguají skončil 1-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D6 za sjezdem na Lány a překážka na D1 u Velkého Meziříčí. Dálnice D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů je neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 26,5 kilometru zasahují záchranáři u vážné nehody auta s kamionem. Dá se sjet na 25. kilometru směr Lány, objet to přes Nové Strašecí, tam najedete zpět na dálnici. A ještě jednou karlovarská dálnice, pozor na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Na 0,5 kilometru se v tělese dálnice pohybuje zraněná srna. Na místo míří policisté to zkontrolovat. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za Velkým Meziříčím. Na kilometru 149,5 stojí na krajnici v odstavném pruhu kamion po požáru. Nákladní auta tam vybočují doleva. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Na českém je dnes po ránu na obloze většinou jasno nebo polojasno, ale na severu je místy oblačnost zvětšená. Teploty jsou poměrně nízké, aktuálně se pohybují mezi 5 a 10 stupni. O trochu tepleji je na severovýchodě našeho území v Moravskoslezském kraji, tam je kolem 11 až 12 stupňů. A nejtepleji zůstalo v pražském Klementýnu přes 13 stupňů Celsia. Na opačné straně tedy nejchladnější místa jsou v mrazových lokalitách na Šumavě. Nejchladněji je na Kvildě Perle, kde klesla teplota pod minus 3 stupně. Přes den pak čekejte nejprve jasno až polojasno. V severovýchodní polovině se stále udrží víc oblačnosti, ke které pak ještě další od západu přibyde. V Čechách se objeví déšť ve formě přeháněk. K večeru se na západě Čech mohou vyskytnout i bouřky. Odpolední teploty od 18 do 23, na jižní Moravě až do 25 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Marcela Hálová s počasím. Co nás čeká teď v té další půlhodině? Třeba protest studentů Jabloneckého gymnázia u Balvanu proti současnému vedení. Co se tam děje? Dozvíte se. Stejně jako další informace ke střetu 2 lodí na Jadranu u Splitu, který nepřežili 4 Češi.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 538 míříme před Jablonecké gymnázium u Balvanu. Včera se tam sešlo na protest několik set studentů, učitelů, rodičů i absolventů. Nesouhlasí s vedením školy, nelíbí se jim komunikace, vedení a také personální změny. Situace je vypjatá od minulého týdne, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem, kterému škola neprodloužila smlouvu. Na pondělním setkání vyzvali protestující ředitelku po druhé k rezignaci. Ta nepřišla a odstoupit odmítá.
1: Prosíme, abyste nám pomohli zachránit Balvan.
2: Před budovou Jabloneckého gymnázia se sešly stovky studentů, rodičů, učitelů i absolventů školy. Protestní setkání uspořádali studenti společně se školskou radou, říká její předsedkyně Hana Antonínová Hegerová.
3: V tuto chvíli si přejeme asi jediné, a to je odstoupení celého vedení školy, protože jsme ztratili důvěru v to, že tu školu prostě můžou vést dobrým směrem.
2: Ředitelka Michaela Mutl ve škole působí od srpna 2024, kdy vystřídala předchozího ředitele. Odstoupit odmítá. Protestující ji vyčítají zejména špatnou komunikaci vůči studentům i pedagogům.
4: Mě velice mrzí, že se atmosféra kolem školy v posledních týdnech takhle vyhrocuje. U mě byly vždy dveře otevřené, jak pro žáky, tak pro učitele.
2: Někteří studenti se ale domnívají, že je v komunikaci chaos, třeba druhačka Tereza.
5: Dotazy ohledně budoucnosti gymnázia a i naší budoucnosti, co se vzdělání týče, tak nám vedení není schopno odpovědět.
2: Na konci školního roku několik kantorů odchází. Protestující se domnívají, že kvalita školy se tím zhorší. Podle bývalého angličtináře Martina Chrze jsou to ale právě někteří pedagogové, kdo na škole vytváří negativní atmosféru.
6: Skupina kolem bývalého zástupce a další učitelé ze starší generace.
2: Situaci na škole už řeší i zřizovatel. Ředitelku školy minulý týden požádal o materiály, které by žáky i učitele mohly uklidnit, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
7: Třeba kdo bude učit ty konkrétní kritické předměty.
2: Školská rada v pondělí kraji předložila návrh na odvolání ředitelky.
7: Není zákonný důvod pro odvolání ředitelky, ale my se určitě tím návrhem budeme jako rada kraje zabývat.
2: Kraj by podle Půty měl o řešení situace rozhodnout na začátku příštího týdne. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál 5.43. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaranů s plachetnicí u Splitu. Plachetnice s 8 Čechy se po kolizi potopila, 4 Češi nehodu nepřežili. Další vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Ve Splitu to sleduje naše spolupracovnice Téa Veseláková. My se s ní spojíme po 8. hodině a samotné vyšetřování údajně může trvat měsíce.
1: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
3: Připomeňte si s námi jejich příběh.
2: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
3: a jak dlouho trvalo naladit více než 6 000 píšťal.
2: Ozdoba pro symbol vlasti.
3: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
2: Denně krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 6:45. S vámi úterní ranní radiožurnál a teď opět aktuální přehled o tom, co se momentálně děje. V každé první třídě s více než 15 žáky bude muset být od září asistent pedagoga. Tak takové rozhodnutí ministerstva školství, jenže školy mají problém asistenty sehnat. My to podrobně probereme už příští hodině v 6 hodin a 20 minut. A v německé postupy mi dnes pyrotechnici chtějí zneškodnit 250-kilovou bombu z druhé světové války. Našli ji poblíž hlavního vlakového nádraží. Doprava bude úplně zastavena, no a z centra města úřady preventivně také evakuují asi 6,5 tisíce obyvatel.
4: Zavřená D6 Ulán, máme podrobnosti. Dálnice D6 je ve směru z Prahy do Karlových Varů zavřená u sjezdu na Lány. Kousek za sjezdem na kilometru 26,5 zasahují záchranáři u vážné nehody auta s kamionem. Dopravu už policisté odklání, hlásí náš zpravodaj.
5: Už to policajti zavřeli a odklánějí to sami. Přestanoví strašit, zatím v pohodě.
4: Na dálnici D6 dejte pozory směrem z Karlových Varů do Prahy. U Nového Strašicí na kilometru 32,5 srazilo auto srnku. Stojí v odstavném pruhu a na místo jedou policisté. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Konečně se otepluje, pokud ale musíte ven, právě teď překvapí vás nízké teploty. Nejčastěji se drží mezi 5 a 10 stupni. O trochu tepleji je jen v centru Prahy a také místy v Moravskoslezském kraji. Přes den pak už čekáme docela příjemné teploty, nejčastěji kolem 20. Pohybovat se budou mezi 18 a 23, na jižní Moravě 25 stupni. Pokud míříte nahoře, pak se připravte na teplotu kolem 15 stupňů. A nebe dnes bude převážně slunečné, více oblačnosti s občasným deštěm nebo přeháňkami se objeví na severovýchodě našeho území. V západních Čechách se nenechte k večeru překvapit ojedinělými bouřkami. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 55. ranní radiožurnál. Fotbalisté Španělska vstoupili na mistrovství světa bezgólovou remízou s Kapverdami. I k tomu se dnes ještě vrátíme. Stejně nás bude zajímat i český tým. Čeští fotbalisté totiž dnes odletí ze základny v Dallasu do Atlanty, kde ve čtvrtek večer nastoupí ve skupině mistrovství světa proti Jihoafrické republice. No a jejich utkání bude teprve po druhé v historii šampionátu mužů řídit žena. A my budeme u toho v přímém přenosu.
1: Stefanie Frappartová si hned na začátku utkání zjednává pořádek, když domlouvá Duartemu.
2: První ženskou rozhodčí, která pískala zápas na mistrovství světa fotbalistů, se stala francouzka Frappartová. Ta před 4 lety na turnaji v Kataru řídila utkání Německo-Kostarika. Teď na ní v Atlantě naváže Američanka Tori Pencová.
3: After review, there is a punishable handball by number 4. Decision is penalty.
4: It is an honor to be selected.
5: Je to čest být v nominaci na mistrovství světa. Být mezi nejlepšími rozhodčími na světě na akci s elitními hráči z nejslavnějších klubů bude prostě neuvěřitelné. Kvůli takovým příležitostem pracujeme tvrdě každý den.
4: For opportunities like this.
2: Přiznala před šampionátem v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA Tori Pencová. 39letá rozhodčí před 3 lety jako první Američanka řídila finále mistrovství světa žen a od roku 2020 píská zápasy MLS, tedy nejvyšší mužské soutěže ve Spojených státech.
6: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize, jestli pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body. To je asi úplně jedno, kdo to píská, to je možná otázka pro Krejdu, ten se s ním bude vybavovat nejvíc.
2: Zmínil útočník Tomáš Chorý, který mluvil o reprezentačním kapitánovi Ladislavu Krejčím. Ženské obsazení bude mít při čtvrtečním duelu v Atlantě kompletní trojice rozhodčích na hřišti. Asistentkami Pencové budou její krajanky Mejová s Nezbytovou.
7: Je to věc, kterou jsme mohli ovlivnit a jsem přesvědčený, že ty dámy odvedou top výkon a my se na to nějak moc neupínáme.
2: Řekl technický vedoucí národního týmu Michal Černý. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: rád.
1: Jsme tam, kde se něco děje.
2: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
1: Aktuality v regionech po celé zemi.
2: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
1: Hlavní zprávy radiožurnálu.
2: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
1: Denně ve 12 a v 18 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno, je 6 hodin. A zprávy připravil Pavel Frouza.
4: Opozice kritizuje možné změny ve financování veřejnoprávních médií. V Karviné se kvůli korupční kauze nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Fotbalisté Španělska ve svém prvním zápase na mistrovství světa remizovali s Kapverdami 0-0. Dálnice D6 je ve směru z Prahy na Karlovy Vary neprůjezdná po nehodě za sjezdem na Lány. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, občas přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Sněmovní opozice považuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu za zásah do jejich nezávislosti. Opoziční politici tak reagují na to, že vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Třeba předseda ODS Martin Kupka na síti X napsal, že vláda dává najevo, že se bojí kritické práce novinářů. Podobně se vyjádřila třeba členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hofmanová z Pirátů.
5: Bude to znamenat zásadní zúžení veřejné služby. Já samozřejmě celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti a také neudržitelné financování médií veřejné služby, což je v rozporu s evropskou legislativou.
4: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Podrobně taky po zprávách v ranním radiožurnálu. Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů.
6: Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Karviná si jako vítěz domácího poháru zajistila čtvrté předkolo Evropské ligy, jenže je možné, že rozhodnutí etické komise zohlední i Evropská fotbalová federace a Karviná hrát evropské poháry nebude. Kdo Karvinou v první lize nahradí a jestli vůbec, zatím není jasné. Potrestáni byli i další 5 hráčů za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Etická komise fotbalové asociace ještě pro úplnost uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný trest bude vykonatelný až po nabytí právní moci rozhodnutí. František Kuna, Radiožurnál.
4: Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Podle videa, které incident zachytilo, ze základny po nehodě stoupal vysoký sloup černého kouře.
1: Sport.
3: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. Výsledkem 1-1 skončily zápasy Belgie s Egyptem a Saudské Arábie s Uruguayí. Irán pak remizoval s Novým Zélandem 2-2. A nymburští basketbalisté jsou po 21. v klubové historii šampiony NBL. O triumfu rozhodli v 7. finále výhrou v pražské hale Královka nad Pardubicemi 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Sláví působit hlavně v Praze a pod jiným názvem. Pokračuje nymburský křídelník Jaromír Bohačík.
7: Chtěli jsme to extrémně letos zakončit tím titulem, protože jsme věděli, co to pro ty lidi kolem nymburského basketu znamená. Samozřejmě se bavíme o fúzi a o tom, že jedeme dál, nicméně minimálně to jméno se změní a lokace. Bylo to pro nás a hlavně pro fanoušky, kteří s náma to odcestovali strašně moc. Jsem moc rád, že s náma vydrželi až letos do konce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D6 u Lána, v Brně nehoda v Husovickém tunelu. Dálnice D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů je za sjezdem na Lány neprůjezdná po nehodě. Na kilometru 26,5 se srazilo osobní auto s kamionem a na místě pracují hasiči. Dopravu policisté odklánějí na 25. kilometru. a jede se přes Nové Strašecí. Tam najedete zpět na dálnici. Objížďka zatím bez problémů. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za velkým meziříčím. Na kilometru 149,5 stojí na krajnici kamion po požáru a nákladní auta vybočují lehce doleva. Na D1 už taky houstne provoz směrem na Prahu. Před Šmejkalkou, před omezením na 24. kilometru, už se brzdí zhruba na 26. kilometru, tak pozor na to. A ještě do Brna je teď zavřený Husovický tunel směrem na Svitavy. Přímo v tunelu se srazila dvě auta a tunel je zavřený ve směru na Svitavy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě místy zvětšená oblačnost, od západu přibývání oblačnosti, během dne místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně bouřky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů, na horách kolem 15. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno a ranní radiožurnál pokračuje za chvíli s novinkami z veřejnoprávního světa. Dobré jitro.

0: Radiožurnál 609. Vláda chce od příštího roku zrušit rozhlasové a televizní poplatky a financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Novelu zákona schválili ministři včera. Český rozhlas i Česká televize by tak museli hospodařit s rozpočtem o stovky milionů korun nižším než letos. Víc poví Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Podle ministerstva kultury by televize měla dostat ze státního rozpočtu 5 miliard a 740 milionů. Pohoršila by si tak asi o miliardu. A rozhlas by měl hospodařit se 2 miliardami a 64 miliony korun. To je asi o 400 milionů méně než letos. Ministerstvo tvrdí, že při výpočtu částky vycházelo z roku 2024, tedy z doby, kdy poplatky zůstávaly roky bez navýšení. Prakticky to ale znamená, že třeba rozhlas bude muset hospodařit s částkou, kterou měl k dispozici v roce 2006.
0: Koaliční návrh teď musí projednat sněmovna. Jak na něj reagují opoziční poslanci?
1: Kroky vlády výrazně kritizují, podle nich návrh zasahuje do nezávislosti rozhlasu a televize, to tvrdí i ředitelé obou médií. Podle nich je dosavadní systém financování funkční a zaručuje nezávislost. No a více budeme tématu věnovat taky po 7:30.
0: Eliška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Na ranní radiožurnál 10 minut po 6. hodině. Přejeme dobré ráno s kapelou Juridicus.

0: máme Radio Žurnál před námi. Zdá se velmi teplý den a další teplejší ještě přijdou, ale počasí za chvíli jinak. Budeme mluvit o mrazech a také o škodách, které letos nahlásilo více než 400 ovocnářů kvůli mrazům. Přejeme dobré ráno, 6 hodin 15 minut. Pozor na dálnici D6 ve směru z Prahy na Karlovy Vary u Stochova na 26. kilometru byla silnice úplně uzavřená po nehodě osobního nákladního auta. Teď se mají auta začít už rozjíždět. Za okamžik novinky nejenom odsud, ale i z celého Česka zelená vlna a také naši dopravní zpravodajové. Letní scéna Pražského muzea Kampa právě dnes představí svůj první muzikál Klan Baťa. Připomene 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati. No a hlavní roli tak v ní se bude střídat Marek Lambora s Oskarem Hesem.
1: Nehoda na D6 u sjezdu na Lány a v Brně zavřený Husovický tunel. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů dejte pozor u sjezdu na Lány. Na kilometru 26,5 těsně za sjezdem vážná nehoda. Dálnice tam byla zavřená a teď už se podle našeho zpravodaje dá projet levým pruhem.
2: Celý ten pravý pruh tam stojí, policajti, hasiči, vrtulník už odletěl a levým pruhem to jede.
1: A kolona je tam krátká. V Brně je zavřený Husovický tunel ve směru z Židenic na Svitavy. Na vjezdu do tunelu nehoda zasahují hasiči. Nedá se teď projet oblast Tomkova náměstí, taky Svatoplukova ulice. Už hlásí dlouhé kolony směrem na Svitavy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: V Čechách dnes bude během dne víc oblačnosti i srážek, na Moravě a ve Slezsku čekejte slunečnější počasí. Ráno a dopoledne bude ještě jasno až polojasno, jen v severovýchodní polovině našeho území se objeví zvětšená oblačnost. Od západu ale bude mraku přibývat a hlavně v Čechách se rozprší. Jednat se bude o občasný déšť nebo přehánky. V západních Čechách se mohou večer vyskytnout i bouřky. Teploty dnes podobné těm včerejším, nejčastěji mezi 18 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25 a na horách v nadmořské výšce kolem 1000 metrů naměříte kolem 15 stupňů. Povane k tomu slabý, během dne mírný západní vítr. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Máme ranní radiožurnál. Účtování zmrazy ještě neskončilo, ale ještě dnes můžou zemědělci zažádat o náhradu škody na ovoci způsobenou jarními mrazíky. Celkové ztráty ovocnáři odhadují na 1,5 miliardy korun. A my teď za konkrétními příklady míříme v ranním radiožurnálu na Prachaticko.
1: Podívejte se, tady na tom stromku není vůbec nic.
2: S farmářkou Irenou Štajnochrovou jsem přišla do třešňového sadu nedaleko Třebanic na Prachaticku. Třešně, které mi ukazuje, vypadají jako po sklizni.
1: Začátkem května byly mrazy až minus 6 stupňů, což je pro nás vlastně likvidační. Teď na začátku června nám do toho ještě začaly padat kroupy, takže možná i z toho mála nakonec nebude nic. Nejsou třešně, nejsou švestky, nejsou ani jablka, tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
2: Škody po mrazech nahlásilo Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Podrobnosti má jeho mluvčí Eva Češpiva.
3: Nejvíc žádostí o šetření se týká jablek, je to téměř 30%, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní. Stejně jako před dvěma lety, nejvíc, tedy 20% zemědělců, je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Mrazy podle prvních odhadů poškodily ovoce na ploše více než 7200 hektarů. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
2: Mezi těmito žadateli jsou i farmáři z Třebanic. Pěstitelka Irena Štajnochrová k tomu dodala.
1: Samozřejmě nějaké náklady to pokryje, nicméně určitě to nenahradí zisky, které běžně z toho ovoce máme. Dělají se i ovocné šťávy, děláme křížaly a na to prostě nebude letos dostatek ovoce.
2: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD o situaci jednal i v Bruselu. Doufá, že Česko získá od Evropské unie finanční pomoc ve výši alespoň 1/4 škod způsobených jarními mrazy. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro, Toyota a Inogy.
4: Radiožurnál je půl sedmé. Čas na zprávy s Pavlem Prouzou.
5: Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud, jak zjistil server i rozhlas. Podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Feriho osvobodil. Proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 je podmíněně na svobodě. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. Přímo s občany se prezident setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. Zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států jsou nejnižší od roku 1983. Klesly přibližně na 340 milionů barelů. Rezervy musí Spojené státy uvolňovat kvůli konfliktu na Blízkém východě. Je to součást plánu na zmírnění růstu cen na světových trzích.
6: Sport.
5: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. Utkání Nového Zélandu s Íránem skončilo 2-2.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D6 u Lána, v Brně neprůjezdný Husovický tunel. Dálnice D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů stále neprůjezdná u sjezdu na Lány. Na kilometru 26,5 likvidují následky vážné nehody auta s kamionem. Policisté na chvilku pustili levý pruh, aby vypustili kolonu, ale dopravu stále odklánějí na Lány. Jede se objížďkou přes Nové Strašecí, zatím bez problémů. V Brně působí velké komplikace neprůjezdný Husovický tunel směrem z Židenic na Svitavy. Na vjezdu do tunelu se srazila dvě auta, jsou tam hasiči a tunel je zavřený. Ve směru z Židenic a z Vinohrad se tvoří kolony před tunelem. Na silnici 23 Střebíče do Brna

0: pozor mezi vysokými popovicemi a zastávkou. V kopci hlásíte sraženou srnku.
1: Ve stoupání do kopce v takovém úseku nepřehledném leží na sražená srna přímo uprostřed pravého pruhu.
0: A na příjezdech do Prahy houstne provoz. Třeba je to vidět na D1 směrem na Prahu. Před omezením u Šmejkalky se prudce brzdí na 27. kilometru před krátkou kolonou. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Do Evropy začal od jihu proudit velmi teplý vzduch. Ten by v druhé polovině tohoto týdne měl dorazit i na naše území. Zatím jsou velká vedra na jihu Francie, kde mohou teploty vystoupit až ke 40. Taková vedra na našem území prozatím nečekáme. Dnes naopak teploty lehce podprůměrné, držet se budou většinou mezi 18 a 23 stupni. O trochu tepleji kolem 25 ukážou teploměry na jižní Moravě. U nás teploty výrazně povyrostou od čtvrtka. To už budou dosahovat ke 30. O víkendu bude ještě tepleji, místy i 35 stupňů a meteorologové předpovídají i takzvaný supertropický den, kdyby právě na konci tohoto týdne mohla teplota překročit i hranici 35 stupňů. Nebe bude ještě dnes i zítra místy oblačné a z mraku může i zapršet, objeví se také bouřky, většinou se ale můžeme těšit na slunečné počasí. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Novinky ze světového šampionátu ve fotbale. Španělsko Kapverdy 0-0. Češi na přesunu hrají zítra s Jihoafrickou republikou. No a zápas fotbalového mistrovství světa Irán Nový Zéland, tak ten se na americkém území změnil v demonstraci proti teheránskému režimu. I o tom bude za chvíli řeč.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 6.37. Čeští fotbalisté se dnes přesunou z Dallasu do Atlanty a nikoli zítra, ale pozítří večer od 6 odehrají zápas proti Jihoafrické republice od 18 hodin živě na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. A fotbal ještě jinak. Irán je stále technicky ve válce se Spojenými státy. Jeho fotbalisté ale na americkém území právě odehráli svůj první zápas na světovém šampionátu. Remizovali v něm s Novým Zélandem 2-2, a to v Los Angeles, kde žije největší americká komunita emigrantů z Iránu. Utkání se proto změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu a v Kalifornii to stále ještě přímo na stadionu sleduje i náš zvláštní zpravodaj na šampionátu Jan Kaliba. Honzo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Mezinárodní fotbalová federace právě v obavách z toho zmíněného scénáře zakázala na stadionu iránské vlajky se symbolem slunce Alva, tedy monarchie před islámskou revolucí. Jak to dopadlo?
1: On to potvrdil v den zápasu i soud, že to FIFA může udělat, ale přesto se to před stadionem změnilo v protirežimní manifestaci. Byly tam stovky, možná tisíce lidí se symboly iránské monarchie. A spousta se s nimi dostala i na tribuny, hrdě mi ukazovali, jak si cpou předměty se lvem a sluncem pod tričko nebo do kapes a úspěšně ty vlajky, trička nebo kravaty se lvem a sluncem pronesli až sem a vybučeli iránskou hymnu, kdežto hráči se drželi za srdce a zpívali. Takže na tribunách se to skutečně změnilo v demonstraci proti iránskému režimu, ale pak při zápase měl tým Iránu i od protirežimních Iránců silnou podporu.
0: Proč iránští emigranti, kteří jsou proti současnému režimu, nepodporují ani fotbalisty své původní vlasti?
1: Ne všichni, bylo tu i dost iránských fanoušků se symbolikou současného režimu a byl jsem svědkem roztržek před stadionem s protirežimními Iránci, naštěstí jen slovník, většinou v perštině. Někteří z amerických Iránců skutečně nepřišli na ten dnešní zápas fandit Iránu, ale postavit se režimu, a dívka Nasani vysvětluje proč.
2: Všichni členové tohoto iránského týmu si třásli rukama s Chameneím, než ho zabila bomba. Všichni z nich podporují režim v Teheránu. Oni nás nereprezentují a Iránci nebudou šťastnější, když tenhle tým vyhraje.
1: Ovšem nakonec se ani mnoho Iránců s šáhovskými vlajkami neudrželo a jak jsem říkal, týmu fandilo, což si před malou chvílí na tiskové konferenci pochvaloval i trenér Amir Galenei, který také prakticky v každé odpovědi nezapomněl zmínit, jak negativní dopad na výkon týmu podle něj měly cestovní restrikce ze strany americké vlády.
0: Zápas Iránu s Novým Zélandem v Los Angeles na světovém šampionátu také na vlastní oči viděl a zaznamenal pro nás v dalších souvislostech náš zpravodaj Jan Kaliba. Honzo, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Máme ranní radiožurnál před prázdninami, myslíme už na školu, to protože od září bude muset mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty. My to probereme i v ranním interview v 7.50.
1: Můj syn je, my říkáme speak, má trošku prostě odlišnější chování v určitých situacích.
2: Syn Jany Stejskalové má Aspergerův syndrom, tedy poruchu autistického spektra. Asistentka pedagoga ho provází od školky a při přechodu na základní školu mu hodně pomohla.
1: To bylo takový uklidňující v tom, že na to nebude úplně sám, protože tam bude mít tu asistentku, která ho uklidní, seznámí ho s tím vším novým, u čeho my jako rodiče být nemůžeme.
2: Doteď byli asistenti pedagoga ve školách přidělováni podle individuálních potřeb žáků. Od září budou povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Některým školám se ale asistenty nedaří sehnat.
3: Nikdo vlastně z těch životopisů, co teďka nám chodí, nesplňuje požadavky, tam jde o nějaký to vzdělání a tak dále. I když to se dá pak doplnit, ale jak říkám, tam prostě se objevují, že mají třeba nějakou střední školu, dělali někde třeba na poště nebo něco prodávali.
2: Říká ředitel pražské základní školy Botičská Ondřej Machů. Ministerstvo školství nedostatek neeviduje. Školy si podle něj můžou pomoci z vlastních řad, třeba vychovatelkami ve družině. Mluvčí úřadu Ondřej Macura zároveň upozorňuje na další změnu, která se týká všech ročníků.
4: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
2: V minulém školním roce chodilo podle ministerstva do základních škol přes 157 tisíc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpracované hodiny jejich asistentů naplnily celkem 17 tisíc úvazků. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 3/7. O tom, co se děje. Ministerstvo obrany podle zjištění našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Podle neveřejných dokumentů chce armáda prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí s tím, že civilní a záchranářský provoz tady zůstane zachován. Europoslanci by dnes mohli zakázat aplikace, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na fotografiích. Cílem toho nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužíváním jejich těla v digitálním prostoru.
5: Zavřená D6 Ulán, taky Husovický tunel v Brně. Dálnice D6 je ve směru z Prahy do Karlových Varů stále zavřená u sjezdu na Lány. Na 26. a půltém kilometru uklízejí po vážné nehodě. Dopravu odklánějí směr Lány a Nové Strašecí a objížďka je dobře průjezdná. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor před Humpolcem. Na kilometru 98 ve stoupacím pruhu stojí osobní auto nepojízdné, kamiony vybočují. Hodně ucpaný je Pražský okruh ve směru z D1 na letiště, kolona od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a regulují taky vjezdy do tunelu. To zdržení směr letiště může být i na půl hodiny. A v Brně je stále zavřený Husovický tunel ve směru na Svitavy. Je tam nehoda na vjezdu do tunelu, srazila se dvě auta. A kolony jsou dlouhé, jak ve směru z Židenic, tak i ve směru z Vinohrad. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Chladné ráno, teplejší den a postupně místy i déšť. Takové bude úterý s datem 16. června. Nad ránem klesly teploty většinou na 5 až 10 stupňů. Tepleji zůstávalo na severovýchodě území nebo v centru Prahy. Naopak v údolích klesaly teploty ke 3 stupňům Celsia. A nejchladněji bylo opět v mrazových lokalitách na Šumavě. V tuto chvíli už se ale otepluje a odpoledne naměříme od 18 do 23 na jižní Moravě až 25 stupňů. Na nebi prozatím převládá spíše málo oblačnosti. To se ale během nebude od západu měnit. Postupně se také přidá místy déšť nebo přehánky. Večer by se právě na západě Čech také mohly objevit i slabší bouřky. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: 6.50 to byla zasa. Teď basketbalisté Nymburka, ti se rozloučili s jednou érou 21. domácím titulem. Ve finále Národní ligy vyhráli v rozhodujícím utkání nad Pardubicemi 91-74. O další trofeje budou bojovat po sloučení se Sláví pod jiným názvem a ve sportovním centru na Labi budou jen trénovat.
1: Kariéře tenhle nymburský rozehrávač dostává cenu pro nejužitečnějšího hráče v finále.
2: Asi za tu sezónu takový zadosti učení, vracel jsem se po zranění, jsem za to rád, ale ten titul je to hlavní. Chtěli jsme tu éru dotáhnout vítězně, samozřejmě celou sérii jsme si to nepřipouštěli, ale až to dorazilo. Před zápasem jsem si uvědomil, že to je opravdu poslední zápas za Nymburk a chtěli jsme to dotáhnout do vítězního konce. Tohle to už je velká radost.
3: Chtěli jsme to extrémně letos zakončit tím titulem, protože jsme věděli, co to pro ty lidi kolem nymburského basketu znamená. Samozřejmě se bavíme o fúzi a o tom, že jedeme dál, nicméně minimálně to jméno se změní a lokace. Bylo to pro nás a hlavně pro fanoušky, kteří s náma to odcestovali strašně moc. Jsem moc rád, že s náma vydrželi až letos do konce. Oslavy budou velkolepé, uvidíme, jak dlouho potrvají.
2: Oslavy budou určitě velký, nebude to jenom jeden den. Po této sérii si to myslím zasloužíme a samozřejmě nebude to asi jako minulý rok, kdy jsme měli od druhého zápasu tušení, že ten titul bude. Letos to bylo úplně jiný, takže nemáme to úplně naplánovaný, ale o to víc se na to těším.
1: Doplňuje Bohačíka Sehnal další basketbalista Nymburka, který pokud zůstane, bude od příští sezóny hájit se svými spoluhráči barvy SK Slavia Era NBK. Z vyprodané pražské haly Královka Jakub Kanta, Radiožurnál. Oči.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál 7 hodin. Se zprávami je tu Pavel Krouča.
2: Vládou schválené změny ve financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. Kyjev navrhl setkání prezidentů Ukrajiny a Ruska ve Spojených státech. Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. V Brně komplikuje dopravu zavřený husovický tunel po nehodě. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, občas přeháňky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO včera návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu korun, Český rozhlas asi o 400 milionů. Podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana to ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií.
4: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit, ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila v reakci na schválený návrh zákona výstražnou stávku. Podrobnosti zveřejní zítra. Budeme se tomu věnovat i po 7:30 v ranním radiožurnálu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi osobní setkání ve Spojených státech. Zelenský o tom jednal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před odletem na summit G7 do Francie. Putin would find it
5: much harder. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na letištní ploše v moldavském Kišiňově prohlásil, že pokud ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi schůzku ve Spojených státech nabídne americký prezident Donald Trump, bude pro Putina složité to odmítnout. Moskva zatím nepřijala ukrajinské návrhy na setkání hlav států na summitu G7 nebo v jiné neutrální zemi a trvá na tom, že pokud chce Zelenský jednat o míru, musí přijet do Moskvy. To je ale pro Kyjev zcela nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise Fatscher Club vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Zaplatit musí pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Pět hráčů dostalo trest za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Rozhodnutí etické komise fotbalové asociace je nepravomocné.
3: Sport.
6: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajáře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
7: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize, jestli pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
6: Národní tým odletí do Atlanty dnes v podvečer. Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času. A fotbalisté Španělska vstoupili do světového šampionátu remízou 0-0 s Kapverdami. I ostatní utkání skončila nerozhodně. Egypt hrál s Belgií 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí a Irán remizoval 2-2 s Novým Zélandem.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D6 u Lána, taky Husovický tunel v Brně. Dálnice D6 je ve směru z Prahy do Karlových Varů neprůjezdná u sjezdu na Lány. Na 26,5 kilometru likvidují následky vážné nehody. Dopravu odklání směr Lány a na Nové Strašecí a objížďka je zatím dobře průjezdná. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor před Humpolcem. Na kilometru 98 ve stoupacím pruhu stojí osobní auto a kamiony tam vybočují. Na D1 ve směru z Brna do Prahy taky silný provoz před Šmejkalkou. Brzdí se poprvé už na 35. kilometru. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy komplikace. Na 3. kilometru u sjezdu na Radonice nehoda blokuje jeden jízdní pruh a už se tvoří kolona směrem do Prahy. A na silnici 3 z Prahy do Benešova dejte pozor a v kopci za sjezdem na Poříčí nad Sázavou. Stojí tam nepojízdné auto v pravém pruhu.
9: Nemá tam ani trojúhelník, člověk bez vesty, mírné pravotočivé zatáčce, spousta kamionů, bezpečná situace.
8: A ještě do Brna, po nehodě v Husovickém tunelu v Brně kolabuje doprava. Ve směru na Svitavy je tunel neprůjezdný a kolony jsou dlouhé jak z Židenic, tak z Vinohrad. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, na severovýchodě místy zvětšená oblačnost, od západu přibývání oblačnosti a během dne místy přehánky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, 7.06 a pokračujeme novinkami v kauze Dominika Ferryho.
10: Ranní radiožurnál
3: a Petr Král.

0: vámi Radiožurnál. Odvolací senát se bude zabývat květnovým zprošťujícím rozsudkem pro exposlance Dominika Feriho. Jak zjistili reportéři serveru iRozhlas.cz, tak státní zástupkyně Petra Křivnová se totiž proti rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 3 odvolala. Detaily teď Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Podle obžaloby šlo o další případ údajného znásilnění. Týkal se tehdy teprve 17-leté dívky. Křivnová požadovala pro Feriho další rok vězení. Obvodní soud ale v květnu bývalého politika TOP 09 obžaloby zprostil. Soudce sice řekl, že oběti její popis situace věří, nebyla ale podle něj naplněná skutková podstata trestného činu znásilnění. Podle obžaloby si měl během sexu Ferry sundat bez souhlasu dívky kondom. Ferry s tím ale nesouhlasí. Případ tak po odvolání zástupkyně Křivnové bude řešit odvolací senát. Termín jasný zatím není.
0: Ferry je přitom už na svobodě?
1: Je to tak, do konce května se odpikával ve vězení trest za dvě jiná znásilnění a jeden pokus o něj. Odsouzený byl ke 3 letům ve vězení. Ke konci měsíce ale teplický soud rozhodl o Ferryho podmíněném propuštění. No a doplním, že celý text je na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
0: Doplňuje Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Dobré ráno, ve čtvrt na 8. S vámi ranní Radiožurnál a další novinka. V každé třídě, v první třídě s více než 15 žáky bude muset být od září asistent pedagoga. Takové je rozhodnutí ministerstva školství, jenže školy mají problémy asistenty sehnat. Podrobněji to probereme v ranním interview 7.50. Naším hostem bude ředitel základní školy Botička v Praze Ondřej Machů. Američtí experti vyšetřují pád strategického bombardéru B-52 Stratofortress. Zřítil se krátce po startu na rutinní misi na základně v Kalifornii. Všech 8 členů posádky zřejmě zahynulo.
1: Nehoda na Mladoboleslavské před Prahou a kolony v Brně. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy čekejte kolony. Na 3. kilometru sjezdu na Radonice blokuje jeden pruh nehoda. Kolona od sjezdu na Brandýs nad Labem už je pomalu na 30 minut. Na D1 směrem do Prahy čekejte silný provoz. V úseku od 35. kilometru na 24. ke Šmykalce popojíždějí nesouvislé kolony. Místy prudké brzdění, tak opatrně dojíždějte. A pomalu pak pojedete i od Pražského okruhu až k jižní spojce. Ucpaný je Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Kolona od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech. A do toho regulují vjezdy do tunelu. Počítejte až půl hodiny navíc směr letiště. A v Brně je velmi ucpaný okruh ve směru z Židenic na Svitavy. V Husovickém tunelu se srazila dvě auta, tunel byl neprůjezdný, teď už se směrem na Svitavy projíždí jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Na Českém je dnes po ránu na obloze většinou jasno nebo polojasno, ale na severu je místy zvětšená oblačnost. Teploty už rostou, odpoledne se zastaví na 18 až 23 stupních, na jižní Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. Na nebi nejprve jasno až polojasno, v severovýchodní polovině může být trochu oblačnosti a během dne se pak bude ještě od západu nebe zatahovat. V Čechách se objeví déšť ve formě přehánek. K večeru se na západě Čech mohou vyskytnout i bouřky. A povane k tomu dnes jen slabý během nemírný západní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál zhruba za hodinu a půl francouzský prezident Macron přivítá u Ženevského jezera ukrajinského prezidenta Zelenského. Spolu s dalšími lídry sedmi největších ekonomik světa budou probírat válku na Ukrajině. A na summitu ve francouzském Evianu je také zpravodaj Martin Balucha. Dobré ráno.
1: Taky zdravím, hezké ráno.
0: Může summit přinést výraznější zlom v řešení ukrajinské války? Jak lídři hodnotí ten její průběh a rozložení sil?
1: Západní lídři tady v Evianu a obecně politici poukazují na to, že pozice Ukrajiny se v posledních měsících výrazně změnila. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová zdůraznila, že se Ukrajině daří držet frontovou linii, částečně dobývat zpět svá území, že taky dokáže útočit na strategické cíle, které jsou hluboko uvnitř Ruska, a že se taky stala světovým lídrem ve výrobě špičkové vojenské techniky, a vlastně podobně mluvil i německý kancléř Friedrich Merz.
2: Ukrajina se dnes nachází v nové pozici síly. Rusko nemůže vojensky vyhrát. Navíc je jeho ekonomika v těžké situaci. S maximální opatrností a zdrženlivostí říkám, že poprvé by se zde mohlo pomalu otevírat okno pro diplomacii.
3: Ein Fenster für die Diplomatie öffnen.
1: To byl tedy německý kancléř Friedrich Merz. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce na summitu poukázat na tento vývoj příznivý tedy pro Ukrajinu. Vyzývá Američany, aby nadále podporovali Kyjev a víc ještě zatlačili na Rusko.
0: Zelenský a Trump si ještě před tím summitem telefonovali. Mají naplánováno nějaké osobní setkání v Evianu?
1: Pokud jsem se díval a není žádná aktualizace zatím, tedy tak bilaterální jednání z očí do očí, tak v jednání to v plánu zatím nemají. Budou ale na stejném jednání s dalšími státníky, stejně tak můžou prohodit pár slov na chodbě před tím jednáním. Po něm americký prezident Donald Trump, ty si to už říkal, potvrdil, že si telefonoval jak tedy s Putinem, tak i se Zelenským. Prý jsou oba otevření krokům k vyřešení války na Ukrajině. Zelenský taky údajně Putinovi navrhl, aby se setkali právě tady na G7 v Evianu, kde jsou lídři dalších zemí přizvaní, například taky Egypt, blízkovýchodní státy, ale podle Zelenského ruský prezident Vladimír Putin není připravený jednat o konci války.
0: Summit zemí G7 v Evianu bude přímo na místě sledovat náš zpravodaj Martin Balucha. Teď jste oslyšeli v ranním Radiožurnálu krátce před půl osmou. Martine, díky, naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den všem.
0: 7.22 a půl přesně, Jana Kiršner, no a přesně o půl osmé další zprávy. Počasí zelená vlna, tak jak jste zvyklí. Přejeme dobré ráno, tady je Radiožurnál.

0: se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
1: Tady je Žurnál půl osmé. Pavel Průza a zprávy. Ještě dnes mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dřív odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, vyjede na dálnici D35. V úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Armáda doporučuje řidičům, aby respektovali dopravní značky a taky pokyny vojenské policie. Přesun techniky může krátkodobě zpomalit provoz. V německé postupimi plánují pyrotechnici zneškodnit 250-kilovou bombu z druhé světové války. V bezpečnostním koridoru kolem místa nálezu je i hlavní vlakové nádraží. To bude proto na čas úplně mimo provoz. Omezené budou i některé tramvajové a autobusové linky. Z centra postupimi se kvůli likvidaci bomby musí evakuovat asi 6,5 tisíce lidí.
0: Sport.
1: Fotbalisté Španělska začali mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Belgie hrála nerozhodně s Egyptem 1-1. Stejným výsledkem skončil i souboj Saúdské Arábie s Uruguají a Nový Zéland remizoval 2-2 s Íránem. Tenistka Kateřina Siňaková je díky vítězství nad Číňankou Zhu ve dvou setech v hlavní soutěži turnaje v Berlíně. Do druhého kola v hlavním městě Německa postoupila Nikola Bartuňková po výhře 2-1 na sety nad Ruskou Schneiderovou. Do stejné fáze se dostala v Nottinghamu Marie Bousková, která v českém souboji porazila Terezu Valentovou ve dvou setech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nehoda na D10 před Prahou a komplikace v Brně u Husovického tunelu. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy čekejte dlouhé kolony. Na třetím kilometru sjezdu na Hradonice blokuje jeden pruh hromadná nehoda. Srazilo se 5 aut a na místě zasahují i hasiči. Zastavíte u sjezdu na Brandýs nad Labem a zdržíte se půl hodiny. Silný provoz je na dálnici D1 před Prahou. Nejdříve nesouvislé fronty mezi 37. a 24. kilometrem a pak ještě pojedete pomaleji od sjezdu na Velké Popovice k jižní spojce. A dlouhá kolona i na Pražském okruhu a hlavně ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech, tam je další asi půl hodina navíc. Na silnici 35 hlásíte kolony na příjezdu do Liberce z Chrastavy, tam je první fronta na 10 minut a další 10-minutová kolona pak ještě u Hodkovic nad Mohelkou směrem na Prahu. V Brně kolabuje doprava na okruhu ve směru z Židenic na Svitavy. V Husovickém tunelu jeden pruh blokuje nehoda. Kolona je tam už z Ostravské ulice a stojí i směr z Vinohrad. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 550

0: 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Teploty v tomto týdnu postupně porostou. Dnes se budou maxima pohybovat do 23, na jižní Moravě do 25 stupňů. Zítra bude ještě o 2 stupně tepleji a ve čtvrtek už budou teploty na celém našem území dosahovat téměř až ke 30. O víkendu to bude chtít stín a pobyt u vody, teploty se totiž budou šplhat k 35 stupňům. V přízemní vrstvě se také bude nacházet dostatek vlhkého vzduchu, proto budeme mít pocit dusna. A právě vysoká vlhkost bude mít za následek vznik bouřek. Nejčastěji se objeví na horách a zabouřit může i dnes. Většinou jen slabší bouřky by se mohly objevit na krajním západě Čech. Jinde očekáváme spíše slunečné počasí, více oblačnosti bude jen v severovýchodní polovině naší republiky a později i právě v západních Čechách. Počítat dnes musíme i s ojedinělými dešťovými přeháňkami. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Co ještě uslyšíte? Svatovickou katedrálu zněly včera nové varhany premiérově veřejně. No a s takovou akademií pro změnu zněly novinky ke zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Obé se potká už za chvíli v ranním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Vyprávej mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli.

0: Co jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil? Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Máte-li chvíli, budeme vám také vyprávět teď 8 minut po půl 8 o rozhlasových a televizních poplatcích. Místo nich totiž budou peníze ze státního rozpočtu. S takovou změnou počítá návrh zákona, který včera schválila vláda. Česká televize i Český rozhlas by podle něj museli od příštího roku hospodařit s rozpočtem o stovky milionů korun nižším, než tomu bylo letos. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Detaily přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Tak co dalšího k tomu nově schválenému návrhu víme?
2: Tak ministr Klempíř poprvé řekl částku, se kterou by obě média měla od příštího roku hospodařit.
3: Základní částka, uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
2: Ministerstvo při výpočtu, jak jsme slyšeli, vycházelo z roku 2024, tedy z doby, kdy koncesionářské poplatky zůstávaly roky bez navýšení. Televize by podle vládního návrhu v příštím roce měla zhruba o miliardu korun míň než letos. Český rozhlas by přišel o víc než 400 milionů. Právě rozhlas by tak od příštího roku musel hospodařit se zhruba stejnou částkou, jakou měl k dispozici v roce 2006.
1: Návrh teď míří do sněmovny, co na něj říká opozice?
2: Roky vlády výrazně kritizuje, podle ní návrh zasahuje do nezávislosti České televize i Českého rozhlasu. Například předseda ODS Martin Kupka označil tento krok vlády za mafiánskou praktiku a za zestátnění veřejnoprávních médií. Předseda mediálního výboru sněmovny František Talíř z KDU-ČSL zase řekl, že opozice využije všechny prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
1: No a jak se k vládnímu návrhu staví ředitele obou médií?
2: Jak šéf České televize Hynek Chudárek, tak šéf rozhlasu René Zavoral jsou dlouhodobě proti změně financování. Současný systém je podle nich funkční a zaručuje nejvyšší možnou míru nezávislosti. Taky jim vadí, že s nimi vládní koalice nekomunikovala dopředu. Kvůli snížení příjmů budou muset média propouštět, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů v těch premiérových cyklech, omezení tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání. Já tam vidím poměrně nutné samozřejmě v tu chvíli omezit některé věci v oblasti regionálního vysílání.
2: A podle Zavorala je možné, že by rozhlas musel přistoupit i ke zrušení některých stanic.
1: Eliška Zábrocká z domácí redakce, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a na poledne chystáme k poplatkům a novému financování médií také speciální publicistiku a do vysílání zveme jak zástupce koalice, tak opozice, takže popoledně se k tématu určitě ještě vrátíme a píšeme o něm také na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. S vámi Radiožurnál 7 hodin 40 minut, za 5 minut zprávy počasí. Zelená vlna.

0: S vámi Radiožurnál. Pozor, dálnice D10, příjezd do Prahy z Mladé Boleslavy na 3. kilometru, na sjezdu na Radonice stále následky hromadné nehody 3 dodávek 2 osobních aut. Kolona od Brandýsa od mostu momentálně na 3/4 hodiny.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
1: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 7:45. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu a plachetnice u Splitu. Plachetnice z 8 Čechy se po kolizi potopila. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 vyvázli s lehkými zraněními a 1 žena zůstává v nemocnici. Vše přímo ve Splitu sleduje naše spolupracovnice Téa Veseláková a my se s ní živě spojíme v 8:20. No a v příští hodině se budeme věnovat také českému fotbalu. Etická komise fotbalové asociace totiž kvůli ovlivňování zápasů vyloučila Karvinou z nejvyšší ligy. Klub musí také zaplatit pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí není pravomocné, Karviná se může odvolat. A jak to může ovlivnit složení ligy v příští sezóně, tak to vám povíme krátce po zprávách 8 hodin.
4: Zavřená D6 u Lána, hromadná nehoda na D10 před Prahou. Dálnice D6 je ve směru z Prahy do Karlových Varů neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 26. a 5. kilometru uklízejí po vážné nehodě. Jede se objížďkou přes Strašecí, zatím bez větších komplikací. Dálnice D10 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Na 3. kilometru u Radonic hromadná nehoda 5 aut a blokuje jeden pruh, kolona 45 minut od Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 dejte pozor před Prahou, silný provoz a poprvé se brzdí prudce na 38. kilometru. V Brně je stále velmi ucpaný okruh ve směru z Židenic na Svitavy. V Husovickém tunelu celé ráno překáží nehoda. Kolona už z Ostravské a taky ve směru z Vinohrad. Pozor, kolony se tvoří ve Svatoplukově ulici v opačném směru na Židenice.
5: Přímo v křižovatce na Staré Osadě je nabouraný auto. Pro mě to bylo tak na 20 minut, myslím si, že teďka to bude poctivá půl hodina.
4: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Konečně se otepluje, aktuálně se teploty pohybují nejčastěji mezi 10 a 15 stupni. Nejtepleji zůstalo v noci a po ránu v centru Prahy a také místy v Moravskoslezském kraji. Naopak nejchladněji i pod nulou bylo v mrazových lokalitách Šumavy. Přes den pak už ale čekáme docela příjemné teploty, nejčastěji kolem 20. Na jižní Moravě naměříte až 25 stupňů a na horách kolem 15 stupňů Celsia. A nebe dnes bude převážně slunečné, více oblačnosti s občasným deštěm nebo přeháňkami se objeví na severovýchodě našeho území. V západních Čechách se nenechte k večeru překvapit ojedinělými bouřkami. Krásný den.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní interview 7.50 na Radiožurnálu. Nový školní rok a nová povinnost. Pokud bude v první třídě základní školy 15 a více žáků, musí mít od září asistenta pedagoga. Na první pohled jde o posílení podpory pro učitele i děti na začátku školní docházky, jenže některé školy upozorňují, že kvalitních asistentů je zkrátka málo. V ranním interview to teď probereme s ředitelem základní školy Botička v Praze Ondřejem Machů. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaká je teď situace u vás? Máte už pro první třídy od září zajištěné asistenty?
1: Aktuálně pro první třídy asistenty zajištěné zvenku nemám. Říkám jako záměrně zvenku, že inzeru asi už druhý, třetí měsíc a nepřihlásil jsem mi žádný nějaký validní kandidát.
0: Mm-hmm. Jak to budete řešit?
1: Pokud se ještě nepřihlásí nebo neseženu z nějakých vlastně svých kontaktů přes nějaké známé, z nějakých mých škol, někoho, kdo třeba tam končí s asistencí a chtěl by k nám do první třídy, tak to budu muset řešit z vlastních zdrojů nějakou vlastně úpravou úvazků těch stávajících asistentů, které tady mám, a budu doufat, že pak na podzim někoho najdu a ten tým doplně.
0: No a na jaký problém při schánění asistentů narážíte? Co je pro vás asi nejtěžší?
1: No, já se trošku domnívám, když se podívám do minulosti, kdy já jsem tady ředitel 5. rokem, když jsem začínal, tak jsem tady měl jednu paní asistentku. My jsme relativně menší pražská škola, 300 žáků, 14 tříd. Během těch 5 let jsme se dostali na šest asistentek, 6 fyzických osob. A to hledání bylo relativně dobré, protože prostě jak se to hledalo průběžně, tak si myslím, že tak 1-2 měsíce a podařilo se nám ty pozice obsadit. Teď si myslím, jak je to jako nárazově a tady v Praze, kdy vlastně teďka všechny školy hledají prakticky do prvních tříd 1, 2, 3 asistenty, tak si myslím, že ten trh je teďka jako vyčerpaný.
0: Jaký má být takový ideální asistent? Jaké má mít třeba vzdělání?
1: Tak to vzdělání definuje vlastně zákon o pedagogických pracovnicích, takže jsou tam nějaké kvalifikační předpoklady. A pak samozřejmě je ideální, když má hlavní vztah k dětem, že prostě těm dětem pomoct. No a co ukazuje praxe, tak je hrozně důležitá i schopnost nové práce buď s druhým asistentem, pokud jsou tam dva, a hlavně s paní učitelkou, s panem učitelem v té dané třídě. To já považuji z pohledu té praxe za to nejdůležitější. Aby si prostě ty dvě osoby, které tam fungují v té třídě, aby si jako i lidsky sedly.
0: Jak vnímají učitelé asistenty ve třídách? Je to pro ně skutečně pomoc? Jak si s nimi vlastně tu práci můžou rozdělit, aby to dávalo smysl?
1: Na to je i řada vlastně nějakých školení, webinářů, třeba od NPI. Takže si s tím musí svým způsobem poradit. Dobré je, když toho asistenta dokáží právě stáhnout do chodu fungování té třídy. To znamená, ten asistent se podílí právě i třeba na nějaké přípravě na tu hodinu a citlivým způsobem dokáže té hodině tomu učiteli vlastně pomáhat. Bavím se teď o takové té asistenci, která je do toho 3. stupně, a nebavím se o té asistenci, která je 4-5, to už je vyloženě ta osobní asistence, a s tou já tady na škole vyloženě praktickou zkušenost nemám. Takže to, co povídám, platí hlavně pro tu asistenci do toho 3. stupně.
0: Podle nových pravidel je také možné mít ve třídě na plný úvazek jen jednoho asistenta až pro 4 děti, které ho potřebují. A to včetně nejtěžších diagnóz. Dovedete si tohle představit?
1: Jak říkám, s těmi nejtěžšími diagnózami zkušenost nemám, ale mám zkušenost s tím, že ve 2 třídách máme 2 asistenty, 2 asistentky, ale funguje to. Znamená, že když tam jsou prostě těžší podmínky, kdy ten žák opravdu potřebuje vyšší míru podpory, tak tam si myslím, že ten jeden asistent s tím bude mít docela problém to zvládnout.
0: V ranním interview byl hostem ředitel základní školy Botička v Praze Ondřej Machů. Mluvili jsme o nové povinnosti od nového školního roku v první třídě základní školy s více než 15 žáky nebo od 15 žáků víc. Musí být od září povinně asistent pedagoga. Díky za váš čas, přejeme klidné prázdniny a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: S vámi raní radiožurnál, no a po osmé konečně také ty svatovícké varhany. Pokud máte pocit, že na něco jasně nestačíte, zkuste to nevzdát. Inspirací vám může být duel španělská Kapvert na mistrovství světa ve fotbale. Ten skončil překvapivou remízou 0-0, no a gólman Kapvert se stal během zápasu globální hvězdou. Přibylo mu 1,5 milionu sledujících na sociálních sítích. I o tom bude ještě řeč.
1: Zažijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál 8 hodin. Pavel Prouza a další zprávy.
2: Vládou schválené změny ve financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. Ministerstvo obrany má převzít letiště v Karlových Varech, investuje tam až 4 miliardy korun. Fotbalisté Španělska remizovali v prvním zápase na mistrovství světa s Kapverdami 0-0. Hromadná nehoda komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D10 z Mladé Boleslavy. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, občas přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovní opozice kritizuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. Za zásah do nezávislosti obou médií je považuje třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka. Reagoval tak na to, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO včera schválila zrušení poplatků a veřejnoprávní média chce financovat ze státního rozpočtu. Obě média z něj mají dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy méně, než letos vyberou na poplatcích. Podle Kupky to znamená faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu.
4: Jasně říct, že nikdo z občanských demokratů pro takovou úpravu nebude nikdy hlasovat. Nikdy nebude hlasovat pro ochočení médií veřejné služby ze strany vlády, ať už by ta vláda byla jakákoliv. Je to špatně ze všech úhlů pohledu.
2: Podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy je třeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji, tím snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje. Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server i rozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Technologická společnost SpaceX získala z primární nabídky akcií v přepočtu o více než 200 miliard korun víc, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcií byl téměř 1,8 bilionu korun, tedy nejvíce v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. Musk se díky tomu v zápětí stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na obyčejných fotkách, by dnes měly podpořit europoslanci. Cílem nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužitím jejich těla v digitálním prostoru. Je to součástí změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
5: Podle návrhu nebude v Evropské unii možné nechat vygenerovat umělou inteligencí sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí, a to bez jejich souhlasu. Bod prosazovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podle ní velké korporace nemůžou podobné praktiky obhajovat svobodou podnikání. Návrh vítá taky Kateřina Konečná z KSČM, kritizuje ale odložení některých dalších pravidel v aktu o umělé inteligenci.
6: I tak se domnívám, že to mohlo projít bez zjednodušení pravidel u takto rizikové technologie.
5: Pokud Europarlament opatření o zákazu tzv. Svlékacích aplikací schválí, měl by začít platit 2. prosince. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Sport.
7: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa remízou s Kapverdami 0-0. I zbylá utkání posledního hracího dne skončila nerozhodně. Irán, Nový Zéland 2-2 a Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. Basketbalisté Nymburka slaví 21. titul v národní lize. V pražské hale Královka porazili v rozhodujícím 7. zápase finálové série 91-74 Pardubice. Trenér východu Čechů si stříbrné medaile váží.
8: to velký pro pardubický basket a myslím si, pro český basketbal ta finálová série byla skvělá. Pro mě je tady ta sezona obrovský zadosti učinění a hrozně moc si toho vážím, protože židle trenéra je hodně nevyspytatelná. Vítězství jdou za hráčem a porážky jdou za trenérem.
7: Od nové sezony se Nymburk sloučí se Sláví. Hrát bude hlavně v Praze a pod jiným názvem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 v Ostravě, taky na dálnici D10 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Polska čekejte kolony. Na kilometru 368 za nájezdem z Bohumína se v levém pruhu převrátilo osobní auto. Na místě hasiči a postojíte asi 20 minut. Na D1 se zdržíte taky u Brna před omezením, a to v obou směrech. Delší je fronta z Vyškova, kamiony od 211. kilometru. V Brně stále komplikace i kvůli nehodě v Husovickém tunelu. Směrem na Svitavy je v tunelu průjezdný pouze jeden pruh. Kolona je dlouhá, jak z Židenic, tak i z Vinohrad.
10: Jedu to teď ze směru vlastně od Líšně přes Vinohradský kopec. Nejsem ještě ani v Husovickém tunelu a už to jedu 35 minut a je to odspaný úplně ze všech stran.
9: Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy likvidují na 3. kilometru následky hromadné nehody. Srazilo se 5 aut. Kolona od Staré Boleslavy zabere asi 50 minut a ucpávají se i možné objížďky. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Kolona od Jesenice ke sjezdu na Ořech asi na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, od západu přibývání oblačnosti, během dne místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech výjimečně bouřky, teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Máme Radiožurnál, pokračuje také vyšetřování srážky dvou lodí u Splitu. Budeme mluvit s naší zpravodajkou a vydáme se také za chvíli do svatovítské katedrály k novým varhanám.
1: Ranní Radiožurnál
3: a Petr Král.

0: Tak tohle byly Trenina, s vámi Hraní Radiožurnál, 9,5 minuty po 8 hodině právě teď. Dnes je úterý 16., což znamená, že včera zněl Prahou jeden unikátní nástroj, který váží desítky tun a je opatřen tisíci píšťal. Svatovickou katedrálou na Pražském hradě vůbec poprvé oficiálně zazněly nové varhany. Ty mají za sebou tedy tu oficiální koncertní premiéru. Nástroje při slavnosti také požehnali představitelé církve. Během 14 let se na něj složili tisíce lidí, možná jste mezi nimi i vy. A tak se nechte pozvat teď právě na premiéru.
1: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
2: Možná se posaďte klidně.
1: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu Svatovícké varhany.
3: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 800 a 12 haléřů.
1: Modlitbou požehnal novému nástroji emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner.
4: Bože, náš Otče, zhlédni dnes milostivě na tyto nové varhany, které zazní v posvátném prostoru této katedrály.
1: Na něj navázalo probouzení varhan v podání pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.
5: Varhany, posvátný nástroji.
1: Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo houslistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 8.15. Už za necelou hodinu v 9 dopoledne vyjedou tanky Leopard a další armádní auta na dálnici D35. V úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Může to krátkodobě zpomalit provoz a armáda doporučuje řidičům, aby respektovali dopravní značky a pokyny vojenské policie. A víc než 400 ovocnářů letos žádá stát o náhradu škod způsobených jarními mrazy. Dnes mají na přihlášení poslední den a ovocnářská unie celkové ztráty vyčíslila na 1,5 miliardy korun.
1: A nehoda na D10 před Prahou a v Brně komplikace. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy se vytvořila 10-kilometrová kolona a před nehodou na 3. kilometru. Zastavíte těsně za sjezdem na Starou Boleslav a zdržíte se asi 50 minut. Ucpané jsou i možné objížďky. Hustý provoz je na dalších příjezdech do Prahy. Třeba na Hradecké dálnici se prudce brzdí nejdříve na 19. a pak ještě na 8. kilometru. Opatrně je to do zastavení. Na D1 před Prahou nesouvislá kolona aktuálně od 35. kilometru v podstatě až do Prahy. Na Pražském okruhu se komplikuje situace ve směru z D1 na letiště. Na 15.5. kilometru za sjezdem na Lochkov stojí nepojízdné auto v levém pruhu. Kolona už od D1 zpomalí. A v Brně skolabovala doprava ve východní části města kvůli ranní nehodě v Husovickém tunelu. Průjezdný stále jeden pruh a kolony jsou dlouhé z Židenic i z Líšně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: V Čechách dnes bude během dne víc oblačnosti i srážek. Na Moravě a ve Slezsku čekejte slunečnější počasí. Ráno a dopoledne bude ještě jasno až polojasno. Jen v severovýchodní polovině našeho území se objeví místy zvětšená oblačnost. Od západu ale bude mraků přibývat a hlavně v Čechách se rozprší. Jednat se bude o občasný déšť nebo přehánky. V západních Čechách se mohou večer vyskytnout i bouřky. Teploty dnes podobné těm včerejším, nejčastěji mezi 18 a 23 stupni. Na jižní Moravě bude až 25. V horách naměříte kolem 15 stupňů a povane k tomu slabý, během dne mírný západní vítr. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Máme radiožurnál v 8.20, 4 mrtví a 4 zranění čeští občané. Tak to je výsledek nejtragičtější nehody v Jaderském moři, kterou v Chorvatsku momentálně pamatují. Plachetnice, která se s 8členou českou posádkou v neděli potopila po srážce s obřím katamaránem nedaleko Splitu, je stále ještě na mořském dně. Vyšetřovatelé čekají na její vytažení a mezi tím zajišťují také další důkazy. No, ve Splitu tohle všechno sleduje naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno ze Splitského přístavu.
0: To, jaké jsou další kroky vyšetřovatelů k objasnění té tragické nehody?
1: Státní zastupitelství Splitské župy vydalo příkaz k provedení toxikologické zkoušky některých účastníků té kolize. Nevíme ale, koho všeho by se měla týkat. Zásadní bude taky ohledání vraku té potopené plachetnice. Ta leží ve 52 metrech pod hladinou a podle Splitské přístavní zprávy jsou v plném proudu přípravy na její vytažení. Může to prý ale trvat ještě týdny, protože půjde o náročnou operaci, kterou je potřeba důkladně naplánovat. Důležité bude samozřejmě zajistit bezpečnost všech, kteří se toho budou účastnit, ale taky co nejlíp zachovat důkazy, které by prozradily víc o tom, proč se plavidla v neděli mezi ostrovy Bráč a Šolta srazila.
0: Katamarán, na kterém plulo v době té nehody asi 120 lidí, je ve Splitském přístavu. I jak moc je poškozen? Ty už se ho viděla?
1: Viděla jsem ho a od pohledu bych vůbec neřekla, co má katamarán za sebou, kdybych to nevěděla. Má na sobě pár šrámů, hodně to připomíná, jako třeba když odřete auto o sloup nebo něco podobného. Jinak jde o loď soukromé přepravní společnosti a ta včera poprvé poskytla prohlášení, vyjádřila v něm soustrast pozůstalým a ujistila, že spolupracuje se všemi úřady. Jinak kromě kriminalistů je do toho vyšetřování zapojená i agentura pro vyšetřování námořních nehod a ta má na konci vydat doporučení, jak podobným tragédiím v budoucnu předcházet.
0: Téa Veseláková, díky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A s dalšími novinkami se přihlásí i dnes do vysílání Radiožurnálu.

0: Ranní radiožurnál s vámi 5 minut před 8:30. Jedou s námi i naši dopravní zpravodajové a upřesňují dálnice D10 na příjezd do Prahy od Mladé Boleslavy. Na 3. kilometru stále hromadná nehoda. Kolona má přes 10 kilometrů od Staré Boleslavy. Zdržení teď už aktuálně asi na hodinu, tak pevné nervy, šťastnou cestu. Zelená vlna, opět po 8:30.
1: Můj člun asi trpí závadou. Je častěji na dně.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál 8:30. Pavel Průza a zprávy.
3: Ve francouzském Evianu pokračuje třídenní summit skupiny G7. Lídři 7 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa jednají o ukončení války Spojených států a Izraele proti Íránu a o válce Ruska proti Ukrajině. Evropští členové skupiny už včera ve společném prohlášení uvedli, že jsou připraveni se podílet na odminování Hormuzského průlivu. Od září musí mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Podle ministerstva by to mělo pomoct dětem na začátku školní docházky i jejich učitelům. Kvůli zpřísnění odkladů do škol nastupuje víc dětí, které by dřív šly do školy až o rok později kvůli nezralosti. Školy tvrdí, že nemůžou kvalifikované asistenty sehnat. Soud se bude zabývat poslední kauzou bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. Podle našeho serveru i rozhlas jde o další případ údajného znásilnění 17-leté dívky. Pražský obvodní soud už sice v květnu bývalého poslance zprostil viny, proti rozsudku se ale odvolala státní zástupkyně. Sport. Fotbalisty Tuniska povede na mistrovství světa po odvolání Sabriho Lamouchiho jiný francouzský kouč Hervé Renard. Lamouchi skončil po úvodní porážce Tuniska na turnaji se Švédskem 1-5. Vstup do světového šampionátu mají za sebou i evropští mistři Španělé, kteří remizovali s Kapverdami 0-0. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. A souboj Íránu s Novým Zélandem skončil taky nerozhodně 2-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D10 před Prahou a v Brně komplikace. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy stále likvidují následky hromadné nehody na 3. kilometru. U sjezdu na Radonice se srazilo 5 aut. Kolony do kolony se dojíždí za sjezdem na Starou Boleslav a zdržíte se okolo 45 minut. Komplikace je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Ve sjezdu z Cínovecké na Kbelskou ulici se srazilo osobní auto s nákladním. Blokují jeden pruh a kolona se sune od sjezdu na Zdiby. No ta kolona pak ještě pokračuje v Liberecké ulici až do tunelu Blanka. V Praze je velmi silný provoz. Hodně ucpaný je i Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Kolona nejen kamionů se táhne od dálnice D1 až ke sjezdu na Ořech. Na D1 se ucpává příjezd do Ostravy směrem z Polska. Za nájezdem z Bohumína na kilometru 368 se převrátilo auto na střechu a zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na D1 kolona i ve směru z Ostravy do Brna po pojíždí u Bělotína před omezením na 310. kilometru a opět je to asi na 15 minut. Ještě do Brna připomínáme kolabující dopravu ve východní části města. V Husovickém tunelu směrem na Svitavy uklízejí po nehodě, jede se jedním pruhem. Kolony dlouhé z Ostravské ulice i z Líšně. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Do Evropy začal od jihu proudit velmi teplý vzduch. Ten by v druhé polovině tohoto týdne měl dorazit i na naše území. Zatím jsou velká vedra na jihu Francie, kde mohou teploty vystoupit až ke 40. Taková vedra na našem území prozatím nečekáme. Dnes naopak teploty lehce podprůměrné, držet se budou většinou mezi 18 a 23 stupni. O trochu tepleji kolem 25 ukážou teploměry na jižní Moravě. U nás teploty výrazně povyrostou od čtvrtka. To už budou dosahovat ke 30. Víkendu bude ještě tepleji, místy i 35 stupňů a meteorologové předpovídají i takzvaný supertropický den, kdyby právě na konci týdne mohla teplota překročit

0: hranici 35 stupňů. Nebe bude ještě dnes i zítra místy oblačné a z mraků může i zapršet. Objeví se také bouřky, většinou se ale můžeme těšit na slunečné počasí. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. A věci se mění. Před měsícem se radovali z triumfu v domácí pohárové lize, těšili se na evropské poháry. Teď ale mají fotbalisté Karviné úplně jiné myšlenky. Etická komise fotbalové asociace totiž klub kvůli korupční kauze vyloučila z šance ligy. Na ten případ se podíváme i v ranním radiožurnálu podrobněji.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál a přidáváme nejnovější zprávu, která hýbe českým fotbalem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli korupční kauze Karvinou z prvoligové šance ligy. A to kvůli ovlivnění 3 utkání v nejvyšší soutěži z roku 2024. Rozhodnutí ještě není pravomocné a jak to ovlivní nejvyšší soutěž, tak na to se ptám Adama Procházky ze sportovní redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Teoreticky by to mohlo pomoct sestupující Dukle. A to pokud by slezský klub nevyužil 5denní lhůtu pro podání odvolání. V tu chvíli by rozhodnutí komise nabylo právní moci a výsledky Karviné v uplynulé sezóně nejvyšší soutěže by se tím pádem anulovaly. Karviná by sestoupila, zatímco Dukla Praha by si příslušnost mezi elitou zachovala. Pokud k odvolání ale dojde, čekalo by se na verdikt odvolací komise fotbalové asociace, ta by ale s ohledem na to, že sezóna bude uzavřena 22. června, nejspíš do té doby nestihla rozhodnout. Karviná by tak byla při losu nadcházejícího ročníku vedena stále jako účastník šance ligy a jediným sestupujícím z nejvyšší soutěže by zůstala Dukla. Šance liga by se tak v příští sezóně hrála s 15 účastníky. Karviné také reálně hrozí, že ji UEFA nepustí do svých soutěží. Klub si totiž, a připomeňme, jako vítěz Molkapu zajistil 4. předkolo Evropské ligy.
0: Adame, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: To byl Adam Procházka a teď ho střídá náš fotbalový expert a pětinásobný český mistr Pavel Horvát. Pavle, dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Začněme tím děním v českém fotbale. Co říkáš na rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o vyloučení Karviné z šance ligy? Jsou podle tebe ty tresty adekvátní?
2: No tak asi bych to nerozhodl úplně takhle striktně, jestli to je adekvátní. Možná, myslím si, že tam byla možnost i třeba ještě většího trestu, ale samozřejmě nejhorší na tom je, že vlastně ty hráči, kteří jsou tam teď, nebo trenéři, tak jsou v tom v úvozovkách nevinně a vlastně jsou trestaný oni, no. Takže není to úplně příjemný pro všechny ty zúčastněný, ale samozřejmě ten trest vnímám a je správnej.
0: Pojďme teď ostatně jako každé ráno na světový šampionát. My jsme tady včera touhle dobou mluvili o tom, že v podstatě se řeší jenom kolik gólů Španělsku nastřílí Kaperdám, ale nakonec to skončilo překvapením bezbrankovou remízou. Je to pro tebe asi velké překvapení?
2: No musím říct, že obrovský, že jsem to nečekal, že by to mohli přežít tu sílu Španělska. Na druhou stranu prostě ty góly nedali, nepadly a Kaperdy slaví fantastický bod, myslím si, že to je neskutečný úspěch.
0: No a byl největším hrdinou zápasu podle tebe 40-letý kaperský brankář Vozina. On hrál před 3 lety na Slovensku za Trenčín. A teď se z něj stala, můžeme říct, globální celebrita, protože po zápase získal 1,5 milionu nových sledujících na Instagramu.
2: No je to neskutečný. Tak ten svět teďka takhle funguje, ale je to zasloužený. Samozřejmě jsou věci, které ovlivňují sportovní kariéru a někdy i život a to si myslím, že se mu včera povedlo.
0: Dnes stoupí do šampionátu Francie soubojem se Senegalem. Dá se podle tebe předpokládat, že by se mohlo zrodit nějaké další překvapení, protože je tam ještě taky Messi s Argentinou a duel s Alžírskem?
2: No tak já si myslím, že i ty další zápasy nebyly úplně podle předpokladů a těch překvapení tam je víc a víc, tak uvidíme. No já si myslím, že Francie samozřejmě je velkým favoritem, nicméně uvidíme, Senegal nejsou žádný ořezávátka, tak já si myslím, že můžeme se dočkat dalšího překvapení.
0: Zítra to probereme touhle dobou. Díky, Pavel Horvát, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnál je 8:45. Ministerstvo obrany podle zjištění našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Podle neveřejných dokumentů chce armáda prodloužit přistávací dráhu a také tady vybudovat nové zázemí, ovšem s tím, že civilní a také záchranářský provoz na letišti v Karlových Varech zůstane zachován. Detaily k tomu už teď právě na serveru i rozhlas.cz. A v německé postupy mi dnes pyrotechnici chtějí zneškodnit 250-kilovou bombu z druhé světové války. Našli ji poblíž hlavního vlakového nádraží. Doprava tady bude úplně zastavená, no a také z centra postupimi úřady preventivně evakuují až 6,5 tisíce lidí.
1: Kolona na D1 u Bělotína a ucpaná D10 před Prahou. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony u sjezdu na Bělotín. Je tam zúžení na 311. kilometru a zdržíte se až 15 minut. D1 je ucpaná taky v Brně v obou směrech před omezením. Tam je to na 15 minut jak směrem z Prahy, tak od Vyškova. Oběd to přes Brno se to nevyplatí rozhodně ne teď. V Husovickém tunelu směrem na Svitavy stále uklízejí po ranní nehodě, jede se jedním a kolony jsou dlouhé, už z Ostravské ulice. Stojí i směr z Líšně, Vinohradský kopec. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy na 3. kilometru odklízejí následky nehody 5 aut. Kolona od Brandýsa nad Labem zabere asi půl hodiny. No a kolony čekejte i na hradecké dálnici D11, aktuálně od 18. na 14. kilometr směrem do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Teploty v tomto týdnu postupně porostou. Dnes se budou maxima pohybovat do 23, na jižní Moravě do 25 stupňů. Zítra bude ještě o 2 stupně tepleji a ve čtvrtek už budou teploty na celém našem území dosahovat ke 30. O víkendu to bude chtít stín a pobyt u vody. Teploty se budou šplhat až k 35 stupňům. V přízemní vrstvě se také bude nacházet dostatek vlhkého vzduchu, proto budeme mít pocit dusna. A právě vysoká vlhkost bude mít za následek vznik bouřek. Nejčastěji se objeví na horách a zabouřit může i dnes. Většinou jen slabší bouřky by se mohly objevit na krajním západě Čech. Jinde očekáváme spíše slunečné počasí. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné úterý.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Bruno Mars to stihnul do ranního radiožurnálu v 8.51 ještě před seriálem a teď už míříme do Prahy. Bude nás zajímat konkrétně západní balkon katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Ten už pamatuje lecos. Od středověkých požárů přes bombardování Prahy až po ticho velkých okamžiků z minulého století. Teď ale musí kamenný kůr unést něco úplně nového. A sice 33 tun svatovický varhan. Kvůli novému nástroji museli památkáři prostor také upravit.
1: Máte docela rozklíč?
2: To je celý svazek sem vlastně do věže.
3: Když Kamil Hilbert v roce 1910 tuto hudební kruchtu vybudoval, tak nepředpokládal, že se bude jednat o nástroj takových rozměrů, který je dneska záměrem zde umístit.
4: Popsal při východu slunce ve svatovítské katedrále před 3 lety Petr Měchura, pracovník odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.
3: Z toho důvodu vlastně ta nosná část, která je skrytá pod tou dřevěnou podlahou, nevyhovuje ze statického hlediska, není dostatečně únosná, takže prioritním úkolem této opravy je stužení těch nosných konstrukcí.
4: Elektrikáři nainstalovali už do dříve rozebraného zdiva také síť optických kabelů.
3: Samozřejmě tím, že se nacházíme v katedrále, tedy v nejcennějším prostoru farelu chráněného Pražského hradu, tak samozřejmě není snadné tady provádět jakékoliv instalace. V našem případě to znamená prakticky rozebrat všechny staré historické trasy, které jsme v průběhu projekčních prací ověřili, a opravdu se jedná o stovky metrů různých typologií přípojných míst a vůbec instalací. V některých místech bude třeba vyjmout některé kvádry, které tvoří třeba nároží portálů. Pravdu zasahujeme jen tam, kde už zasahováno bylo. Z hlediska tahání optických kabelů je velmi nutné udělat dost prostoru pro instalace těchto systémů, protože nesnesou třeba ostré ohyby.
4: Nové varhany od mistra Grenzinga budou už 4. nástrojem, který bude hrát v katedrále. První gotický nástroj schořel při velkém požáru v roce 1541. Krátce na to pak vznikly nové renesanční varhany zvané Ferdinandovy. Císařské varhany sloužily až do poloviny 18. století, kdy byla katedrála zapálena pruskými dělostřelci při bombardování Prahy a poté bylo 170 let v chrámu ticho.
3: Moderní hudební nástroj je dneska do jisté míry počítač a mimo to například byl požadavek, aby varhaník nemusel po tradičním způsobu hrát přímo z varhan, ale má i mobilní pult, který se může pohybovat po katedrále.
5: Napříč tou chrámovou lodí na nás teď svítí skoro i slunce přes tu východní vitráž. Tato západní rozeta ale bude z části zakrytá, jak už jste zmínil před rozhovorem.
3: Varhany zakryjí spodní třetinu při pohledu, řekněme, z transeptu. Jediný, kdo prakticky uvidí rozetu celou, bude pan kardinál, nebo lépe řečeno arcibiskup. Kamil Hilbert ji navrhoval jako důležitý motiv západního průčelí. Později bylo rozhodnuto i o motivu vitráže, což je stvoření světa. A protože vlastně tyto záměry překazila první světová válka, tak se realizace této rozety stala do jisté míry symbolickým znakem sounáležitosti a spolupráce českého státu s katolickou církví.
4: Dodává Petr Měchura. Ten dohlížel i na instalaci nových varhan, které přivezli do svatostánku v několika kamionech. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Zelená vlna Radiožurnálu.
7: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
6: Tisíce aktivních zpravodajů.
7: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
6: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
7: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
6: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
7: 800 553 553.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál chvíli před devátou a po deváté Bára Hrzánová alias Helenka Součková ve hře Hrdý budžes a mimo jiné také hlas naší nové četby pro Rádio Junior, protože právě Bára Hrzánová načetla dětskou klasiku od Astrid Lindgrenové Děti z Bulvervinu. I o tom bude řeč po deváté s Liborem Boučkem.
1: Příběhy 20. století na radiožurnálu.
2: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
1: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
2: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
1: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
2: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: V sobotu od 21 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár slávy a pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se slávy a pojišťovnou. V sobotu 20. června na Pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
0: Radiožurnál 9 hodin. Posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
4: V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku dvou lodí u Splitu, kterou nepřežili 4 Češi. V Karviné se kvůli korupční kauze nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Češi se chystají na čtvrteční zápas mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy popojíždí kolona. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, občas přeháníky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula 8členná česká posádka, se po kolizi potopilo. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
5: Nechceme podporovat řeči o tom, či je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Radiožurnál.
4: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů.
6: Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Karviná si jako vítěz domácího poháru zajistila 4. předkolo Evropské ligy. Jenže je možné, že rozhodnutí etické komise zohlední i Evropská fotbalová federace a Karviná hrát evropské poháry nebude. Kdo Karvinou v první lize nahradí a jestli vůbec, zatím není jasné. Pokud se Karviná a Wolf neodvolají, mohla by se zachránit Dukla Praha. Existuje také možnost, že se bude hrát příští ročník v 15 týmech. Potrestáni byli i další 5 hráčů za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Etická komise fotbalové asociace ještě pro úplnost uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný trest bude vykonatelný až po nabytí právní moci rozhodnutí. František Kuna, Radiožurnál.
4: Z vojenské posádky v Přáslavicích na Olomoucku právě vyjíždí na dálnici D35 kolona těžké techniky. Vojáci v tancích Leopard a dalších vozech budou v úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem trénovat organizovaný přesun. Z místa se hlásí reportérka Lenka Kratochvílová.
7: Bránou přeslavických kasáren už projelo celkem 6 tanků Leopard 2 a 4, jedno vyprošťovací vozidlo Buffalo a ještě další doprovodné vozy. Připraveni jsou teď u sjezdu u dálniční policie v Kocourovci, kam vyjedou za malou chvíli na dálnici. Tam je provoz zúžený do jednoho jízdního pruhu a rychlost upravená na 80 km v hodině. Vojáci si cvičením na dálnici chtějí vyzkoušet, jak rychle, bezpečně a organizovaně se dokáží po dálnici pohybovat. Návrat obrněnců do kasáren se očekává kolem 15. hodiny. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
4: Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek nastoupí v 18 hodin našeho času v Atlantě proti Jihoafrické republice. Všechny zápasy posledního hracího dne světového šampionátu byly remízové.
8: Nejgólovější byl zápas Íránu s Novým Zélandem v Los Angeles, který skončil 2-2. Belgie hrála v Seattlu s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí v Miami. Nejpřekvapivější výsledek se zrodil v Atlantě. Španělsko remizovalo s Kapverdami 0-0. Brankář Kapverd Vozíňa, který začal s profesionálním fotbalem až v 25 letech v Angole, vychytal 7 střel Španělů. Kapverdy tak při svém historickém debutu na mistrovství světa uhráli remízu s úřadujícími evropskými šampiony. Krištof Kousal, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka u Litovle na dálnici a nehoda na D10 před Prahou. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce dejte pozor za sjezdem na náměště na Hané. Na kilometru 256 stojí dodávka částečně v pravém pruhu. Řidič bude měnit kolo směrem do vozovky, tak ho nepřehledněte. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna postojíte u Bělotína v koloně. Je tam zúžení na 311. kilometru a je to asi na čtvrt hodiny. Na D1 kolona stále taky v Brně, delší ve směru na Prahu od 211. kilometru až k omezení, hlavně kamiony. Z Brna i dobrá zpráva, nehoda v Husovickém tunelu je pryč, průjezd směr Svitavy volný a kolony se rozjíždějí. Dálnice D10 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Na třetím kilometru u Radonic odklízejí následky nehody 5 aut, průjezdný je pouze jeden pruh a kolona od Brandýsa nad Labem zabere asi 40 minut. Kolony čekejte i na objížďkách. A velké fronty hlásíte i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Delší ve směru z D1 na letiště. Fronta se táhne už z dálnice D1 místy v obou pruzích. Pro kamiony je to na 2 hodiny, pro osobní na 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě místy zvětšená oblačnost, od západu přibývání oblačnosti, během dne místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy. A začíná rozhovor s hostem Libora Boučka.
11: Třikrát byla nominována na Českého lva, má Thálii i cenu Alfreda Radoka, prošla Národním divadlem i divadlem na Zábradlí, ale je neobyčejnou zpěvačkou a frontwoman skupiny Kondurango. A v rozhlase mimo jiné natočila ikonické Děti z Bulerbinu Astrid Lindgrenové. Bára Hrzánová je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji vám dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Jak se dneska máte?
12: Já se mám báječně. Děkuji za optání, báječně.
11: Já musím říct, jestli byste nedokázala prozradit ten zdroj té energie, kterou člověk od vás získává, kdykoliv vás vidí, třeba jenom z 25 metrů.
12: To já vůbec netuším, protože já na tom nějak vědomě nepracuju. Já jsem ho takhle dostala, tak se to snažím užívat.
11: No a co vám přináší radost v životě? Kde teda hledat tu radost, aby člověk měl tu podobnou energii nebo aspoň třetinu toho?
12: A to jsou takový banální vždycky odpovědi, ale dneska třeba svítí sluníčko, já mám volno, takže mám úplně svobodný čas jenom pro sebe a mám kolem sebe báječný lidi a za sebou báječný koncert a před sebou další určitě báječný koncert a já se raduju z přítomnosti příjemných, krásných, mladých lidí, chytřejších než já, což zase není takový problém. dělám. A pak mi stačí se prostě dívat do chytra na zahradě, kde jenom sedím a dívám se do chytra, poslouchám ptáky a je mi dobře.
11: To chytro je co?
12: No ono se říká, samozřejmě, podívej se, zase kouká do blba, jo? Nebo čumí do blba, když to řeknu úplně. Ale ono to tak není, ono to je do chytra, protože to člověk vypíná tu racionální sféru toho mozku a ten mozek si bloudí s tím duchem takhle po krajinách, které jsou pro ten racionální mozek uzavřené.
11: Vy jste sice říkala, že jsou to banální odpovědi, ale já myslím, že v téhle době to vůbec banální není, protože to umění se zastavit a koukat do chytra je často opomíněné. Tak já myslím, že děkuju za tenhle tip a doufám, že si dnes, po tom, co vyslechneme celý rozhovor na Radio Žurnálu, najdeme i čas na to dívat se do chytra a vřele to doporučujeme všem.
2: Host Radio Žurnálu.

0: Lára Hrzánová je dnes hostem Radiožurnálu. Musím říct, že nezapomenu ten okamžik, kdy jsem vás viděl poprvé. Bylo to na koncertě skupiny Koa. A úplně jsem byl nadšen z toho, co člověk sdílí, co člověk vidí. A přiznám se, že tehdy to byla záležitost, já jsem byl teenager nebo náctiletý, to bylo něco tak nesmírně silného. Byl jsem šťastný, že tak jako společně v tom malém komorním prostoru tohle vnímáme. Jak pro vás tohle seskupení bylo důležitý?
1: No, skupina Koa, tak jako to bylo, já jsem vlastně kamarádila se Zuzkou Navarovou.
0: K ní jsem se chtěl
1: právě. Od nějakých svých asi 19 let. A protože tak dlouho jsem jí obtěžovala, aby se mnou kamarádila, až jí přišlo jednodušší se mnou kamarádit, než jenom stále odhánět. A takže jsem prošla, že jo, samozřejmě skalní faninka skupiny Neres a pak se Zuzana osamostatnila, takže Tres a potom teda skupina Koa. A já jsem tu hudbu té Zuzany do dneška miluju nejen Zuzanu, ale miluju i tu hudbu a přijde mi to prostě jak hudebně, tak textově prostě geniální. A navíc ta Zuzana, ta její interpretace, já do dneška si na to svým osled pustím a já mám husí kůže po celém těle. To je, nedá se to napodobit, nedá se to nahradit a vlastně taková zpěvačka tady s tím přesahem obrovským i společenským vlastně, tak není. Pro mě není.
0: No, ta kombinace té síly hlasu, ale zároveň té všude přítomné křehkosti, to ano. Bylo něco naprosto unikátní.
1: A tajemství. Zuzana nebyla nikdy transparentní, jako jo, jako že by to takový, jako já jsem výkladní skříň, jo, ta na mě všechno vidět, ale Zuzana to tajemství měla ještě ke všemu.
0: Myslíte si, že tahle kombinace, že by i v té rychlé době, že by jako obstála, nebo by si ty lidi museli tak jakoby najít? Protože ta intimita vlastně a to sevření, tak člověk si to prostě musel najít, že ona tak nevolá, tak nehuláká, když to přeženu.
1: Já jsem přesvědčená, že ano, taky, ale to ne, že by mě to přišla sama. Ale jak mám štěstí, že jsem obklopená ještě pořád jako hodně mladými lidmi, tak jsem byla překvapená, kolik lidí poslouchá Zuzanu Navarovou. A vlastně ani ji nemohli, protože Zuzana odešla 2-4, takže ji ani třeba nemohli poznat, jo, protože jsou takhle mladí. A mají prostě naposlouchanou, anebo dokonce i prostě jí zpívají u táboráků s těma složitýma akordama, takže si myslím, že ta Zuzana vlastně nikdy neodešla. I tady v té uspěchané době.
0: No, myslím si, že teď, když do té doby vejde jakákoliv ta její píseň, tak fakt se člověk okamžitě zastaví a automaticky přichází ten pohled do chytra.
1: Ano.
0: A jsme zpátky u toho. Zároveň vy jste díky tomu navázala spolupráci s Máriem Bihárym, což je, myslím si, jeden z nejtalentovanějších hudebníků na území Evropy, možná na území celého světa. Tak jak ten vás přijal a jak silné to pouto je?
1: No, odešla Zuzanka a já jsem tak nějak podvědomně věděla, že vlastně musím si vzít Mária, no, že prostě to je můj bratr rodný a já jsem ho přizvala k první vlastně naší studiový desce jako hosta, Kondurango, to je nějakých 14-15 let zpátky, to byli naši kluci ještě malí, teda syn a jeho kamarád Matyáš, tak jsme natáčeli právě a vlastně se ta, i ta koab, že my jsme natáčeli tím, kdo to vlastně režíroval celou tu desku, tak byl František Raba, což zase byl dvorní basista Zuzky Navarový a skupiny Koa, že jo.
0: Takže to vlastně zůstalo a
1: nejlepší perkusista Kamilo Kaje, který ho znám, tak ten tam byl tak jako host vlastně na perkuse, jo. Takže se to vlastně propojilo ta Koa s tím Kondurangem a potom jsme dávno tomu, tak jsme měli koncert ve Viole ještě s kapelou Kondurango a přišel Mario a řekl, že si s námi zahraje. A já jsem říkal, a co chceš hrát, který Všetko, Barborka, všetko. A sednul si, že pro něj nebylo místo, tak si sednul na zem v té viole, takhle jako před lidi. My jsme ho napojili a Mário si hrál, co chtěl, a potom v koncertě řekl, ano, a já chcem být Kondurango, Barborka. Tak jsem řekla, výborně, Mário, tak vítej, tak seš Kondurango, a od té doby Mário je Kondurango, což je strašně výhodná věc pro všechny, protože je dlouho už Kondurango, a ti kluci, tenkrát jim bylo, já nevím, 15, 14, hráli se mnou od 11 let svých, a tak oni k němu zhlížejí.
0: Antonín a Matyáš,
1: jo, Matyáš hraje bicí a Tonda, syn, hraje housle a basovou kytaru, tak oni k němu vzhlížejí, protože ho znají od malička z Koje, že ho jsem je vodila na koncerty, malí kluky, tak jako k takovému hudebnímu guru, a co řekne Mário, tak to platí, ale zároveň spolu mají strašně krásný vztah a je to hezká rodina.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Mára Hrzánová je dnes hostem Radiožurnálu. Mário Bihari, možná i pro tu mou generaci, byl strašně podstatnou bránou k romské kultuře, k romské hudbě. Kdy člověk automaticky akceptuje romskou hudbu jako součást té naší kultury. Jak vy to vnímáte, ten pohled na to? Protože někdy mi to přijde tak, že zbytečně se to jako odděluje, že říkají, no a pak je tahle ta hudba, ale přitom je to prostě strašně podstatná součást.
1: No je to hlavně, víte co, ještě kor tady jako u nás, v té střední Evropě a kor v Čechách, jo, tak tady to místo, abychom na to byli hrdí a vlastně s kým pracovali, s tím, že je tady prostě kromě nějaký český kultury, německá, židovská, romská, polská, italská, francouzská, švédská, to všechno tady bylo. Nejenže tady vojenská tažení, ale u těch dvorů, ať to byl Karel IV. Nebo Rudolf, to všechno tady bylo. A my místo, abychom z toho těžili a naopak se pídili po kořenech tý naší kultury, tak my to oddělujeme.
0: No a dáváme tu nálepku alternativa.
1: A dáváme nálepku, ale
0: to je alternativní scéna.
1: Proto já tak ráda vlastně vystupuju s Máriem v jeho kapele Bachtale Apsa, jsou ze Štěstí. Jako zpěvačka jsem šťastná, že mě Romové přijali a že můžu zpívat ty romský jejich srdcovky, které jsou vlastně už jako lidovky. A strašně ráda říkám, když přijde občas nějaký regionální novinář a zažila jsem pár takových šoků, kde říká, a tady jako, a jak jste se seznámila s Máriem? A říkám, no Mário je můj rodný bratr. A teď těm lidem začne šrotovat v hlavě, no ne, Hrzán byl bílej, že jo, tak asi matka. Nebo ona je černá, ta Bára. Jak to?
0: A je to tata, na něj vidět skoro.
1: Máš s tím strašnou práci, což mě vždycky hrozně baví, ale ještě abych neutíkala z té otázky. No, my se snažíme vlastně, ten Mario a já mu v tom hrozně ráda pomáhám, my jsme i v té Viole hráli představení Šunen Romále, který režirovala Hanna Kofránková a i to dala dramaturgicky dohromady, to bylo Poslyšte Romové. A byly to vlastně písničky samozřejmě a byly to pohádky, povídky, básničky. Převážná část, co sebrala Irena Hipšmanová a zakladatelka romistiky na Filosofické fakultě a s Janou Bouškovou a s Máriem a já. A hráli jsme to asi 8 let a jezdili jsme s tím právě. A vždycky Mário říkal, že je pěkný, jak děláme takovou osvětu, jako jo, že protože faktem je, že v momentě, kdy tam prostě, kdyby to hráli jenom Romové, tak tam nikdo nepřijde. Ale v momentě, když tam prostě byla Boušková s Hrzánovou, tak ty lidi byli zvědaví, co to jako asi může být. A pak některé divačky, teda to si pamatuju taky, do dneška si je pamatuju, říkali, no víte, Báro, jako když jako to hrajete vy, tu Cikánku, tak já se ani tak neštítím. To se, i tohleto, se člověk může doslechnout.
0: Mění se to? Je to už lepší, že třeba tahle reakce přichází méně často, když hrajete s tou kapelou?
1: Ona ta doba protože je korektnější samozřejmě, jo? Což jako na jednu stranu.
0: Neznamená, že to tam není.
1: Ale nevím, co je vevnitř, no. I toto netuším. Pravdou je, že občas, když přijedeme na nějaký festival z Bachtale teda, kde úplně nejsme, jakože nás úplně neznají, což jako je většina festival, ale někde jsou takový, jako, tak kluci moji zlatý, Sivákové, Horvátové, tak si jako k tý ochrance netroufnou, protože už se jim taky stalo, že tam stojí takový ty nabušený bílí kluci zřejmě s tím testosteronem a oni tam prostě nechtějí pustit, jo. Protože jdou čmoudové prostě, když to řeknu takhle opravdu hnusně. No a tak jako musím mít já. Oni teda taky jako na mě koukají, že když to jako je už červenec, tak já jsem černá jako kluci. Ale většinou, když promluvím, tak mě jako, že si to tak jako srovnají s tím hlasem a tak někde jim to tak rezonuje, že by to mohl být někdo známější. Jako jo, třeba nevědí kdo, ale že známější. Takže je to, ten rasismus je v nás pořád jako v koze. Nemůže pomoct.
0: Myslím si, že jediná cesta, jak ho umírnit či vymítit časem je, nebo jedna z těch cest je přesně to, chodit na Bachtale a Psa a věnovat se trošku větší hloubce, kdy člověk přesně zjistí to, že tahle kultura není žádná alternativa. Je to běžná součást středoevropské země, jako Česko je. Bára Hrzánová je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Jiřá Kampa. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Devět hodin 30 minut. Radiožurnál vysílá zprávy. Rezort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu rezortu obrany, který má k dispozici server i rozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat zhruba 4 miliardy korun. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převod letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod taky neznamená automatický nárok na dotaci. U Suvalského koridoru na polsko-litevské hranici začíná cvičení armád Litvy, Polska a Francie. Vojáci členských zemí NATO budou cvičit společné operace a posilovat koordinaci. Cílem je zlepšit obrany schopnost Suvalského koridoru, který vede mezi Běloruskem a Ruskou Kaliningradskou oblastí. Cvičení má trvat 10 dní. V pohoří Chřiby na Kroměřížsku po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburg. Tentokrát se dvojice sokolů usadila na nedaleké skále Kozel. V loni zde vyvedli dvě a letos čtyři mláďata. Sport. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Nerozhodným výsledkem 1-1 skončily taky zápasy Belgie s Egyptem a Saúdské Arábie s Urugvají a Írán remizoval s Novým Zélandem 2-2. Na atletické zlaté tretře dnes bude v Ostravě závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou mítinku bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin. O výkonech uslyšíte na naší stanici živě přímo z místa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 před Prahou a omezení na D1 u Bělotína. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy stále likvidují následky nehody na třetím kilometru. U Radonic došlo ke dvěma nehodám, dohromady se srazilo 6 aut a kolona je podle našeho zpravodaje dlouhá.
4: Pořád tam probíhají ty odstraňovací práce té nehody, vypadá to, že to bude ještě chvíli trvat. A ta kolona končí až na 9,5 kilometru.
3: A zdržíte se přes půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště velmi silný provoz. Před sjezdem na Ořech se vytvořila dlouhá kolona. Brzdí se už v nájezdu z D1 na okruh a musí i regulovat vjezdy do tunelu. Osobním na letiště z D1 lepší po městském okruhu. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna postojíte u Bělotína v koloně. Na 310. kilometru je zúžení a zdržíte se 10 až 15 minut. No a na D1 kolony i na příjezdu do Brna delší z Vyškova, jsou to hlavně kamiony od 209. kilometru až po pojištění až k omezení na 196. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě místy zvětšená oblačnost, od západu přibývání oblačnosti, během dne místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje rozhovor s hostem Libora Boučka.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Bára Hrzánová je hostem Radiožurnálu, dotkneme se i rozhlasové tvorby, protože ta je nedílnou součástí její kariéry i díky propojení pochopitelně s ikonickou Hanou Kofránkovou, která je absolutní legendou rozhlasové tvorby. Ale člověk nemůže minout Hrdého Budžese. To je inscenace, která je absolutním českým divadelním fenoménem. Uvádí se opravdu čtvrtstoletí. De facto.
1: No.
0: Za sebou máte více než 1000 repríz. Vznikla v divadle v Příbrami. Upřímně, když má někdo za sebou angažmá v Národním divadle, v divadle na Zábradlí, jak vstupuje do Příbrami? Čím se nechci dotknout tohoto nádherného středočeského města, ale přeci jen věhlas tamnějšího divadla se nedá rovnat s Národem či se Zábradlím.
1: No, to jsou takový, já mám takhle ten život, mám takhle pestrej. A spousta lidí se podivovalo, proč teda do Příbramy. Dokonce Mirek Vladyka si mě vzal stranou a říkal, jestli nepotřebuji půjčit prachy nějaký. A já se říká, proboha, proč? A on viděl, že tenkrát zkoušel s Radkem představení a náš Tonda mu byly 4 roky. A jsme si vyměňovali Toníka mezi těma zkušebnama, jo, s Radkem. A oni právě přivedli našeho Toníka. Tenkrát jsme zkoušeli, tuším, že u hasičů jednu zkoušku. A ten Vladyka říká, no já jsem to viděla, to dítě vyděšený tvoje, tak ty jako chodíš po jevišti, za ruce držíš loutky a říkáš tatínku, maminko, máš tašku na zádech, to dítě, ten tvůj Tonda je z toho úplně celý vyděšený, že už to má takovej zmatek a ještě v Příbrami, fakt nepotřebuješ půjčit prachy, jste v nějakých dluzích nebo něco. Já jsem říkala, ne, my jsme nikdy v životě nikomu nic nedlužili a v tom hodláme pokračovat. A Mirek Hanuš mi mě potkal, že spolužáka, říkal, ty děláš Příbramy, hele, bacha, já tam režíroval, tam se udělá 5 repriz a jde to do kopru. Já říkám, no, co děláš srandu, to je strašně textu, to já nemůžu. Tak jsem si tenkrát dala do smlouvy, že divadlo se zavazuje k alespoň 30 reprízám, což oni dlouho nechtěli teda. No ale ono to bylo totiž, ta nabídka byla tak šílená a tak punk. A jak když to je, když to prostě jak u toho Tarantína, když to tu čáru překročí, tak mě to začne bavit, že jo, teprve. Takže tohle bylo tak šílený nápad, že já budu zkoušet v Příbrami a v Praze po bytech a po nějakých s malým dítětem za ruku, vlastně a zadarmo, a nevím, jestli se mi to někdy v životě vrátí.
0: Ale mám těch 30 repríz.
1: Že jsem si říkala, tak tohle to nikdo jiný dělat nebude, tak to asi musím udělat já pravděpodobně. No a ono se mi to vrátilo teda jako neúrekom z toho jako vlastně takový dárek z nebe.
0: Uvádí se stále Hrdý Budžes, je to příběh Helenky Součkové, které je v té době 8 let, kdy prochází období normalizace. Umím si představit, že v době premiéry v roce 2002, jestli se nemýlím, to znamená na začátku století, ta doba ještě byla trošku v té aktivní paměti, že byli pamětníci, kteří si uměli vybavit všechny ty hrůzy, komplikace a bezpráví, které doprovázalo tu dobu. Ale teď v roce 2026 už je to, řekl bych, archiválie, že to je hrozně vzdálené. Jak to vnímají ti současní diváci teď ve třetí dekádě a jak důležité je, aby to vnímali?
1: No, ono to je zdánlivě, já jsem se domnívala už tenkrát i v tom roce 2022, že to bude takovej skanzen, jo, jakože ukážeme těm mladým lidem, jak my jsme prožívali naše dětství, protože ten věk s tou Helenkou je autentický, jo, to je v podstatě moje dětství v Českých Budějcích. A nebyl teda, to ještě ta paměť, jak říkáte, pravděpodobně tam ty 90 ještě doznívaly. A dneska je to čím dál tím aktuálnější, bohužel teda, protože sice se ty strany a ti lidé jmenují jinak, ale to archetypální chování těch lidí u moci a to neustále opakování historie, které se neustále cyklicky opakuje. Já jsem se domnívala, že už se mě to nebude týkat, že už jsme se to zopakovali a že už teďka po druhý to nepůjde. A ono to jde po druhý, že jo? Po třetí. A pořád dokola. A vzhledem k tomu, že je to ta doba celá šílená, je nahlížena očima té malé holky, tak to dostává ještě další rozměr, protože ten pohled je čistý a je to pohled, který se diví neustále a vlastně neví, proč to tak je, nemá k tomu vlastně stanovisko odsuzující ani hodnotící, čili to zůstává na tom divákovi, který vlastně se dívá skrz ty oči toho dítěte na tu šílenou dobu, která se odehrává. A bohužel, ať si vezmeme prostě, máme tady pořád ty Rusáky a máme tady pořád, já to nesmím opakovat, protože už jednou jsem kvůli tomu byla málem trestně stíhaná. jsem byla na výslechu v roce 2003.
0: Příběh s Mlíkem Zivčákem.
1: Kvůli té větě s tím, že a já citace, že Rusáci a komunisti jsou svině, akorát to nesmí říkat. Tak to vlastně pořád je aktuální.
0: No mě zajímá, jestli vidíte ty reakce třeba těch, kteří to skutečně nemohli zažít, protože teď v roce 26 na to klidně může jít někdo, kdo se narodil v roce 2000.
1: Ano, a chodí.
0: A reagují ve stejných momentech jako ta generace, která to prožila, která k tomu může mít ten osobní vztah?
1: Ono je to dobře napsané, takže ono vlastně, jako je, oni ty děti mě ještě pořád věřej, že jsem jako jejich spolužečka, jo, což je teda jako opravdu trošku šílený, ale to divadlo prostě má tuhletu možnost tohohle kouzla. A tím pádem oni se na ty situace dívají, jako by je prožívali oni, jako v tom hledišti. A ty situace jsou napsané tak dobře, že jsou v nějaké době, ale podle mě tam převažuje ten osobní příběh té Helenky. Že tam se děje nějaká křivda a to, že to říká nějaká soudružka, která už dneska není soudružkou, ale ta paní učitelka může být úplně stejně necitlivá, jako byla tenkrát ta soudružka učitelka, jo? Nebo se můžou stát takovýhle věci, který, tak tomu oni rozumějí a smějou se stejně. A potom si ještě říkám, že asi ti rodiče, kteří vodí svoje děti od 5 let na Hrdýho Budžese, tak jsou chytří a vlastně si tím ušetří spoustu vysvětlování o tom, jak jsme tady žili, protože pak už si můžou povídat konkrétně o tom představení.
0: Chtěl jsem říct, že si dělají takovou zkratku, rafinovanou, ty rodiče.
1: A pak mám radost, když mě vždycky nějací krásní mladí lidé osloví na ulici a říká, my vám strašně děkujeme a já jsem dostal Hrdýho Budžese k maturitě. Takže já mám díky vám za jedna.
0: I tohle je efekt a řekl bych velmi správná a racionální pozvánka na Hrdého Budžese, který se uvádí i dál. Stačí hledat, ale skutečně je to tak. Posloucháte Radiožurnál a hostem je Bára Hrzánová.

0: Bára Hrzánová je hostem Radiožurnálu a dostáváme se k tomu aktuálnímu, k radosti, která čeká posluchače a posluchačky Českého rozhlasu během srpna, kdy se do vysílání dostane kompletně to, co vám nyní představíme v ukázce.
1: Jmenuji se Lisa. Jsem holka. To se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzy mi bude 8. Někdy mi maminka řekne, jsi už přece mámina velká holčička. Mohla bys tedy dneska utřít nádobí. A někdy říkají Lase a Bose, malý holky, si ještě nesmějí hrát na indiány. A na to seš moc malá.
0: Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenová, myslím si, že pro mnohé stěžejní dílo dětství, možná pro někoho i kniha, kterou přečetl či přečetla jako úplně první. No a opět váš přesun do trošku nižší věkové generace. Jaké to bylo setkat se s Astrid Lindgrenovou znovu, protože za inscenaci Pipi dlouhé punčochy jste získala cenu neviditelný herec. Tak ale jaké to je znovu se ponořit do těchto příběhů Laseho, Boseho, Lisy?
2: Já mám Astrid Lindgrenovou moc ráda a nesmírně si ji vážím, protože to je autorka, která, zase jsme u těch dětí, která dokázala zachytit tu dětskou duši se všema radostma a strastma a vlastně archetypálně, protože to se nemění. Mění se kulisy, mění se století okolo, ale to dítě zůstává v té duši stejný. Proto je to do dneška bez nějakých úprav. Dá se to číst ty. A dá se to i poslouchat. A pro mě to bylo velkou radostí, protože já vím, že to říkají všichni jako herci a herečky obzvlášť, ale já jsem opravdu děti z Bullerbynu milovala jako dítě.
0: A, no tak to je, to se nedá nemilovat.
2: Astrid Lindgrenovou jsem milovala, dokonce i běžely takový ty krásný švédsko-norský filmy.
0: Ty si té barvy takové.
2: No, tak bylo to úplně jako, tam byla ta malá Kerstin a tam byl nějakýho tuleně zachraňoval. Já jsem to milovala jako dítě, takže pro mě, když mi to Aleš Vrzák nabídnul, tak jsem byla velmi ráda, hned jsem v diáři pátrala, kde bychom to mohli spáchat.
0: Na Radio Junior se dočkáme v srpnu. Jak důležité je pro vás být v rozhlase a číst a být součástí té rozhlasové tvorby těch inscenací. A jak důležité je to obecně pro nás v Česku?
2: No ten rozhlas, já jsem velmi potěšená, to netušila, když mi Aleš Vrzák, my jsme loni natočili pohádky, vlastně který takový ty klasický český pohádky, tuším, že Boželi Němcovi, který vlastně přepsala Daniela Fischerová do rozhlasové formy. A teď mi ukazoval, kolik to má poslechovost. A to jsou obrovský čísla teda, jo. A já mě jsem se zaradovala, protože v té dnešní klipovité době, kde je všechno usnadněné a všude se dělá jenom jako obrázky a teď se to klip... Tak najednou to zastavení, opět to zastavení a to, že ty děti si sednou někde nebo lehnou a poslouchají bez obrázku ten příběh a ta hlava přepne a začne si vytvářet svoje vlastní obrázky a svoje představy. To je strašně potřebný pro všechny obory, nejen pro umělecký, ale pro všechny, protože ta lidská fantazie je daleko bohatší než všechny servery a všechny AI, co vám zmanipulujou a co vám prostě nabídnou za obrazové řešení. Takže to je uchvatný. A to rádio pro mě, já jsem jeden čas jsem skoro v rádiu bydlela a měla jsem to štěstí, že jsem pracovala s lidmi jako Hanna Kofránková, pan režisér Weinlich, pan režisér Adler, dokonce ještě s panem Melčem jsem spolupracovala a s obrovskými legendami. Moje první role v rádiu, velká hlavní role, taková drzá holka stopařka a měla jsem dva teda spoluhráče a to byl pan Supák a pan Adamíra. A já jsem jim na ně měla by jako hodně drzá a já si pamatuju jako dneska, jak pan Supák seděl, teď já samozřejmě jsem si musela stoupnout a teď jsem tam celou dramatickou škálu, jsem tam a teď pan Supák seděl a jen tak takhle jako hovořil. A já jsem ve svý mladiství píše, jsem si říkala, ježišmarja, takhle no už asi nemůže. No a pak jsme měli, že jo, tu trestnou, kde nám to pustili. A já jsem měla tohle. A pan Supák nádherně zahrál úplně všechno, i že venku svítí sluníčko. Takže to byly moji dva první učitele v rádiu, kteří se chovali ke mně teda nesmírně krásně a velmi mi pomohli. Takže já to rádio mám opravdu hodně ráda a akorát mám pocit, ale možná, že jenom u toho nejsem já, že se daleko míň točí těch dramatických inscenací, těch velkých, které se točily právě s Hanou Kofránkovou a s paní Jahodovou a právě s Melčem.
0: A s Jiřím Horčičkou, když jsme
2: zmiňovali
0: všechna ta jména. No. Je to pravda, o to bohatší je archív a o to cennější se do něj někdy vrátit. Ale já znovu připomenu, že na rádiu Junior bude možnost sejít se jak s Astrid Lindgrenovou, tak pochopitelně i s Bárou Hrzánovou. Díky moc za to, že i tímhle prostřednictvím se ti nejmladší posluchači a posluchačky dostanou k dlouhému tvaru a že se fakt dokážou zastavit, protože, jak jste říkala, doba klipovitá vede k tomu, že udržet pozornost nad jednu minutu je pro tu nejmladší generaci strašně složité. A díky moc, že jste dnes dorazila sem k nám na Radio Žoká.
2: Já děkuji za hezký čas vám a děkuji.
0: Hezký den a jdeme společně koukat do chytra.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
2: Írán by mohl získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci, potvrdil americký viceprezident Vance. Školy mají potíže se sháněním asistentů pedagoga. Fotbalisté Španělska remizovali v prvním zápase na mistrovství světa s Kapverdami. Hromadná nehoda komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D10 z Mladé Boleslavy. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, občas přehánky, teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Írán by mohl v rámci mírové dohody získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci. Fond by podle něj financovala koalice států Perského zálivu.
4: J.D. Vance v rozhovoru pro televizi CBS podmínil přístup Íránu k fondu splněním závazků z dohody. Zároveň ale přiznal, že řada klíčových bodů, včetně otázky Hormuzského průlivu, ještě není vyjednána a teprve oni budou američtí vyjednavači diskutovat. Ke 300 miliardám by se navíc mohlo přidat ještě uvolnění dalších 24 miliard dolarů, a to ze zmrazených íránských aktiv. Celý balík dohody tak výrazně přesahuje to, co Írán obdržel na základě jaderné dohody z roku 2015. Tehdy Teherán dostal necelé 2 miliardy. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Od září bude muset mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům také do škol nastupuje více dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Vysvětluje to prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
5: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro toho učitele a hlavně pro ty děti podporou.
2: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Problémy mohou mít podle úřadu některé regiony s nedostatkem pedagogů, ale i Praha, kde je kvůli nízkému platu obtížné někoho nalákat. První vystoupení fotbalistů Íránu na mistrovství světa se na americkém území částečně změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu. Íránci s Novým Zélandem remizovali 2-2 v Los Angeles, kde žije nejpočetnější část íránské diaspory ve Spojených státech.
6: Stovky Íránců před stadionem provolávali protirežimní hesla a přinesli vlajky z dob před islámskou revolucí se symbolem slunce a lva. Podle dívky Nasani si všichni hráči současného týmu třásli rukama s režimními představiteli a brankář Mazahery, který se ozval proti nedávným masakrům, skončil ve vězení. FIFA zakázala vnášení protirežimních symbolů na stadion, Íránci jich ale i tak spoustu pronesli. Vybučeli íránskou hymnu, zatímco hráči se drželi za srdce a zpívali. Při utkání ale tým podporovala i spousta protirežimních Íránců. Pochvaloval si to i kouč Amir Galenei a kritizoval cestovní restrikce pro svůj tým ze strany americké vlády. Z Los Angeles Jan Kaliba, Radiožurnál.
7: Sport. V zápase fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Kapverdami gol nepadl. Úřadující evropští šampioni tak vstoupili do turnaje remízou 0-0. Belgie hrála s Egyptem 1-1. Stejným výsledkem skončil i duel Uruguaye se Saudskou Arábií a Írán remizoval s Novým Zélandem 2-2. Basketbalisté Nymburka slaví 21. titul v národní lize. Rozhodující sedmé finále vyhráli v Praze na Královce nad Pardubicemi 91-74. Kapitán Východočechů Kamil Švrdlík popisuje, co ho navzdory porážce potěšilo.
8: Jak jsme zbláznili, kolik lidí jsme dokázali dostat sem do Prahy. To jsem si přál a ještě tomu chybí ta zlatá tečka, ale bohužel, samozřejmě teďka to je těžký brát to jak pozitivně, ale já myslím, že nám to dojde, tam jsme dotlačili Nymburk a jaká byla sezóna, co jsme udělali po 42 letech v finále, můžeme být pyšní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpadáde jedničkou Bělotína, kolony na D10 před Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna postojíte v koloně u Bělotína. Na kilometru 310 je zúžení do jednoho pruhu a je to asi na 20 minut, než kolonou projedete. Pozor, pokud sjíždíte pak z dálnice D1 na Olomouc u Lipníka. Na dálnici D35 u Velkého újezdu pojedete pomaleji. Kvůli tankovým manévrům je zavřený pravý jízdní pruh v obou směrech mezi sjezdy na Velký újezd a Kocourovec. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy stále likvidují následky hromadné nehody u sjezdu na Radonice. Na třetím kilometru se ráno srazilo 6 aut a projíždí se stále jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Brandýs nad Labem zabere asi 40 minut a pozor, ucpává se jí možná objížďka po 101 za Mstěticemi. Velká kolona dnes i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Popojíždí už od brněnské dálnice a rozjede se až u sjezdu na Ořech. Občas musí zavřít i tunely kvůli regulaci provozu. Osobním rychlejší směr z D1 na letiště po městském okruhu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, na severovýchodě místy zvětšená oblačnost, od západu přibývání oblačnosti, během dne místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
10: Zdravím vás v úterý 16. června, teď je 6 minut po 10. hodině a dopolední radiožurnál je na svém začátku. No a v tom začátku se nejprve vydáme do Chorvatska. Víme, že Češka hospitalizovaná po víkendové srážce plachetnice s katamaránem u chorvatského Splitu se zotavuje. Vyšetřování tragické nehody mezi tím pokračuje a nás bude zajímat jak, a tak zavoláme naši spolupracovnici v Chorvatsku Teu Veselákovou v úvodních minutách. Dobrý den a vítejte.
3: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Chorvatsku pokračuje vyšetřování nejtragičtější nehody v Jaderském moři, kterou zemi pamatují. Na mořském dně je stále plachetnice, která se v neděli s 8členou českou posádkou potopila po srážce s katamaránem nedaleko Splitu. Při neštěstí zemřeli 4 čeští občané, další 4 jsou zranění. My máme na místě naši spolupracovnici v Chorvatsku Teu Veselákovou. Přeju ti dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Teo, jaké jsou teď kroky vyšetřovatelů, kteří mají tu nedělní nehodu objasnit?
1: Státní zastupitelství Splitské župy vydalo příkaz k provedení toxikologické zkoušky některých účastníků té kolize a zásadní bude ohledání vraku té potopené plachetnice. Ona leží ve 52 metrech a podle Splitské přístavní zprávy teď běží přípravy na její vytažení. To ale může prý trvat klidně týdny, protože půjde o náročnou akci, kterou je potřeba důkladně naplánovat.
0: Máme třetí den po neštěstí. Nějaké indicie, které by naznačovaly, proč se lodě srazily?
1: No, všichni jsou zatím velmi skoupí na jakékoliv detaily, takže se toho pořád oficiálně moc neví. Podle vedení zprávy Splitského přístavu je to proto, aby se zkrátka nešířily nepodložené teorie o tom, kdo za tu tragickou nehodu mohl. Nicméně i podle vyjádření soudních znalců a dalších odborníků, na které se teď přirozeně obracejí chorvatská média, je prostě potřeba počkat, až bude ta mozaika důkazů kompletní. Spekuluje spíš veřejnost a kromě toho se hodně začíná mluvit o tom, jestli by se neměla v tom frekventovaném místě, kde se lodě srazily, vymyslet nějaká bezpečnostní opatření.
0: V jakém stavu je Češka, která ještě jako jediná ze 4 zachráněných zůstává v nemocnici?
1: Je na běžném lůžku, prý se zotavuje dobře, to potvrdil český velvyslanec v Chorvatsku Petr Gandalovič, který ji i další zraněné včera ve Splitu navštívil. Zastupitelský úřad jim zajistil ubytování a ve spolupráci s pojišťovnou se připravuje repatriace té hospitalizované pacientky zpět do Česka.
0: Spolupracovnice v Chorvatsku Tea Veseláková v dopoledním Radiožurnálu. Teo, díky za to a nashledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Tady je dopolední Radiožurnál, je 10:45 a my pro vás do půl ještě chystáme dopolední biznis. My budeme mluvit o jarních mrazech, které ovocnářům letos způsobily značné škody. Pěstitele některých druhů je můžou ještě dnes hlásit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Jak to funguje, řekneme ještě do půl.

0: Dnes je poslední den, kdy můžou ovocnáři nahlásit škody kvůli letošním jarním mrazům. Oznamují je státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a jeho pracovníci pak přijdou místo zmapovat. Podle úřadu to zatím vypadá, že letošní škody nebudou tak výrazné jako ty v roce 2024, kdy mráz škodil zemědělcům ve větším rozsahu naposledy. No a detaily přidáme s Dominikem Hronem z ekonomické redakce. Dominiku, dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Kolik toho letos mráz poničil?
1: Co se týče zemědělské plochy, tak podle státního zemědělského intervenčního fondu mráz letos zasáhl 7200 hektarů půdy, škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Tato čísla jsou platná k neděli, takže ta konečná budou ještě vyšší. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
2: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina byla na jablkách, dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před dvěma lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
1: Naposled mráz poškodil plodiny v roce 2024. Letošní zasažená plocha je podle Češpivy o 2200 hektarů menší. Zemědělský fond zároveň vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% té celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. A nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci.
0: To je tady pohled úřadu, jak ty letošní škody hodnotí sami pěstitele.
1: Podle ovocnářů byly nejhorší mrazy na konci dubna. Už dřív odhadli, že letošní škody budou kolem 1 miliardy korun, v roce 2024 to byla skoro 1,5 miliardy. Ovocnářská unie České republiky uvádí, že kvůli mrazu utrpěly tradičně broskvoně a meruňky, co je ale překvapilo, je velké poškození jabloní. V některých lokalitách hlásí pěstitelé u jabloní propad úrody až o 80%.
0: Zastavme se u těch jablek, znamená to tedy, že jich letos bude málo a podraží, nebo český trh vykryjí jablka ze zahraničí?
1: Na to hodnocení celého trhu je ještě asi brzy, ale jak nám popsal Ivo Pokorný, předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska, tak mrazy letos zasáhly i okolní země a může se to podle něj projevit třeba na cenách jablek, ale i dalšího ovoce z Polska. Právě odtud se totiž do Česka ovoce ve velkém dováží, pokračuje Pokorný.
3: Jelikož tyhle ty škody měly taky nezanedbatelný, tak si myslím, že to zvýší cenu těch komodit, jako jsou jabka nebo ovoce vůbec. I z toho dovozu, protože my nejsme sobě, nebo nebudeme soběstační v rámci těch škod zásobit náš trh a Poláci taky ne.
1: Ještě dnes tedy můžou ovocnáři hlásit škody po jarních mrazech, a to státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím takzvaného portálu Farmáře.
0: Dominik Hron z ekonomické redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Unikredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Araňček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček

0: Rezervy musí Spojené státy uvolňovat kvůli konfliktu na Blízkém východě. Je to součást plánu na zmírnění růstu cen na světových trzích. Technologická společnost SpaceX získala z primární nabídky akcí v přepočtu o zhruba 200 miliard korun víc, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcí byl téměř 1,8 bilionu korun, tedy nejvíc v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. A v Krkonoších žije podle zprávy Národního parku nejméně 11 vlků, a to ve dvou až třech teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z Brněnské Mendlovy univerzity. Návrat vlka obecného po víc než století a půl není podle zástupců zprávy KRNAP výsledkem umělého vypouštění, ale přirozené obnovy populace ve střední Evropě. Sport. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v St. Louis. Z Blues podepsal víceletou smlouvu. Prospal se stane čtvrtým Čechem na lavičce klubu NHL po Slavomíru Lenerovi, Ivanu Hlinkovi a Jaroslavu Svejkovskému, který je aktuálně asistentem trenéra ve Philadelphii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Bělotína, nehoda na silnici 13 u Chomutova. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Brno popojíždí kolona u Bělotína. Na 310. kilometru je omezení, průjezdný jeden pruh a zdržíte se okolo 15 minut. Na D1 kolony i na příjezdu do Brna z Vyškova. Hlavně kamiony v pravém pruhu od 210. kilometru až k omezení v Brně. Ucpává se i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, opět kamiony v pravém pruhu od 8. kilometru. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy odstranili následky hromadné nehody na 3. kilometru. Kolona od Brandýsa se rozjela a přesunula na Novopatskou směr Ústí nad Labem. Tam ve sjezdu na Kbelskou překáží nehoda. A kolony stále i na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz, regulují vjezdy do tunelu. Kolona se tvoří už ve sjezdu na okruh z dálnice D1. A ještě silnice 13 na příjezdu do Chomutova od Karlových Varů čekejte kolony. U Málkova, přesněji na křižovatce na Blahuňov, havarovalo osobní auto. Na místě hasiči projedete kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, později místy občasný déšť nebo přeháňky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
3: Je úterý 16. června, 4 minuty po půl 11. vám přejeme dobré dopoledne a za pár minut třeba i atletika.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Anastasia pro vás 7,5 minuty po půl jedenácté v dopoledním radiožurnálu startuje 65. ročník Zlaté tretry. Nabídne hvězdy světové atletiky, třeba olympijského vítěze v běhu na 100 metrů Američana Lylese, anebo Švýcarku Verovou, která se nedávno výrazně přiblížila světovému rekordu Jarmily Kratochvílové na 800 metrů. No a na Vítkovickém stadionu bude i domácí špička, včetně stále se zlepšující Lourdes Glorie Manuel. To uslyšíte v našem vysílání už za chvíli, ještě do 10:45. Pojďme si zase zahrát něco z českého rybníčku, David Koller a Pouta v dopoledním radiožurnálu.

0: Atletka Lourdes Gloria Manuel míří ve 20 letech mezi absolutní světovou špičku. Venkovní sezónu začala výkony, které jsou hluboko pod jejím bývalým osobním rekordem. A to je u halové mistryně světa na 400 metrů skvělé znamení. Dnes si čeká čtvrtka na ostravské Zlaté tretře a ráda by navázala na povedené závody v Římě a Oslu.
1: Samozřejmě jsem nečekala úplně pod 50, ale i nějaký náznaky k tomu byly během soustředění před Botswanou. Vlastně z toho, co trenér lehce naznačoval, že si myslí, že by to mohlo tenhle rok být pod 50 sekund, tak se vlastně vyplnilo. Akorát jsme oba nečekali, že to bude takhle rychle.
2: Lourdes Gloria Manuel odešla před rokem jako český supertalent do Nizozemska do tréninkové skupiny Lorana Mevliho, ale kvůli svalovému zranění si loni venku nezazávodila. Pak ale přišel další významný milník pro kariéru 20-leté atletky, když v neúplně oblíbené halové čtyřstovce vybojovala v Polsku titul mistryně světa.
3: Teď někdo vás tam šlápla na mantinela, ztratila tam nějaký čas. Lourdes Gloria Manuel běží do cíle a tuhne. Lourdes Gloria Manuel ale je halovou mistryní světa.
2: A formu z Toruně si přenesla i ven, když jako první Češka běžela od 80. let minulého století čtyřstovku pod 50 sekund. A teď by v Ostravě ráda vybojovala speciální trofej, kterou tradičně dostávají vítězové jednotlivých disciplín.
1: Ta trofej vypadá nádherně, zatím ještě jí doma nemám, ale myslím si, že jsem všichni atleti a vlastně v mém závodě čtvrtkářky každá z nich chce zvítězit a je to stejně i pro mě.
4: Když se podíváme do startovní listiny, tak tam je i lídrině letošních světových tabulek na 400 metrů překážek, Slovenka Emma Zapletalová. Překvapilo vás to, jak ona vlastně poráží světovou elitu na překážkách a čekáte, že to bude největší soupeř tady pro vás?
1: Uvidíme, jako je krásný vidět, že jí to takhle běhá a upřímně i po tom, co jsem vlastně se trochu seznámila s tím jejím příběhem, kdy po spoustě zraněních se vrátila na start a v takovýhle výkonnosti. Je skvělý příběh a je to určitě inspirativní příběh. Myslím si, že by to mohl být skvělý závod.
2: Těší se aktuálně jedna z největších českých atletických hvězd Lourdes Gloria Manuel na závod na 400 metrů, který na Vítkovickém stadionu odstartuje v 18 hodin a 20 minut. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.

Dopolední Radiožurnál v úterý 16. června a my za chvíli ještě navštívíme místo, kde vědci dokážou předpovídat mutace virů anebo sestavují encyklopedii lidských genů. Výzkumné centrum BioCEF ve středočeském Vestci slaví 10. výročí.

0: To byl Terry Swims a Guilty v 10 hodin a 50 minut. 50 tisíc pokusných myší, hledání tajemství rakoviny a další zkoumání genů a nových technologií. My vás teď vezmeme do biomedicínského centra BioCEF ve Vestci u Prahy. Funguje už 10 let a vystřídali se tam stovky odborníků z Akademie věd, Univerzity Karlovy i dalších institucí.
1: Teďka vkládají vlastně gen, elektrickým pulzem dopravíme DNA do té kvasinky.
2: Kdybyste ji tam vtlačili?
1: Abych řekl, až vstřelili. Tak velmi intenzivní, velmi krátký puls.
3: Jiří Zahradník z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy se svým týmem v centru BioCEF umí předpovídat mutace virů. Dědičnou informaci viru výzkumníci přenesou do neškodné kvasinky, aby nikomu neublížila. A pak ji nechají zrychleně mutovat.
1: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací v té variantě Omikron dávno předtím, než vznikla.
3: Další výzkumníci v BioCEFu sestavují encyklopedii všech lidských genů nebo zkoumají genové pozadí nemocí. Pomáhají jim v tom i speciální pokusné myši, které se množí v přísně hlídaných prostorách.
4: Za dveřmi je jedno z největších chovatelských zařízení v Evropě.
3: Radislav Sedláček, ředitel Centra pro fenogenomiku, ukazuje takzvanou myší kliniku v BioCEFu.
4: Chováme myši a potkany, máme jich tedy asi 50 tisíc.
3: Umí tu vyšlechtit myši s nejrůznějšími genovými mutacemi.
5: Tak se snažíme ptát tam přesně takovou nebo odpovídající mutaci, co byla nalezena u toho pacienta.
3: Ne všechny nemoci se ale dají vysvětlit geneticky. Proto se výzkumníci v BioCEFu snaží prozkoumat živé buňky do nejmenších podrobností.
6: Tady tyhle si dva přístroje, tam jsou komůrky. Do toho se vloží buňky, zavře se to vzduchotěsně.
3: Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd zkoumá mitochondrie, takzvané buněčné plíce nebo buněčné elektrárny.
6: My můžeme zjistit, jaká je spotřeba kyslíku, ukazuje nám to na funkčnost nebo nefunkčnost.
3: Vědci v BioCEFu odhalili, jak nádorové buňky kradou mitochondrie. Pod mikroskopem to vypadá trochu jako velká vlaková loupež.
6: Z A do B jede vláček, který veze kvalitní mitochondrii. Z B do A jede vláček, který veze nekvalitní mitochondrii.
3: Na tomto objevu Jiří Neužil se svým týmem vystavěl experimentální lék Mitotam.
6: My chceme u nádoru potlačit přenos směrem k nádorové buňce a naopak u nenádorové tkání podpořit.
3: První výsledky testování u lidí dopadly slibně. V současnosti podle vědců lék čeká na sponzora, aby mohla studie pokračovat do další fáze. Martin Srb, Radiožurnál.

0: katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Po změně financování by měla přijít i nová definice služby veřejných médií, řekl Nerušil z SPD. Ukrajina v noci zasáhla rafinerii v Moskvě a ropný sklad na jihu Ruska. Na atletické zlaté tetře se představí i jeden z nejrychlejších sprinterů na světě, Američan Lyles. Na silnici 13 mezi Kadaní a Chomutovem brzdí provoz nehoda a počasí bude převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo nevyvážené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Ukrajinské drony v noci zasáhly ropnou rafinerii v Moskvě, oznámil to starosta města Sergej Sobjanin. Informaci potvrdil taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj bezpilotní letouny překonaly vzdálenost 500 kilometrů. Zelenský dodal, že zbraně dlouhého doletu výrazně zvyšují tlak na to, aby Rusko ukončilo válku proti Ukrajině. Ukrajinské drony podle ruských úřadů mířily taky na další oblasti v centrálním a jižním Rusku i na anektovaný poloostrov Krym. Například v Krasnodarském kraji ukrajinské drony způsobily požár v ropném skladu. Europoslanci by dnes mohli podpořit zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na fotkách. Cílem nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužitím v digitálním prostoru. Je to součástí změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
3: Podle návrhu nebude v Evropské unii možné nechat vygenerovat umělou inteligencí sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí, a to bez jejich souhlasu. Bod prosazovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podle ní velké korporace nemůžou podobné praktiky obhajovat svobodou podnikání. Návrh vítá taky Kateřina Konečná z KSČM, kritizuje ale odložení některých dalších pravidel v aktu o umělé inteligenci.
4: I tak se domnívám, že to mohlo projít bez zjednodušení pravidel u takto rizikové technologie.
3: Pokud Europarlament opatření o zákazu tzv. Svlékacích aplikací schválí, měl by začít platit 2. prosince. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Silniční most přes řeku Berounku v Liblíně na Rokycansku je po kompletní rekonstrukci. Most je jednou ze tří důležitých spojnic přes řeku na území Plzeňského kraje. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Číška z hnutí STAN teď můžou přes skoro stoletý most jezdit řidiči bez omezení.
5: Most v Liblíně byl postaven v roce 1929 a už byl ve špatném stavu, a protože je kulturní památkou, tak byl opraven vlastně jako replika původního mostu, samozřejmě s lepší nosností a šířkou. Most má nyní neomezenou tonáž a veškerá doprava už jezdí.
6: Sport. Na atletickou zlatou tetru v Ostravě dorazil poprvé v kariéře jeden z nejrychlejších mužů na planetě, americký sprinter Noah Lyles. Na závěr programu poběží dnes před 8 hodinou na Vítkovickém stadionu závod na netradičních 150 metrů. Lyles věří, že by mohl překonat historicky nejlepší čas na této trati.
7: Díval jsem se na ten čas a přišel mi trochu pomalý, tak se ho pokusíme zrychlit. Je to pro mě volnější rok, tak proč bych neskusil 150? V tréninku ji běháme často a mám tam hodně rychlé časy, podle kterých vím, jak na tom jsem.
6: V Ostravě se představí i elitní domácí atleti. Lourdes Gloria Manuel na 400, výškař Jan Štefela nebo koulař Tomáš Staněk. Hlavní program meetingu začne v 18 hodin a uslyšíte o něm živě přímo z místa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Bělotína, v Praze kolony na okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony u Bělotína. Na kilometru 310 je zúžení a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze se ucpává východní část okruhu ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Kamiony zastavují už na Štěrboholské spojce. Táhnou se přes Černý most a Novopatskou až do Kbelské ulice. Tam bez jezdu z Novopatské na Kbelskou překáží 2 auta po nehodě. Osobním pojedete jen o něco rychleji v levém pruhu. Provoz kvůli tomu vázne i na příjezdu z Hradce. Hradce Králové do Prahy po dálnici D11 zpomalíte na 5. kilometru. Na Pražském okruhu kolony i ve směru z D1 na letiště popojíždějí před sjezdem na Ořech. Kamiony už od dálnice D1 a občas musí zavřít i tunely kvůli regulaci, tam pak postojíte i v osobním autě před tunely. Silnice 13 je ucpaná mezi Prunéřovem a Chomutovem. Na křižovatce na Blahuňov zasahují hasiči u nehody a projíždí se kyvadlově. Kolony jsou dlouhé z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, později místy občasný déšť nebo přeháňky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: 6 minut po 11. hodině, dobré úterní dopoledne. Vy, co jste za volantem, jste si toho možná na této cestě všimli. Na dálnici D35 u Olomouce dnes se pohybují tanky Leopard a další vozy. Vojáci trénují přesuny. Jestli cvičení omezuje provoz, řekne už za chvíli přímo z místa naše reportérka. Dodáme detaily, počkejte si chvíli. Krásné dopoledne.
2: Dopolední radiožurnál
9: a Jiří Chum.

0: Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, se pohybuje po dálnici D35 na Olomoucku. Vojáci z nedaleké posádky v Přáslavicích tam trénují organizovaný přesun. Poprvé mimo výcvikový prostor si zkouší jízdu po civilních cestách. My máme na místě reportérku Lenku Kratochvílovou. Lenko, přejeme dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Obrněnci se teď pohybují mezi sjezdy u stanice dálniční policie Kocourovec a mostem u Velkého újezdu. Jde o zhruba 9-kilometrový okruh. Dálnice je v obou směrech zúžená do jednoho jízdního pruhu a rychlost je v nich snížená na 80 km v hodině. V koloně jede celkem 6 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo Buffalo. Doprovází je další technika, taky vojenská policie na motorkách. 55-tunový Leopardi mají pásy vybavené speciálními gumovými patkami, takže podle vojáků nehrozí poškození povrchu dálnice. Kolona jede zhruba 50-kilometrovou rychlostí a řidiči si zkouší, jak rychle, bezpečně a organizovaně se po dálnici dokážou pohybovat. Jak mi řekl velitel tankového praporu z Přáslavic Tomáš Suchý, výcvik není zaměřený jen na samotnou jízdu. Ty osádky mají procvičovat rozjezdy v proudu, udržování vzdálenosti nebo průjezdy zúženými místy. Prostě všechno to, co ve výcvikovém prostoru na Libavé nemají možnost zkoušet.
0: Jak moc tohle cvičení omezuje provoz na dálnici?
1: Tak já jsem zatím nezaznamenala žádné komplikace. Jak už jsem řekla, jezdí se jen jedním jízdním pruhem a 80. Kolony se tu netvoří, a to i přesto, že spousta řidičů zpomaluje. Tanky si fotí za jízdy a natáčí. Na mostech i podél dálnice jsou vidět taky další lidé, kteří se zájmem pozorují průjezd obrněnců. Podle informací mluvčí 7. mechanizované brigády Romany Špicrové, návrat techniky do přáslavických kasáren očekávají kolem 15. hodiny. A tato cvičení chtějí v budoucnu organizovat minimálně dvakrát ročně.
0: Na dálnici D35 na Olomoucku živě naše reportérka Lenka Kratochvílová teď do dopoledního radiožurnálu. Lenko, díky, na shledanou.
1: Pěkný den.
0: Za 3 minuty 11:15. Dobré dopoledne.

0: Dopolední radiožurnál 4.12. Další minuty budeme věnovat ukrajinsko-ruské válce. Ukrajinské drony zasáhly rafinérii na okraji Moskvy a nepřestávající útoky nastartovaly v Rusku krizi na trhu s palivy. Probereme to do 11:30.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Šlehající plameny a hustý sloup dýmu viděli dnes ráno obyvatelé jihovýchodní Moskvy. Ukrajinské drony pronikly přes protileteckou obranu ruské metropole a poškodili rafinérii společnosti Gazprom Neft. Kvůli pokračujícím útokům Rusko přišlo o skoro třetinu kapacit na zpracování ropy. Některé regiony už zavedly omezení prodeje benzínu a deficit se týká taky leteckého paliva. A tu situaci sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který je teď se mnou ve studiu. Ondřej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč zrovna poškození rafinérie v Kapotně vyvolalo takový rozruch?
1: Tak jednak, protože je to hlavní město a to znamená, že skutečně ty drony musely překonat přinejmenším 4 kruhy protiletecké obrany, které jsou kolem ruského hlavního města. A současně je to prostě jedna z nejdůležitějších rafinérií, která byla postavená v 50. letech ještě vlastně jakoby za městem, ale dneska je to vlastně už není to uprostřed, ale je to na okraji města, každopádně kolem jsou vlastně nová sídliště, takže i proto třeba na těch sociálních sítích to koluje tolik videí prostě z oken vlastně těch domů.
0: Jak je možné, že podobné útoky dokážou způsobit nedostatek benzínu v Rusku, protože tahle země má přece řadu rafinerií i mimo dolet ukrajinských dronů?
1: Tak Ukrajinec by vám nejspíše teďka řekl zatím mimo dosah. Nicméně pravda je, že samozřejmě ten jako deficit je vyvolaný především kvůli logistice. Ano, oni by asi dokázali vyrobit nějaké všechny ty benzíny, dýzly a podobně a dovést, jenže ta logistika je velmi obtížná. Třeba v případě Krymu, kde opravdu ten benzín je napříděl a výhradně pro místní obyvatele, tak jsou tam turisté, kteří prostě tam přijeli autem a nemohou se odtamtud dostat, tak to je kvůli tomu, že Ukrajinci kontrolují ty přístupové cesty, ale obecně i v jiných místech, prostě než to tam přivezete na ty čerpací stanice, tak to prostě nějakou dobu trvá.
0: Jakým způsobem se Kreml snaží zabránit nedostatku paliva? Co proto dělá?
1: Tak zatím takovými těmi administrativními metodami, jak už jsem říkal, na Krymu vůbec, je to všechno na QR kódy a můžete si koupit 20 litrů benzínu denně, nebo respektive týdně. Ale už i v jiných regionech, třeba v moskevské oblasti, předevčírem jsem hovořil s jedním svým známým, mi říkal, že na benzínce dostanete jenom 40 litrů paliva. Pravda, říkal, no ale jako žádná panika není. Každopádně tohle jsou takové ty pokusy o tu administrativní kontrolu. Jsou i nějaké daňové úlevy, je zakázán vývoz benzinu a dalších věcí mimo Rusko, ale otázka je, jak to bude stačit, řekněme, na přelomu srpna září, kdy historicky je prostě i díky třeba sklizni úplně největší spotřeba.
0: Ukrajinské drony zasáhly rafinérii na okraji Moskvy, probrali jsme to s komentátorem Českého rozhlasu Ondřejem Soukupem v dopoledním Radiožurnálu. Děkuji za to.
1: Naslyšenou.
0: 7 minut a bude 11:30. Radiožurnál pro vás chystá další zpravodajský servis, včetně dopravních informací a předpovědi počasí. Bude tu už v 11:30.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška. To je jachta, sport pod falešnou identitou, taky jeden nenápadný spolek. O tom všem budeme mluvit.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Možná.

0: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Jana Gruda a zprávy.
2: Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku dopoledne uvízl autobus se zahraničními turisty. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí. Čtyři z nich jsou zranění, popsal mluvčí jeho českých záchranářů Vojtěch Míra.
3: Všichni měli lehká poranění v podobě odřenin na horních a dolních končetinách. Posádka jim rány ošetřila a poskytla sterilní krytí na zasažená místa. Stav žádného z pacientů nebyl natolik vážný, aby byl nutný transport do nemocnice a po

0: Se v plzeňském kraji vědci sledují pomocí obojků s vysílačkami. Chtějí zjistit, jak velké území využívají, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření můžou přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Loni takto monitorovali 3 samce v Doupovských horách v Karlovarském kraji, informovala o tom Akademie věd České republiky. Dosavadním rekordmanem je loni sledovaný samec Pepík, který během 9 měsíců využíval území o rozloze přibližně 300 km čtverečních. Sport. Fotbalisty Tuniska povede na mistrovství světa francouzský trenér Hervé Renard. Nahradil odvolaného krajana Sabriho Lamoušího, který na pozici kouče Tuniska skončil, a to po porážce se Švédskem 1-5 v prvním utkání na šampionátu. Renard v minulosti trénoval na mistrovství světa Maroko a Saudskou Arábii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Koberovic, taky u Bělotína. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za šmejkalkou. Na 27. kilometru silničáři uklízejí nepořádek z vozovky, teď už jsou v odstavném pruhu, projíždí se ale pomaleji okolo. A další komplikace ve směru do Brna pak za sjezdem na Čechtice. Na kilometru 72 zúžení silničáři zabrali jeden pruh a tam už se tvoří kolona do 10 minut. Na D1 ve směru z Ostravy na Brno vázne provoz u sjezdu na Bělotín. Na kilometru 310 další zúžení a opět je tam kolona do 10 minut. Pozor dejte na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Dojíždí se do kolony kamionů v pravém pruhu, aktuálně zhruba na 9. kilometru. V Praze je ucpaný okruh ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Kamiony brzdí už ve Spořilovské ulici, táhnou se v pravém pruhu přes jižní Štěrboholskou spojku až do Kbelské ulice. Osobním autem pojedete v levém pruhu o něco rychleji. A silný provoz kolony hlavně kamionů na okruhu i ve směru z D1 na letiště popojíždějí před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo. Později místy občasný déšť nebo přeháňky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
3: Vláda Andreje Babiše hodlá zrušit koncesionářské poplatky a platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Co by sebou plánovaná změna financování přinesla? O co by přišli posluchači veřejnoprávního rozhlasu? I na to se budeme ptát generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala, který bude dnešním hostem 20 minut radiožurnálu po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

8 minut po půl 12. Tady je dopolední radiožurnál. Tak jich Moravy, Brno se chystá na víkendové závody MotoGP. Na Masarykově okruhu teď dokončují stavby bezpečnostních bariér i nátěry obrubníků. A my vás tam v další reportáži už za chvíli vezmeme.

0: Bude to velká událost. Už o víkendu se na Masarykově okruhu v Brně pojede velká cena České republiky MotoGP. Před závody je samozřejmě potřeba obnovit typický nátěr trikolorou. Místo aut se teď na trati proto pohybují pracovníci s barvou a válečky.
1: Barví se to bílou, červenou a modrou. Po celém okruhu se takhle nacházíme ve třech skupinách a každá takhle skupina vytváříme tady tohle barvení, postupně se přesouváme, za celý dnešek bychom měli domalovat tady ty patníky.
2: Jana Jagošová natírá obrubníky kolem Masarykova okruhu už po několikáté. Kbelík a dlouhý váleček do ruky bere i její kolegyně Ela Pohnánová.
3: Práce je to celkem fajn, člověk se pořádně projde po okruhu a vidí trošku, jak se ten okruh mění něco hezčího.
4: Vy máte tedy za úkol barvit červenou, máte to takhle rozdělené podle válečku?
3: Líbila se mi červená jako tým Ferrari, tak jsem šla do červené.
2: O několik set metrů dál brigádníci pracují taky na zavěšování reklamních poutačů na ploty kolem okruhu. Na dohled od nás pak několik dalších pracovníků chystá bezpečnostní bariéry. Jsou to velké bílé hranoly, které je potřeba nafouknout a umístit hlavně do zatáček okruhu a k tribunám. Ty už mají technici postavené, vysvětluje mluvčí Autodromu Brno Petr Boháč.
5: Těch několik tribun, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix, stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně, a teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
2: Kapacitu tribun k sezení letos organizátoři oproti loňsku navýšili. O místa byl totiž velký zájem.
5: V prostoru startu a cíle, zejména na té zastřešené sedadlové tribuně, tam už je buď jenom několik posledních pár sedadel, anebo vůbec žádná, ale některá sedadlová místa ještě k dispozici jsou.
2: Zájem o vstupenky v předprodeji je ale podle Boháče letos o něco slabší než loni. Autodrom ale předpokládá, že lidé budou více kupovat přímo na místě jednodenní lístky, které loni k dispozici nebyly. Z Masarykova okruhu Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Stále posloucháte dopolední Radiožurnál v úterý 16. června. Teď se vydáme, nebo už za pár minut, do centra Prahy, protože tam je něco, co váží desítky tun a má to tisíce píšťal. Ano, nové varhany ve svatovícké katedrále na Pražském hradě mají za sebou koncertní premiéru a my jsme byli u toho, takže reportáž už brzy.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: svatovickou katedrálou na Pražském hradě poprvé oficiálně zněly nové varhany. Nástroji při slavnosti požehnali představitelé církve a během 14 let se na něj složili tisíce lidí.
1: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod. A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany.
2: Společně jsme k dnešnímu dni shromáždili téměř 123 milionů korun na varhanní stroj a k tomu ještě od velkých donátorů přímé dary na prospekt nástroje a jeho osvětlení ve výši 31,5 milionů korun. Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 812 haléřů.
1: Modlitbou požehnal novému nástroji emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner.
3: Bože, náš Otče, zhlédni dnes milostivě na tyto nové varhany, které zazní v posvátném prostoru této katedrály.
1: Na něj navázalo probouzení varhan v podání pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Varhan.

Nástroje, který je složený z tisíců lesklých píšťal a křišťálových ozdob, se vystřídalo hned 8 varhaníků. Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo houslistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Posloucháte radiožurnál Frankie Goes to Hollywood 5 minut před 12 hodinou a Věra dorazila do studia dopoledního radiožurnálu. Věra Štechrová, autorka publicistiky po 12. a je připravena. Co chystáte?
1: Dobrý den, tak vláda včera schválila novelu, která by měla rušit poplatky pro veřejnoprávní média a převést jejich financování pod státní rozpočet. Omezila také financování veřejnoprávních médií, ta by měla dostat o 15% méně peněz než letos a to už příští rok. Já se budu ptát, co by to znamenalo pro Českou televizi, jaká opatření by musela přijmout, jak dál probíhají a jestli probíhají jednání a jaké Česká televize zvažuje další kroky. Do vysílání jsme pozvali generálního ředitele České televize Hynka Chudárka. No a do vysílání jsme pozvali také poslance koalice a opozice. S nimi budeme mluvit o důvodech celé té plánované změny, o tom, jak zapadají celkově do plánu vlády a plánu s rozpočtem státu. Ve vysílání bude také ústavní právník, toho se budu ptát na to, jak se tento návrh dotýká ústavních práv a přizvali jsme i mediální analytičku, s tou budeme rozebírat způsoby financování a pojistky nezávislosti veřejnoprávních médií v zemích Evropské unie.
0: Poslouchejte po 12. hodině, ve 12 hlavní zprávy, za čtvrt hodiny publicistika a Věra Štechrová se svými hosty. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
2: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Po převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet chce poslanec vládní koalice prověřit taky obsah vysílání Českého rozhlasu a České televize.
4: Abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
3: Karvinský fotbalový klub i primátor města dostali od fotbalové asociace tresty za ovlivňování zápasů a korupci.
5: Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý.
3: Čeští fotbalisti odletí do Atlanty, kde ve čtvrtek čeká druhý zápas mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Na dálnici D1 popojíždí kolona před omezením na 72. kilometru ve směru do Brna a počasí bude převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a teploty až 25 stupňů. Je úterý 16. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontroly obsahu vysílání veřejnoprávních médií. V Českém rozhlase Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něj je nutné diskutovat taky o tom, jak by měla vypadat veřejná služba.
4: My samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat nějaké širší diskuzi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
7: Řekl Nerušil. Předsedu ODS Martina Kupku taková slova nepřekvapila. Podle něj si chce kabinet veřejnoprávní média ochočit.
8: Vládní koalice dává od první chvíle najevo, že prostřednictvím ekonomického tlaku chce prostě dosáhnout toho, aby veřejnoprávní média přestala kritizovat jejich kroky.
7: Vláda včera rozhodla o zrušení poplatků. Od příštího roku chce financovat Český rozhlas a Českou televizi ze státního rozpočtu. Obě média by tak přišla o stovky milionů korun. Rozhlas i televize dlouhodobě kroky vlády kritizují. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Návrhu vlády na zestátnění veřejnoprávních médií se budeme věnovat i po zprávách v publicistice. Základním školám chybí kvalitní asistenti pedagogů. Od září přitom budou muset být povinně v každé první třídě, která má víc než 15 žáků.
9: Některé školy se obávají, že do září neseženou do prvních tříd dost asistentů pedagoga, pokračuje prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
10: Jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
9: Ministerstvo školství nedostatek neeviduje, problémy ale mohou mít některé regiony i Praha kvůli nižším platům. Mluvčí Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu pro všechny ročníky.
11: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
9: Podle ministerstva změna souvisí i se zpřísněním odkladů a má pomoct dětem i učitelům při nástupu do školy. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila kvůli korupci Karvinou z nejvyšší české soutěže. Klubu uložila i 10milionovou pokutu, případem se zabývá taky policie. Rozhodnutí komise zatím není pravomocné.
12: Za ovlivnění tří utkání byl kromě klubu potrestaný taky jeho činovník a primátor Karviné Jan Wolf 3milionovou pokutou a 12letým zákazem činnosti v rámci FAČR, pokračuje jeho náměstek Lukáš Rašik ze SocDem.
13: Nemám ještě vyjádření pana primátora, předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
12: Karviná teď čeká na verdikt Evropské fotbalové unie UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů, které si zajistila vítězstvím v MOL Cupu. Její ligové umístění závisí na tom, jestli využije pětidenní lhůtu na odvolání, pokračuje mluvčí ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
14: Pokud Karviná možnost odvolání nevyužije, rozhodnutí nabude právní moci a její výsledky v sezóně šance ligy budou anulovány.
12: Do šance ligy by se tak vrátila Dukla Praha. Krištof Kousal, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil na summit G7 ve francouzském Evianu. S lídry sedmi největších ekonomik jednal o válce s Ruskem a podmínkách ukončení konfliktu. Podle agentury Reuters Evropani tlačí na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby přehodnotil svůj postoj vůči Moskvě.
15: Televize LCI poukazuje na to, jak francouzský prezident Emmanuel Macron vítá jednotlivé státníky na summitu G7. Zatímco kvůli ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému přešel celý park, vítal ho u auta a vyptával se, jak dlouho v Evianu zůstane, amerického prezidenta Donalda Trumpa Macron na červeném koberci nepřivítal, údajně kvůli zdržení při jednání s brazilským prezidentem Lulou. Západní politici v čele s Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem poukazují na to, že se poměr sil změnil, že Ukrajina drží frontovou linii a dokáže udeřit hluboko v Rusku. Po Trumpovi chtějí, aby podpořil Ukrajinu a zesílil tlak na Rusko. Evropané se zároveň na summitu chtějí zapojit do mírového jednání mezi USA a Iránem. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Ukrajina potvrdila noční útok na největší moskevskou rafinerii. Podnik, který patří koncernu Gazprom Neft, zásobuje ze 40% benzínem a naftou Moskvu. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina ruská protivzdušná obrana zničila 60 ukrajinských nepilotovaných letadel. Většina moskevských letišť kvůli úderům přerušila na čas provoz.
16: Zásah rafinérie sledovali obyvatelé moskevské části Kapotnia z oken svých domů a záběry zveřejnili na sociálních sítích prakticky v přímém přenosu. Z videí je patrné, že na rafinérii nedopadly trosky sestřelených dronů, ale šlo o přímé zásahy zařízení na prvotní zpracování ropy, které začalo hořet. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že je to spravedlivá odpověď na ruské útoky a protahování války, kterou je nutno ukončit. Ukrajinské drony zaútočily také na ropné sklady v Krasnodarském kraji na jihu evropské části Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Ministerstvo zahraničí opět posílí na letní sezónu konzulární služby v oblíbených turistických destinacích. Týká se to hlavně Chorvatska, Bulharska a Řecka. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. A podrobnosti má z Černínského paláce reportérka Tereza Chlubná.
17: Lidé by se při cestách do zahraničí měli registrovat v systému Trost. Po zkušenostech s letošními náročnými repatriacemi po vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy si někteří turisté stěžovali, že systém nefunguje, do něj přibyly některé nové funkce. Informace by třeba měli automaticky dostávat všichni, kteří se v destinaci zdrží déle, než původně plánovali, popisuje Pavel Pešek, ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí.
18: To by měla opravdu řešit již vytvořená mimořádná sekce, která se bude oživovat pro ty lidi v tom regionu v případě mimořádné krize. Nebudou tam jenom informace o repatriačních letech, můžou tam mít samozřejmě i další a další informace, které jsou užitečné.
17: Do turistických lokalit se i letos chystají taky čeští policisté. Budou sloužit ve společných hlídkách se svými kolegy v Chorvatsku a Bulharsku. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Chorvatští vyšetřovatelé vyslýchají svědky nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu v Chorvatsku. Na menší lodi plula osmičlenná česká posádka, čtyři její členové nehodu nepřežili. Jedna Češka zůstává v péči lékařů a podrobnosti přímo ze Splitu má naše spolupracovnice Ta Veseláková.
19: Státní zastupitelství nařídilo toxikologickou analýzu vzorků krve a moči těch, kteří řídili nebo mohli řídit obě plavidla. Katamarán soukromé společnosti je provozuschopný, zůstává ale zatím v přístavu. Plachetnice je po srážce potopená v hloubce více než 50 metrů a chorvatské úřady plánují její vyzvednutí. Podle splitské přístavní zprávy to může zabrat i několik týdnů. Samotné vyšetřování nehody by se pak mohlo protáhnout i na několik měsíců. Ze Splitu Téa Veseláková, Radiožurnál.
6: Sport.
20: Čeští fotbalisté odletí v podvečer do Atlanty, kde ve čtvrtek odehrají druhý skupinový zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Technický vedoucí reprezentace Michal Černý popsal, co hráči řeší při přesunu.
21: Nemyslím si, že by hráči měli nějaké speciální požadavky. Je v podstatě vždycky důležitý si stanovit třeba nějaký čas, do kdy mají odevzdat kufry, aby ty kufry mohly jet na letiště dřív. Ta hlava všech v týmu se v podstatě upíná už k tomu zápasu, snažíte se myslet na to, jestli jste něco nezapomněl.
20: Zápas Česka s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času v přímém přenosu na této stanici. Oba týmy zabojují o první body na letošním šampionátu. A do turnaje vstoupí oba finalisté minulého mistrovství světa v Kataru. Francie bude hrát od 21 hodin proti Senegalu, obhájci trofeje Argentinci se zítra ve 3 hodiny ráno utkají s Alžírskem. A Ostrava bude večer hostit nejprestižnější český atletický meeting Zlatou tretru. Hlavní program začne v 18 hodin. Na této stanici uslyšíte živé vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolony na D1 u Koberovic a nehoda na dálnici D10 za Mladou Boleslaví. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Čechtice. Na kilometru 72 je zúžení a zdržíte se do 10 minut. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy zpomalte za sjezdem na Bezděčín. Zhruba na 36. kilometru nehoda blokuje jeden pruh. Dojíždí se do krátké kolony. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je silný provoz. Kolona od sjezdu na Jesenici, kamiony, osobní od sjezdu na Vestec a regulují vjezdy do tunelů. Silný provoz hodně kamionů na okruhu i ve směru z Brněnské na Ústí nad Labem. Ze Štěrboholské spojky se táhnou přes Černý most až do Kbelské ulice. Vázne kvůli tomu provoz i na příjezdu po Hradecké dálnici od 7. kilometru a opět hlavně kamiony. V Praze je teď dost ucpaná i Karlovarská ulice směrem z centra. Před Slánskou něco opravují silničáři, omezili průjezd a kolona se táhne už z Patočkovy ulice. Zdržíte se přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za hodinu.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme z počátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, později místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
23: Jaký důvod měla koalice ke změně financování veřejnoprávních médií a jak se ke změně staví opozice? Jaké programové a personální dopady by mohly mít na Českou televizi škrty, se kterými počítá vládní předloha? Jak se s podobnou změnou financování veřejnoprávních médií vyrovnali v jiných zemích Evropské unie? A jak může obstát případná ústavní stížnost na záměr vládní koalice? O tom všem budeme mluvit. Vláda včera schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu příjem menší až o 400 milionů. Oproti letošnímu roku jde zhruba o 15% méně. Obě média uvedla, že se v takovém případě nevyhnou propouštění, půjde o stovky lidí. Já teď vítám ve vysílání Libora Vondráč, místo předsedu ústavně právního výboru SPD, předsedu strany Svobodných. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: A také Jana Jakoba, člena sněmovního výboru pro mediální záležitosti. I vám dobrý den.
25: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
23: Pane Vondráčku, jaký důvod měla koalice k tomu, aby poplatek pro ČT a ČRO vrátila na úroveň roku 2008, respektive u Českého rozhlasu dokonce na úroveň roku 2005?
24: Tak my jsme to říkali už v průběhu kampaně, že se nám nelíbí ten krok, který udělala předchozí vláda a že chceme jít zpátky, že chceme jít zpátky k tomu, co předtím fungovalo jinak. To znamená, nám se nelíbilo to, že se z koncesionářských poplatků udělala vyloženě internetová daň a obecně si myslíme, že koncesionářské poplatky jako produkt minulého století už jsou přežité, takže chceme jít tou cestou, která je běžná, která funguje v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Francii, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Rumunsku, Slovensku a Španělsku, to znamená, ve většině států Evropské unie nejsou žádné koncesionářské poplatky, ale jak už jsem řekl, to, co tady lidé platili, ani žádné reálné poplatky nebyly z definice toho, co je poplatek. A je to přímo ze státního rozpočtu, aniž by tam k tomu byla nějaká adekvátní speciální mediální daň.
23: Pokud jste se chtěli vrátit, promiňte, pokud jste se chtěli vrátit tedy k tomu, co bylo před tím, než byly zvýšeny poplatky, proč jste také nevrátili v tom zákoně poměr reklamy, kterou mohl vysílat Český rozhlas a Česká televize?
24: Za mě, já bych s tím neměl vůbec žádný problém. Pokud se bavíme o nezávislosti České televize a Českého rozhlasu, já bych klidně dopřál větší míru nezávislosti, to znamená možnost získávat prostředky právě formou reklamy. A klidně za mě by to bylo postavené tak, ale já nereprezentuji vládní hlas, většinový hlas, to je můj ojedinělý hlas v rámci vlády. Já bych byl za to, aby ty poplatky byly skutečně poplatky, byly dobrovolné a ze státního rozpočtu.
23: Tak takhle to není, pojďme se tedy bavit o tom.
24: Ani korunu.
23: Pojďme se bavit o tom, co je v tom návrhu. Pane Jakobe, jak se k tomu návrhu tedy staví opozice? Máte jako TOP 09 jednotný postoj s dalšími stranami nebo máte rozdílné názory?
25: Jednoznačně máme stejné názory, v tom se absolutně shodujeme. Abych se vrátil k tomu důvodu, proč koalice ten návrh předkládá. Kromě toho, že tedy udělali předvolební slib, že lidé nebudou muset platit poplatky, tak ten skutečný důvod je opravdu ale úplně jiný. Koalici jde o to, aby oslabila nezávislost České televize a Českého rozhlasu, aby postupnými kroky tato média začala ovládat. Teď je ten tlak finanční, opravdu je to návrat k roku 2008, to je potřeba si uvědomit. V tom našem období jsme zvýšili poplatky po 16 letech, takže oni se budou vracet k těm částkám, které měl Český rozhlas a Česká televize k dispozici v roce 2008, tedy návrat o 20 let, to je opravdu likvidační. A koalici nejde o nic jiného, než ta média umlčet, než snížit jejich nezávislost a začít je po vzoru Fica, Slovenska, Maďarska ovládat tak, aby se stala hlásnou troubou Tomia Okamury a Andreje Babiše. To je naprosto se v opozici shodujeme.
23: Pane Vondráčku, nechám vás na toto reagovat. Mohou být důvodem změny financování a snížení rozpočtu veřejnoprávní médiím právě i snaha ta média oslabit a mít na ně větší vliv. Protože tím, že tam nejsou žádné pojistky proti tomu, aby se ten zákon dál měnil, a tím, že tam není také určená ta částka zcela jasně, tak ono to tak trošku vypadá.
24: Tak já myslím, že zcela jasně o té částce hovořil už před několika měsíci pan ministr kultury Klen Týř. Dneska operuje v podstatě se stejnými částkami, jaké citoval tehdy.
23: Ano, ale je tam například 10% valorizace při 10% kumulované inflaci, předtím tam bylo 6%, předtím tam bylo, tuším, ještě 5%.
24: No tak v momentě, kdy ta předchozí vláda dělala tu změnu a teďka nám předkládá pan Jakob tvrzení, že my chceme se touto změnou zákona, že chceme z České televize a Českého rozhlasu udělat svoji hlásnou troubu, já můžu úplně stejně oponovat, že ta předchozí změna zákona, která také neměla žádné pojistky, tak také mohla vést k tomu, že z ní si chtěla předchozí vláda udělat svoji hlásnou troubu právě formou toho, že tam ty peníze přidá a že rozšíří okruh těch, kteří musí platit to, čemu říkala poplatek, ale jak říkám, byla to internetová daň. Takže my si myslíme, že v dnešní době, kdy se omezuje to, jak lidé používají Českou televizi, Český rozhlas, obecně rozhlas a televizi, prostě hledají na internetu informace, tak už není potřeba, abychom k tomu přistupovali úplně stejně, jako třeba v tom roce 90, kdy se psaly ty nové zákony po komunistickém režimu a teď chceme udělat krok tímto směrem, přiblížit se naopak těm státům, o kterých jsem hovořila. Když tady ještě pan kolega, omlouvám se, to musím doříct, říkal, že Robert Fico tím krokem, že zrušil poplatky, chtěl si z toho udělat svoji hlásnou troubu, no tak jenom si připomeňme, že to nebyl Robert Fico, a byla to předchozí vláda, kterou tato vláda, ta předchozí vláda měla ráda.
23: Ano, byla to ta předchozí vláda a Robert Fico potom ty peníze právě Českému rozhlasu a Slovenskému rozhlasu a Slovenské televizi radikálně snížil a omezil jejich financování velmi výrazně. Pane Vondráčku, my jsme dnes dopoledne mluvili s panem poslancem Nerušilem z SPD, se kterou jste kandidovali a jste v jednom poslaneckém klubu, a on řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus dnes dopoledne následující slova.
1: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi, přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby vysílání nebylo vyosené.
23: Takže teď jsme slyšeli, že pan poslanec Nerušil z SPD si představuje, že v dalším kroku budete kontrolovat i obsahovou rovinu vysílání médií. Tak znovu se vás ptám, je zatím i snaha média, jak si mít na ně větší vliv?
24: No tak pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, nebo se jim přikazuje to platit z zákona, něčemu, čemu se říká poplatek, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a tak další, jestli to je v pořádku, jestli opravdu chceme, aby média tady byla proto, média, která zřizuje stát, aby tady byla proto, že bude tyto věci, které mohou dělat komerční televize, bude za peníze daňových poplatníků financovat a pak si bude stěžovat, že nemá na něco jiného.
23: Znamená to tedy, že nezávislost vysílání a obsahu pro vás není prioritní?
24: Žádná nezávislost, skutečná nezávislost tady nebyla. Ta by tady byla v momentě, kdy poplatky by byly dobrovolné a nebyly garantované státem. Už to říkal pan Moravec v roce 2005, že stejně politici si mohou brát televizi jako rukojmí tím, že mohou měnit zákon o poplatcích.
23: Pane Jakobe,
24: ne od státu bude to nezávislé, ale to bude, až když budou zakódované kanály a budou to skutečně platit jenom ti, kteří chtějí ten obsah konzumovat.
23: Pane Jakobe, koalice opozici vytýká, že jste, když jste byli u vlády, nechtěli zvyšovat poplatky, pak jste to ale udělali, abyste si média jak si zavázali, tak jaké byly tedy záměry té minulé vlády, které byla TOP 09 součástí?
25: Tak my jako TOP 09 jsme celou dobu říkali, že jsme pro navýšení poplatku a hlavně jsem moc rád, že se nám tenkrát podařilo do toho návrhu zakomponovat i indexaci, tedy to automatické navyšování. A vzhledem k tomu, že se ty poplatky od roku 2008 nezvyšovaly, tak to opravdu bylo na místě, protože všechny ostatní náklady samozřejmě rostly a ta média, jak Česká televize, tak Český rozhlas byly nuceni dělat úsporná opatření, ale už za těch 16 let, v případě Českého rozhlasu dokonce déle, tuším, že 19 let, tak ty poplatky bylo potřeba zvýšit. K tomu, co tady zaznělo, tak já musím říct, že kolega Vondráček nechápe, co je ta veřejná služba. Je potřeba v první řadě si uvědomit, že svobodná média a u médií veřejné služby to platí dvojnásob, tak jsou nedílnou a naprosto nezbytnou součástí demokratické společnosti. To, co tady zaznělo, ty plány koalice do budoucna, tak směřují proti tomuto pilíři demokratickému, což je svoboda a nezávislost médií, a tím v konečném důsledku ohrožují naši demokracii jako takovou. Pan Nerušil to řekl zcela jasně. Oni chtějí ovládnout i kontrolu nad obsahem. Tady nejde už o kontrolu využívání prostředků. Ty kontrolní mechanismy jsou už v zákoně dneska, nakonec i v poslanecké sněmovně projednáváme výroční zprávy, včetně těch o hospodaření. Navíc je tady novela o tom, aby mohla média veřejné služby kontrolovat, mohl kontrolovat i nejvyšší kontrolní úřad. Takže to, ten plán je zcela jednoznačný. Postupnými kroky Českou televizi a Český rozhlas ovládnout a bohužel to, co jsme tady stavěli posledních 36 let rozvoj demokracie, tak tím ho utnout. A poslední poznámka ještě k tomu financování, protože koaliční představitelé tvrdí, že lidé už nebudou muset ty poplatky platit a tedy ušetří, tak to je boha pustá lež, protože když to půjde ze státního rozpočtu, tak tu Českou televizi, Český rozhlas provoz bude platit úplně každý. A navíc
2: necháme ještě reagovat,
25: z úroky a ta dluhá služba není zadarmo a ty se budou každý rok sčítat a o to to bude stát víc. Takže výsledkem bude, že Český rozhlas, Česká televize budou mít méně prostředků, budou muset omezovat svoji veřejnou službu a lidi to bude ve výsledku stát.
2: Pane
25: víc,
2: Vondráčku, můžete prosím reagovat jako svobodní, předpokládám, že vy rozhodně nejste pro zvyšování schodku státního rozpočtu. Proč tedy v tomto případě podporujete návrh, který zatíží státní rozpočet?
4: My nejsme ani proto, aby lidé byli zatíženi zbytečně velkou daňovou a kvazi daňovou zátěží. A v tomto smyslu my budeme muset hledat úspory, a tak to má být, hledat úspory na straně státních výdajů i na straně výdajů.
2: Pane Vondráčku, už teď jsme slyšeli od ministryně Schillerové, že příští rok počítá s vyšším schodkem státního rozpočtu, než je ten letošní. Takže znovu, proč k tomu předáváte ještě výdaje za Český rozhlas a Českou televizi, když mohli zůstat placené z poplatku?
4: Protože to bude efektivnější, protože minimálně 250 milionů korun vynakládají podle svých vlastních dat Česká televize a Český rozhlas na vymáhání tomu, čemu říkají poplatky. No a tady tahle ta položka minimálně odpadne. S tím, že když tady pan kolega mluvil o svobodných médiích, za mě svobodné médium, skutečně svobodné médium je to médium, které si na sebe vydělá samo a nepotřebuje být financováno ani ze státního rozpočtu, ani na základě nějakého zákona. A
2: to by pak ovšem bylo médium, které by možná nebylo přístupné všem občanům České republiky. Libor Vondráček, místopředseda...
4: Třeba komerční televize by to mohlo být přístupné i v takovém režimu.
2: Libor Vondráček, místopředseda ústavně právního výboru SPD a Jan Jakob, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti. Děkuju, naslyšenou.
4: Děkuju, naschledanou. Hezký
25: den, naschledanou.
2: Přijetím návrhu zákona o převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, který včera schválila vláda, by si Česká televize i Český rozhlas výrazně finančně pohoršili. Podle ředitelů obou médií se v takovém případě nevyhnou rušení projektů, omezení výroby a propouštění, šlo by o stovky osob. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně CZ v reakci na změnu financování veřejnoprávních médií schválenou vládou ohlásila výstražnou stávku. Podrobnosti zveřejní ve středu. A ve vysílání je teď generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Podle premiéra Babiše a ministra Klempíře by mělo snížení rozpočtu o zhruba 15% proti současnému stavu přimět média k větší efektivitě. Kde v České televize vidíte v tuhle chvíli prostor pro větší efektivitu?
5: Já si myslím, že hospodaříme velmi úsporně a velmi kontrolovaně, takže pokud dostaneme o miliardu méně, tak budeme nuceni prostě zužovat a především výrobu, což znamená tvorbu původní dramatické tvorby.
2: Máte už konkrétní představu, jak by tedy ty vaše úpravy, pokud by prošel tento návrh zákona už od nového roku, tak jak plánuje vláda, jaké by ty úpravy měly být?
5: Konkrétní představu nemáme, momentálně na tom pracujeme, ale vzhledem k tomu, že se vracíme do roku 2024, kdy takovýto rozpočet byl na stole, tak asi máme na čem stavět. A určitě to není veselá vize.
2: Jak ta vize alespoň částečně můžete naznačit, vypadá?
5: No tak máme nasmlouvány samozřejmě na velmi dlouhé období, což je rozdíl od Českého rozhlasu, nákup sportovních práv a uzavřeny smlouvy na vlastně původní dramatickou tvorbu. Ta dramatická tvorba se uzavírá zhruba na 3 roky. Pokud se jedná o animaci, což jsou večerničky nebo distribuční filmy, tak třeba na 5 let a sportovní práva máme až za rok 2030. To znamená, toto jsou smlouvy, které jsou nevypověditelné a které už jsou naším závazkem. Takže pokud budeme hledat úspory, tak to bude v tom, co vlastně nám zbývá. To znamená, výsledkem bude to, že programové rady, kde schvalujeme vlastně nové pořady, budou zastaveny, utlumeny, protože na to nebudou prostředky.
23: Ministr Klempíř hájil snížení financí pro veřejnoprávní média tím, že ve výroční zprávě k hospodaření z roku 2024 nezmiňovali problém s financováním a dokázali být lídry trhu před zvýšením poplatků. Znamená to, že jste neměli problém v roce 2024 opravdu s financováním?
5: Ale ten problém v roce 2024 byl, čekalo se, zda projde poplatkový zákon ministra Baxy, či neprojde, a byl tady vytvořen katastrofický scénář. To znamená to, co říkám, že se utlumí výroba pořadů České televize, tak to bylo na stole a skutečně v té době nevznikaly nové projekty. A jak už jsem řekl, ty nové projekty se dělají, to je běh na dlouhou trať, to se dělá na 2 až 3 roky a ve výsledku teprve třeba příští rok Česká televize v roce 2027 bude mít vlastně nejslabší premiérovou tvorbu a to je právě důsledek toho roku 2024. A toto nás teď čeká znovu, pokud toto bude.
23: Premiér Babiš včera na tiskové konferenci mluvil o tom, že vy jste konstruktivní a předkládal jste finanční závazky ČT do budoucna. Znamená to, že dochází k nějaké další komunikaci mezi vámi a premiér, nebo vámi a vládou, nebo ministrem Klempířem?
5: Já jsem se s panem Babišem potkal na té schůzce, kde jsme byli s panem Zavoralem.
23: Ano.
5: A tam jsem vlastně informoval právě o tom, jaké má Česká televize závazky především z těch sportovních práv. Takže to si tam on velice pečlivě zapsal, protože ty čísla do té doby neměl, tak jsem rád, že jsem je mohl sdělit, protože to je velmi zásadní věc, abychom mohli poskytovat například olympiádu nebo velká mistrovství nebo v současné době fotbalový šampionát. A zároveň jsme se bavili o pořadech, které by měly vlastně vznikat pro slabé cílové skupiny, pro děti, pro proti drogám, víceméně taková ta sociální témata, kde pan premiér rovněž neměl informaci, takže tuto informaci jsme tady v České televizi zpracovali a poskytli mu ji.
23: Jaký to mělo dopad na ten předložený návrh, když jste premiéru Babišovi předložil právě tyto dopady? Mělo to nějaký efekt podle vás? Protože on sám říkal, že nechtějí zasahovat do obsahu vysílání.
5: No tak sami jsme všichni věděli, že žádný efekt to nemělo, protože vlastně včerejší částku, kterou jsme obdrželi, tak byla úplně stejná, o které jsme jednali při tom prvním návrhu pana Klempíře a která pro nás byla nepřijatelná. To znamená minus 1 miliarda pro Českou televizi, ale když si vezmeme rozpočet roku 2007, kde víceméně máme naplánovány v našich dlouhodobých plánech 7 miliard příjmu z poplatků a toho bychom dosáhli, pokud by platili vlastně poplatky, tak jsme minus 1,3 miliardy, takže skutečně se propadáme hloubš a hloubš. A další fáze je, že o rok později přijdeme o výjimku z DPH, což je dalších 400 milionů pro Českou televizi. Takže ta situace pro nás není optimální a musíme ji řešit.
23: Ještě jednou tu zopakuji slova poslance SPD, bývalého člena Rady Českého rozhlasu Josefa Nerušila, který dopoledne na Českém rozhlase Plus řekl, a teď cituji, pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měla vysílat, tak my se samozřejmě chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi, přesněji definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a taky posílit kontrolní mechanismy.

0: to zůstává v platnosti. To je právě jeden z těch bodů té nezávislosti České televize, takže jestli někdo řekne, že bude vstupovat do obsahu, tak rovnou popírá to, že máme být nezávislí.
1: Jsme teď v situaci, kdy je reálně ohrožená nezávislost veřejnoprávních médií?
0: No reálně je ohrožená tím, že nebudeme mít dostatek prostředků, abychom vlastně mohli poskytovat tu veřejnou službu v tom rozsahu, v jakém ji poskytujeme. Ale co se týče fungování mediálních rad a vlastně systému volby ředitelů a systému kontroly, tak pokud zůstane v této fázi, v jaké je teď, tak je to v pořádku.
1: Vy jste mluvil o tom po té schůzce s premiérem Babišem, že byste rád, aby tam byly v tom zákoně nějaké pojistky, aby se například jakékoliv další změny toho nového zákona schvalovaly kvalifikovanou většinou, případně zvlášť schvalovaly ve sněmovně a v senátu, aby se s tímto rozpočtem nedalo hýbat z roku na rok. To se zatím nestalo. Je možné ještě nějaké další jednání, nebo je to uzavřená kapitola, jak to v tuhle chvíli vidíte?
0: Ano, my se budeme snažit toto dál prosazovat, protože dali jsme to do svých připomínek vlastně k tomu původnímu návrhu pana Klempíře, kde tam to od nás zaznělo. Měli jsme vlastně osobní schůzku s panem Borisem Šťastným, kde jsme se o této pojistce bavili a byla přijata, že by mohla existovat, mohla fungovat. Samozřejmě toto by bylo naprosto vstřícným krokem k tomu, že ta televize skutečně nebo ten rozhlas nezávislý zůstanou, protože ta kvalifikovaná většina je vlastně poměrně velký jako bonus. Ale samozřejmě je to věc ústavního zákona, není to věc zákona o České televizi.
1: Včera na té tiskové konferenci tento návrh byl odmítnutý s tím, že zatím vláda o žádných takových pojistkách neuvažuje. Víte proč? Proč, nebo jaký z toho máte pocit? Proč nechce tam ty pojistky dát?
0: No tak prostě je tam nedali. To znamená, že my budeme se snažit a budeme se snažit je tam dostat do toho zákona. Proto říkám, musíme jednat a ty jednání teďko budou probíhat. To nebude jenom o tom, že zákon půjde do prvního čtení a bude hotový. Já si myslím, že to bude běh na dlouhou trať.
1: Zaměstnanecká iniciativa u médií veřejnoprávně.cz ohlásila výstražnou stávku. Jak k ní jako vedení České televize přistupujete?
0: Tak na tu výstražnou stávku mají samozřejmě jakoby ze zákona nárok, to znamená, my nemůžeme rozporovat a jsme v kontaktu víceméně se stávkovým výborem, jednáme s nimi o tom, co je možné, co není možné, jaká bude forma, kdo se bude účastnit. To znamená, myslím, že naše komunikace probíhá standardním, možná i nadstandardním způsobem.
1: Jste stále ve shodě na dalším postupu s vedením Českého rozhlasu, tedy že je prioritní zachovat stávající systém financování, tedy financování přes poplatky?
0: No tu shodu my máme, je to naše priorita. Otázka je, jak je tato priorita reálná. My jsme včera společně s panem ředitelem Zaoralem vlastně v České televizi deklarovali, že je to naším cílem, ale že se nám tento cíl vzdaluje.
1: Říká Hynek Chudárek, generální ředitel České televize. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Státy Evropské unie používají různý způsob financování veřejnoprávních médií. Mají také různě nastavené zákony, aby dodrželi pravidla Evropské unie dané Evropským paktem o svobodě médií. Ten má zajistit nezávislé, transparentní a předvídatelné fungování a financování veřejnoprávních sdělovacích prostředků. Já teď zdravím Marínu Urbánikovou, odbornou asistentku na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den vám a posluchačům.
1: Kde v unijní Evropě je ten systém financování veřejnoprávních médií nastaven naprosto stejným způsobem, s kterým počítá ten vládní návrh?
2: Keď sa pozrieme na Európu ako celok, nielen na Európsku úniu, tak financovanie zo štátneho rozpočtu využíva zhruba polovica krajín. Teraz je samozrejme otázka, čo myslíme pod naprosto stejným spôsobom, s ktorým počíta vládny návrh, pretože to samotné financovanie zo štátneho rozpočtu má dve základné podoby. Buď môže ísť o klasické rozpočtové diskrečné financovanie, kedy skutočne politici každý rok alebo pravidelne rozhodujú o sume, ktorá bude potom tvoriť rozpočet média verejnej služby, alebo tou druhou možnosťou je nastavenie automatického zákonného mechanizmu, tak ako to poznáme napríklad z Francúzska alebo na Slovensku. Môže byť napríklad v zákone uvedené, že médiám verejnej služby náleží určité

0: percento hrubého domáceho produktu za predchádzajúce obdobie, dane z pridanej hodnoty a podobne. Ale touto druhou cestou sa český návrh zjavne nevyberá, takže sa bavíme o tej prvej možnosti. A tu je samozrejme tých technických spôsobov prevedenia mnoho. Osobne teda neviem o nejakej konkrétnej krajine, kde by bolo špeciálne v zákone uvedené, aká presná suma má médiám verejnej služby putovať, ale to je v zásade ako otázka technického nastavenia.
1: Je z toho zákona jasné, z toho návrhu zákona, pokud jste měla možnost se do něj podívat, jestli by šlo o takzvaný mandatorní výdaj, tedy jeho změna by byla nutná schválit poslaneckou sněmovnou a senátem, a nebo jde jen o kapitolu rozpočtu, tedy že by mohla vláda každý rok určit, kolik peněz do veřejnoprávních médií půjde?
0: Ak som správne pochopila návrh, ktorý bol až včera večer nahraný do informačného systému, takže toho času nebolo veľa, tak tie peniaze určené médiám verejnej služby sa majú vyplácať z kapitoly Ministerstva kultúry. A tu je samozrejme otázka, do akej miery sa zo štátneho rozpočtu zvýši táto kapitola a do akej miery napríklad bude musieť Ministerstvo kultúry šetriť, dajme tomu, aby mohlo naplniť tú zákonom stanovenú čiastku, je možné, že by potenciálne bolo nútené ubrať niekomu inému.
1: Podle opozice ta navrhovaná změna financování veřejnoprávních médií neprošla důkladnou několikaletou debatou jako v zemích, kde k přechodu na ten jiný systém dospěli. Byla nebo nebyla, když to vezmeme od voleb, ta zdejší diskuze dostatečně rozsáhla, zazněly argumenty všechny pro a proti?
0: Argumenty zazneli, ale obávam sa, že vláda sa do tej debaty vlastne nezapojila a tie argumenty, ktoré boli vznesené, skrátka neboli vysporiadané. Pretože doteraz príliš nevieme, prečo vlastne musíme systém financovania meniť, okrem toho argumentu, že je nemoderný a že to vláda slúbila svojim voličom. A nevieme ani, v čom má byť ten nový systém lepší a nevieme ani, v čom majú spočívať záruky proti rôznym rizikám, ktoré sú s financovaním zo štátneho rozpočtu veľmi úzko spojené, ako je napríklad potenciálne riziko pre predvídateľnosť a primeranosť samotného rozpočtu a potom aj otázka politickej nezávislosti.
1: A jsou ve srovnatelných systémech financování veřejnoprávních médií v Evropě nastavené pojistky, které by zaručovaly jejich nezávislost nebo bránily tlaku vládních míst na tato média?
0: Treba povedať, že tento systém financovania je relatívne zložité zabezpečiť proti politickému vplyvu a aj preto z našej štúdie, kde sme mapovali praktické skúsenosti s rôznymi modelmi financovania v rôznych európskych krajinách, tento model jednoznačne vyplýva ako výrazne rizikovejší z hľadiska politickej nezávislosti a aj samotnej stability a primeranosti financovania. A to sa netýka len východoeurópskych krajín, respektíve stredovýchodoeurópskych krajín, ako je Estonsko, Maďarsko alebo Slovensko, ale sú to napríklad aj skúsenosti zo Španielska a Francúzska. Keď sa ale pozrieme na tie možné ochranné garancie a mechanizmy, tak tou najlepšou garanciou je politická kultúra. Preto napríklad tento systém financovania zo štátneho rozpočtu dosť bezproblémovo funguje v Norsku. Je to dané nie kvôli tomu, že by to mali nejak špeciálne zákonom ošetrené, ale kvôli všeobecnému politickému rešpektu voči nezávislosti médií verejnej služby. A tu sa obávam, že narážame na určité limity možnosti prenosu tohto modelu do nášho prostredia. No a potom ten zákonný mechanizmus môže mať napríklad podobu stanovenia viacročného finančného rámca. To znamená, v zákone by bolo explicitne uvedené, aký bude minimálny rozpočet pre médiá verejnej služby, dajme tomu na najbližšie 4 alebo 5 rokov. Ale tu sa opäť pohybujeme na relatívne tenkom ľade, pretože kľúčové je, aby sa ten viacročný finančný rámec skutočne dodržal. Ak by bol daný len prostým zákonom, ktorý ďalší víťaz volieb môže jednoducho zmeniť, tak je to garancia, ktorá funguje len na papieri. No a tou druhou možnosťou sú potom prísnejšie legislatívne podmienky pre zmenu. Napríklad, ak by bol pre zmenu zákona v oblasti financovania potrebný súhlas obidvoch komôr.
1: Něco podobného navrhoval právě ředitel České televize Hynek Chudárek. On říkal, že pokud by mělo dojít k té změně financování na financování ze státního rozpočtu, tak by bylo nutné posílit ty kontrolní mechanismy, tak by bylo nutné tedy posílit zákon tak, aby tam byly ty pojistky například, že by změnu toho nového zákona schvaloval jak sněmovna, tak senát, nebo že by tam musela být kvalifikovaná většina. Z tohoto pohledu jsou ty pojistky podle vás dostatečné?
0: Myslím si, že až táto legislatívna poistka v podobe nutného súhlasu obidvoch komor, tak aby sa Senát nedal prehlasovať, je to, čo by tomu novému modelu skutočne dodalo stabilitu, pretože akékoľvek ďalšie možnosti, ktoré poznáme z Európy, ako je už to spomínané viacročné financovanie, sú rizikové v tom, že sú dané bežným zákonom, ktorý sa dá jednoducho zmeniť. Na druhej strane chápem, že toto by bola relatívne razantná zmena, musela by sa kvôli tomu meniť ústava, ale určite je to niečo, o čom by sme mali diskutovať, pretože média verejnej služby sú pre chod spoločnosti veľmi dôležité, patria k hlavným informačným zdrojom aj podľa dát, ktoré vyšli dnes. Digital News Report patrí Česká televíze, Český rozhlas k dvom najdôveryhodnejším zdrojom spravodajstva a aj preto je natoľko dôležité, aby fungovali pokiaľ možno čo najviac nezávisle na aktuálnej politickej moci.
1: V těch zemích, kde Evropské unie, kde došlo ke změně financování z poplatků na státní rozpočet, zaznívaly tam v těch veřejných diskuzích nějak výrazně obavy o nezávislost veřejnoprávních médií?
0: Ano, zaznievali a napríklad vo Fínsku a Švédsku je najlepším dôkazom toho, že tie obavy tu boli. Samotný fakt, že po zrušení poplatkov tieto dve krajiny neprešli na financovanie zo štátneho rozpočtu, ale volili model samostatnej špeciálnej dane, ktorá nevstupuje do štátneho rozpočtu a ide médiám verejnej služby. Takže aj tieto dve krajiny, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na popredných priečkach vo všetkých možných rebríčkach slobody médií, si povedali, že financovanie zo štátneho rozpočtu je skrátka rizikové. A tu treba povedať, že tú rizikovosť vlastne je uznaná aj v dokumentoch, ktoré predložilo Ministerstvo kultúry. Je to pekne popísané v tzv. RI, v hodnotení regulácie dopadov. Je to dokument, ktorý sprevádza samotný návrh zákona. A aj tu sa konštatuje, že tá samotná systémová reforma spočívajúca v prechode pod štátny rozpočet je najrizikovejšia voľba, že je vhodnosť závisí na splnení hneď niekoľkých podmienok, ako sú napríklad dodatočné garancie a že je nutné ten systém zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k ad hoc politickému ovplyvňovaniu financovania. Takže je zaujímavé, že v tomto dokumente je to jasne popísané a uznané, ale potom v tom samotnom materiálnom výsledku v tom návrhu zákona žiadne špeciálne garancie nevidíme a zároveň je to v súlade s tým, čo otvorene avizujú aj vládni predstavitelia, ktorí sa teda niektorí vyjadrili v zmysle, že žiadne ďalšie garancie podľa nich potrebné nie sú.
1: Vládní koalice jednoznačně odmítá, že by chtěla ovlivňovat přes rozpočtové výdaje na veřejnoprávní média jejich nezávislost tím, že podobně by mohla využívat i nastavení poplatků. Tak není to relevantní argument?
0: Vládna koalícia má určite pravdu v tom, že v jednom aj v druhom systéme financovania sú vlastne všetky detaily dané bežným zákonom, ktorý sa dá relatívne jednoducho zmeniť a v tomto zmysle tam nie je nejaká ďalšia legislatívna garancia. Takže tak rýchlo, ako môžete zmeniť poplatky, tak rýchlo môžete zmeniť aj sumu napísanú v zákone. Prakticky ale medzi týmito dvoma modelmi rozdiel a vidíme to vlastne aj na základe zahraničných skúseností a aj tej dlhodobej českej skúsenosti. A ten rozdiel má dve roviny. Začala by som tou symbolickou, pretože ten poplatkový model poskytuje všetkým občanom úplne jednoznačnú informáciu, koľko vlastne, akú sumu na média verejnej služby vynakladajú a aj preto sú na akúkoľvek zmenu občania citliví. Čo vlastne poskytuje určitú symbolickú ochranu a zvyšuje stabilitu, pretože politici na výšku poplatkov aj kvôli tomu veľmi neradi siahajú a vždy si to dobre rozmyslia, čo vidno aj na tom, že sa v Česku poplatky takmer 20 rokov nezvyšovali ani neznižovali. No a tá druhá rovina je potom rovina vlastného záujmu, pretože momentálne politici nemajú príliš motiváciu, dajme tomu, poplatky znižovať, pretože z toho síce môžu mať politické body, ale čisto ekonomicky štát z toho viac peňazí mať nebude. Ale takto to, čo skrátka zo štátneho rozpočtu na médiách verejnej služby ušetria, môžu použiť na nejaké svoje ďalšie priority. A povedzme, že silné a nezávislé médiá verejnej služby typicky medzi politické priority úplne nepatria.
1: Vládní koalice mluví o tom, že veřejnoprávní média musí jako každý důsledněji šetřit, víc hledat úspory a srovnávají to například s BBC britskou nebo německou ARD, kde snižovali náklady, propouštěli až tisíce zaměstnanců. Je to tedy jakýsi trend v celé Evropě, že se snižují náklady na veřejnoprávní média?
0: Áno, tento trend je badateľný. Rozpočty médií verejnej služby v mnohých európskych krajinách stagnujú, respektíve sú pod ich nárast, nekopíruje nárast inflácie, takže ich reálna hodnota sa znižuje a v niektorých krajinách dochádza aj k väčšiemu poklesu rozpočtu. Tu je možno dobré dať tú českú situáciu do historického kontextu, pretože až do minulého roku sa poplatky od roku 2005, respektíve 2008, nezvyšovali. Takže obidve tie médiá už v tých predchádzajúcich rokoch a zvlášť tej poslednej fáze, kedy inflácia prudko stúpala, už boli nútené šetriť a hľadať rezervy, takže nejaké vlny prepúšťania zamestnancov už prebehli aj v minulosti.
1: Bylo to podobné i právě v britské BBC nebo německé ARD, i tam se dlouho nezvyšovaly poplatky, nebo tam to bylo ošetřeno jiným způsobem?
0: Tu asi nemám úplne detailné informácie o ich personálnej situácii, ale keď sa pozrieme celkovo na dáta, ktoré máme z Európskej vysielacej únie, tak rozpočty médií verejnej služby v rámci Európy typicky stagnujú alebo sa mierne znižujú. A zároveň, čo je možno zaujímavé a pekne to ukazuje na faktické dopady prechodu pod štátny rozpočet, v krajinách, kde došlo k zmene systému financovania v prospech financovania zo štátneho rozpočtu. Obvykle rozpočet médií verejnej služby klesne o zhruba nejakých 10%. Čo je vlastne to, čo je viac menej v súlade so súčasným českým návrhom. V niektorých krajinách bolo to zníženie ešte razantnejšie a je to spôsobené tým, čo som popisovala, že skrátka, keď ide o položku, ktorú majú vynaložiť politici v úvodzovkách zo svojho štátneho rozpočtu, tak majú väčšiu tendenciu na tom skrátka ušetriť.
1: Vláda si je prý jistá, že její návrh na změnu financování veřejnoprávních médií nenarazí na Evropský akt o svobodě médií. Tak jak je ten návrh koncipován, mohl by narazit nebo je to v pořádku?
0: Z dôvodovej správy vyplýva, že vláda sa kvôli zmene financovania chce obrátiť na Európsku komisiu so žiadosťou o predbežné stanovisko. To sa má ale primárne týkať pravidiel hospodárskej súťaže, respektíve súladu s nimi. A čo sa týka Európskeho aktu o slobode médií, tu je situácia komplikovaná, pretože ide o nové nariadenie, ktoré je plne účinné až od srpna roku 2025. Takže tu je dobré upozorniť, že napríklad na všetky tie zmeny, ktoré prebehli na Slovensku, Maďarsku alebo v Poľsku, sa ešte tento akt nevzťahoval. A aj preto je otázka, akým spôsobom bude vlastne vykladaný. Potenciálne sa môžeme dostať do konfliktu s troma podmienkami, troma kritériami, ktoré tento akt stanovuje. Financovanie médií verejnej služby má byť predvídateľné. Tu sa dostávame do potenciálnych problémov, zvlášť ak by ten nový zákon mal platiť už od 1.1.2027 a bol by spojený s tak razantným poklesom rozpočtu, pretože prísť v priebehu niekoľkých mesiacov o miliardu alebo pol miliardy v prípade Českého rozhlasu, nemyslím si, že to spĺňa práve túto podmienku predvídateľnosti. Podobne je to s primeranosťou. Podľa tohto aktu majú média verejnej služby dostávať pre plnenie svojich úloh primeraný rozpočet a je otázka, do akej miery sa Európskej komisii bude zdať relatívne náhly zhruba 15-percentný pokles v súlade s týmto kritériom primeranosti. No a rovnako dôležitá je potom tretia podmienka a to je politická nezávislosť a to bude záležať na tom, akú podobu vo finále ten zákon bude mať, aké ďalšie garancie v ňom budú uvedené. Pretože momentálne tam máme uvedenú fixnú čiastku, respektíve v tom dokumente, ktorý vláda nahrala do informačného systému, tá čiastka uvedená nie je, sú tam uvedené len tečky.
1: Ale slyšeli sme ich včera na tiskovej konferenci.
0: Áno, a je otázka, prečo nie sú tie sumy uvedené aj v tom samotnom dokumente. Do akej miery je to výsledok toho, čo popisoval premiér Babiš, že sa snažili pred médiami verejnej služby tú finálnu čiastku utajiť a potom ju do toho zákona nikto nedopísal, alebo do akej miery to súvisí s tým, že je tu ešte, dajme tomu, priestor pre debatu.
1: Říká Marina Urbaníková, odborná asistentka na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuju. Naslyšenou.
0: Ďakujem, želám pekný deň.
1: A přidáme ještě jeden právní pohled. Ve studiu vítám Tomáše Nahodila, advokáta, který se zaměřuje na oblast ústavního a správního práva. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se jeví ten vládní záměr převést veřejnoprávní média z poplatků na státní rozpočet z vašeho pohledu, z pohledu vaší specializace?
2: Tak z pohledu mé specializace, to znamená advokáta, který se dlouhodobě zabývá ústavním právem, nemůžu si nevzpomenout na určitou paralelu, pro někoho možná vzdálenou, nicméně byla to právě Babišova první vláda, která s pomocí ČSSD a KSČM torpédovala způsob, jakým se stát vyrovnával s církvemi a s náboženskými společnostmi, to znamená, chtěla je dodatečně zdanit ty náhrady, které vlastně dostávaly za nevydaný majetek. A podobně omezování finančních prostředků, se kterými vlastně dlouhodobě a předvídatelně hospodařili veřejnoprávní média, po téměř 20 letech došlo ke zvýšení těch koncesionářských poplatků, aby nyní z roku na rok, de facto ale ze dne na den, bez jakékoliv debaty, došlo k jejich razantnímu snížení. Paní Urbáníková o tom hovořila, jedná se o 1 miliardu v případě České televize a o 0,5 miliardy v případě Českého rozhlasu.
1: Je to zhruba 400 milionů.
2: Dobře, tak na mě jako na ústavního právníka to působí tak, že se vláda dlouhodobě snaží výdobytky listopadu 1989, to znamená veřejnoprávní média, která vlastně byla úspěšně jako původní státní média oddělena od státu, stejně tak jako církve, které se vlastně oddělily od státu, dostat skrz ty finance, které bude moci vláda kontrolovat, nebo které může případně, jako chtěla, ale ústavní soud tomu zabránil v případě těch církví dodatečně zdaňovat, tak je vlastně chce dostávat pod svoji kontrolu.
1: Znamená to, že by se mohlo jednat o nějaký neústavní zásah?
2: Podle mého názoru ano. Jak Česká televize, tak Český rozhlas by se mohli bránit podáním ústavní stížnosti, pokud nedojde k přezkumu toho zákona, který se chystá na základě iniciativy skupiny poslanců nebo skupiny senátorů. A mohli by se bránit právě s tím argumentem, že je zasaženo poměrně razantně do jejich majetkové podstaty. Jak televize, tak rozhlas hospodaří nejenom s nemovitostmi nebo s nějakými právy duševního vlastnictví a podobně, ale pochopitelně hospodaří i s rozpočtem. A ten rozpočet se nějakou dobu transparentně vytvářel, jak Český rozhlas, tak Česká televize věděli, kolik dostanou v příštím roce. A dneska vlastně, nebo ze včerejška na dnešek, jako studená sprcha působí to, že mají dostat o 15% méně. Ono řekne se 15%, ale jak říkám, je to 1 miliarda nebo přibližně 0,5 miliardy v případě Českého rozhlasu, tak vlastně je nepředvídatelně zasaženo do toho, co můžete jako právnická osoba dělat. To znamená nakládat se svým majetkem a podobně. Zásahy do majetkových práv, které je pod ochranou ústavy a listiny, mají být předvídatelné. Vemte si, když dochází k nějaké daňové reformě, tak vždycky je to doprovázeno nějakou tiskovou konferencí vlády, média rozeberou tu daňovou reformu, potom vlastně dochází k diskusi v prvním, druhém, třetím čtení ve sněmovně, vstupuje do toho pochopitelně Senát a nakonec prezident. Tady ale došlo k té změně razantně, řekněme skutečně ze dne na den, a ty dopady jsou vlastně, nechci říkat přímo likvidační, ale zcela jistě jsou pro ta veřejnoprávní média, která mají zákonem uložené povinnosti, velice razantní.
1: A není to tak, jak říkal třeba pan Vondráček, že ta debata bude probíhat teď v průběhu projednávání toho zákona?
2: Ale debata o čem? Debata o čem, když finanční částka je stanovená, a to ještě ke všemu, přestože máme k dispozici výroční zprávu za loňský rok, to znamená, kde už je ten rozpočet jak České televize, tak Českého rozhlasu vyšší v důsledku vybraných koncesionářských poplatků. Respektive můžeme i pracovat s jejich letošními rozpočty, ale vládní koalice se rozhodla, že zvolí mechanismus, který je pro ta veřejnoprávní média nevýhodnější. Tohle to všechno by ten ústavní soud vlastně poměřoval. Je důležité si uvědomit, jak říkám, veřejnoprávní média plní svou úlohu uloženou jim zákonem. Pro tu svou úlohu předvídatelným způsobem dostávali finanční prostředky a stát vlastně bez jakéhokoliv zdůvodnění, jenom proto, že my jsme to slíbili voličům, to není ústavně právní argument, který by mohl před ústavním soudem obstát, tak do toho zasáhl.
1: Chápu to dobře, že podle vás tedy není neústavní ta změna samotného principu, ale ten tedy přechod z poplatku na financování ze státního rozpočtu, ale to snížení
2: to razantní
1: té částky.
2: Ano. Podle mého názoru, kdyby vláda chtěla sebrat více z plachet svým kritikům nebo veřejnoprávním médiím, tak řekne, ten start, ten výchozí bod, bude ten současný, ten letošní rozpočet, jak České televize, tak Českého rozhlasu, ten my promítneme do toho námi chystaného zákona. Ale tak to není. Tam vlastně se objevuje rozpočet starý několik let, nebo příjmy staré několik let, a v tom, že vlastně je to tak velké, já bych to přirovnal k tomu, vemte si, ta miliarda v případě České televize.
1: Bohužel už nemáme čas. Jsou tady zprávy, to byl Tomáš Nahodil, advokát, který se specializuje na ústavní.
3: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Poslanec SPD Nerušil chce po změně financování veřejnoprávních médií otevřít debatu o kontrole jejich obsahu. Unijní státy budou moct u pornografických stránek vyžadovat ověřování věku uživatelů. Fotbalisti Íránu remizovali na mistrovství světa ve Spojených státech s Novým Zélandem. Na Pražském okruhu před Jesenicí ve směru na letiště je kolona a počasí bude převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a teploty až 25 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Zrušení koncesionářských poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla následovat širší debata o fungování veřejnoprávních médií. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj by se měla mimo jiné posílit kontrola obsahu vysílání.
6: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby vysílání nebylo vyosené.
4: Vláda včera schválila převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Česká televize by touto změnou měla příští rok přijít oproti letošku asi o miliardu korun. Český rozhlas by se měl pohoršit zhruba o 400 milionů. Obě média zrušení poplatků dlouhodobě odmítají. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už nečelí žalobě od PR agentury Bizen & Rose. Firma vzala žalobu na ochranu dobré pověsti zpět. Informovala o tom mluvčí krajského soudu v Praze Hana Černá. Babiš s agenturou uzavřeli mimosoudní dohodu. Spor začal v roce 2015 a vznikl kvůli Babišovým výrokům. Ten agenturu spojoval s kauzou kolem někdejšího ministra vnitra Milana Chovance, dřív z ČSSD. Firma takové spojení ale od začátku odmítala. Státy Evropské unie můžou nově chtít po uživatelích pornografických stránek ověření věku. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku. Podle něj jednotlivé země můžou věk ověřovat taky u webů, které mají sídlo v jiných unijních státech. Povinnosti uložené provozovatelům napadly dvě české pornografické firmy, kterým se nelíbila francouzská pravidla. Kriminalisti z Moravskoslezského kraje obvinili 18 lidí kvůli podvodům s evropskými dotacemi na fiktivní školení. Skupina papírově vykazovala semináře, které se ve skutečnosti nekonaly. Policisti na případu pracovali zhruba rok společně s evropským žalobcem a stíhají i 15 právnických osob. Kriminalisti při razii provedli víc než 30 domovních prohlídek po celé republice a zajistili peníze na bankovních účtech i nemovitost v Praze. Škoda přesahuje 10 milionů korun, uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.
7: Měli v dotačních materiálech uvádět nepravdivé informace o realizaci vzdělávacích aktivit formou školení, konkrétně v oblasti informačních technologií. V mnoha případech měli vykazovat fiktivní školení, která se ale ve skutečnosti nikdy neuskutečnila, anebo byl vykazován vyšší počet proškolených zaměstnanců, než kterých se ve skutečnosti zúčastnil.
8: Sport. Fotbalisté Iránu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Novým Zélandem. Hrálo se v Los Angeles ve Spojených státech. I když tisíce amerických Iránců přišli na stadion s protirežimními vlajkami, většina svému národnímu týmu fandila, což ocenil trenér Iránu Amir Ghalenolej.
9: Ve jménu Boha všemohoucího měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali a to je naše vítězství. Trávíme hodně času na cestách, Američané nám nepovolili přijet 2 dny před zápasem a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Irán je zřejmě nejutiskovanější tým v dějinách mistrovství světa.
8: První zápas na šampionátu čeká Francii, která nastoupí v 21 hodin proti Senegalu. Zítra od 3 hodin ráno se utkají obhájci titulu Argentinci s Alžírskem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 před Koberovicemi a nehody na D10 za Boleslaví i na Pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice počítejte se zdržením. Na 72. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu, popojíždí se zhruba 1/4 hodiny.
11: Začátek kolony je na 68,5 kilometru. Auta stojí v obou pruzích.
10: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu za sjezdem na Mělník a Nymburk počítejte s kolonou z 38. k nehodě na 36. kilometru, zdržení kolem 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se tvoří kolona, kamiony v pravém pruhu se řadí už kousek za sjezdem z D1, osobní auta polotom kolem 79. kilometru. A teď poslední 1/4 hodinu ta kolona stála, protože hned za exitem 82 Jesenice odklízejí následky nehody. Teď se to začíná dávat trochu do pohybu, jak to vypadá v místě nehody.
12: Osobní vozidlo a 2 nákladní vozidla, zablokovaný levý pruh i pravý.
10: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách většinou kolem 15. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Úterý 16. června po prodloužené polední publicistice pokračujeme na Radiožurnálu v tom klasickém proudovém vysílání a to znamená, že kromě aktuálních informací, rozhovorů a reportáží nabídneme taky hudbu, která vás snad zaujme nebo alespoň neurazí. Konkrétně je před námi Katarína Knechtová, Kristýna Perry nebo Ozzy Osbourne, tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
5: Odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.
13: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Pokud bude v nějaké třídě na základní škole 15 a víc prvňáků, nesmí tam chybět ani asistent pedagoga. Tohle pravidlo bude platit už od nového školního roku, tedy za necelé 3 měsíce. Na první pohled to vypadá jako výrazné posílení podpory pro učitele i děti na začátku školní docházky, jenže školy zároveň upozorňují na problém, který může celou změnu zkomplikovat. Asistenty pedagoga totiž není snadné sehnat.
2: Můj syn je, my říkáme aspík, má trošku prostě odlišnější chování v určitých situacích, je trošku senzitivnější a je občas trošku sociálně nezdatný.
3: Syn Jany Stejskalové má Aspergerův syndrom, tedy poruchu autistického spektra. Asistentka pedagoga ho provází už od školky. Teď je ve 2. třídě a při přechodu na základní školu mu prý hodně pomohla.
2: To bylo takový uklidňující v tom, že na to nebude úplně sám, protože tam bude mít tu asistentku, která ho uklidní, seznámí ho s tím vším novým, čeho my jako rodiče být nemůžeme, a podpoří ho v případě, že on si není jakoby jistý.
3: Doteď byli asistenti pedagoga ve školách přidělováni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podle individuálních potřeb žáků. Od září budou povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Ministerstvo školství pravidlo zavádí i kvůli zpřísnění odkladů školní docházky. Některým školám se ale asistenty nedaří sehnat.
4: Nikdo vlastně z těch životopisů, co teďka nám chodí, nesplňuje požadavky, tam jde o nějaké to vzdělání a tak dále. I když to se dá pak doplnit, ale jak říkám, tam prostě se objevují, že mají třeba nějakou střední školu, dělali někde třeba na poště nebo něco prodávali.
3: Říká ředitel pražské základní školy Botičská Ondřej Machů. Problém sehnat kvalitní asistenty pedagoga potvrzuje i prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
5: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
3: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Školy si podle něj můžou pomoci i z vlastních řad, třeba vychovatelkami ve družině. Problémy mohou mít některé regiony s nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí úřadu Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
6: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň 2 asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
3: V minulém školním roce chodilo podle ministerstva do základních škol přes 157 tisíc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpracované hodiny jejich asistentů naplnili celkem 17 tisíc úvazků. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.

Celkem 8 českých tenistek a tenistů se dnes představí na turnajích WTA a ATP na německé a anglické půdě. Začala už travnatá část sezóny, která vyvrcholí slavným Wimbledonem. Zatím hrají dva. Linda Nosková získala v Berlíně první set nad Mexičankou Sarazuovou 6-1 a Jakub Menšík v Londýně prohrává s Francouzem Manarinem 4-5 v první sadě. Na Radiožurnálu vás o tom budeme i dál informovat.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Poprvé v dějinách fotbalového šampionátu nastoupil jeden z týmů ke svému zápasu v zemi, se kterou je ve válce. Íránští fotbalisti remizovali na americkém území s Novým Zélandem 2-2. Hrálo se v Los Angeles, kde žije největší americká komunita emigrantů z Íránu. Utkání se proto změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu, i když FIFA přikázala, že jiné než oficiální symboly Íránu musí zůstat jen před stadionem.
3: Desítky emigrantů z Íránu tu křičí, že íránská reprezentace není jejich tým, že nereprezentuje lidi v Íránu, ale teroristický režim a revoluční gardy. Nava utekla s rodiči před režimem z Íránu před 10 lety, teď má americké občanství, studuje v Las Vegas a drží nad hlavou portrét Rashida Mazaheriho, bývalého brankáře íránského národního týmu, který začátkem letošního roku zmizel poté, co kritizoval íránský režim.
4: Rashid Mazaheri. Right now he's in jail because he speaks out.
5: Teď je ve vězení, protože se ozval proti tomu, co se v naší zemi stalo v lednu. Hrozí mu poprava. Není v kontaktu se svou rodinou. Nemám z toho dobrý pocit, že tady Írán hraje. Neměli jim to povolit. Ti hráči podporují teroristický režim.
3: Tady na ploše před stadionem vidíme spoustu íránských fanoušků, kteří mají stupenky, míří na stadion. Vědí o tom zákazu a tak teď hromadně skládají své monarchistické vlajky, svlékají trička se symbolikou lva a slunce a snaží se nacpat tyto předměty, kam se dá, pod tričko, do kapes. Hasan říká, že se pokusí s rodinou takto projít.
6: FIFA řekla, že si smíme přinést jenom vlajky íránského režimu. Ale já nevím, tohle je přece Amerika. Tady si můžete mávat, jakým praporem chcete, ne? Já na ten stadion nejdu fandit Íránu. Jdu tam prostě manifestovat za převrat v Íránu.
3: V hledišti je vidět, že ten zákaz FIFA vůbec nezafungoval. Je tady spousta vlajek se sluncem a lvem. Lidé oblečení do triček s touto symbolikou a slyšíte, jak obecenstvo bučí na oficiální hymnu Íránu, zatímco hráči zpívají a své pravé dlaně pokládají na srdce.
7: Všichni členové tohoto íránského týmu si třásli rukama s Chameneím, než ho zabila bomba. Všichni z nich podporují režim v Teheránu. Oni nás nereprezentují.
3: Říká íránská dívka Nazani. Ale během utkání má íránský tým od publika silnou podporu. Fandí i někteří s monarchistickými vlajkami.
8: Ve jménu Boha všemohoucího měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali a to je naše vítězství. Trávíme hodně času na cestách, Američané nám nepovolili přijet 2 dny před zápasem a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Írán je zřejmě nejutiskovanější tým v dějinách mistrovství světa.
3: Řekl po remíze s Novým Zélandem íránský kouč Amir Ghalenei. Z Los Angeles Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Zažijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 Sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
2: Dobré odpoledne, 13 hodin a 30 minut. Jana Gulda doplní zprávy Radiožurnálu.
3: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila klub MFK Karviná v reakci na vyšetřování sázkařské a korupční kauzy. Klubu uložila i 10milionovou pokutu. Pokud odvolací komise FAČR nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Případem se zabývá i policie. Rozhodnutí komise zatím není pravomocné. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který ji obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dřív řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastněná Ivem Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Dohoda o míru na Blízkém východě podle amerického prezidenta stanovuje, že Írán nebude mít jadernou zbraň. Donald Trump to řekl na summitu zemí G7 ve Francii s tím, že jen na tom mu opravdu záleží. Trump taky kritizoval nedávné izraelské útoky na libanonský Bejrút. Podle něj postup Izraele v regionu vrhá špatné světlo na celou mírovou dohodu a premiér Benjamin Netanyahu by měl jednat odpovědněji. A 6,5 tisíce lidí se dnes muselo evakuovat z centra postupymi u Berlína kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Americkou leteckou pumu o váze 250 kilogramů našli dělníci minulý týden na stavbě nedaleko hlavního nádraží. Popoledni se ji pyrotechnikům podařilo zneškodnit a lidi se tak do evakuační zóny, ve které bylo i hlavní nádraží nebo Braniborský zemský sněm, můžou už vrátit. Sport. Americká tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 23násobná grandslamová šampionka v singlu dostala společně se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Wimbledon začne za necelé 2 týdny.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení a nehoda na D1 u Koberovic a problémy taky na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno za sjezdem na Čechtice se tvoří kolona z kilometru 66,5. Vleče se kolem 20 minut do omezení na 72. kilometru.

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, později místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biedermann.
2: A ještě vám připomenu, že dnešní Vinohradská 12 má podtitul Tajný život lobbysty Janouška. Chorvatsko, schůzka na jachtě a k tomu trocha sportu pod falešnou identitou. Jak vypadá život podmínečně propuštěného Romana Janouška? Prozradí vám to někdejší člen naší investigativní redakce Jakub Mikel, teď už redaktor serveru Seznam zprávy. Vinohradskou 12 najdete i v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 13.37, tady je odpolední radiožurnál. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už do čela země nevrátí. Nedovolí mu to parlamentem nově schválený dodatek ústavy, který za strop stanovuje 8 let v čele vlády. Opoziční Fidesz změnu označuje za Lex Orbán. Samotný expremiér omezení označil za vtipné. Ústavní změna umožní i návrat veřejných univerzit do rukou státu a rušení institucí spojených s předchozím režimem. Podrobnosti k tomu má Ladislav Novák z naší zahraniční redakce. Láďo, vítej.
1: Dobrý den.
0: Proč vůbec vládnoucí strana TISA omezuje vládu jednoho člověka maximálně na 8 let? Ono to skutečně vypadá, že to je zákon namířený konkrétně proti Viktoru Orbánovi.
1: Ta změna ústavy Orbána přímo nejmenuje. Ani TISA neříká, že chce zabránit návratu Viktora Orbána, ale ano, zároveň to omezení samozřejmě reaguje na realitu uplynulých dekád, kdy Orbán stál v čele vlády dohromady 20 let. A Orbán je jediný člověk v celé zemi, kterého zákon z té premiérské funkce vylučuje. TISA argumentuje obecně tím, že žádný

0: Jeden člověk by neměl mít tak koncentrovanou moc, nekončící moc, a říká, že republika jako taková má být vždy silnější než jakýkoliv jeden politický lídr, a proto prý zavádí ten strop 8 let, který samozřejmě platí i pro všechny budoucí premiéry, včetně toho současného za stranou TISA Pétera Maďara.
1: Zaznívá ale i ostrá kritika z opozičního Fidesu, taky od některých právníků. Jak úpravu ústavy hodnotí Viktor Orbán?
0: Ta kritika tvrdí, a ano, stojí za ní i někteří právníci, že ten dodatek je retroaktivní, tedy že má zpětnou účinnost, protože počet let strávených v úřadu se počítá už od roku 1990. Ale jiní právníci zase naopak hodnotí, že ten zákon retroaktivní není, protože do budoucna omezuje všechny lidi stejně a týká se až budoucích premiérů. Strana Fidesz to hodnotí tak, že TISA se bojí Orbánova návratu a proto prý mu ten zákon ušila na míru. Samotný Orbán v rozhovoru pro server Index řekl, že podobná omezení stejně nefungují, protože nakonec vždy rozhodují lidé, a zakazovat komukoliv působit ve veřejném životě, jak si říkal, označil za vtipné. Tu změnu ústavy, kterou včera schválilo 135 poslanců, může ještě napadnout prezident Tamáš Šujok, zvolený Fideszem, ale pouze pokud najde pochybení v procesu jejího přijetí, protože z prezidentské funkce do obsahu sám zasahovat nesmí.
1: Ladislave, a co dalšího upravuje schválený dodatek k maďarské ústavě?
0: Ústava nově umožní zrušit Úřad pro ochranu suverenity. To je instituce založená Orbánem teprve před 3 lety. Někdy je označovaná za velkého bratra, za represivní úřad namířený proti kritikům Orbánova režimu. Podle poslance Zatisu a předkladatele změny ústavy Méleteje Bárny ten úřad jen zaséval mezi lidi strach a neplnil svou skutečnou funkci. No a třetí věc, kterou ta změna ústavy přináší, je, že připravuje půdu pro zrušení nadací, pod které Orbánova vláda převedla v roce 2021 například veřejné vysoké školy, čímž se velké množství majetku má vrátit do rukou maďarského státu. Dodám, že v Maďarsku je to celkem 16. změna současné ústavy. Vůbec poprvé ji mění někdo jiný než vláda vedená stranou Fidesz.
1: Maďarský expremiér Orbán se tedy už předsedou vlády po 6. pravděpodobně nestane, v cestě mu bude stát nový ústavní dodatek schválený poslanci vládní strany TISA. A vám ho teď na Radiožurnálu představil redaktor Ladislav Novák, tak díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

U obce Rybník poblíž Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku došlo na silnici 163 k havárii autobusu, který čelně srazil příliš nízký železniční viadukt a strhl tak část střechy vozidla. 24 cestujících se muselo evakuovat, někteří z nich se zranili. Provoz je v okolí částečně omezen. Podrobnosti najdete taky na našem zpravodajském serveru, tedy na adrese iRozhlas.cz.

0: Nizozemský soud poslal na 26 let do vězení Syřana, který se podílel na krutostech ve věznicích režimu bývalého diktátora Bašára Asada. Uznal ho vinným ze zločinů proti lidskosti. Muž, vedený ve spisu jako Rafík A., je prvním odsouzeným v Nizozemsku za sexuální trestné činy, které se považují za zločiny proti lidskosti. Detaily tohoto případu nastudoval Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, Pavel N.
0: Pavel N., ano. Co přesně ten odsouzený muž spáchal, že mu soud vyměřil trest v trvání 26 let?
1: No, pana Rafíka vlastně doběhla jeho vlastní minulost. On, když byl takovým vyšetřovatelem vyslýchajícím v jedné z věznic režimu Bašára Asada, tak tam přitom uplatňoval dost kruté metody výslechu těch oponentů režimu a prokázali mu, že spáchal trestné činy v letech 2013 až 14, to znamená před více než 10 lety. On byl obviněný z mnoha trestných činů, ale na některé zkrátka nebylo dost důkazů. Ale co se tady dokázat podařilo? Při výslechu několikrát znásilnil vězně, při výslechu je také mučil, k jeho metodám patřilo třeba věšení hlavou dolů nebo také používání elektrického proudu a šoky těch vyslýchaných. Prokazatelně buď se toho dopustil sám, nebo někomu dal k tomu rozkaz, tam bylo 8 znásilnění, no a proto ho tedy soudce Wim van Hattem poslal na 26 let do vězení.
0: Pavle, jak je možné, že tohoto Syřana mohl soudit obyčejný soud v Evropě? Jak se vůbec dostal do Nizozemska?
1: No, je to proto, že v Sýrii by ho zkrátka neodsoudili, tam jednak nefunguje justice a i kdyby fungovala, tak by mohl tam ty soudce podplatit. Evropské soudy tady uplatňují v případě zločinů spáchaných v nesvobodných zemích princip takzvané univerzální pravomoci pro souzení zločinů proti lidskosti podle mezinárodního práva. No a pan Rafík A., to jeho jméno tady v těch seznamech v procesu není, neuvádí se tam. Ten přišel do Nizozemska úplně sám, dobrovolně, nikdo ho do Evropy neunesl. V roce 2021 přišel jako uprchlík, žádal o politický azyl, ale po 2 letech prověřování se ukázalo, že se tedy dopouštěl těch zločinů ve věznicích a byl tedy zatčen. On sám tvrdil, že celé to obvinění je spiknutý komplot proti němu. Obhájci uváděli, že jeho samotného Asadovy milice mučili a že on trpí posttraumatickou stresovou poruchou, ale k tomu tedy soud nepřihlédl. To znamená, že až ten rozsudek nabude právní moci, tak půjde na ještě zbylých 23 let do vězení, potom nedostane žádný azyl, bude vrácen do Sýrie. Pokud ještě žijí, řekněme, příbuzní těch mučených vězňů, no tak pámu s ním.
0: Na více než čtvrt století tedy poslal soud v Nizozemsku do vězení Syřana, který mučil vězně v žaláři režimu bývalého prezidenta Asada, případ, který sleduje i redaktor Pavel Novák. Děkujeme.
1: Hezké odpoledne.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vláda Andreje Babiše hodlá zrušit koncesionářské poplatky a platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Co by sebou plánovaná změna financování přinesla? O co by přišli posluchači veřejnoprávního rozhlasu? Vladimír Kroc se zeptá generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Byla to největší bitva na našem území.
2: Jako vždy ve válce se po prvním výstřelu stanou věci, jež se nedaly předjímat.
1: Střet, který změnil běh evropských dějin.
3: Mělo to fatální důsledky, jež později vedly k první světové válce.
4: Je to teď nebo nikdy.
1: Osudy přímých účastníků.
5: Už to začalo.
6: Nemůžeme střílet na vlastního bratra.
1: V dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
8: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
9: Radiožurnál 14 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
10: Pěstitelé ovoce dnes mají poslední možnost hlásit škody po letošních mrazech. Europoslanci schválili zrušení cel na dovoz z USA a další části obchodní dohody. Čeští fotbalisti odletí do Atlanty, kde odehrají druhý zápas na mistrovství světa. Na dálnici D1 před Koberovicemi směrem do Brna popojíždí kolona a počasí bude převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a teploty až 25 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou už jen dnes hlásit škody na úrodě po letošních jarních mrazech. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dřív odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Nejvíc kvůli mrazu utrpěli tradičně broskvoně a meruňky. Tajemník Ovocnářské unie Roman Chaloupka vysvětlil, že poškozené byly i další druhy.
12: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněno i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
10: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z Generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu zhruba 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů taky občani Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let vězení. Skupina působila i v zahraničí. Europoslanci schválili klíčovou část obchodní dohody se Spojenými státy. Ruší dovozní cla na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Je to výsledek jednání Bruselu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který Unii opakovaně hrozil zavedením vyšších cel.
13: Podle dohody by neměly úřady ve Spojených státech zavádět vyšší než 15% cla na evropské produkty. Pokud svou část dohody Washington nesplní, bude mít Evropská komise pravomoc reagovat. Návrh je taky umožní navýšit dovozní cla, pokud americké zboží v určitém odvětví zaplaví evropský trh. Návrh podpořili čeští europoslanci za ODS, Piráty i ANO. Potvrzuje jeho europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.
14: 15% clo v této dohodě já považuji za velmi dobrý kompromis.
13: Smlouvu musí ještě finálně schválit členské státy. Rámcovou obchodní dohodu podepsali loni ve Skotsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
10: Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV otevřel na letišti u Písku středisko profesionálních pilotů dronů. Podle ředitele společnosti Ladislava Semetkovského se tam budou primárně vzdělávat armádní piloti, ale taky policejní a civilní složky. Výcvik potrvá zhruba 3 měsíce.
4: To, co je unikátní, tak že jsme získali takzvaný ATO, to znamená, jsme osvědčená organizace pro výcvik vojenských pilotů bezpilotních letounů a jsme vlastně první v rámci členského státu na to.
5: Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
15: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize, jestli pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
5: Národní tým odletí do Atlanty v podvečer. Duel s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D1 u Koberovic, taky na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Čechtice opatrně dojíždějte do kolony za horizontem na kilometru 68. Zdržení je teď kolem 1/4 hodiny přes omezení na 72. kilometru, které by mělo končit hlavně k nehodě na 73. a pultem. Tam je blokovaný levý pruh. Na D1 v Brně silný provoz před omezením u D2, hlavně provoz kamionů v obou pásech. Směrem z Prahy je fronta v pravém pruhu od sjezdu k výstavišti a směrem opačně z Vyškova. Kolona už od exitu 210 Holubice, tam už začínají chvílemi nakrátko brzdit i osobní auta v levém pruhu. Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy kamiony plní pravý pruh už od exitu 11 Židlochovice. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště hned za exitem 82 Jesenice uklízejí po nehodě, projíždí se jenom pravým pruhem, kolona dlouhá, kamiony už se místy řadí i v levém pruhu a ucpaný je tak sjezd z D1 na pražský okruh. V osobním autě je lepší vzít to dál po D1 přes Prahu, eventuálně přes Jesenici a Vestec za ním zpátky na okruh. A v Praze v Dobříšské před vjezdem do Mrázovky směrem z Barandovského mostu čerstvě nehoda v pravém pruhu, začíná vznikat kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů na jižní Moravě až 25 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
9: Fanouškům fotbalové Dukly včera pozdě večer svitla naděje. Zdálo se, že po vyloučení Karviné z šance ligy by se divický klub nakonec přeci jen mohl udržet v nejvyšší soutěži. Dnes kolem poledne ale tahle naděje zhasla. Karviná se proti verdiktu etické komise fotbalové asociace odvolá a že by tohle odvolání mohlo být projednáno do příštího úterka, kdy se losuje nový ligový ročník, je velmi nepravděpodobné. O téhle fotbalové kauze od nás ještě uslyšíte podrobněji, tak klidné odpoledne.
11: Odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Fotbalový klub MFK Karviná má být kvůli sázkařské a korupční kauze vyloučený z první ligy. Včera večer o tom informovala etická komise Fotbalové asociace České republiky. Ta se jednomyslně shodla taky na 10milionové pokutě pro Slezský klub. Sportovní dopady rozhodnutí a reakci Karviné pozbíral Krištof Kousal ze sportovní redakce Radiožurnálu. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Bude se tedy Karviná bránit proti rozhodnutí etické komise FAČR?
1: Ano, bude. V prohlášení na svém webu Karviná uvedla, že s verdiktem rozhodně nesouhlasí a využije práva podat odvolání k odvolací komisi FAČR. Co to znamená pro výsledky uplynulé sezóny a taky následující ročník šance ligy, vysvětlil mluvčí ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
2: V případě podání odvolání zůstane až do rozhodnutí odvolací komise FAČR zachován současný stav. Karviná by tak byla při losu nadcházejícího ročníku vedena jako účastník šance ligy a jediným týmem sestupujícím z nejvyšší soutěže by tak zůstala Dukla Praha.
1: Kdyby Karviná pětidenní lhůtu na odvolání nevyužila, rozhodnutí by nabylo právní moci, výsledky klubu v předcházející sezóně by se anulovaly a v šancelize by se Dukla Praha zachránila. Právě téhle situaci ale odvolání Karviné předchází. Nicméně pokud odvolací komise vyloučení potvrdí, tak bude hrát Karviná druhou ligu.
0: A v té první by tedy bylo 15 klubů. Karviná si taky jako vítěz MOL Cupu zajistila účast v evropských pohárech. Otázkou je, jestli je bude hrát.
1: Je to rozhodnutí Evropské fotbalové unie UEFA, na které se bude čekat do zítřka, kdy se do losu dostávají české kluby. Karviná má sice hrát až čtvrté předkolo Evropské ligy, ale pokud by ji UEFA narychlo vyloučila, do její pozice by se posunula Plzeň a tu by v konferenční lize nahradil Jablonec. Kdyby Karvinou vyloučili později, tak její místo v předkole zůstane neobsazené a Česko tím ztratí jednoho účastníka v evropských pohárech.
0: Etická komise taky potrestala činovníka klubu a primátora Karviné Jana Wolfa. Jak teď bude postupovat on?
1: Jeho reakci nastínil náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem.
3: Je to čerstvé, nemám ještě vyjádření pana primátora, protože má dlouhodobě naplánovanou dovolenou. V nejbližších dnech určitě bude vydávat nějaké své stanovisko. Za mě předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
1: Wolf, připomínám, dostal pokutu 3 miliony a 12-letý zákaz činnosti ve strukturách FAČR. Celou kauzu zároveň vyšetřuje taky policie.
0: Etická komise fotbalové asociace tedy rozhodla o přísných trestech pro Karvinou i jejího primátora v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Potrestaní se ale hodlají bránit. Jak vám teď v odpoledním Radiožurnálu řekl redaktor Krištof Kousal. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

Sedm století neměla svatovická katedrála plnohodnotné varhany. Monumentálního nástroje se svatostánek na Pražském hradě dočkal až letos. Několikaletou cestu od Národní sbírky až po první koncert přibližuje nový reportážní seriál Radiožurnálu, nazvaný Ozdoba pro symbol vlasti. Seznamte se s příběhem nových varhan chrámu svatého Víta v našem vysílání každé ráno krátce před 9 hodinou, anebo taky na webu radiožurnál.cz/seriály. Teď je 14:15 a vy i dál posloucháte odpolední Radiožurnál.

0: Na summitu G7 ve francouzském Evianu je v plánu osobní schůzka prezidentů Spojených států a Ukrajiny. Donald Trump a Volodymyr Zelenský už mají za sebou jednání s dalšími lídry 7 největších ekonomik. Evropané podle agentury Reuters chtějí, aby Trump změnil postoj k Ukrajině a víc zatlačil na Rusko. Přímo na summitu u Ženevského jezera máme zpravodaje Martina Baluchu. Dobré odpoledne.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Tak co myslíš, nehrozí podobně výbušné jednání mezi Zelenským a Trumpem jako loni v Bílém domě?
1: No je to pravda, že Donald Trump je nepředvídatelný, on si na tom zakládá, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. A to i z toho důvodu, že ta schůzka, to bilaterální jednání Trump-Zelensky má mít jiné parametry než loňské jednání v Bílém domě. Má to být osobní jednání, osobní schůzka, bez kamer, podobná těm, které už tady Zelensky měl například s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Ta původně ale ta schůzka, to bilaterální jednání Donald Trump a Volodymyr Zelensky v plánu ale nebyla, to je důležité zdůraznit. Trump už tady na summitu řekl, že by se Ukrajina a Rusko měli domluvit na klidu zbraní.
2: Rusko by mělo uzavřít dohodu. Ztratilo obrovské množství lidí a stejně tak Ukrajina. Vyřešil jsem 8 válek. Myslel jsem, že tuhle bude nejjednodušší vyřešit. Mezi oběma lídry panuje velké nepřátelství.
1: To tedy řekl tady na summitu americký prezident Donald Trump. Lídři G7 se podle francouzského diplomata shodli na tom, že dynamika na bojišti je teď ve prospěch Ukrajiny a taky se shodli na další podpoře Kyjevu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky tady na summitu G7 žádá o posílení protivzdušné obrany a taky zesílení tlaku na Rusko.
0: No ale jak Evropané chtějí Trumpa přimět právě k tomu, aby změnil svůj postoj vůči Kyjevu a na Moskvu dokázal víc zatlačit?
1: Je vidět a i slyšet, že tady na Trumpa v tomto smyslu působí několik západních lídrů v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem. Možná tady taková symbolika, francouzská média, televize LCI, BFM si všímají toho, jakým způsobem Trump, respektive tedy Macron, přijímá politiky, státníky. Právě si všímá toho, že včera na červeném koberci nepřivítal Donalda Trumpa, zatímco dnes vlastně překráčel celý park, vítal Volodymyra Zelenského, ukrajinského prezidenta, přímo u automobilu, ptal se ho, jak dlouho tady zůstane, sliboval, že mu pomůže sjednat bilaterální jednání právě s Donaldem Trumpem, takže to je symbolika úplně jiné setkání, přivítání. Ohledně těch projevů Friedrich Merz, německý kancléř, uvedl, že Ukrajina se nachází v nové pozici síly, že Rusko nemůže zvítězit vojenskou cestou a podobně. Tady na summitu mluvila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
0: Martina, je už jasné, jestli Irán a Spojené státy skutečně v pátek slavnostně podepíšou mírovou dohodu, že Donald Trump vyřeší, jak on sám říká, už 9. válku.
1: Irán potvrdil, že vyšle vrchního vyjednavače právě do Ženevy. Americký prezident Donald Trump včera odpovídal trošku neurčitě, jestli tam bude koncem týdne ve Švýcarsku i on, ale počítá spíš s tím, že do Švýcarska by měl přiletět americký viceprezident J.D. Vance. Evropané se zase chtějí ujistit, že skutečně součástí toho podpisu bude vlastně volná plavba Hormuzským průlivem a pak se tedy začne jednat o těch dalších pálivých bodech, iránském jaderném i balistickém programu.
0: Na summitu G7 u Ženevského jezera se schyluje k osobní schůzce prezidentů Spojených států a Ukrajiny. Náš zpravodaj Martin Balucha proto zůstává na místě. Zatím, Martine, naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.

0: Dnes odpoledne a k večeru bude v Česku deštivo, teploty klesnou pod 20 stupňů Celsia, ale ve čtvrtek se zase výrazně oteplí. Podrobněji nejen o počasí ve zprávách Radiožurnálu.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ozbalí přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
2: Dobré odpoledne, přejeme i ve 14 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu přidá Jana Gulda.
3: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Armáda chce převzít karlovarské letiště a investovat do něj až 4 miliardy korun. Podle dokumentů ministerstva obrany plánují přizpůsobit přistávací dráhy pro potřeby vojska i NATO. Letiště ale i dál budou moct využívat civilní lety. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok zatím nemusí platit odškodné skupině bývalých elitních policistů, které loni přirovnal k mafiánům. Rozsudek zrušil odvolací soud. Původně přitom ministr neuspěl, protože na žalobu vůbec nereagoval. Případ, ve kterém čelil exekuci, se tak vrací na začátek. A maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 halířů za litr. To je o 25 halířů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38,35. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 halířů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Berlíně do osmifinále. Mexičanku Zarazuaovou porazila 6-1 a 6-4. Na turnaji v Londýně bojuje o postup do druhého kola Jakub Menšík, který aktuálně hraje s Francouzem Manarinem 1-1 na sety.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 u Mýta a nehoda na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy zpozorněte těsně před exitem Mýto. Na 50. kilometru praskla kamionu pneumatika, nepořádek je po celé dálnici.
6: Je to obou jízdních pruzích, docela prostě se tam brzdí, tak ať si dají všichni pozor.
5: Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se hned za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru projíždí po nehodě jenom pravým pruhem. Kolony kamionů v pravém pruhu jsou už od sjezdu z D1. Osobní auta jedou levým pruhem skoro k místu nehody plynule, pokud ovšem do levého pruhu nevjede kamion, což se chvílemi stává. Na D1 z Prahy do Brna kus za sjezdem na Čechtice opatrně na kilometru 73,5 pod horizontem uklízají po nehodě v levém pruhu, už tam vzniká jenom kratší kolona. Na dálnicích před Brnem se tvoří kolony kamionů dlouhé. Na D1 směrem z Prahy je to od Popůvek ze 185. Teď tam brzdí i v levém pruhu osobní auta krátce. Na D1 směrem z Vyškova je pravý pruh plný kamionů od Rohlenky z 206. kilometru. A na D2 směrem z Bratislavy je fronta kamionů v pravém pruhu od exitu 11 Židlochovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, později místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia na jižní Moravě.

0: Na Radiožurnálu teď budeme mluvit o podvodu, na kterém se podle policie měla podílet složitá síť firem. Dvě zločinecké skupiny při provozování taxislužeb nezaplatily za 5 let daně ve výši asi 300 milionů korun. Odhalili to Národní centrála proti organizovanému zločinu, finanční a celní správa. Obviněných je 10 lidí a teď jim hrozí dlouhé vězení. Podrobnosti k tomu doplní reportérka Františka Rohlíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak přesně tedy ty skupiny podle kriminalistů fungovaly?
1: Obě skupiny provozovaly taxislužby přes digitální platformy Uber a Bolt, první mezi lety 2023 a 2026, druhá už od roku 2022. Lidé ve skupinách mezi sebou měli přesně rozdělené role. Někteří řídili firmy, společností byly desítky, skupiny je zakládaly cíleně a byly mezi sebou různě a velmi komplikovaně propojené. Další členové měli na starost správu účtu, na které příjmy z taxislužeb chodily, mezi firmami taky kromě financí převáděli auta, která používali. Někteří členové sítě pak třeba najímali řidiče, říká René Piller z celní správy.
2: Ta organizovaná skupina si najímala řidiče zejména ze zahraničí, kteří třeba byli v nějaké nouzi finanční. Tady jim zařídila vízum, pomohla jim s tím, aby tady zlegalizovali jejich pobyt a ty řidiči pak následně tady pracovali pro tu skupinu.
1: Řidiči pocházeli hlavně ze zemí bývalého sovětského bloku, z Uzbekistánu, Kazachstánu nebo z Ukrajiny. Příjmy skupin byly v řádek stovek milionů korun, velkou část z nich ale ty skupiny nevykazovaly nikde v účetnictví a ani v daňových přiznáních. A právě za to jim teď hrozí ty zmíněné vysoké tresty.
0: Františko, víme, kolik lidí policisté obvinili a za co přesně?
1: Ano, je to celkem 10 lidí, z toho 8 cizinců a 2 Češi. 7 lidí je aktuálně ve vazbě. Všem obviněným hrozí až 13 let.

0: vězení. Dopustili se údajně účasti na organizované zločinecké skupině a zkrácení daně. První skupina způsobila škodu 70 milionů korun, druhá pak přes 250 milionů korun. Policisté při prohlídkách zajistili 6 milionů v hotovosti, dalších 8 milionů na bankovních účtech a taky několik aut.
1: A ještě jedna věc, kdo všechno se na vyšetřování podílel a jak dlouho vlastně trvalo?
0: Vyšetřování začalo už v září 2024, trvalo tedy asi rok a tři čtvrtě. Do akce se zapojili kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, dal taky finanční a celní správa, jak jsme řekli, a taky finanční analytický úřad. K případu bylo třeba totiž získat mnoho účetních, bankovních i daňových dokumentů a částečně taky na akci spolupracoval Europol. Kauzu dozoruje teď vrchní státní zastupitelství v Praze.
1: A za Radiožurnál ji pečlivě sleduje reportérka Františka Rohlíčková. Děkujeme za tyhle čerstvé zprávy. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Dnes je 16. června, mezi oslavenci s tímto datem narození najdete třeba hudebníka Martina Němce, kuchaře Romana Stašu nebo anglického zpěváka Johna Newmana. No a kulatiny dnes oslavuje taky jeden z nejslavnějších atletů československé i české historie, který je pořád držitelem světového rekordu. Schválně, jestli přijdete na to, který, na Radiožurnálu vám to prozradíme zhruba za 3,5 minuty.

0: Dnes večer po třetí a znovu před vyprodaným Edenem, jestli se chystáte na koncert Evy Farné, přejeme vám parádní zábavu. Dnes se možná baví i legenda světového oštěpu Jan Železný, ano, právě on slaví šedesátiny. Jeden z nejúspěšnějších sportovců české historie je aktuálně zároveň i ředitelem Zlaté tretry a ve vysílání radiožurnálu Sport s ním před začátkem tohoto nejprestižnějšího atletického mítinku v Česku mluvil reportér Jakub Marek.
1: Krásný den, vedle mě už tady na Vítkovickém stadionu sedí oslavenec, trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa. Světový rekordman, vyhrál toho strašně moc, Jan Železný, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: 16.6.1966, datum vašeho narození, co ta čísla, dáváte jim nějaký význam speciální?
2: Určitě, šestky mě provázejí celý jim život, nejenom co se týče narození, ale i na závodech, jako takže světový rekordy a nebo nějaký umístění, že jsem šestým pokusem vyhrál a tak dále. Takže šestky určitě moje oblíbené číslo.
1: Věřil jste si třeba i víc v tom závodě, když jste viděl ve startovní listině, že jdete třeba šestý na řadu, nebo číslo jste měl šestku?
2: Přesně tak, to jsem si věřil. Jako pamatuju si, když třeba Atlanta byla olympiáda, dostal jsem číslo 13-13, tak jsem si říkal, sakra. No ale pak jsem si spočítal 3 a 3 je 6 a tak dále. Takže jo, to jsem měl radši, no ale určitě to asi neovlivňovalo ten výkon, ale pro tu pohodu to bylo lepší.
1: Nakonec to dopadlo perfektně na zlatou medaili. Když si zapomínáte na některé ty vaše závody, teď bych pominul třeba úplně ty nejslavnější, ale nějaký menší, který vám udělal radost až třeba překvapivě, tak vybavíte si nějaký takový?
2: Určitě to byly ty dětské závody, protože to bylo absolutně spontánní, že jo? Takže si pamatuju, když jsem poprvé hodil třeba český rekord a to bylo prostě někde na Slavii, ten stadion teďka neexistuje a to byla taková jako ta absolutně čistá radost, že vás nikdo do ničeho netlačil, že jo, rodiči mě do toho jako nenutili, že musím a já jsem prostě přišel na stadion a házel jsem jako rád a nebo vůbec závody, měl jsem rád prostě házenou, že jsem měl s partou kluků prostě a hráli jsme zápasy a to bylo to nejlepší, no.
1: A když vezmeme teď po této kariéru, kdy už jste tak trochu musel, tak který závod vám třeba se vybaví jako první, když vám to novináři nebo okolí nepřipomínají?
2: Těch jako strašně moc, no já si jenom spíš pamatuju ty stadiony, který jsem měl rád, takový ty menší, třeba zrovna Ostrava, jo, tady to byl úžasný stadion, teďka je obrovský, ale předtím byly nižší ty tribuny, lidi tady stáli, tak tady byla neuvěřitelná atmosféra, nebo prostě v Oslu právě tím, že tam ty tribuny nebyly tak vysoký, takže ty menší stadiony mi víc vyhovovaly kvůli tomu, že tam foukal jako vítr, ale prostě ono těch závodů bylo tolik, že těch vzpomínek je strašně moc.
1: Tak díky moc, díky za váš čas, všechno nejlepší k narozeninám, ať všechno vyjde a hezký den.
2: Taky děkuju.
1: Tak to byl světový rekordman v oštěpu, teď ředitel mítinku Zlatá tretra Jan Železný z Ostravy, Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška. To je jachta, sport pod falešnou identitou, taky jeden nenápadný spolek. O tom všem budeme mluvit.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Radiožurnál, 15 hodin. Jana Gulda pro vás má zprávy.
3: Asistent pedagoga musí být od září v každé první třídě základní školy s víc než 15 žáky. Prezidenty USA a Ukrajiny čeká osobní schůzka ve francouzském Evianu. Domácí sprinterka Manuel se pokusí ovládnout 400 na ostravské Zlaté Tretře. Na dálnicích D1 i D2 před Brnem čekejte dlouhé kolony kamionů. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, postupně místy přeháňky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Školy mají mít od září v prvních třídách s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Narážejí ale na problém sehnat kvalifikované pracovníky. Podle ministerstva školství můžou mít potíže některé regiony s celkovým nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí rezortu Ondřej Macura upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
4: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek. Větší úvazek bude možný pouze za určitých okolností, například když budou ve třídě více než 4 žáci s podpůrným opatřením 3. až 5. stupně.
3: To jsou například děti s Aspergerovým syndromem. Na 4 s podobně závažnou diagnózou tak bude ve třídě jeden asistent pedagoga. Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Klub se proti tomu odvolá. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Opoziční zastupitel Ladislav Hammer ho považuje za zbytečně přísné.
5: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který mi malý klub MFK Karviná.
3: Prezidenti USA a Ukrajiny budou ještě dnes jednat o rusko-ukrajinské válce. Na summitu 7 největších ekonomik světa ve francouzském Evianu to potvrdil americký prezident Donald Trump. Původně přitom osobní schůzku s Volodymyrem Zelenským v plánu neměl. Trump zároveň řekl, že by se Moskva a Kyjev měli dohodnout na klidu zbraní.
6: Rusko by mělo uzavřít dohodu. Ztratilo obrovské množství lidí a stejně tak Ukrajina. Vyřešil jsem 8 válek. Myslel jsem, že tuhle bude nejjednodušší vyřešit. Mezi oběma lídry panuje velké nepřátelství.
3: Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních víc než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Několikanásobně vyšší riziko mají podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Michála Halašky ženy s obezitou.
7: Nejedná se jenom o nádor dělohy, hraje to roli i u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, karcinomu ledvin. Tam jsou ty vztahy jasně prokázané, že ta souvislost je velmi silná. Silná znamená, že tedy relativní rizika jsou třeba 3, 4, 5násobná. Tady to máme dokonce 10násobné.
1: Sport.
8: Ostrava dnes bude hostit nejprestižnější český atletický meeting. V 65. ročníku Zlaté tretry se představí i sprinterka Lourdes Gloria Manuel, která nastoupí na hladké čtyřstovce proti aktuálně nejlepší světové překážkářce na této distanci Emě Zapletalové. Halová mistryně světa Manuel k souboji říká:
9: Tak samozřejmě je to obrovská výzva, ale máme tam i spoustu dalších skvělých atletek, takže si myslím, že celkově i pro fanoušky to bude zajímavý a atraktivní závod. A já nikdy neprozrazu vlastně výkony a časy, které bych chtěla běžet. Uvidíme, jaký prostě podmínky budou.
8: Hlavní program meetingu v Ostravě začne v 18 hodin a v netradičním běhu na 150 metrů nastoupí i jeden z nejrychlejších sprinterů světa, Američan Noah Lyles. Na radiožurnálu Sport odvysíláme reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se od exitu 182 popůvky jede velmi pomalu i osobní auta v levém pruhu. Za popůvkami se potom osobní rozjedou, kamiony se vlečou pravým pruhem až do omezení u D2. Pak až v Brně se zase tvoří kolona i v levém pruhu mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Taky na D1 před Brnem z druhé strany směrem z Vyškova je kolona kamionů v pravém pruhu, to většinu času teď za Rholenkou zhruba z kilometru 206. A na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se táhne šňůra kamionů pravým pruhem od sjezdu 11 Židlochovice k D1. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště už u exitu 82 Jesenice zcela odklidili následky nehody, provoz bez omezení, rozjíždí se zbytek kolony ve sjezdu z D1 na Pražský okruh. Jinak na okruhu je plno z druhé strany, od nájezdu z plzeňské D5 je kolona k Ořechu zhruba na 10 minut. A v Praze sílí odpolední provoz, kolony se tvoří mimo jiné před ohradou kvůli omezení od Krejcárku i od Žilivského, ve Kbelské z Hloubětína je fronta až nahoru k nájezdu na Cínoveckou, nebo na magistrále v centru se popojíždí před muzeem od Bulhara a taky celou Legerovou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude převážně oblačno až zataženo, postupně místy přeháňky, večer začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
2: Tady na radiožurnálu, ale i na Českém rozhlasu Plus jsme popolední vysílali skoro hodinový speciál ke zrušení rozhlasových a televizních poplatků a převodu financování obou médií veřejné služby pod státní rozpočet. Vláda totiž včera návrh zákona podpořila. Našimi hosty byly místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Libor Vondráček za Svobodné, člen výboru pro mediální záležitosti Jan Jakob z TOP 09, ředitel České televize Hynek Chudárek, mediální expertka Marina Urbáníková i advokát Tomáš Nahodil. Záznam celého speciálního vysílání najdete taky na serveru iRozhlas.cz.
1: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Měla to být pro ženy možnost sexuální liberalizace a příležitost zbohatnout. Místo osvobození se ale platforma OnlyFans pro víc a víc žen stává svazujícím plněním úkolů, které jim zadávají managementové agentury. Na fungování takzvaných OFMs se zaměřil taky dokument britské BBC. Co přesně zjistil, to vám, posluchačům odpoledního radiožurnálu, prozradí Jiří Chábera z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ten model je jednoduchý. Agentury tvůrkyním slibují větší přísun sledujících, respektive předplatitelů, ale taky třeba služby fotografů nebo kameramanů a stříhačů videí. A za odměnu, za to si nechají část ze zisku. Často třeba až 70%. Na OnlyFans si totiž uživatelé vlastně můžou předplatit obsah, často erotický nebo lehtivý, a většina těch peněz míří přímo do kapsy těm tvůrcům, respektive tvůrkyním. Manažeři těch agentur ale často potom začínají požadovat například přístupy k soukromým účtům a následně, jak popsalo asi 6 desítek tvůrkyň obsahu v dokumentu BBC Inside the Machine, jim lžou o těch skutečných výdělcích. To úplně největší peklo si potom ženy zažijí, když si chtějí změnit přístupové údaje a nebo od té smlouvy odstoupit.
0: Nenechám tě ani vydechnout a hned tě poprosím o nějaký konkrétní příklad.
1: Tak třeba BBC popisuje příběh jedné konkrétní ženy, říkejme jí třeba Rebecca, takzvaní OnlyFans manažeři je nejdřív naslibovali bezproblémovou spolupráci a ona jim na to tedy pod tou vidinou zisku kývla. Po několika týdnech se ale ta dynamika vztahu výrazně proměnila. Začali požadovat přístupy k jejímu soukromému účtu. Následně začali žádat víc a víc sexuálně explicitní obsah. Její vzhled začali urážet anebo jí třeba zakazovali chodit se bavit ven s přáteli. Ona si ze strachu změnila heslo k vlastnímu účtu, který je tedy vedený pod jejím jménem, a následovaly výhrušky. Nejdřív jí například přišla SMSka z neznámého čísla a v ní stála jenom adresa jejího domu nebo adresa školy, kam chodí její dcera. Pak vlastně byly i výhrušky fyzickým násilím a nakonec se tedy k ní domů vloupali dva maskovaní muži, surově jí zbyli, škrtili a schodili ze stolu, a tím případem se tady už ten případ už vyšetřuje policie.
0: Jak na to, Jiří, reaguje sama platforma OnlyFans?
1: Platforma podle mluvčího OnlyFans investuje do ochrany komunity a obvinění, že nad problémy firmám houří oči, je podle něj nepodložené. Ale OnlyFans by měla navíc podle mluvčího ověřovat například totožnost, kontrolovat, kam odchází platby tvůrcům, a ty účty průběžně nějak moderovat. To si chtěla ověřit jedna z tvůrkyň dokumentu, a tak si vlastně sama vytvořila na OnlyFans účet a nechala přeposílat ty potenciální, respektive ty výdělky, na bankovní konto jejího kolegy, tedy vlastně muže, který s ní ani s jejím obsahem neměl vůbec nic společného, a platforma OnlyFans na tom neskladala vůbec nic divného.
0: Případy kolem OnlyFans managementu ale řeší taky české soudy. Je to něco podobného?
1: Ano, před necelými dvěma týdny vlastně v Česku eskaloval příběh influencera, známého influencera Adama Kajumiho. Ten je obviněný z vykořisťování modelek právě taky na platformě OnlyFans. Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu měl Kajumi využít nezralosti desítek sotva zletilých dívek a nutit je vytvářet sexuálně explicitní obsah. Pokud by se Kajumimu prokázala vina, jemu a jeho spolupracovníkům hrozí trest až 12 let za mřížemi.
0: Téma redaktora Jiřího Chábery v dnešním odpoledním radiožurnálu. Děkujeme za něj. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ani ne za 2 týdny začnou letní prázdniny a statisíce Čechů už se těší na dovolenou u moře. Jenže i při ní můžou nastat neočekávané komplikace. Proto je dobré dopředu vědět, kde najít rychlou pomoc a kam se obrátit. No a tak jsme si do odpoledního radiožurnálu pozvali redaktorku Terezu Chlubnou z naší ekonomické redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: České úřady tradičně před hlavní sezónou posilují pomoc v zahraničí. Jak je to letos?
1: Ano, i letos posílí ministerstvo zahraničí konzulární služby v oblíbených turistických destinacích, hlavně tedy Chorvatsko, Bulharsko, Řecko. Konkrétní místa a města zmínil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
2: Od 1. července do 31. srpna bude fungovat letní konzulární jednatelství v chorvatské Rijece. Do konce září, myslím od včerejška, funguje podobná kancelář ve Splitu v Chorvatsku, ale taky na letní měsíce otevíráme tyto kanceláře v bulharském Burgasu, posilujeme naši přítomnost v Aténách.
1: Kromě toho bude na ministerstvu zahraničí připravený takzvaný konzulární tým rychlého nasazení. Ten bude schopný vyjet v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Pokračuje Jiří Šlajs, vrchní ředitel sekce právní a konzulární ministerstva zahraničí.
3: Konzulární tým rychlého nasazení není žádné stálé uskupení. Je to v podstatě ad hoc formát, který vzniká v rámci konzulárního krizového centra v případě vzniku nějaké krize. Naposledy byl konzulární tým rychlého nasazení aktivován v případě požáru na řeckém ostrově Rodos. V případě krize na Blízkém východě v tomto roce aktivován nebyl.
1: Kromě toho se do turistických lokalit i letos chystají čeští policisté. Budou sloužit ve společných hlídkách se svými kolegy v Chorvatsku a taky Bulharsku.
0: České úřady každoročně apelují na turisty, aby se registrovali do systému DROST. Ten se hrál důležitou roli třeba při letošní vlně repatriací po vypuknutí krize na Blízkém východě. Ale někteří lidé si tehdy stěžovali, že systém úplně nefunguje. Tak změnilo se na něm od té doby něco?
1: Zatím tam přibyla nová funkce, díky které by v případě nějakých problémů měli potřebné informace dostávat automaticky všichni, kteří se v destinaci zdrží déle, než původně plánovali. V souvislosti s Drozdem apeloval Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří na to, aby do něj lidé nahrávali data správně.
4: Často se stává, že třeba jedou 4 lidi v rodině a nepřihlásí se do toho všichni 4, přihlásí se jenom jeden. Tomu jednomu se vybije mobil a už se celá rodina nedostane k informacím, které DROST poskytuje. To jsou věci, které jsou velmi praktické a měly by se do toho přihlásit všichni členi rodiny, kteří mají mobil.
1: No a úřady taky doporučují uložit si předem do mobilu číslo na non-stop krizovou linku ministerstva zahraničí, ta je 222 420 222, kam se můžou obrátit v případě, že se dostanou do problémů.
0: To nejdůležitější padlo na konci, tak ještě jednou zopakujme, non-stop krizová linka ministerstva zahraničí, řeknu to trošku jinak než ty, Terko, 222 420 222. To byl dnešní odpolední biznis a Tereza Chlubná z ekonomické redakce Radiožurnálu. Děkujeme.
1: Já děkuji taky.
0: Hezkou dovolenou i tobě.
1: Krásný den.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška. To je jachta, sport pod falešnou identitou, taky jeden nenápadný spolek. O tom všem budeme mluvit.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár Slavia pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou. V sobotu 20. června na pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
5: Radiožurnál 15:30. A to znamená zprávy s Janou Guldou.
6: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Radiožurnálu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Lucie Fuková byla ve funkci téměř 4 roky. Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho víc než miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo taky zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. Ukrajina potvrdila útok na největší moskevskou rafinerii, která patří koncernu Gazpromneft. Podnik zásobuje Moskvu ze 40% benzínem a naftou. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina ruská protivzdušná obrana zničila 60 ukrajinských nepilotovaných letadel. Většina moskevských letišť kvůli úderům přerušila na čas provoz. A městský soud v Brně uložil podmínku vojákovi, který zaútočil nožem na generála Romana Hyďhu. Stalo se to loni v září v jednom z brněnských klubů. Voják byl opilý a nožem poranil generálovi dlaň. Dnes se u soudu přiznal, omluvil se a souhlasil s 3letým podmíněným trestem. Kromě toho nesmí odsouzený voják 3 roky řídit.
3: Sport.
6: Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji v Londýně v prvním kole. Český reprezentant prohrál s Francouzem Adrianem Manarinem 1-2 na sety. Pro Menšíka se jednalo o první singlový turnaj poté, co na Grand Slamu Roland Garros prošel do semifinále. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková vstoupily do travnaté části sezóny vítězstvím. Muchová porazila v Berlíně Číňanku Chang Shuai 2-0 a stejným výsledkem zdolala i Nosková Mexičanku Zara Zuaovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 i D2 před Brnem, taky na pražském okruhu před Ořechem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se od exitu 182 popůvky jede velmi pomalu i v levém pruhu, v pravém tvoří kolonu kamiony, takhle se to vleče až do Brna, kde se potom zastavuje hlavně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na D1 před Brnem taky směrem z Vyškova vzniká kolona kamionů v pravém pruhu do zúžení u D2 teď začíná za sjezdem na Holubice kolem kilometru 209. Osobní auta teď chvílemi brzdí v levém pruhu kolem exitu 201 Slatina. Dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je stále plná kamionů už od exitu 11 Židlochovice, tam se chvílemi tvoří kratší kolona i v levém pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se hned za sjezdem na Pečky na 34. kilometru tvoří kolona, sune se 10 minut do omezení na kilometru 30,5. A na pražském okruhu před exitem 19 Ořech čekejte kolony z obou stran, je to vždy zhruba na 15:45 od sjezdu na Lochov a taky od připojení z plzeňské D5. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme přechodně i polojasno, jinak ale oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky a večer by měly začít srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
5: Britská vláda plánuje od příštího roku zavést plošný zákaz sociálních médií pro děti do 16 let. To už možná z našeho vysílání víte. Města a vesnice po celém Spojeném království, ale za posledních několik let uzavřely stovky mládežnických klubů a dalších prostor, kde by se mladí mohli setkávat offline. Na dotaz, jak teď budou trávit volný čas, proto často odpovídají, budu koukat do zdi. Celý text o

0: V bojích se čím dál víc používají drony. Od začátku roku podle OSN zabili jen v Súdánu přes 1000 civilistů. V Ženevě to řekl vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Státy by podle něj měly co nejdříve jednat o mezinárodní úmluvě o autonomních zbraních, tedy těch, co využívají umělou inteligenci právě jako drony. Podrobnosti teď doplní Helena Berková z naší zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Máš prosím aktuální údaje o používání dronů v bojích?
1: Má je OSN. Podíl dronů na civilních ztrátách v zónách bojů na celém světě je asi 80%. A právě v Súdánu poslední dobou výrazně stoupl počet dronových útoků. Souvisí to s tamním konfliktem, který začal před 3 lety. V Súdánu proti sobě stojí armáda a polovojenské jednotky rychlé podpory, mají zkrátku RSF. Drony používají obě strany. Podle vysokého komisaře OSN Türka je teď nejhorší situace v oblasti Kordofán ve středním Súdánu a taky v Darfuru na západě země.
0: Heleno, a jak přesně drony ovlivňují vývoj toho konfliktu?
1: No, vedle civilních ztrát a dalších vnitřních uprchlíků v rámci Súdánu je to šíření bojů. V Súdánu je už teď kvůli tomu konfliktu největší humanitární krize na světě. Pomoc podle OSN potřebuje přes 30 milionů lidí, to jsou skoro 2/3 obyvatelstva Súdánu. A boje dopravu pomoci znemožňují. V Kordofánu teď podle OSN hrozí hladomor. A není to jen Súdán, drony zabíjejí civilisty v Demokratické republice Kongo, na Ukrajině, jak víme, v pásmu Gazy, v Myanmaru, někdejší Barmě.
0: Co tedy vysoký komisař OSN pro lidská práva konkrétně navrhuje?
1: Podobnou mezinárodní úmluvu, jako jsou například ty o zákazu chemických zbraní nebo kazetové munice. Česko je už dřív taky přijalo. Podle Türka hrozí, že se používání dronů v bojích vymkne kontrole a to riziko sílí s rychlým rozvojem umělé inteligence.
2: Země musí co nejrychleji zajistit kontrolu a zodpovědnost. Autonomní zbraně nesmí být licencí k páchání zvěrstev. A license for
1: atrocity crimes. Řekl v Ženevě na zasedání Rady OSN pro lidská práva vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.
0: A vám to v odpoledním radiožurnálu zprostředkovala redaktorka Helena Berková. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Další ze spolufavoritů fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí do šampionátu. Francie čeká od 21 hodin v New Jersey souboj proti Senegalu. No a později v noci se hrají další tři zápasy. Irák versus Norsko, Argentina versus Alžírsko a Rakousko si zahraje s Jordánskem. Češi ti jsou zatím před svým druhým duelem v základní skupině proti Jihoafrické republice a v Texasu, kde mají základnu. Jsou spokojení, oceňují třeba i to, jak jsou k ním místní obyvatelé přátelští. Na Radiožurnálu o tom uslyšíte ještě před 16.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty, ve čtvrtek je tam čeká asi klíčový zápas ve skupině na mistrovství světa. Hrát budou v přímém přenosu Radiožurnálu s Jihoafrickou republikou, a to od 18 hodin. Ve Spojených státech ale Češi nejvíc času tráví na své základně nedaleko Dallasu.
2: Welcome to the great state of Texas, where everything is big and the people are friendlier.
3: V dokumentu US Historian se dozvíte, že v Texasu je všechno velké a lidé jsou přátelštější.
2: Fort Worth is a unique place in the country.
3: A Fort Worth nedaleko Dallasu, kde má národní tým základnu pro světový šampionát, je unikátním místem v zemi. Nejen kvůli minulosti spojené s kovboji, která člověka pohltí hlavně ve vyhlášené čtvrti Stockyards. Obránce Jaroslav Zelený tak nějak očekával už dopředu, že prostředí bude přátelské.
4: Mně se to taky častokrát stalo, že mi to lidi říkali, že ta mentalita tady je fakt jako hrozně jiná oproti nám. Zatím se to tady v Texasu, ale musím říct, že i v tom New Jersey, když jsme přiletěli, tak to bylo podobné, ale tady je to ještě takový, bych řekl, umocněný, že opravdu ty lidi tady jsou extrémně takový sympatický, nápomocný, že jsou k vám hrozně milí.
5: I v tomhle můžu Zelýho jako potvrdit, protože všichni jsou úplně neskutečně zdvořilí, milí, ochotní.
3: Přidává svoje postřehy i technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý. Americký styl zažijete často i v obchodech, kde se vás ptají, jestli jste našel vše potřebné.
6: Heck yeah. Heck yeah.
3: A pokud něco hledáte ve městě, dočkáte se na závěr třeba klasické zdvořilostní fráze Have a nice day, tedy přání pohodového dne.
5: Obecně Texasani jsou považovaní i v rámci té severoamerické kultury za strašně pohostinný. Říká se, že když jdete na nějakou akci s Texasanama, tak nesmíte nikdy mít prázdnou sklenici a prázdný žaludek, což teda všichni tady plní úplně do puntíku.
3: Má zatím jen pozitivní zkušenosti technický vedoucí české reprezentace Michal Černý, který musí neustále komunikovat i s místními. Třeba na hotelu, kde mohlo národnímu týmu zkomplikovat situaci, že v březnu vyřadil v baráži Irsko.
5: Ředitel hotelu je Ir, což když jsme se dozvěděli, jsme byli zvědaví na ty jako reakce a spolupráci, ale musím říct, že nejen on, ale všichni jsou úžasní, cokoliv potřebujeme, okamžitě máme.
3: A Černý tohle zažívá taky na tréninkovém stadionu v Mansfieldu, vzdáleném asi půl hodiny od hotelu ve Fort Worth.
5: Trávníkáři, lidi z toho klubu, který na tom stadionu pak bude působit, jsou nám neskutečně jako nastavený cokoliv řešit kdykoliv.
3: Technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý doufá, že budou takových služeb ještě nějakou dobu využívat. Národní tým teď bude na chvíli v Atlantě, kde ve čtvrtek odehraje zápas s Jihoafrickou republikou, který může hodně napovědět o českých nadějích na postup ze základní skupiny světového šampionátu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vláda Andreje Babiše hodlá zrušit koncesionářské poplatky a platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Co by sebou plánovaná změna financování přinesla? O co by přišli posluchači veřejnoprávního rozhlasu? Vladimír Kroc se zeptá generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Propracovaný systém korupce v českých nemocnicích.
2: A je to dlouhodobá záležitost, která se táhne celá desetiletí.
1: Proč stát rezignoval na kontrolu a audity?
3: Kdyby přišli do jakékoliv nemocnice, tak tam nějakou korupci najdou.
1: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
4: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednou ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
6: Do Česka se vrátila trojice Čechů, kteří vyvázli z nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění. Evropská unie zrušila cla na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Český národní tým odletí do Atlanty, kde odehraje druhé utkání ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Na dálnicích D1 i D2 na příjezdu do Brna se tvoří kolony a počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, postupně místy přehánky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici, ale i ona by se brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi.
7: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
8: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a naplánování a realizace celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Tea Veseláková, Radiožurnál.
6: Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách.
9: Teď jsme proškolili delegáty těch nejnavštěvovanějších destinací, tak aby byli lépe připraveni řešit nějaké specifické situace, které se týkají těch míst.
6: Macinka taky apeloval na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému Drost. Globální komise pro protidrogovou politiku varuje Česko před chystanými změnami v organizaci protidrogové agendy. Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí má podle komise dobré výsledky a je úspěšný. Komise to píše v dopise Andreji Babišovi z Hnutí ANO. Česká vláda totiž nedávno rozhodla o přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví a politiku plánuje zpřísnit. Komise ale doporučuje zvolit jiné řešení a jednat s odborníky. Zmiňuje například i Pavla Pach, bývalého člena Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik. Ten Radiožurnálu řekl, že je konzultacím otevřený.
10: Přístup, jaký v posledních letech se v České republice prosadil, tak určitě patří a je hodnocen ve světě jako velice úspěšný. Z hlediska toho, jak se nakládá s pacienty a vůbec z hlediska účinnosti, takže tady bych byl velice opatrný, kdyby se na to mělo něco měnit.
6: Europoslanci schválili zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států. Jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Reagovala tím na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. Europoslanci schválili taky mechanismus, který zaručuje cla zvýšit v případě zaplavení evropského trhu americkým zbožím. Evropa tak bude moct rychle reagovat v případě, že by Spojené státy neplnily svou část část dohody.
11: Sport. Česká reprezentace odpoledne odletí do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Národní tým bude hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi ve skupině bez bodu. Jestli mají hráči při přesunu do dějiště zápasu speciální požadavky, vysvětluje technický vedoucí Michal Černý.
12: Nemyslím si, že by hráči měli nějaké speciální požadavky. Je v podstatě vždycky důležitý si stanovit třeba nějaký čas, do kdy mají odevzdat kufry, aby ty kufry mohly jet na letiště dřív. Ta hlava všech v týmu se v podstatě upíná už k tomu zápasu. Snažíte se myslet na to, jestli jste něco nezapomněl, jestli všichni mají všechno, co potřebujou. Vždycky v hlavě je deadline zápisu hodinu a půl před.
11: Čtvrteční zápas začne stejně jako přímý přenos na této stanici v 18 hodin.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D5 za Cerhovicemi a kolony na dálnicích před Brnem. Na D5 se z Prahy do Plzně pozorně za sjezdem na Cerhovice na 45. kilometru. Leží tam kusy prasklé pneumatiky. Každou chvíli bude na místě policejní hlídka. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy počítejte s kolonou od exitu 182 Popůvky a brzdí tam i v levém pruhu osobní auta. A pak se různě pomalu sunou do omezení u D2. Celý úsek je na 40 minut osobním autem pro kamiony. Další zdržení. Na D1 před Brnem i směrem z Vyškova se řadí kamiony v pravém pruhu před omezením u D2. Teď ta fronta začíná kolem sjezdu na Svitavy kolem kilometru 204. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy kolona kamionů začíná u exitu 11 z Židlochovice, levý pruh je potom plný od Olympie ze 3. kilometru. Na pražském okruhu před Ořechem se tvoří kolony ve směru na letiště, je to od exitu 15 Lochkov chvílemi už před regulovaným vjezdem do Chlupického tunelu a směrem opačně na D1 kolona teď od nájezdu z plzeňské D5, je to tak na 4 hodiny. V Praze už mnoho odpoledních kolon na městském okruhu ve Zlíchovském tunelu ve směru na Barandovský most chvíli stála, nabouraná auta už jsou stranou, kolona od Mrazovky se rozjíždí, respektive regulovali vjezdy do tunelu směr Smíchov, i tam čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, večer začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
5: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin 6,5 minuty, pomáhali seniorům, šířili informace o ochraně klimatu, jezdili na kole nebo jinak vystupovali ze své komfortní zóny. Téměř 170 mladých lidí v Česku získalo ocenění britského vévody za osobní rozvoj a právě dnes si ho slavnostně převzali. Jak takový program mění životy a co všechno jeho účastníci zažívají, tak to probereme za chvilku v odpoledním Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
13: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Téměř 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny Vévody z Edinburgu. A není to jen další diplom do šuplíku. Za oceněním stojí měsíce dobrovolnictví, sportu i překonávání sebe sama. Jak vlastně cesta za zlatým oceněním vypadá, to už řekne reportérka Tereza Hipšerová, která je na slavnostní ceremonii ve Valdštejnské zahradě v Praze. Dobrý den.
1: Dobrý den. Odznak a certifikát si dnes přebírají mladí lidé, kteří dokončili zlatou úroveň programu, kterému se zkráceně říká DOFE. To znamená, že se alespoň 18 měsíců pravidelně věnovali aktivitám, které si sami vybrali. V součtu přes 200 hodin. Mohl to být sport, nějaká dovednost a dobrovolnictví. Třeba 18-letá Anna Zouharová pravidelně navštěvovala jednoho starého pána.
2: V průběhu těch let, jak jsem tam opravdu docházela každý týden a vlastně sdílela s ním nějaké moje zážitky ze života, tak se to potom propojilo až právě do té úrovně, vlastně kdybych ho málem považovala za svého vlastního dědečka.
1: A každý z oceněných vyrazil taky na nějaký delší pobyt. 21-letá Šárka Hrbáčková byla s dalšími účastníky z dalších zemí ve Finsku za polárním kruhem, kde se věnovali zvyšování povědomí o životním prostředí.
3: Kde jsme společně měli cíl vytvořit větší podvědomí u vlastně mladší generace v rámci jakoby environmentality. A dělali jsme si navzájem workshopy, navzájem jsme se edukovali, každý vlastně z jiného kraje, nějak to jakoby vysvětloval nějakým jiným způsobem.
1: V Česku se loni do programu zapojilo 9 tisíc mladých lidí ze základních a středních škol, sportovních klubů, z domů dětí a mládeže nebo dětských domovů. Společně dobrovolnicky odpracovali 85 tisíc hodin a sportu věnovali dalších 122 tisíc hodin.
0: K čemu vlastně takové ocenění mladým lidem slouží?
1: Mezinárodní certifikát jim může pomoct třeba u přijímaček na vysokou školu nebo při hledání práce. Může ho získat kdokoliv ve věku od 13 do 24 let. Stačí si vybrat, na co se zaměří a alespoň půl roku se tomu pravidelně věnovat.
0: A ještě bychom měli zmínit, že program založil princ Filip, tehdejší vévoda z Edinburgu.
1: Je to tak a letos je to 70 let. Stále se tedy ukazuje, že na sobě mladí lidé chtějí pracovat a měnit svět kolem sebe. V Česku funguje přes 30 let a zapojili se do něj už desítky tisíc mladých lidí.
0: Tereza Hipšerová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Radiožurnál. Slovenský ministr vnitra prohrál soudní spor, protože nereagoval na žalobu. Když už ale mělo přijít na vyplacení odškodného, přišel překvapivý obrat. Odvolací soud verdikt zrušil a celý případ vrátil na začátek. Více k tomu už za chvilku na Radiožurnálu po Faith Hill.

0: Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok se měl omluvit a zaplatit odškodnění skupině policistů kolem bývalého vyšetřovatele Jána Čurily. Důvod? Veřejně je spojoval s mafiány a zločinci. Z jeho účtu měli v těchto dnech odejít v přepočtu více než 2 miliony korun. Spor prohrál proto, že na žalobu tehdy vůbec nereagoval, jenže doslova pár hodin před plánovanou exekucí odvolací soud původní rozsudek zrušil a celý případ vrátil na začátek. Proč to teď probereme se zpravodajkou Radiožurnálu v Bratislavě Bárou Vránovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: O jaký spor vlastně jde? Proč policisté ministra Šutaje Eštoka žalují?
1: Kvůli jeho příspěvku na sociálních sítích z loňského dubna ministr vnitra v něm skupinu bývalých elitních policistů kolem Jána Čurily přirovnal k Mikuláši Černákovi. Ten si ve vězení odpikává doživotní trest za několik vražd a slovenská média ho označují za šéfa podsvětí a mafie. Ministr Šutaj Eštok pak uvedl, že si za svými výroky stojí. On s takzvanými Čurilovci vede spory dlouhodobě, policisté vyšetřovali důležité politické kauzy z minulých let. Šutaj Eštok je po nástupu do funkce postavil mimo službu, protože podle něj zneužívali zákon, což oni odmítají.
0: Ministr Šutaj Eštok tento spor o omluvu prohrál, protože říkali jsme, na žalobu tehdy vůbec nereagoval. Tak víme z jakého důvodu?
1: On tehdy tvrdil, že si nevšiml dokumentů doručených do elektronické schránky. Později argumentoval také zdravotními problémy i tím, že mu nechodila upozornění. Soud ale tehdy upozornil, že dokumenty měl ministr ve schránce více než měsíc před těmi zdravotními problémy, na které se odvolával. A právě proto tehdy rozhodl, že jde o jeho pasivitu a vydal takzvaný kontumační rozsudek.
0: Jenže teď zasáhl odvolací soud, proč původní verdikt zrušil?
1: On dospěl k závěru, že podobný spor by se neměl rozhodovat jen kvůli tomu, že jedna ze stran nereagovala. Podle soudců je potřeba zabývat se taky tím, jestli ministr skutečně zasáhl do práv policistů, když je spojoval s mafiány a zločinci nebo ne. Původní rozsudek proto tedy zrušil. Část slovenské opozice už rozhodnutí odvolacího soudu zkritizovala. Slovenský parlament před 2 týdny schválil nová pravidla, podle kterých už soud nebude muset automaticky rozhodnout proti člověku právě jen proto, že nereaguje na výzvy. Opozice před tím schválením tvrdila, že je to novela ušitá na míru pro ministra Šutaje Eštoka, což ale slovenská vláda odmítá.
0: Zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zpěvačka Pink v odpoledním radiožurnálu a za minutu nabídneme čerstvé zprávy.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
0: Je 16:30. Kateřina Causidisová má zprávy.
2: Pěstitelé některého ovoce můžou ještě dnes hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod taky neznamená automatický nárok na dotaci. Přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivodovi zůstává za přechovávání a užívání anabolik peněžitý trest ve výši 110 tisíc korun. Rozhodl o tom dnes krajský soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání. Kvůli pravomocnému odsouzení tak Pivoda přišel o funkci státního zástupce. Ve druhé části případu odvolací soud původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, například steak, játra anebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a taky přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Nová legislativa maso definuje jako jedlé části zvířat.
3: Sport.
2: Na atletickém mítingu Zlatá tetra v Ostravě začala soutěž o štěpařek. Podrobnosti má reportér Jakub Marek.
4: Na začátku druhé série zatím je v čele Chorvatka Kolaková výkonem 62 metrů a 56 cm. Nejlepší Češkou průběžně je pátá Petra Sičaková, ta se ale nedostala za 55 metrů. Před programu budou závodit i tyčkaři a tyčkařky. Hlavní program s těmi největšími hvězdami mítinku, včetně sprinterské hvězdy Američana Lyle, začne po 18. hodině. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stojí Pražský okruh před Lochkovským tunelem, kolony jsou i na dálnicích před Brnem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště silný provoz před Ořechem, kolona už od Vestce a teď se zastavuje. Provoz v ní totiž zkomplikovalo příliš vysoké vozidlo, snažilo se vjet do Lochkovského tunelu, ten se automaticky uzavřel před zhruba 7 minutami a čeká se na policejní hlídku, nejede to. Na okruhu opačně směrem z letiště na D1 se táhne kolona od nájezdu z plzeňské D5 k exitu 19 Ořech, je to zhruba na 20 minut. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se už u Ostrovačic na 178. kilometru tvoří kolona různě pomalu, se to vleče do Brna do omezení u D2. Osobní auta mají celý úsek až na 50 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je kolona momentálně o něco kratší, dojíždí se kolem exitu 201 Slatina, do zužení u D2 se sunou pomaleji hlavně kamiony v pravém pruhu. A na D2 před Brnem směrem z Bratislavy kolona kamionů od exitu 11 Židlochovice, osobních aut v levém pruhu ze 3. kilometru u Olympie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme přechodně i polojasno, jinak ale oblačno je zataženo, postupně místy přeháňky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky začít ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27, na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: A to v 16:33. Po 17. hodině uslyšíte 20 minut radiožurnálu a hostem bude René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: turned to dust, all that I adored.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Beranovem. Na D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kousek za exitem Velký Beranov na kilometru 122 za levotočovou zatáčkou čerstvě kolize tří aut. Dvě stojí vlevo u svodidel, zasahují do levého pruhu, teď dorazila policejní hlídka. Auta se vyhýbají pravým a odstavným pruhem a v tom zase opodál stojí třetí nabourané auto, takže opatrně na D1 směr Brno kilometr 122. Další zelená vlna ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: sto let. Polské služby zadržely v souvislosti s včerejší vraždou ruského umělce a kritika Kremlu Semjona Skrepeckého dva muže. Oba jsou občané Běloruska, není ale zatím jisté, jestli někdo z nich střílel. Polská prokuratura jejich zapojení do vraždy stále prověřuje. My si teď více na Radiožurnálu povíme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kdo je obětí a jak dlouho pobýval v Polsku?
1: Tou obětí té včerejší vraždy, polská média dokonce mluví doslova o popravě, byl občan Ruska Robert Kuzovkov, který je ale známý pod uměleckým pseudonymem Semjon Skrepecky. Bylo mu 44 let a ve světě byl známý pro své umělecké vyjadřování kritiky současného ruského režimu. Byl to karikaturista, byl to satirik. Například na protestu před ruskou ambasádou v Berlíně ještě 12. června protestoval s obrazem podobným ikoně, že ten obraz nezobrazoval nikoho svatého, ale Vladimira Putina a Josefa Stalina. Sám Skrepecky při tom protestu za sebou po zemi táhl ruskou vlajku, kterou měl přivázanou ke kalhotům. Semjon Skrepecky přišel do Polska v roce 2021 a usadil se v Biale Podleskej na východě Polska. Tam také včera zemřel na sídlišti. Jak se to stalo, popsal dnes mluvčí okresní prokuratury v Lublinu Marcin Kozak.
2: Oběti přistoupil zatím neidentifikovaný muž, který třikrát vystřelil z krátké zbraně. Poškozený spadl na zem a muž k němu přistoupil a ještě dvakrát na něho zblízka vystřelil. Ohledání těla prokázalo 5 střel, kdy 2 rány byly průstřely, všechny umístěné v hrudníku a hlavě.
1: Šlo tedy podle policie o popravu, policie následně rozestavila hlídky na výjezdech z města, nakonec zadržela dva muže a to nedaleko běloruského konzulátu, oba jsou Bělorusové, jejich zapojení do vraždy ale prokuratura stále zjišťuje, takže zatím nevíme, zda některý z nich byl tím střelcem.
0: Není to tak dávno, co se v Litvě podařilo rozkrýt síť lidí připravujících atentáty na dva kritiky Kremlu, můžeš ten případ připomenout?
1: Ano, to se stalo na konci dubna. Skupina připravovala vraždu dvou lidí. Oba ty činy měly charakter teroristického útoku. Oběťmi těch teroristických útoků měly být velitel baškirského národního hnutí Ruslan Gabasov, který žije v Litvě, a litevský občan Valdas Bartevičius, který dnes působí na Ukrajině. Těm vraždám se litevským vlastně mezinárodním službám podařilo zabránit a po rozbití té organizované skupiny litevská prokuratura obvinila 13 lidí. Mezi nimi byli Bělorusové, Rusové, Ukrajinci, Gruzínci, ale také občan Litvy.
0: Zpravodajka Radiožurnálu v Polsku Kateřina Havlíková, díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

V odpoledním radiožurnálu se za chvilku vydáme do Ostravy. Právě dnes tam závodí nejlepší čeští i zahraniční atleti na mítinku Zlatá tretra. Počkejte si na sportovní informace a teď ještě jedna písnička.

0: V Ostravě začal tradiční atletický meeting. Zlatá tretra kromě elitních českých reprezentantů uvidí fanoušci na Vítkovickém stadionu i řadu zahraničních hvězd. Přímo na místě je taky reportér radiožurnálu Jakub Marek.
1: Krásné odpoledne, ty největší hvězdy přijdou v tom hlavním programu po 18. hodině, třeba americký sprinter Noah Lyles nebo třeba česká hvězda čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, ale aktuálně tady na Vítkovickém stadionu bojují oštěpařky a ta sestava, i přesto, že je to teprve předprogram, je velice kvalitní, teď aktuálně v páté sérii pokusu je v čele Srbka Adriana Vilagošová, 62 metrů 92 centimetrů, dostala se tak před Chorvatku Saru Kolakovou, ta vedla od první série výkonem 62 metrů 61 centimetrů, takže to bude možná ještě velký boj o vítězství tady na 65. ostravské zlaté tretře. Vilagošová, to je stále ještě velmi mladá oštěpařka, 22 let, ale i tak už je dvojnásobnou vicemistrní Evropy, byla stříbrná jak v roce 2024 v Římě, tak dva roky předtím v Mnichově, ale teď už domácí atletka Nikola Ogrodníková a její pátý pokus o štěpletí hodně vysoko, také rychle klesá a nebude to zlepšení jejího výkonu z druhé série. Právě ve druhé sérii Nikola Ogrodníková 58 metrů 20 cm, to není rozhodně špatné, to je zhruba metr a půl za jejím letošním maximem, ale určitě by od sebe chtěla víc v této sezóně, ve které se vrací po mateřské pauze. Ráda už by se dostala za 60 metrů Nikola Ogrodníková, která je teď aktuálně na šesté pozici výkonem 58 metrů a 20 centimetrů. Nejlepší těžkou aktuálně je na čtvrté pozici Nikol Tabačková, 58 metrů 84 centimetrů. Je to tam hodně natěsnané od čtvrtého do sedmého místa. Nikol Tabačková ta letos přešla do tréninkové skupiny Barbory Potáková a poprvé se dostala přes 60 metrů a ráda by také něco podobného napodobila i tady dnes, ještě na to bude mít dva pokusy. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška. To je jachta, sport pod falešnou identitou, taky jeden nenápadný spolek. O tom všem budeme mluvit.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Antimonopolní úřad uložil hobby marketu Obi pokutu téměř 5 milionů korun za delší splatnost faktur. Američtí federální vyšetřovatelé tvrdí, že zmařili útok na Trumpovy narozeniny před Bílým domem. Na atletickém mítingu Zlatá tretra v Ostravě začala soutěž tyčkařů. Kolony vznikají na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. A zítra bude oblačno i zataženo, postupně místy přeháňky. Večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti v Českém rozhlase Plus. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Pokutu 4 miliony a 800 tisíc korun za zneužití významné tržní síly musí zaplatit hobby market Obi. Dostali od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné. Zákon firma porušila tím, že po dodavatelích potravinářských anebo zemědělských výrobků požadovala delší lhuty splatnosti než zákonem stanovených 30 dní. Firma pochybení přiznala. Podrobnosti má mluvčí úřadu Martin Švanda.
4: V celkem 63 případech zaplatila pozdě celkem 8 dodavatelům. V daném případě se nejednalo o jednorázový omyl nebo jednorázové pochybení, ale podle úřadu šlo o systematickou a účelovou praktiku, která trvala téměř 2 roky.
3: Americký federální úřad pro vyšetřování tvrdí, že ve spolupráci s policií zmařil útok plánovaný na nedělní zápas MMA před Bílým domem. Na síti X o tom informoval šéf FBI. Další podrobnosti o plánovaném útoku ale neřekl. Zápas smíšených bojových umění byl v zahradě Bílého domu na počest 80. prezidenta Donalda Trumpa. Kyjevsko-Pečerská Lávra zasažená pondělním dronovým útokem má díky českému projektu detailní sken fasády. Část památky UNESCO se podařilo zdokumentovat teprve nedávno díky projektu Archa.
5: Shodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské Lávry, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda.
6: Říká autor projektu Paul Stavko, který v předešlých týdnech v komplexu zaškoloval tamnější personál. Díky české technologii se tak před požárem stihlo naskenovat barevně dekorovanou fasádu kláštera, včetně všech fresek i sakrálních výjevů.
5: Bylo v plánu právě ten stěžení objekt v rámci celého areálu skenovat teď v nejbližších dnech, ale to se samozřejmě nestihlo.
6: Pořízený 3D záznam fasády kláštera využijí Ukrajinci k posouzení škod způsobených požárem i k plánování restaurátorských zásahů. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
7: Sport. Prestižní atletický meeting Zlatá tretra v Ostravě pokračuje soutěžemi tyčkařů a výškařů. Je u toho reportér Jakub Marek.
8: Aktuálně skončila soutěž o štěpaře. K nejlepší Češkou je čtvrtá Nikol Tabačková výkonem 58 metrů a 84 cm. Z vítězství se raduje Srbka Vilagošová za 62,92. Ve výšce zatím úvodní skok na 2 metrech a 10 cm na Jana Štefelu čeká. V tyči žen olympijská šampionka Američanka Moonová vynechává, stejně tak jako mezi muži vicemistr světa Řek Karalis. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 za Beranovem a taky ve sjezdu z D1 u Holubic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Baranovem už na kilometru 122 všechna nabouraná auta přesunuli do odstavného pruhu, kratší kolona se rozjela, už se jenom zpomaluje. Potom na D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte kolony, kus za sjezdem na Domašov kolem kilometru 177 se dojíždí, brzdí i osobní auta v levém pruhu a jedou potom sice o něco plynuleji než kamiony v pravém, i tak to mají do omezení u D2 zhruba na půl hodiny. Na D1 za Brnem směr Vyškov zpozorněte za Rohlenkou. Na kilometru 209 se plní odbočovací pruh. Dole pod exitem 210 už na silnici 50 u Holubic se převrátilo vozidlo. Hasiči na místě, projíždí se pomalu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu, teď kousek za exitem Židlochovice z 8. kilometru. A na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště už před Lochkovským tunelem vyřešili problém s příliš vysokým vozidlem, provoz je obnovený, kolona se rozjíždí, její zbytek teď ještě mezi sjezdy na Jesenici a Vestec zhruba na čtvrt hodiny. A na okruhu opačně z letiště na D1 vlivem silného provozu kolona od D5 k Ořechu taky asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme přechodněji polojasno, jinak ale oblačno, je zataženo. Postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky, večer by měly srážky ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27, na horách naměříme většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
2: Ano, SPD a motoristé chtějí zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Co bude znamenat financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu a může do podoby zákona promluvit Evropská komise? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Zdravím vás do našeho ostravského studia. Dobrý den.
10: Dobrý den, hezký večer z Ostravy.
2: Vláda včera schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Dnes jsme se v důvodové zprávě k zákonu mohli dočíst, že Ministerstvo kultury se chce obrátit na Evropskou komisi s dotazem, zda nejde o nepovolenou veřejnou podporu. Podle toho pak bude ministerstvo dál postupovat. Jak si tento postup ministerstva a celé vlády vysvětlujete? Nebylo by lepší psát zákony rovnou tak, aby vyhovovaly evropským pravidlům?
10: Tak já jsem bytostně přesvědčen, že by to tak skutečně mělo být. Celá příprava vlastně tohoto vládního návrhu zákona je zvláštní už od samotného počátku. Bez jakékoliv diskuze, jakékoliv veřejné debaty se tady zbrkle zběsile má změnit léta zaběhaný systém financování médií veřejné služby. Takže mě vlastně už toto ani nepřekvapuje. Já už z těch překvapení nevycházím, protože i včerejší tisková konference premiéra po vládě byla pro mě také překvapením. Částka, která se poprvé objeví vlastně včera na té tiskové konferenci, byť je to ta, která původně už byla v klempířově návrhu, v tom původním, tak samozřejmě také byla předmětem nějakých tajností a pan premiér z toho měl takovou dětinskou radost na té tiskové konferenci. Tak já už se opravdu nedivím ničemu a uvidíme samozřejmě, jak celý ten proces bude probíhat i nadále.
2: Bez ohledu na citovanou zprávu, někteří politici a experti mají za to, že změna financování navržená vládou nemusí být v souladu s Evropským aktem o svobodě médií. Jde o to, že veřejnoprávní média mají mít v evropských zemích zaručeno plynulé financování, tedy v případě státního rozpočtu stabilním mandatorním výdajem. Je nebo není podle vašeho názoru navržená změna v souladu se změněným aktem?
10: Tak nutno dodat, že my jsme tu textovou část vlastně toho návrhu viděli až opravdu dneska ráno, kdy se objevil načtený v systému. My analyzujeme spolu s mým právním týmem a s kolegyněmi a kolegy z vedení Českého rozhlasu. Určitě ty pochybnosti, zda je v souladu s MFO a zda opravdu odpovídá tomu, co Evropská komise nařizuje, to znamená, aby média veřejné služby byla financována předvídatelně, adekvátně a také trvale udržitelně, tak v tomto duchu samozřejmě tam ta vrázka z naší strany je a uvidíme. Já vím, že z úst mluvčího Evropské komise zaznělo, že ten zákon a celý ten proces Evropská komise velmi bedlivě sleduje, tak uvidíme, jak samozřejmě celá tato záležitost nakonec dopadne.
2: Sám jste několikrát naznačil, že schválení zákona vám připadá k 1. lednu příštího roku nerealistické. Může se zákon zdržet nebo podstatně změnit i s ohledem na Evropskou unii?
10: Je to možné určitě, jednak opravdu já ten první leden vidím za nereálný, ale na druhou stranu ta rychlost, jakou vláda k tomu přistupuje a opravdu jak se snaží to stihnout tomu prvnímu lednu, tak ta samozřejmě tu musíme vnímat, nicméně nejsem sice praktik a legislativec, ale mám za to, že opravdu to bude velmi těžké stihnout. Samozřejmě i přesto my musíme připravit rozpočty v různých variantách a to samozřejmě i s tou variantou, že rozpočet bude nižší třeba o těch 411 milionů korun. Já pevně věřím, že se ale ještě opravdu o té částce budeme bavit. Pan premiér to naznačoval, tak budu věřit, že ta diskuze bude možná, byť, jak říkám, já jsem k různým příslibům už hodně skeptický, ale my se budeme určitě snažit o tu debatu a předkládat takové argumenty, abychom třeba i formou různých pozměňovacích návrhů a v rámci poslanecké sněmovny či senátu posléze se třeba opravdu pokusili o navýšení té částky, tak aby bylo opravdu adekvátní pro Český rozhlas.
2: Abychom si to upřesnili, pro Českou poštu to znamená propad příjmu z výběru poplatků 275 milionů korun ročně, pro Českou televizi minus 1 miliardu. Co to znamená pro Český rozhlas? Tu částku jste řekl, víc než 400 milionů, ale
10: ano, je to 411 milionů korun. Na druhou stranu ale musíme také vnímat ještě jednu věc, a to, že příští rok nám na konci tedy roku 2027 skončí také jakási výjimka z DPH, z odpočtu DPH, což pokud vlastně ta výjimka padne, tak je to, řekněme, dalších 130 milionů korun méně v rozpočtu Českého rozhlasu, či v danou chvíli už se můžeme bavit celkově o nějakých 520, 530 milionech.
2: A promiňte, to by bylo pro rok 2028.
10: To už by bylo pro rok 2028 a znovu říkám, pokud by se to opravdu nestihlo k 1. lednu 2027, předpokládám, že by vláda nesáhla do vlastně fiskálního roku, to znamená, že by ten rozpočet platil třeba opravdu tedy financovaný z rozpočtu pro rozhlas až třeba od ledna 2028, tak v tu chvíli už by to nebylo těch 410, ale skutečně nějakých 540, 550 milionů korun, bavíme se o půl miliardě. A to už je opravdu velký, velký zářez do rozpočtu Českého rozhlasu.
2: Jak si vysvětlujete, že jste se na té schůzce s vládními představiteli před týdnem vůbec nic nedozvěděli, ačkoliv v pondělí oznámené škrty jsou identické s těmi, které, jak už jste sám řekl, figurovaly už v návrhu zákona z pera o ty Klempíře, tedy zřejmě dohodnuté už dávno, nicméně nějak utajované?
10: No právě proto já opravdu nerad volím silná slova, ale mně to vlastně přišlo opravdu taková taškařice, takové loutkové divadlo, pozvat si dva generální ředitele, aby sehráli tu stafáž, aby vlastně si vládní koalice udělala, řekněme, tu fajfku, že má splněno, že s námi mluvili. Pan premiér toto navíc pak na tiskové konferenci oznámil nebo označil za debatu. No tak ona debata veřejná o změně financování v Finsku trvala třeba 4 roky, skoro 10 let trvala v jiných zemích. Takže ona opravdu takto se debatu nemůže a debata není to, že na jedné straně stolu sedí 6 zástupců vládní koalice a proti ním 2 generální ředitele. To je diktát, je to mocenský diktát. My jsme se dozvěděli, co se stane, co bude. Tu částku jsme se nedozvěděli. To, jak ten zákon bude vypadat, jsme se také nedozvěděli. Dozvěděli jsme se to tedy o týden později. Či z mého pohledu opravdu ta schůzka byla jakýmsi takovým zvláštním divadlem.
2: A vysvětlil vám někdo, proč se příjem médií veřejné služby má vrátit kamsi, v našem případě tedy Českého rozhlasu, skoro o 20 let zpátky snížit, řekněme, o 15%.
10: Já myslím, že je to opravdu stav v podstatě médiím veřejné služby. My jsme 20 let, pokud jde o Český rozhlas, čekali na navýšení poplatku z 45 korun na 55 korun. Prosím, 55 korun za celou domácnost, za přijímač, což není cena ani jednoho kafe, ani tady v Ostravě v centru určitě. Čili na to jsme čekali 20 let. 20 let jsme šetřili, museli jsme víc s těmi prostředky, ačkoliv všude kolem nás se samozřejmě zdražovalo a zdražovaly se všechny vstupy. My jsme šetřili, těšili jsme se z toho, že po 20 letech ten poplatek tak se to mírně navýšil a já to vnímám vlastně jako takovou mstu médiím veřejné služby. Já rozumím tomu, že tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, nesouhlasila s tím, řekněme, navýšení poplatku, které tehdy prosadila Fialova vláda. Rozumím tomu politicky, odborně, ale nerozumím už tomu, proč vlastně musí být, řekněme, v tom souboji politickém tou obětí nebo těmi obětními beránky média veřejné služby. Či v tomto duchu opravdu já to vnímám takto, že to je nepřátelský akt vůči České rozhlasu i České televizi.
2: Šéf resortu kultury argumentoval tím, že snížení rozpočtu přiměje rozhlas a televizi fungovat efektivněji. Našel jste v tom logiku?
10: No nenašel, protože má-li rozhlas a televize být efektivnějšími, tak to bude na úkor zatížení dluhu celého státu, celé naší země, naroste tím státní dluh České republiky, tak já myslím, že takto se úplně k efektivitě nedá přistupovat. No a víte, já celá ta diskuse kolem šetření, a pan premiér to několikrát zopakoval, že my neumíme šetřit, není to prostě pravda. Český rozhlas za mého vedení šetřil několik let, snižovali jsme počty pracovních míst o 160 dávných let. Snížili jsme výrazně provozní náklady na distribuci, na střední vlny, na další různé provozní záležitosti a my šetřit umíme. Šetřili jsme proti 20 let a já myslím, že ošetření to vlastně celé není. Ta diskuze přeci je o tom, jak sebrat peníze médiím veřejné služby, jak je tím vlastně do jisté míry ohrozit, jak je destabilizovat, jak vlastně snížit relevanci těchto dvou médií, které se mimochodem, dneska jsem viděl nový žebříček důvěryhodnosti, stále těžší největší důvěryhodnosti v zemi. Ať už je to Česká televize nebo Český rozhlas.
2: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s René Zavoralem, generálním ředitelem Českého rozhlasu. Nebudeme se srovnávat s BBC, ale britská veřejnoprávní korporace se podle Financial Times chystá propustit ze zpravodajství stovky zaměstnanců. Není třeba si připustit, že veřejnoprávní média prostě v dnešní době zeštíhlují?
10: Zeštíhlují všude, ale zeštíhloval i Český rozhlas v těch minulých letech. Čili my nejsme opravdu mimo tento směr, mimo tyto trendy, protože samozřejmě i s rozvojem technologií se samozřejmě snižuje třeba ta náročnost nebo potřeba, řekněme, té lidské práce, lidských zdrojů jako takových. Ale už jsem říkal, BBC opravdu je k tomuto teďka nucena vládou. Jsou do toho nuceni samozřejmě i na média veřejné služby. Mimochodem, a to je docela zajímavé, v drtivé většině jsou to ta média, která žijí v zemích, kde jsou média právě ze státní rozpočtu, z veřejných rozpočtu. Naopak stále největší balík peněz putuje do těch organizací, které jsou financovány právě třeba z poplatku, ať je to Německo, ať je to Švýcarsko, Rakousko a další země. Čili my se nebráníme a je legitimní se bavit o úsporách, to je v pořádku, ale jak říkám, my obracíme každou korunu a to několikrát, tak abychom vlastně mohli některé věci pořídit. Soutěžíme velmi řádně v rámci zákona veřejných zakázkách, čili my se o tu efektivitu snažíme po celé léta. Je nefér říkat, že Český rozhlas, Česká televize hospodaří neefektivně.
2: Jak je na tom tedy Český rozhlas s počtem zaměstnanců ve srovnání s veřejnoprávními stanicemi jinde v Evropě?
10: Tak ten stávající stav Českého rozhlasu asi 1350 zaměstnanců po celé České republice, protože zaměstnáváme nejen kolegyně a kolegy tedy v Praze, ale také v našich regionálních studiích. Zrovna v jednom z nich teď v tuto chvíli mohu i takto sedět a vysílat. Čili v tomto duchu my si stojíme opravdu na nějakém průměru, pokud jde o počet zaměstnanců v celé Evropské vysílací unie. Mimochodem, Český rozhlas je opravdu v rámci Evropské vysílací unie ukazován za velmi efektivního, aktivního, dynamického člena. Jezdí se k nám mimochodem učit i kolegové ze západu evropských organizací veřejnoprávních. Čili v tomto duchu my opravdu se nemáme za co stydět. A ano, můžeme se určitě bavit o tom, jestli jsou nějaké ještě úspory, rezervy a podobně. Ale oni už nebudou ani tak moc v provozu, nebudou v režii, ale budou bohužel v těch službách. A to je to, co jsme se nikdy nechtěli připouštět. Nechtěli jsme, aby na úspory, na šetření dopláceli posluchači těch 3 milionů týdenních posluchačů, které Český rozhlas má, protože myslím, že oni nám právě i tím, že jsme opravdu nejposlouchanější médium v této zemi, pokud jde rozhlasová média, tak nám takto důvěřují.
2: V případě, že se nic nezmění, počítá se snižováním počtu zaměstnanců, tedy ve smyslu, že zůstane ten návrh platnosti?
10: Pokud bychom museli, ať už je to od roku 2027, hospodařit s rozpočtem o 411 milionů korun nižším, než máme rozpočet letošní, tak se samozřejmě ty úspory nedají udělat opravdu už jenom v provozu a v režii. My bychom museli sáhnout do, řekněme, obsahové nabídky, do výroby, do prvovýroby, ať už hudební, či literárně dramatické. Museli bychom se podívat na naše umělecká tělesa, kouknout se do regionálního vysílání a všude možně a samozřejmě se pokusit snižovat, řekněme, rozsah objem služeb. No já vždycky velmi říkám, že a velmi často říkám, že rozhlas stojí na dvou zásadních entitách. A to jsou lidé a pak technologie. Služby závisí na lidech. Ty služby vytváří a vyrábějí lidé. Čili v momentě, kdy začneme omezovat počet služeb, ta nabídka se sníží, tak logicky budeme muset sáhnout i k snížení počtu pracovních míst. A není to prosím vyhrožování, tak jak dneska jsem poslouchal pana ministra Šťastného na Česko na Plus. Není to žádné vyhrožování. My nejsme neschopní manažeři. To je prostě realita. My prostě bavíme, ať už já nebo pan ředitel Chudárek, že pokud sáhneme do služeb, budeme muset nutně samozřejmě snižovat i počty pracovních míst.
2: Když už jste se odkázal na naše vysílání, poslanec SPD a bývalý radní Českého rozhlasu Josef Nerušil řekl v dnešním pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus, že vládní koalice chce posílit kontrolní mechanismy veřejnoprávních médií a kontrolovat nejen finanční rovinu, ale i obsahovou. Považujete za přípustné, aby politici kontrolovali obsah vysílání?
10: Já myslím, že tento výrok je absolutně skandální. Absolutně skandální. Mě mrzí, že toto říká člověk, který mimochodem v Českém rozhlase pracoval v jeho rešerším oddělením. Člověk, který chvíli působil také jako radní Českého rozhlasu, takže by měl velmi dobře znát kompetence a vůbec postavení média veřejné služby. Či pro mě to je skandální výrok a já myslím, že o to více bychom měli opravdu tu vrásku, tu vrásku mít hluboko v čele, o to více bychom měli zvednout obočí. A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak to usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval a myslím, že tento výrok opravdu je skandální. Či v tomto duchu bych byl velmi obezřetný a opatrný na každé kroky, které se teďka v této chvíli budou vůči médiím veřejné služby dít.
2: A bude podle vás možné se politické kontrole při financování ze státního rozpočtu nějak bránit?
10: Český rozhlas má nastaveny velmi dobré kontrolní a efektivní kontrolní mechanismy. Na druhou stranu ale je tady samozřejmě nějaký kontrolní orgán. Ten kontrolní orgán je Rada Českého rozhlasu, ta je samozřejmě volena poslaneckou sněmovnou, senátem části. To znamená, že v tu chvíli samozřejmě i tato stávající vládní většina může velmi výrazně promluvit do obsazení Rady Českého rozhlasu. Tam může samozřejmě skrze svá usnesení, doporučení a různé kroky vytvářet velmi nevybíravé tlak na generálního ředitele a podobně, čili mohou se samozřejmě tady tyto věci odehrávat. V momentě, kdy budeme rok co rok trnout, jakým způsobem a jaká částka vlastně bude do rozpočtu Českého rozhlasu plynout a bude o ní rozhodovat v podstatě vláda, vládní politici, ministryně financí a podobně, tak v tu chvíli skutečně my musíme zbystřit a také proto s kolegou Chudárkem voláme potom, aby ten zákon měl i nějaké, řekněme, principy kontroly, nějaké protiváhy, nějaké pojistky. Mimochodem vláda se hodně inspiruje v těch, řekněme, 15 zemích Evropské unie, kde jsou média veřejné služby financována ze státního rozpočtu, tak o to více by se tedy měla inspirovat také v tom, že všechny ty země, kde takto ta média jsou financována, mají právě velmi špičkový, skvělý a propracovaný systém právě těch pojistek. Čili neměla by se vláda bránit, aby takovéto pojistky v tom návrhu byly a my uděláme maximum pro to, aby se třeba právě různými pozměňovacími návrhy takové pojistky do toho zákona dostaly.
2: Andrej Babiš prohlásil, cituji, věřte, že proti veřejnoprávním médiím nemám nic, já tam ani nechodím, já je nepotřebuju. Konec citace. Co nám tím říká?
10: Tak já myslím, že to je taková trochu už trumpovská věta naučená, to znamená, když jsou sociální média, existují sociální média, nepotřebuje média veřejné služby. Pokud je pan premiér nepotřebuje, tak to je asi jeho záležitost. Já jsem bytostně přesvědčen, že každá vyspělá demokratická společnost v té své vlastní infrastruktuře by média veřejné služby měla mít. A já myslím, že ten význam, který média veřejné služby sehrávají na poli opravdu výroby umělecké, kulturní, v oblasti zpravodajství, publicistiky, v oblasti mimochodem také vlastně krizového vysílání, krizového řízení, tak já myslím, že to jsou neodiskutovatelné a nenahraditelné funkce. A mimochodem, když jsem viděl na Facebooku, tuším pana premiéra, snímek, jak sleduje zápas našich fotbalistů, tak je sledoval ten fotbalový zápas na kanále Česká televize Sport, takže já myslím, že to tak úplně není, že by nás nepotřeboval. On vás možná nepotřebuje k prezentaci svých názorů, ale sám evidentně to vysílání, jak se také konzumuje. Takže já toto beru opravdu hodně s úsměvem a myslím si, že opravdu takto se přece nedá rozhodovat. Nedá se, stejně jako já neřídím jako generální ředitel Český rozhlas podle toho, co mně se líbí ve vysílání, tak si myslím, že i není možné řídit vládu a řídit Českou republiku a řekněme vládnout ve státu na základě toho, co chce jeden jedinec nebo jestli něco potřebuje nebo nepotřebuje.
2: Podle experta serveru Mediář Jana Potučka přestane být Česká televize konkurenceschopná v nákupu sportovních práv. Jak je na tom Český rozhlas?
10: My na tomto poli máme trošičku jednodušší situaci, než má Česká televize, která opravdu bojuje s obrovskou konkurencí v oblasti nákupu sportovních práv. Hlavně ta televizní sportovní práva se nakupují za neskutečné peníze. To jsou obrovské milionové částky. V tomto případě Český rozhlas nemusí vynakládat takové velké sumy na nákup sportovních práv. Mimochodem také i díky, řekněme, i našeho členství v rámci Evropské vysílací unie, ale i proto, že prostě ta rozhlasová práce je trošičku jiná. Čili tady v tomto duchu toho bych se neobával. U nás to spíše bude opravdu o tom, že budeme muset se podívat, co prioritizovat. Jestli opravdu chceme i nadále třeba rozvíjet velmi kvalitní a mimochodem jednu z našich nejdynamičtějších stanic, jako je Český rozhlas nebo Radiožurnál Sport, nebo jestli naopak budeme muset snižovat počty hráčů v rámci symfonického orchestru, který třeba letos slaví 100 let a je to jeden ze tří opravdu nejšpičkovějších českých orchestrů vůbec, nebo jestli budeme muset opravdu snížit, řekněme, počet pohádek, věcí, které vysíláme pro děti a mládež, nebo jestli budeme muset sáhnout do dokumentární činnosti. Či to je spíše o tom, že opravdu budeme muset se podívat, co tedy v danou chvíli v rámci veřejné služby a veřejného zájmu prioritizovat.
2: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral je hostem 20 minut Radiožurnálu. Zahraniční vysílání Českého rozhlasu, které mimochodem slaví letos 90 let, kofinancuje Ministerstvo zahraničních věcí. Letos snížilo rozpočet o čtvrtinu a na příští rok je v rozpočtu zatím nula. Není to dobrý příklad toho, že stát má jednoznačně silnou páku, jak médium veřejné služby rychle a snadno zlikvidovat?
10: Je to přesně taková krásná případová studie, teda krásná v uvozovkách, ale je to případová studie, která nás opravdu varuje, jak se může tohleto celé vyvíjet i nadále. Přesně tak, bychom dostali o 25% snížený rozpočet ze strany Ministerstva zahraničních věcí. O to více jsme museli samozřejmě snížit rozsah těch služeb, museli jsme propustit 8 zaměstnanců Českého rozhlasu, omezit velmi výrazně to, co tady mimochodem opravdu 90 let funguje a to, co dělalo velmi dobrou službu, třeba i Česku. Předtím Československu, dneska České republice v zahraničí. Čili je to ukázka toho opravdu, jak může potom vypadat i ten tlak ze strany státu, jak se opravdu z roku na rok můžou ty finance měnit. Skutečně na ten příští rok je tam nula, tak já jsem hodně zvědavý, jak ta jednání dále s ministrem zahraničí věcí budou vypadat, především s panem ministrem a jeho týmem, s jeho aparátem. Já vím, že už možná tím otravuji, ale tím slovenským příkladem já permanentně operuji. Tam také došlo vlastně rozhodnutím jedné vlády z ničeho nic o třetinové snížení rozpočtu tehdejšího rozhlasu a televize Slovenska. Následovalo to v podstatě ataky osoby generálního ředitele a nakonec zrušení celé té instituce a vytvoření instituce nové, v podstatě velmi povolné současné vládní garnituře. A tohoto scénáře já se opravdu obávám. A po té podílní tiskové konferenci, kde až bylo vidět určitá radost z toho, jak vlastně je možné takto pokořit média veřejné služby, tak o to více opravdu o osud Českého rozhlasu České televize do budoucna já obavy mám.
2: Užitečné připomenout, že zahraniční vysílání je službou státu, kterou zajišťuje Český rozhlas na základě zákona. Může se jen tak jednoduše vypnout?
10: Ten zákon o Českém rozhlase hovoří o tom, že jsme povinni vysílat do zahraničí, respektive provozujeme to zahraniční vysílání. Už moc neříká, v jaké podobě, ale říká, že ho musíme provozovat. A také jedním dechem je v tom zákoně napsáno, že tuto službu financuje stát. Takže v momentě, kdyby opravdu tam byla v tom příštím roce ta nula, tak tady vznikl opravdu velmi silný právní problém. Nicméně já chápu tu logiku. Já myslím, že pan ministr zahraničních věcí počítá s tím, že od 1. ledna bude platit nebo že bude financovan Český rozhlas státní rozpočtu, tudíž tu chvíli už tam ta povinnost ministerstva zahraničních věcí padne, ale to uvidíme. Samozřejmě pokud by to nebylo ještě od 1. ledna ten státní rozpočet, jakožto systém financování rozhlasu, a pokud by tam ze strany ministerstva zahraničních věcí byla ta nula, tak se v tu chvíli tady vznikne právní problém, který budeme muset řešit.
2: Na jednu stranu se podle Babiše údajně ušetří asi 250 milionů za vymáhání poplatků ročně. Na druhou stranu rozpočet přijde o těch už zmíněných 275 milionů, které neodvede státní podnik Česká pošta za jejich správu. Jaký to tedy má smysl?
10: Víte, kdyby to trošku bylo myšlo vážně, to šetření, že, a to my jsme slýchávali často, že ten poplatkový systém má tyto dvě vady, jednak, že je nespravedlivý a jednak tedy, že je administrativně náročný. No tak ta administrativní náročnost spočívala opravdu v tom odvodu částky, v našem případě nějakých 100 milionů korun České poště, nebylo jednodušší než tuto částku za výběr koncesionářských poplatků České poště v podstatě zrušit, respektive, že by vlastně tento poplatek rozhlas nemusel platit státnímu podniku Česká pošta. Takže já myslím, že tuto chvíli vzniká problém jednak České poště, protože samozřejmě od těch 270 milionů korun od Českého rozhlasu České televize přijde a vznikají samozřejmě ty finanční problémy posléze u Českého rozhlasu České televize. Čili v tomto duchu tady několik institucí najednou v podstatě je tímto krokem a bude tímto krokem poškozeno.
2: A není paradoxní, že v tom novém režimu budou za veřejnou službu médií platit všichni daňoví poplatníci, včetně, dejme tomu, nevědomých, neslyšících například?
10: Proto je hovořím o tom, že jestli nám bylo vyčítáno, že ten systém poplatků je nespravedlivý, ono mimochodem řada těch zdravotně postižených a sociálně, řekněme, slabších občanů bylo osvobozeno už teďka od té platby rozhlasového televizního poplatku, čili mimochodem ta nespravedlnost se samozřejmě dala řešit trošku i jinak a už vlastně byla částečně velmi výrazně řešena. Tady opravdu, a to je to B, já vím, že je to možná nepopulární, ale samozřejmě tu službu si v tuto chvíli skutečně zaplatí všichni. Všichni si zaplatíme ze státního rozpočtu, ten je koncipován z našich daní. V tomto duchu opravdu je to vlastně prakticky totéž, možná ještě opravdu složitější v tom, že platí na jednu tu službu skutečně všichni.
2: Věříte, že něco zmůže stávka pracovníků médií veřejné služby ohlášená na 22. června a jak se vlastně k ní stavíte jako vedení?
10: Tak já musím samozřejmě rozhodnutí zaměstnanců respektovat a celé té iniciativy veřejnoprávně. Rozumím zcela jejich obavám, starostem, ale už i nazlobenosti, která u nich panuje, protože ta nejistota samozřejmě v nich samozřejmě je a sílí o to více i po těch různých vyjádřeních, které v médiích slyšíme. Takže já v tomto duchu a my jsme se jako vedení opravdu rozhodli, že rozhodně nemůžeme bránit zaměstnancům, ani nebudeme v jejich stávkové činnosti. Mají na ní plné právo. Garantuje mi listina základních práv a svobod, takže v tomto duchu to, co akorát řešíme samozřejmě, protože jsme médium veřejné služby, řešíme, aby ta pondělní stávka neohrozila chod Českého rozhlasu, abychom skutečně dostali našim povinnostem dle zákonu, dle kodexu Českého rozhlasu a dalším náležitostem, abychom vysílali zpravodajství publicistiku, ale já samozřejmě tímto krokům rozumím, v podstatě my jako vedení musíme v tomto duchu a budeme součinní, tak aby opravdu proběhla v pořádku, aby byla elegantní a aby zaznamenali i posluchači, že se něco opravdu nekalého děje.
2: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Děkuji za rozhovor a do Ostravy přeji klidný zbytek dne. Naschledanou.
10: Děkuji za pozvání, hezký večer.
2: Loučí se Vladimír Kroc.
11: Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Slovák podezřelý z otravy sklenice s dětskou výživou a vydírání výrobce HIP zůstává v Rakousku ve vazbě. Soud v Einstadtu prodloužil do poloviny srpna. Úřady muže zadrželi na začátku května. Policie u něj našla jed na krysy, který byl podle rozboru podobný tomu, jaký byl použit k otravě sklenice s výživou zajištěné v Rakousku. Množství toxinu ve výživě by podle znalců život neohrozilo, mohlo by ale způsobit zdravotní potíže. Sklenice se kromě Rakouska objevily taky na Slovensku a v Česku. Muž všechna obvinění odmítá. Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho více než miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli alkoholu se loni léčilo taky zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jich počet skoro zdvojnásobil. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. V České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dříve řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastněná Ivem Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují s fakty.
11: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík vypadl na prvním turnaji po semifinále Roland Garros v prvním kole. Na trávě v Londýně prohrál s Francouzem Manarinem 1-2 na sety. A na turnaji v Berlíně postoupili do osmifinále tři české tenistky. Kateřina Siňaková porazila Švýcarku Masarovovou 2-0 na sety. Stejným s výsledkem vyhrála nad Číňankou Chang Shuai světová desítka Karolína Muchová. A 2-0 zvítězila i Linda Nosková nad Mexičankou Zara Zuavou.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se do kolony dojíždí za Ostrovačicemi kolem 180. kilometru, za exitem 182 popůvky se pak sunou už jenom kamiony v pravém pruhu, je to kde dvojce do omezení. Na D1 za Brnem směrem na Vyškov, opatrně za Rohlenkou, respektive před sjezdem na Slavkov. Na exitu 210 se tvoří kolona v odbočovacím pruhu, protože dole na silnici 50 pod sjezdem z dálnice se převrátilo auto. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy vzniká kolona kamionů v pravém pruhu kus za sjezdem na Židlochovice, teď ze 7. kilometru k D1. Silnice 11, Hradec Králové Žamberk, je na obchvatu Vamberka uzavřená. Havarovala tam dvě osobní auta, musí se přes město, přes Vamberk, mezi kruhovým objezdem u Molu a odbočkou před Sebranicemi. A na pražském okruhu před Ořechem popojíždějí kolony ve směru na D1 od nájezdu z plzeňské D5 až 20 minut, ve směru na letiště je to od sjezdu na Lochkov kolem 15 hodiny. V Praze kolony taky na východním okruhu od D11 k Průmyslové, to je na 20 minut, a fronty jsou mimo jiné v ulici k Barandovu, od Barandovského mostu nahoru na Barandov nebo v Radlické od Valtrovky nad Mrázovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme přechodněji polojasno, jinak ale oblačno a zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Pod poledním radiožurnálu je s vámi dál Štěpán Pokorný.
12: 17 hodin 34 minuty a teď po 20 minutách radiožurnálu a krátkých zprávách Ema Drobná.
0: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.

0: značné míry na tom, jaké bude počasí na severu Norska, na kosmodromu a raketové odpalovací základně na ostrově Andøya, jestli tam nebude příliš silný vítr. Právě na tomto ostrově měla německá raketa Spectrum otestovat včera v pozdních večerních hodinách, ale inženýři museli ten test zastavit kvůli závadě na kapalinovém systému. Dalo by se říct další neúspěch, protože loni v lednu při prvním testu ta 28-metrová raketa explodovala, pak byly ještě asi tři další testy. Jeden z nich kuriozně zmařila norská rybářská loď, která narušila bezpečnostní zónu, jaký perimetr, přiblížila se příliš blízko k odpališti, ale teď to měl být druhý oficiální takzvaný kvalifikační let. Nicméně mnichovská firma ISAR, řekl bych, že to nebere nějak fatálně a zatím tvrdí, že každý další test to jsou zejména nová data, nové zkušenosti, možnost učit se jít dopředu.
1: A kam až, jaké má společnost se svojí raketou cíle?
0: Tak ta raketa by měla mít nosnost asi 1000 kilogramů, čili nákladová za jedné tuny by měla být schopná vynášet na nízkou oběžnou dráhu Země. Mluví se hlavně o satelitech, z nich některé jsou samozřejmě i výrazně těžší, třeba několikatunové telekomunikační družice, ale na druhou stranu je taky spousta moderních satelitů zaměřených třeba na pozorování Země nebo satelitů v rámci systému Starlink a ty se do té jedné tuny docela pohodlně vejdou. Firma ISAR Aerospace už před 6 lety postavila za Mnichovem továrnu, ve které by chtěla výhledově vyrábět asi 400 takových raket ročně, s tím, že by to mohla být alternativa k dalším raketám Evropské kosmické agentury, jako jsou rakety Ariane nebo Vega.
1: Kde na to bere startup peníze, když úspěšný test ještě neprovedl?
0: Tak v začátcích tam byli soukromí investoři, ale dál firmu podporují evropské granty, ale Německo jako takové pro něj samozřejmě dostat první německou raketu na oběžnou dráhu, to by byl i symbolický úspěch, ale víc se mluví spíš o bezpečnostních zájmech a taky samozřejmě o evropské suverenitě, to je Spojené státy, Čína, Rusko, mít takový vlastní zajištěný přístup do vesmíru, to je v evropském i bezpečnostním zájmu. V březnu deník Handelsblatt s odkazem na insidery informoval, že německá armáda vypsala zakázku v hodnotě až 240 miliard korun, a to právě na konstelaci satelitů, která by fungovala na podobném principu jako zmíněný Starlink americké společnosti SpaceX. No a v rámci Německa to nemá být jenom jediná investice. Ministr obrany Boris Pistorius tady už loni na podzim vyhlásil, že v přepočtu asi 850 miliard korun chce Německo v následujících letech investovat do bezpečnosti v kosmu. Čili jedná se o odvětví, ve kterém vládne momentálně spíš zlatá horečka. Myslím si, že společnost ISAR Aerospace, která teď chce testovat raketu Spectrum, nemusí mít zrovna nějaké velké obavy, co bude jíst.
1: Zpravodaj radiožurnálu v Německu Tomáš Havlín s informacemi v odpoledním vysílání. Díky.
0: Díky, hezký den.

Místo těžkého terénu a vojenských střelnic rovnou na dálnici tanky Leopard dnes armáda vyslala cvičit na frekventovaný tah mezi Olomoucí a Ostravou. Byli jsme u toho a reportáž pro vás máme přichystanou.

0: Sam Fender 17:48 čas, kdy pokračuje odpolední vysílání Radiožurnálu. České tankové vojsko pro svůj výcvik vůbec poprvé v historii využilo civilní cestu, a to hned dálnici. Konkrétně D35 na Olomoucku, úsek mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem. Vojáci z nedaleké posádky v Přáslavicích tam trénovali organizovaný přesun obrněnců, včetně nejnovější techniky tanku Leopard 2A4.
1: Branou kasáren v Přáslavicích právě projíždí 6 tanků Leopard 2A4 a také vyprošťovací vozidlo Buffalo. Kolonu obrněnců doprovázejí vojenští policisté na motorkách.
2: Jsme transitní zemí pro i armády NATO v rámci posílení východního křídla, to znamená i civilní veřejnost, i naše armáda si musí zvyknout přesouvat se po zpevněných komunikacích na delší vzdálenosti.
1: Okomentoval důvod cvičení Tomáš Suchý, velitel mechanizovaného praporu z Přáslavic. Na 9-kilometrovém úseku dálnice z Kocourovce do Velkého Újezdu vojáci cvičili, jak se rychle, bezpečně a organizovaně dokážou pohybovat.
2: Dávají to skvěle. Jezdí, svítí, blikají, když to řeknu nevojensky. Ty tanky jsou na to uspůsobené. Mají zrcátka, mají světla, mají blinkry, mají oranžové majáky, mají gumové patky, byť ten tank váží 55 tun. Měrný tlak na tu dálnici je daleko menší než třeba u klasické kamenové dopravy.
1: Z tanku se skočil Jan Šrom, působí na pozici starší řidič.
3: Pro mě se to liší hlavně v tom, že jsem si mohl vyzkoušet to rozjet trochu ve větší rychlosti, protože v tom terénu tam nám to ty prostory občas nedovolí, takže tohle byla hlavní věc, ze které jsem měl radost.
1: Mosty i polní cesty kolem dálnice byly plné lidí. Kolonu si fotili a natáčeli. Taky Monika Bordová se svým synem.
4: Jsme tady z vedlejší vesnice ze Své Sedlíc, tak máme to kousek, já jsem na rodičovské, tak jsme si říkali, že to je super zážitek, že se pojedeme podívat.
1: Malý mu je kolik roku?
4: 2 roky. Mávalý zážitek. Rozhodně nevšední pro nás, no tak člověk to fakt takhle nevidí a nečekala jsem, že pojedou třeba i tak rychle.
1: Cvičení obrněnců na dálnici chtějí vojáci v budoucnu pořádat minimálně 2x ročně. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil na webu. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání. V roce 2024 klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Máme to taky podrobně na zpravodajském serveru i rozhlas.cz a teď k dalším tématům nabídne je večerní publicistika od 18.10 s Věrou Štechrovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak my jsme dnes do vysílání pozvali ministra kultury za motoristy od KPU Klempíře. Slíbil, že se s námi opravdu spojí. My bychom se ho rádi ptali na podrobnosti toho předloženého návrhu, který mění financování Českého rozhlasu a České televize. Místo placení poplatků mají být obě média financovaná ze státního rozpočtu. Nás taky bude zajímat, jak došla vláda k těm částkám, které chce oběma médiím přidělit, nebo proč odmítá včlenit do těch zákonů garance nezávislosti obou médií, které by naopak v zákoně rádi viděli ředitelé obou institucí. No a v Polsku byl zavražděn ruský karikaturista a kritik Kremlu, který žil v sousední zemi v exilu 5 let. My se budeme ptát, proč vadil, proč byl nepohodlný režimu Vladimira Putina.
0: Věra Štechrová, za chvilku naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda. Co ho ještě dělí od cesty do vesmíru? Letos dokončil poslední ze tří bloků základního astronautického výcviku. Jaké dovednosti potřebuje ještě získat? A za jakých okolností končí automat? A řízení vesmírné lodi přebírá pilot.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Když se mě ptali, čím chci být, tak jsem řekl vždycky zpěvákem.
5: Charismatický hlas?
6: Ty faninky musí mít pocit, že ten Dalibor je jenom jejich.
5: Který zanechal nesmazatelnou stopu v československé pop music.
7: To byly texty k uvěření.
4: A oba dva měli slzy v očích a ona povídá, Janda, vy jste se nevydařili.
8: To se vám líbí nejvíc?
9: Asi Dalibor.
5: Dokumentární portrét Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. V sobotu večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
11: Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Pavla šťastný.
12: Není možné krátit výdaje o nějakých 10, 20, možná i více procent z takhle krátkém časovém období.
11: Ve Švýcarsku se chystá podpis memoranda o míru mezi USA a Íránem. Zahrnovat má i omezení íránského jaderného programu.
13: Nezískají jadernou zbraň. Pokud ano, snese se na ně hotové peklo a nezískají ji.
11: Francouzští fotbalisté nastoupí v prvním zápase na mistrovství světa proti Senegalu. Kolona po nehodě popojíždí v Praze ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína a zítra bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů. Je úterý 16. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
11: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Českému rozhlasu to řekli jeho poslanci.
14: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
15: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
14: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
16: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
14: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
11: Financování médií veřejné služby bude tématem publicistiky s ministrem kultury Otto Klempířem za Motoristy hned po zprávách. Zmocněnkyně vlády pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala. Řekla, že končí kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce i rozdílnému pohledu na její další koordinování.
17: To prostě není ta vize, se kterou jsem já přišla na úřad vlády.
14: Vysvětluje Fuková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO její rozhodnutí respektuje. Pokračuje jeho mluvčí Karla Mráčková.
18: Premiér bude nadále předsedat i radě, která agendu řídí, takže pro romskou menšinu se určitě nic nezmění a naopak zlepší.
14: O přesunu lidskoprávní a taky protidrogové agendy na jednotlivá ministerstva rozhodla vláda. Podle šéfky úřadu Tinde Bárty to zlepší efektivitu práce. Prezident Petr Pavel nevidí k takové změně důvod.
12: Naopak jsem viděl racionální důvod v tom, že tyto agendy jsou více rezortní a potřebují nějakou koordinaci.
14: Před změnami v protidrogové politice varovala Babiše v dopise taky Globální komise pro protidrogovou politiku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
11: Spojené státy a Irán podepíšou memorandum o míru v pátek na vrcholu švýcarské hory Birkenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Americký prezident na summitu G7 ve francouzském Evianu řekl, že dohoda zahrnuje iránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem.
19: V dohodě je, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň. To prostě nemůžeme dovolit. Hormuzský průliv bude otevřený bez poplatku.
20: Americký prezident Donald Trump na summitu 7 největších ekonomik světa uvedl, že Hormuzský průliv bude kompletně otevřený v pátek. Iránci tvrdí, že Američané už odvolali blokádu iránských přístavů. Tehrán prý nechce zavádět poplatek za proplutí Hormuzským průlivem, ale za služby, které se týkají navigace a ochrany životního prostředí. Po podpisu memoranda startuje 60-denní vyjednávání. Čína upozorňuje na to, že druhá etapa rozhovorů o sankcích a jaderném programu bude obtížnější. Evropané varují, že pokud dohoda nebude splňovat jejich podmínky, nezruší protiíránské sankce. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
11: Karvinský fotbalový klub i primátor Jan Wolf se odvolají proti trestům od etické komise fotbalové asociace. Ta kvůli korupci klub vyloučila z první ligy a uložila viníkům vysoké pokuty. Manipulování zápasů šetří i policie.
8: Fotbalový klub se distancoval od jakéhokoliv údajného ovlivňování hráčů či rozhodčích.
9: Navrhli jsme rovněž řadu důkazů v náš prospěch, proto jsme nyní překvapeni, že etická komise FAČR žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla.
8: I primátor Wolf odmítá, že se dopustil jakéhokoliv korupčního jednání. Na svou politickou funkci rezignovat nehodlá. Činovník klubu čelí 12-letému zákazu činnosti v soutěžích FAČR a 3-milionové pokutě. Karviná byla vyloučena z šance ligy a má zaplatit pokutu 10 milionů. Stejně jako Karviná i další klub zapletený do kauzy, první SC Znojmo přijde o finanční podporu. Město mu letos nevyplatí dotaci 1 milion korun. Krištof Kousal, Radiožurnál.
11: Kriminalisté, celníci a finanční správa odhalili rozsáhlý daňový podvod. Ve dvou skupinách se do něj zapojilo 10 lidí. Vydělávali provozováním flotil aut v taxislužbách Uber a Bolt. Podle obvinění za 5 let nezaplatili daně ve výši 300 milionů korun.
21: Skupiny založily desítky různě propojených firem, které střídaly velké množství bankovních účtů, říká Jiří Žežulka z finanční správy.
22: Naši pachatelé se tomu přizpůsobili a co 14 dnů měnili bankovní účty, aby nám tu práci znesnadili.
21: Aut i řidičů měli skupiny stovky, peníze vybírali v hotovosti a rychle posílali do zahraničí, pokračuje ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
23: Pro nás je to další příklad, jak vlastně ten organizovaný zločin vymýšlí nové oblasti, kde by mohl zkrátit daně a poškodit stát. A druhá, jak vlastně zneužít podnikatelské prostředí.
21: Obvinění čelí 8 cizinců a 2 Češi. Hrozí jim až 13 let vězení. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
11: Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které umožňují vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon schválil Evropský parlament jako součást regulace umělé inteligence.
24: Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách anebo bez svolení vygenerovat obrazy nebo videa intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Podle jedné z předkladatelek návrhu Markéty Gregorové z Pirátů je prosazení zákazu úspěchem v boji proti zneužívání dětí a žen. Návrh obsahuje taky odklad některých regulací AI. Proto ho podpořili i zástupci ANO. Europoslanec Jaroslav Bžoch ale tvrdí, že zákaz takzvaných svlékacích aplikací půjde snadno obcházet.
25: Nejakýkoliv chytřejší programátor AI prostě přesvědčí o tom, aby nějaký obrázek ten slíkací udělala, protože AI to prostě umět bude.
24: Firmám, které podobné služby nezačnou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
11: Muzikál Klan Baťa má dnes večer premiéru na letní scéně Muzea Kampa. Připomíná 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati.
26: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
27: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
28: Pro nás bylo důležité, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
27: A tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. Valeria Oros, Radiožurnál.
29: Sport. Čeští fotbalisté se dnes přesunou do Atlanty. Ve čtvrtek od 18 hodin je tam čeká druhý zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Dnes nastoupí do prvního utkání na šampionátu reprezentanti Francie. Ti se představí ve 21 hodin v New Jersey proti Senegalu. A atletický meeting Zlatá tretra pokračuje soutěží v běhu na 400 metrů a závodem na 400 metrů překážek. V Ostravě to sleduje reportér Jakub Marek.
30: Na mužskou čtvrtku překážek vyhrál Brazilec Lima ve velmi kvalitním času 47,64 sekundy. Ve výškařském sektoru už zbyli pouze dva muži, Jan Štefel a Mexičan Eric Portillo. Oba překonali 227 cm a snaží se teď překonat 230. Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem, nehoda v Praze ve Kbelské. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď kolona za Ostrovačicemi ze 180. kilometru. Osobní auta popojíždí kolem 10 minut za exit Popůvky, dál se vlečou kamiony pravým pruhem k D2. A v Praze je ucpaná Kbelská. Od sjezdu z Cínovecké směrem dolů do Hloubětina je to na 20 minut k nájezdu na Novopatskou. Tam jsou blokované oba pruhy, projíždí se jenom odstavným po srážce dvou osobních aut a motorky. A jak se přihlíží v protisměru, vzniká kolona i ze spoda z křižovatky Kbelské s Poděbradskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra bude přechodněji polojasno, jinak ale oblačno je zataženo, postupně místy přehánky výjimečněji bouřky, večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme kolem 27, na horách to bude většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
4: Jak efektivní jsou veřejnoprávní média a proč si ministr kultury Otto Klempíř myslí, že dostatečně nešetří? Proč vláda nechce veřejnoprávním médiím po změně financování garantovat jejich nezávislost pomocí nových pojistek v zákoně? A kdo byl v Polsku zavražděný ruský karikaturista, který kritizoval ruský režim? To jsou naše témata. Vláda včera schválila a představila návrh, který ruší financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků a zavádí financování ze státního rozpočtu. Zároveň se vláda rozhodla, že vrátí výši ročního objemu financí obou médií na úroveň z let 2008 až 2004 před zvýšení poplatků. Množství reklamy, které budou moci odvysílat, navíc zůstane nižší než v roce 2024. Pro obě média to znamená zásadní snížení příjmů. Částky oznámil včera před novináři ministr kultury za motoristy Otto Klempíř a právě on je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak Česká televize má dostat už příští rok proti letošku o 1 miliardu a Český rozhlas o 400 milionů korun méně. Vy jste si nechali udělat nějakou analýzu, která ukazuje, že za tyto částky s dnešními cenami jsou média schopná plnit úlohu, kterou jim ukládá zákon?
5: Podívejte, to je zavádějící otázka. My jsme stanovili konkrétní částky pro Český rozhlas a Českou televizi podle roku 2024. A já vám řeknu proč. Protože v roce 2024 byla obě tato média absolutními lídry na trhu. To znamená, že neměla evidentně žádnou nouzi o peníze a nebylo to tak, že by nemohla vůbec fungovat. Nyní teprve s tím lehce sníženým monotoným, podle mě miliarda není obrovský drama, je to 15% rozpočtu. Jo. Každý manažer v korporátním podniku vám řekne, že 15% rozpočtu se dá ušetřit, když budete efektivní manažer.
4: Promiňte, vy říkáte, že ta média byla lídrem trhu a neměla absolutně žádné problémy, ale já vám můžu citovat hned z několika článků z roku 2024, například ředitel René Zavoral, bez zvýšení poplatků bude muset Český rozhlas zrušit 300 až 350 pracovních míst. Jan Souček, Česká televize směřuje k redukci počtu svých kanálů ze 6 na 3. Takže média otevřeně mluvila v roce 2024 o tom, že pokud nebudou zvýšeny poplatky, tak bude mít velké problémy.
5: Víte, já vám řeknu takové malé tajemství. Já jsem měl několik rozhovorů s oběma pány i ve své pracovně mezi čtyřma očima a tam mi pan Zavoral oznámil nebo deklaroval, nebo jak to řekl, přátelsky řekl, že když teda přijde k nějakému snížení a řekli jsme si, že to vrátíme rok 2024, takže Český rozhlas tím v neomezené míře může dál fungovat, protože teď se vám daří velmi dobře. To jsou jeho slova, já si nevymýšlím, můžu to přisáhnout.
4: A ředitel takže České televize, pan Chudárek, mluví o tom, že to je likvidační pro Českou televizi.
5: Jak může být likvidační částka 5,8 miliardy korun?
4: No protože má dopředu nasmlouvané různé závazky, které musí plnit, což vám na té schůzce s panem premiérem i dokládal, například mluvil o sportovních přenosech a podobně.
5: Ano, vždycky. Včera dokonce v televizi ukázal doktor Šťastný, jo. Když se vybrala po zvýšení poplatků o 1 miliardu více, tak ukazoval čísla, které mu předal pan Chudárek, že vlastně do sportu jako takového, do těch přenosů, nešla ani koruna navíc, ty spendy jsou stejný, takže ta miliarda, která se vybrala více, šla by se rozpustila do platů. Víte co, já rozumím dvěma věcem. a rozumím šéfovi rádia nebo Českého rozhlasu a rozumím šéfovi České televize, že se bíjí za své současné pozice. Ale jsou to politická vyjádření, která s tou realitou mají společného jenom něco, ne všechno.
4: Tak si pojďme říct fakta. To snížení financí vy jste včera odůvodnil tím, že i veřejnoprávní média musí šetřit a chcete, aby byla efektivní. Já předpokládám, že ředitelé obou médií na té schůzce vám vysvětlovali, že média byla natolik efektivní, že dokázala hospodařit 18 let se stále stejnou částkou jako v roce 2008 a ještě dokázala rozjet nové programy, a to při kumulované inflaci 60%. Mimochodem státní rozpočet se za tu dobu zdvojnásobil. To vám nepřijde jako zásadní šetření a efektivní řízení?
5: Víte, jako zásadní šetření mi přijde třeba, když si můžu půjčit, vy máte tato procenta, já můžu deklarovat zase situaci v zahraničí. Třeba takové Švédsko, stejně srovnatelné jako my, nebo Holandsko.
4: Promiňte, pane ministře, ale každá země je velmi specifická a těžko srovnávat nesrovnatelné, protože tam jsou úplně jiné systémy fungování. Tak pojďme mluvit o České republice. Proto jsem se vás ptala na tu analýzu, protože ve Švédsku nešetřili veřejnoprávní média 18 let předtím.
5: Paní redaktorko, do tohohle z toho kouta mě nedostanete. Švédská televize má stejný... Ale samozřejmě, že ano. Televize ve Švédsku má stejný share na trhu jako my. Má jednu třetinu zaměstnanců. To samé je v Holandsku. Jak je možný, že naše televize na podíl o počet obyvatel 10 milionů má 3 tisíce zaměstnanců? Jak je možný, že sice na jednu stranu deklarujete ano, otevřeli jsme nové kanály. A na druhou stranu všichni vidíme v denním provozu, že já teďka se nechci pouštět do vašeho rozhlasu, ale vím to na televizi, že z každého přenosu tam přijede na jednokolce člověk z komerční televize s jednou kamerou a natočí stejný záběr a stejnou reportáž jako mikrobus s třema kameranama, s jedním zvukařem a s jedním řidičem od České televize.
4: Ano, prosím vás,
5: jak se říká, když se v 80. nebo 70. dokonce letech říkalo, že halíře dělají talíře. Já nechci tohleto spojení tady nějak propagovat, ale je na tom kus pravdy.
4: Vaše vláda se tedy rozhodla změnit systém financování tak, aby byl více navázaný na vládu a stát. Teď jsou to peníze přímo od občanů. Také se rozhodla tedy odebrat veřejnoprávním médiím určité finance. A vy říkáte zároveň, že vám nejde o to oslabit média, nějak je ovládat a zasahovat do jejich obsahu. A my jsme dnes od vašeho koaličního partnera, konkrétně pana poslance SPD Nerušila, slyšeli tohle.
6: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi, přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby vysílání nebylo vyosené.
4: Takže jsme slyšeli, že SPD by ráda kontrolovala obsahovou rovinu, to, co veřejnoprávní média vysílají. Proč by měla veřejnost věřit vašim slovům, že vy to nemáte v úmyslu, když vaše kroky zatím svědčí o opaku?
5: Víte, já jsem to napsal už na to svoje vyjádření na X-ko, kde jsem napsal, že politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval a já nechci vůbec koaliční straně SPD zasahovat do vnitřní záležitosti, ale myslím, že tohle to by se měli vyříkat s vedením, protože naše doktrína, naše filozofie je naprosto nezasahovat do zprávy a programů veřejnoprávních médií. To tady můžu odpřisáhnout opět.
4: No a pokud myslíte ta slova o tom, že tedy nechcete zasahovat do obsahu a nechcete mít vliv na to, co ta média vysílají vážně, proč nevyjdete například vstříc tomu požadavku ředitelů ČRO a ČT a nepřipravíte také pojistky, které by minimálně stížily ty pokusy dál zasahovat do toho zákona, který chcete teď přijmout?
5: Víte co, tam se objevila poznámka ohledně Senátu.
4: Promiňte, kde tam?
5: V nějaký diskuzi tam je ve veřejném prostoru se byla poznámka ohledně Senátu, víte co, aby to schvalovali obě dvě komory. Ale to je jako absolutně nesystémové. Jo. Za prvé, předpisy, které vyžadují shodu obou komor, jsou výjimečné a týkají se jen, poslouchejte mě pečlivě, jen ústavních zákonů, nebo zákonů s ústavní povahou, což znamená třeba zákonu ústavním soudu, o nejvyšším kontrolním úřadu, mediální zákony, mezi tento typ pojistek nepatří. Příště bychom tam mohli dát jiný zákon.
4: Rozumím.
5: Nevím, o zemědělcích.
4: Ta pojistka, promiňte, ta pojistka ale by také mohla vypadat úplně jinak. Například pan Chudárek mluvil o tom, že ty další změny toho zákona by se mohly schvalovat kvalifikovanou většinou.
5: Myslíte třeba kvalifikovanou většinou, co tím myslí pan Chudárek?
4: No, kvalifikovaná většina, to znamená, že to musí být většina všech poslanců v poslanecké sněmovně.
5: Třeba 101 nebo 120, nebo, jo. Ale dobře, ten zákon je napsaný tak, aby to nebylo jednoduché ho změnit. Představte si, co my chceme změnit zákon, nebo zrušujeme zákon a dáváme nový zákon a představte si, co všechno to obnáší. Ještě jsme ani nezačali, ještě to ani není ve sněmovně. A už sama vidíte, že to bude opravdu jako těžká práce. Změnit zákon není jako snadné. I tak.
4: Rozumím.
5: Myslíme
4: to určitě,
5: si, že z politického hlediska tahle změna neprojde. Ale víte co, ještě jsme nenačetli, paní redaktorko, ani první čtení. Bude tam spousta prostorů pro pozměňovací návrhy.
4: No vy jste ale včera také řekl, že by každá vláda měla mít možnost rozpočet měnit pomocí parlamentní většiny a to je právě to politické zasahování do nezávislosti médií, které tvrdíte, že
5: to
4: dělat
5: neřekl,
4: nebudete a nechcete. Neměli byste vlastně zajistit, aby to nedělala ani jiná vláda, když vy říkáte, že teď to dělat nechcete, ale jiná vláda by to dělat chtít mohla.
5: Ale vždyť přece ty televize a to rádio fungují samostatně pomocí rad, jako jsou to nezávislé orgány a proč by jakákoliv vláda chtěla měnit, podívejte se, to narážíme už, to už je jako téměř psychiatrický rozhraní, proč by to dělali, proč bychom nesnížili poplatky ze 150 korun na 70, protože to je nenormální, to nejde už. Jo.
4: No vy se ptáte, proč by to dělali, ale my jsme před chvíli slyšeli například od poslance SPD, že by rád zasahoval do obsahu vysílání. Tak to je odpověď na to, na co se ptáte, proč by to dělali.
5: No dobře, v tom případě, ale byste se tuto otázku měli dát poslanci SPD.
4: Ale je to váš koaliční partner, s kterým vládnete.
5: Promiňte, já nevládnu panem Nerušilem. Jo. Já mu nevidím do hlavy, on se mnou svoje výroky nekonzultoval a na tohleto se musíte zeptat jeho.
4: Dnes nám to samé říkal i pan poslanec za Svobodné pod SPD, pan Vondráček, že vláda, která platí média ze státního rozpočtu, by měla rozhodovat o tom, co budou vysílat. Tak není nakonec problém v tom, že by ta média byla placená ze státního rozpočtu?
5: Ale proč by to měl být problém? Víte, co ta úvaha je jako zralá, jo? Přece teď platili lidé daně a navíc platili koncesionářské poplatky. Daně budou mít stále stejné a kvůli zrušení poplatků se prostě určitě nezvýší. Takže naopak koncesionářské poplatky teď platí přece lidi nad daně. My jim ulevujeme.
4: Vy říkáte, že je potřeba šetřit a že každý musí být efektivní. Říkáte, že daně se nezvýší, ale vláda si bude muset půjčit a ministryně Schillerová už řekla, že ten rozpočet na příští rok bude jeho schodek ještě vyšší než ten letošní, mluvila o 350 miliardách. Tak to není příliš šetření.
5: No podívejte, Ta otázka, já vlastně nevím, jak to mám kvalifikovat, jestli to je už je demagogie, nebo jestli je to nefér otázka.
4: Ne, já se jen ptám, že když vy říkáte, že máme být efektivní a šetřit a zároveň zvyšujete deficit státního rozpočtu, plánujete zvyšovat deficit státního rozpočtu a to i proto, že převádíte financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet.
5: Paní redaktorko, mluvíme snad o tom, že se dluh zvýší kvůli školství, kvůli zdravotnictví, kvůli soudnictví, kvůli policii. Ne, to by si nikdo nedovolil, protože to je, víte co, to je veřejný zájem a úloha státu, aby tyto služby občanům zajistil. To jsou ale i přesně veřejnoprávní média. Stejně tak se po vládě chce, aby navyšila výdaje na obranu, jako Já nevím, kam míříte.
4: Mířím tím, že veřejnoprávní média mohou svoji úlohu velice dobře plnit i když budou financovaná z poplatku jako dosud. Sám jste říkal, že byli lídry na trhu, takže přesvědčují, že svoji úlohu dokáží plnit i pod poplatkem.
5: No, tak teď jsem vám to vysvětlil, já to teda ještě řeknu jednou. Jo. Lidi platili daně. A k tomu, nebo platí daně stále. A k tomu ještě stále platí koncesionářské poplatky. A ty daně my zvyšovat nebudeme. Nikdy, budou stále stejné. A kvůli zrušení poplatků prostě taky zvyšovat nebudeme. Ani žádná daň, která by šla a začala financovat média veřejné služby, se nezavede. Takže ty koncesionářské poplatky teď platí lidi nad ty daně. Proto jsme to škrtli, nebo chceme škrtnout.
4: Říká ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
5: Já děkuji, naschledanou.
4: Polská policie zadržela 3 osoby v souvislosti s pondělní vraždou ruského karikaturisty a kritika Kremlu Semjona Skrepeckého. Po pachateli vraždy ale vyšetřovatelé stále pátrají. Skrepeckého zastřelil neznámý střelec v pondělí ve východopolském městě Biala Podlaska, kde žil 44-letý umělec od roku 2021 s rodinou. Střelec vypálil na Skrepeckého zblízka několik výstřelů a pak znovu vystřelil do ležícího těla. Policie zadržela 2 běloruské občany nedaleko místního běloruského konzulátu. Zkoumá jejich spojení s vraždou. Zatím nevznesla žádné obvinění. Skrepecký vlastním jménem Robert Kuzovkov proslul karikaturami politiků, včetně autoritářských vládců Ruska, Běloruska a Čečenska. Já teď zdravím Petru Procházkovou, reportérku deníku N, která se věnuje především dění v Rusku a v postsovětském prostoru. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Skrepecký 12. června na Den Ruska před ruským velvyslanstvím v Berlíně demonstroval s dvojportrétem Stalina a Putina po vzoru pravoslavných ikon. Můžete tedy krátce přiblížit tu jeho tvorbu?
7: Tak Skrepecký byl opravdu taková dost extravagantní osobnost. Já jsem ho občas sledovala na sociálních sítích. Ta jeho akce 12. června před ambasádou v Berlíně byla úplně typická. On tam přišel v takovém roztodivném obleku, ověšen medailemi. Na té ikoně je nejen Stalin, jak krmí Putina, ale krmí ho jakoby dudlíkem, fajfkou. A kromě toho měl Skrepecký v kalhotech zastrčenou ruskou vlajku a pak s ní dokonce utíral chodník. Takže to je úplně typická akce, která dokresluje to, co on dělal. On, jak si bych řekla, pálil na všechny strany, on kritizoval jak ruský režim, tak běloruský režim, ale i ruskou opozici. On se dělal legraci i z Alexeje Navalného, zesnulého opozičního lídra. Takže on byl vlastně člověkem, který nebyl v žádné bublině, v žádné skupině, s nikým se vlastně neidentifikoval, kromě sama sebe.
4: A ze jakých okolností odešel před 5 lety do Polska?
7: On odešel ještě tedy před tou velkou ruskou invazí, pochází z Altajského kraje, tam i žil vlastně ještě v tom roce 21, kdy odešel i s rodinou do Polska, mimochodem má 5 dětí. 5 dětí po něm zůstalo. A on zkrátka chtěl žít ve svobodnějším prostředí, ale upřímně řečeno, on měl konflikty nejen jaksi třeba s orgány státní moci, ale i se svými sousedy, i s lidmi, kterým prostě... On byl člověk, který se posmíval všemu, byl to takový opravdu velmi extravagantní typ, takže myslím si, že i v Polsku neměl jenom přátele a proto i to vyšetřování té vraždy bude poměrně komplikované, i když zase se mluví nejvíc o té čečenské stopě, protože on byl velkým kritikem a posměváčkem Ramzana Kadyrova, čečenského vůdce, který proslul tím, že posmívání sama sobě neodpouští.
4: Jak jste říkala, mi ten motiv pondělní vraždy Skrepeckého zatím neznáme. Podle běloruského exilového serveru Zikmedia přivezl pachatele do východopolského města běloruský taxikář, který pak byl i svědkem zločinu. Dá se i z téhle informace vyčíst, řekněme, něco málo o tom, kam by mohly vést stopy?
7: Právě že moc ne. My pravděpodobně se dozvíme, a nemyslím si, že to bude trvat tak dlouho, jména a identitu těch, kteří tu vraždu vykonali. Tedy toho, kdo střílel, toho, kdo tam třeba něco zajišťoval, i toho taxikáře. Ale daleko složitější to bude s identifikací zadavatelů, pokud se k tomu sami nepřihlásí. Takových vražd vlastně v tom ruskojazyčném prostředí, no v tom postsovětském prostoru máme víc a velmi často i do vězení jdou lidé, kteří vraždu vykonali, aniž by jsme dodnes po mnoha letech věděli, kdo byl tím, kdo jim za to zaplatil. A je zajímavé, že občas to nevědí ani ti vykonavatelé. Ta linie k tomu, kdo si vraždu objedná, bývá tak složitá a komplikovaná, že se to zkrátka vlastně nikdy nevyšetří. Takže dozvědět se to možná ani nemusíme.
4: A byl podle vás tento člověk tak významný, že opravdu mohl vadit, ať už to byl Putinův režim nebo režim Alexandra Lukašenka, případně režim prezidenta Kadyrova?
7: No, to je právě to, co mě na tom případu trochu zarazilo, když jsem to zjistila. Semjon Skripický byl určitě v tom ruskojazyčném prostředí známý a lidi, kteří sledují třeba Telegram ruskojazyčný, tak věděli, že existuje. Ale že by to byla nějaká významná osobnost v rámci třeba té ruské opozice v zahraničí, že by nějakým způsobem byl známý v Rusku, jaksi nějak opravdu široce známý, že by byl symbolem nějakého odporu vůči ruskému režimu, to opravdu ne, takže tady se spíš zdá lidově řečeno, že někoho opravdu strašně naštval. Mě to tam samozřejmě evokuje tu linku k těm kadyrovcům, kteří jsou citliví na to zesměšňování, ale protože nevíme nic, tak samozřejmě to nemůžeme s určitostí.
4: Budeme celý případ dál sledovat, to byla reklama.
2: Kateřina Causidisová má zprávy.
11: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Radiožurnálu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení brání funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Útok ruského dronu v Nikopolu na Ukrajině zabil 3 lidi. Informuje o tom šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža na síti Telegram. Ruský dron podle něj zaútočil na lidi jdoucí po ulici. Tento typ bezpilotního letounu operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery, která snímá v živém přenosu. Zemřela starší žena a její 51-letý syn. Identitu třetí oběti úřady zjišťují. Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server iRozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO.
2: Sport.
11: Na atletickém mítingu Zlatá tretra začal závod mužů v běhu na 3000 metrů překážek. Podrobnosti má z Ostravy reportér Jakub Marek.
30: A česká sprinterka Lourdes Gloria Manuel ovládla závod na 400 metrů, navíc si opět posunula osobní rekord, a to na 49,74 setin sekundy. Výškař Jan Štefela skončil druhý ve svém nejlepším letošním výkonu venku, 227 cm. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem, taky v Praze ve Kvelské a před Edenem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se ještě u exitu 182 popůvky brzdí až do zastavení. I v levém pruhu pak se osobní auta rozjedou, pokračuje silný provoz kamionů až do Brna k D2. V Praze ve Kbelské ulici ve směru dolů do Hloubětina u nájezdu na Novopatskou havarovala motorka a dvě osobní auta. Přes půl hodiny byly teď zabrané oba pruhy, jelo se jen odstavným. Před momentem uvolnili pravý pruh. Kolona od sjezdu z Cínovecké až na půl hodiny teď by se mohla dát trochu víc do pohybu. Fronta se tvoří ve Kbelské i v opačném směru od křižovatky s Poděbradskou. Je to asi na 10 minut k Novopatské, jak se tam přihlíží u nehody v protisměru. A navíc k před Kbelskou je fronta i v Novopatské ve směru z Černého mostu, začíná zasat licemi u ekoduktu, za ním navíc pozor v levém pruhu, tam stojí po kolizi dvě osobní auta. A v Praze se výrazně projevuje taky příjezd návštěvníků koncertu Evy Farné v Edenu. Kolona minimálně na 20 minut je celou Chodovskou od podjezdu jižní spojky přes Bohdalec k Edenu, před ním fronty i ze zhora od Želivského i ve Vršovické od Kohynoru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: V noci bude polojasno až oblačno, ochladí se na 15 až 11 stupňů, zítra přechodně i polojasno, jinak ale většinou oblačno, je zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky začít ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobrý večer už vám popřejeme v 18 hodin 33,5 minuty a večerní vysílání začínáme s OMD. Hezký poslech.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
1: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
2: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
1: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Klus.
3: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tím nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
1: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
3: Já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného, je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
1: Tomas Sean Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
4: V nějakých očích by mohl působit jako takovej skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná, a je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradice.
1: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. A kromě klanu Baťa ožili na letní scéně Muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vericha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Radiožur.

Na ostravské Zlaté tretře mají za sebou závod ženy na 400 metrů, jak si vedla Češka Lourdes Gloria Manuel, to se dozvíme za chvilku přímo z Vítkovického stadionu.

0: Nejlepší čeští i zahraniční atleti dnes závodí na mítinku Zlatá tretra. Svůj závod na 400 metrů má za sebou letošní halová mistrně světa Lourdes Gloria Manuel. A jak se jí dařilo, tak nejen to poví z Ostravy reportér Jakub Marek.
1: Krásný podvečer, dařilo se jí parádně, stejně tak jako ve všech závodech této venkovní sezony, poté co loňskou venkovní sezonu promarodila kvůli svalovému zranění, nezávodila, tak teď se jí daří perfektně. 49,74 sekundy, opět čas pod 50 sekund na hladké čtyřstovce. Zvítězila tady suverénně na ostravské Zlaté tretře a poté co dvakrát byla druhá v závodech Diamantové ligy v Římě a osu, tak potvrzuje, že patří zkrátka mezi teď už tu absolutní světovou elitu v běhu na 400 metrů. Ve 20 letech český atletický supertalent se tedy předvedl i před domácím publikem skvěle. Aktuálně teď začala soutěž koulařů, kde je už mnohem zkušenější český atlet, český reprezentant Tomáš Staněk. Tomu se ale první pokus nepovedl tolik, jak by asi chtěl. 19 metrů 93 centimetrů aktuálně ho řadí na pátou pozici. Před týdnem v Kladně se dostal i na 21 metrů, tam hodil vrhl přesně 21 metrů, vyhrál tam suverénně tímto výkonem a byl s ním velmi spokojen. Aktuálně by ho obdobný pokus řadil na druhou pozici, protože do čela se dostal nejlepší Evropan posledních let, Ital Leonardo Fabry, 21 metrů a 8 centimetrů v první sérii, ale samozřejmě je to teprve začátek soutěže. Na druhé pozici je skvělý Novozelanďan Tom Walsh, 20.96 a třetí Nigeriec Chukwuebuka Enekweci, 20.67. Tomáš Staněk tedy na průběžné páté pozici. Končí teď už i soutěže tyčkařů a tyčkařek. Tady výjimečně to bylo v jednom sektoru, taková trochu exibiční soutěž, zvítězila Novozelanďanka Imogen Eirisová za 475 cm a mezi muži vyhrál při nepřítomnosti Armanda Duplantise, jeho řekl bych stín posledních let, řekl Emanuel Karalis, vicemistr světa, třetí z posledních olympijských her, tak ten překonal 5 metrů a 82 cm. Na 6 metrech má ještě poslední opravu a připomenu to, že on se vlastně předevčírem vrátil ze svatby právě Armanda Duplantise z Kán. Samozřejmě Duplantis tam zůstal, Karalis po oslavě mířil sem a teď tady zvítězil i v Ostravě. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška. To je jachta, sport pod falešnou identitou, taky jeden nenápadný spolek. O tom všem budeme mluvit.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
3: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpine Pro.
4: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Policie rozkryla síť podvodných školení mezi účastníky digitálních kurzů, byli i řidiče kamionů. Evropský parlament schválil celní dohodu se Spojenými státy. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře závod v běhu na 400 metrů. V Praze se před začátkem koncertu Evy Farné tvoří kolony k Edenu. A zítra bude oblačno i zataženo, postupně místy přehánky, večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění anebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
7: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech, těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
5: Pavel také kritizoval přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Jde podle něj o problematiku, která potřebuje koordinaci. Policisté odhalili 10milionový podvod s evropskými dotacemi na školení. Stíhají 18 lidí a 15 firem po celé zemi. V mnoha případech šlo přitom o fiktivní kurzy. Evropský žalobce Vít Koupel Radiožurnálu potvrdil, že obvinění čelí stíhání na svobodě.
8: Ti zaměstnanci vůbec s těmito digitechnologiemi v rámci své činnosti nepřicházeli do styku. Byli například proškolování řidiči dálkové dopravy v oblasti digikompetencí, což samozřejmě vyvolává pochybnosti, proč by v tomto měl být školený. V některých případech měl být školen tolik zaměstnanců, že by to v zásadě znamenalo zastavení chodu celé té společnosti.
5: Europoslanci schválili klíčovou část obchodní dohody se Spojenými státy. Zahrnuje zrušení dovozních cel na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Je to výsledek jednání Bruselu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který EU opakovaně hrozil zavedením vyšších cel.
9: Podle dohody by neměly úřady ve Spojených státech zavádět vyšší než 15% cla na evropské produkty. Pokud svou část dohody Washington nesplní, bude mít Evropská komise pravomoc reagovat. Návrh ji taky umožní navýšit dovozní cla, pokud americké zboží v určitém odvětví zaplaví evropský trh. Návrh podpořili čeští europoslanci za ODS, Piráty i ANO. Potvrzuje jeho europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.
10: 15% clo v této dohodě já považuji za velmi dobrý kompromis.
9: Smlouvu musí ještě finálně schválit členské státy. Rámcovou obchodní dohodu podepsali loni ve Skotsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
11: Sport. Česká běžkyně Lourdes Gloria Manuel ovládla na atletickém mítinku Zlatá tretra v Ostravě závod na 400 metrů. Halová mistryně světa to navíc dokázala v osobním rekordu s časem 49,74 sekundy. Více přidá reportér Jakub Marek.
12: Druhý skončil výškař Štefela výkonem 227 cm, v kůlařském sektoru aktuálně bojuje Tomáš Staněk a zatím je na šesté pozici spíš průměrným vrhem 19 m 93 cm. V čele je teď nově Ital Fabry za 21,72. Všichni mají ještě 3 pokusy na zlepšení. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na východní části Pražského okruhu i Vekbalské a taky kolony před Edenem. Nejdřív D1, příjezd do Brna směrem z Prahy, provoz už slábne, zbytek kolony kamionů v pravém pruhu je už jenom od sjezdu na Vídeň do omezení u sjezdu na Bratislavu. Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most pozor u sjezdu na Hradeckou D11 a k IKEA. Po havárii osobního auta je tam zabraný pravý pruh, hasiči a záchranka na místě, přibrzďuje se ve slabším provozu, už je to bez kolony. Jenom pozvolna polevuje nápor na příjezdu k Edenu půl hodiny před začátkem koncertu Evy Farné nejvíc. Ucpaný je směr z dálnice D1, kolona Schodovské teď od teplárny Michle přes Bohdalec je zhruba na 20 minut. Popoždí se chvíli taky ze zhora Bělocerkevskou od zdravotního ústavu, tam je to do 10 minut k Edenu. A ve Kbelské ve směru z Letňan dolů do Hloubětina u nájezdu na Novopatskou dokončují v levém pruhu úklid po havárii motorky a dvou osobních aut, provoz zeslábl, kolona už jenom kratší od sjezdu na Kbely, je to na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude přechodněji polojasno, jinak ale oblačno, je zataženo, postupně místy přehánky, ojediněle i bouřky, večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobrý večer, Radiožurnál posloucháte v 19:05. Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Příčinu incidentu dál vyšetřují chorvatské úřady. Detaily přidáme už za chvilku ve večerním vysílání. Zůstaňte s námi.
6: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, už je zpět v Česku. Čtvrtá přeživší zůstává v místní nemocnici. I ona by se ale brzy měla vrátit domů. Osmičlenná česká posádka plula na 14-metrové plachetnici. Po střetu s katamaránem soukromého dopravce se potopila. Nehodu nepřežili čtyři Češi. Ve Splitu je spolupracovnice radiožurnálu Tea Veseláková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak dnes pokročilo vyšetřování?
1: Chorvatští vyšetřovatelé pokračovali ve výslechu svědků. Státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy, které se věnuje té trestně právní rovině nedělního neštěstí, nařídilo toxikologickou analýzu vzorku těch, kteří měli nebo mohli řídit obě plavidla. No a sbírali se dál taky k prozkoumání videa a záběry, které pořídili lidé cestující na palubě katamaránu nebo ti, kteří proplouvali v době kolize kolem. Detailnější informace o tom, co vedlo ke srážce, ale úřady nezveřejňují s ohledem právě na to probíhající vyšetřování a nezapomínejme, že do celkové skládačky ještě stále chybí ohledání té potopené plachetnice. Na její vytažení si ale vzhledem k náročnosti toho úkolu budeme muset počkat nejspíš několik týdnů.
0: V Chorvatsku se teď určitě objevuje řada zkušených domácích námořníků v médiích, tak jaká dávají doporučení pro plavbu na moři?
1: Zejména v tak dopravně vytížených místech, jako je okolí Splitu, je podle nich klíčové neustále pozorovat okolí. Něco podobného řekl i chorvatský ministr dopravy, když v podstatě přirovnal moře k dálnici nebo silnici, která ale nemá na každém rohu nějakou dopravní značku nebo semafory. Zaznělo taky, že v letní sezóně je na moři každoročně víc a víc lodí, zejména plachetnic, a že je řídí často lidé, kteří k tomu sice mají oprávnění, ale třeba ještě prostě nemají tolik zkušeností. No a četla jsem taky vyjádření kapitána, který popsal ty letní podmínky v chorvatských vodách jako dokonale organizovaný chaos.
0: Spolupracovnice radiožurnálu ve Splitu Tea Veseláková. Díky a pěkný zbytek dne.
1: Hezký den, naslyšenou.

V každé první třídě s více než 15 žáky bude muset být od září asistent pedagoga. Dětem i učitelům to má pomoct při zvládání začátku školní docházky školy, ale upozorňují, že asistenty často nedokážou sehnat. I to probereme za chvilku ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A varování na východní část pražského okruhu k IKEAN. Na východní části okruhu velmi opatrně, pokud jedete z Boleslavské D10 na Lanový most, hned za sjezdem na Hradeckou D11 a k IKEA stojí porouchaná dodávka v odstavném, zasahuje do pravého pruhu, řidič mění kolo na straně k provozu a sedí na bobku právě v pravém jízdním pruhu. Není to vůbec označené, kamiony vybočují na poslední chvíli. Východní část pražského okruhu směr Lanový most u sjezdu k IKEA. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokud bude v nějaké třídě na základní škole o 15 a víc prvňáků, nesmí tam chybět ani asistent pedagoga. Tohle pravidlo bude platit už od nového školního roku, tedy za necelé 3 měsíce. Na první pohled to vypadá jako výrazné posílení podpory pro učitele i děti na začátku školní docházky. Jenže školy zároveň upozorňují na problém, který může celou změnu zkomplikovat. Asistenty pedagoga totiž není snadné sehnat.
3: Můj syn je, my říkáme Aspík, má trošku prostě odlišnější chování v určitých situacích, je trošku senzitivnější a je občas trošku sociálně nezdatný.
4: Syn Jany Stejskalové má Aspergerův syndrom, tedy poruchu autistického spektra. Asistentka pedagoga ho provází už od školky. Teď je ve druhé třídě a při přechodu na základní školu mu prý hodně pomohla.
3: To bylo takový uklidňující v tom, že na to nebude úplně sám, protože tam bude mít tu asistentku, která ho uklidní, seznámí ho s tím vším novým, čeho my jako rodiče být nemůžeme, a podpoří ho v případě, že on si není jakoby jistý.
4: Doteď byli asistenti pedagoga ve školách přidělováni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podle individuálních potřeb žáků. Od září budou povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Ministerstvo školství pravidlo zavádí i kvůli zpřísnění odkladů školní docházky. Některým školám se ale asistenty nedaří sehnat.
5: Nikdo vlastně z těch životopisů, co teďka nám chodí, nesplňuje požadavky, tam jde o nějaký to vzdělání a tak dále. I když to se dá pak doplnit, ale jak říkám, tam prostě se objevují, že mají třeba nějakou střední školu, dělali někde třeba na poště nebo něco prodávali.
4: Říká ředitel pražské základní školy Botičská Ondřej Machů. Problém sehnat kvalitní asistenty pedagoga potvrzuje i prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
6: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
4: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Školy si podle něj můžou pomoci i z vlastních řad, třeba vychovatelkami ve družině. Problémy mohou mít některé regiony s nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí úřadu Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
7: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
4: V minulém školním roce chodilo podle ministerstva do základních škol přes 157 tisíc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpracované hodiny jejich asistentů naplnili celkem 17 tisíc úvazků. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Hodin a 30 minut. Posloucháte Radiožurnál. Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu zhruba za 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů taky občané Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let ve vězení. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok zatím nemusí platit odškodné skupině bývalých elitních policistů, které loni přirovnal k mafiánům. Rozsudek zrušil odvolací soud. Původně přitom ministr neuspěl, protože na žalobu vůbec nereagoval. Případ, ve kterém čelil exekuci, se tak vrací na začátek. Vnuk britského krále Karla III., princ George, po prázdninách nastoupí na elitní internátní školu Eton. 12-letý princ tak bude pokračovat v rodinné tradici. Na chlapecké škole totiž studoval i jeho otec, princ William, a strýc, princ Harry. V minulosti Eton College studovalo i 20 britských premiérů. Sport. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě závod běhu na 400 metrů. Více přidá z Ostravy Jakub Marek.
3: Kolař Tomáš Staněk skončil pátý výkonem 20 metrů a 48 cm, zvítězil Ital Fabry za 21,91. 100-metrový sprint ovládl Jihoafričan Valaza časem 9,94 sekundy. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
2: České softbolistky hrají v Praze na mistrovství světa proti Austrálii, sleduje to Jakub Kanta.
4: V dohrávce druhé směny jsou Češky v obraně, tedy v poli, a stav je stále v zápase s Austrálií, tom úvodním 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na východní části pražského okruhu u IKEA a nehoda na 11. u Vamberka. Na východní části pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most stále velmi opatrně u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam nejdřív stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě a o kousek dál ovšem bez označení je odstavená dodávka. Výrazně zasahuje do pravého pruhu a v něm chvíli posedává řidič měnící kolo, auta mu vybočují na poslední chvíli za zády. V Praze jinak už sklidnil příjezd k Edenu, kde začíná koncert Evy Farné, už jenom kratší fronta je v Bělocerkevské, a ve Kbelské směrem dolů do Hloubětina už u Novopatské po dřívější nehodě všechno sklidili do odstavného pruhu, jede se tam plynule. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u Molu tam došetřují nehodu a projíždí se Kivadlově a pak znovu u Lipštejna se jezdí Kivadlově v místě, kde je propadlá vozovka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme přechodně i polojasno, jinak ale oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky, večer by měly srážky začít ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A my se vracíme na Radiožurnálu ke sportu. Na atletické Zlaté tretře běží ženy závod na 800 metrů. Poprvé se na této trati venku představila nizozemská hvězda a mistryně světa na poloviční trati Femke Bolová. No a v Ostravě u všeho zůstává reportér Jakub Marek.
3: Hezký večer, lehký skluz teď dostal zdejší časový program, takže aktuálně doběhly teprve míly muži, tedy běh na 16,9 metrů. Ženy samozřejmě ty už se připravují na osmistovku, ale teď aktuálně nedokážu říct, jestli vyrazí právě na dva zdejší ovály za minutu nebo třeba za pět minut, ale mezi tím parádní oštěparský pokus Srilančana Rumeše Patirak, jeho 86,30, to je jeho výkon z minulé série a teď to bylo ještě možná o něco dál, Ano, 86 metrů, 57 centimetrů tohoto oštěpaře ze Srí Lanky, který je aktuálně tedy lídrem světových tabulek za 92 metrů. Už se dostal tento borec ze Srí Lanky a k tomu očekávanému běhu na 800 metrů samozřejmě je očekávaný hlavně díky tomu, že tady je Švýcarka Audrey Verva. Ta nedávno ve Stockholmu běžela nejrychlejší osmistovku za posledních zhruba 40 let. Zaútočila lehce na světový rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1983. Ten je minuta 53,28 sekundy a Audrey Verva běžela 1,53,98, tedy o 7 desetin pomaleji, než právě běžela Jarmila Kratochvílová, ale vlastně od toho roku 1983 žádná osmistovkařka tak rychle dva ovály neběžela. Bylo to ale po souboji mezi Verovou a Hodgkinsonovou a právě o Hodgkinsonové se mluvilo jako o možné nové světové rekordmance, že by mohla zaútočit na ten nejstarší atletický světový rekord, protože Hodgkinsonová ta překonala světový rekord už v hale a teď chtěla právě bojovat o světové maximum venku, ale Verová překvapila svým rychlým finišem a Hodgkinsonová nedokázala ve Stockholmu odpovědět právě na ten výkon Verové. A Audrey Verová, ta už je teď připravena v sedmé dráze, respektive právě za tu čáru v sedmé dráze, která označuje start běhu na 800 metrů. Hlavní favoritka tohoto závodu, ale asi úplně nemůžeme předpokládat to, že by se tady útočilo na světový rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1983, 1,53,28. Je tady ta nová technologie Waveflight, nebo chcete-li vlna světel, která tady doprovází u vnitřního okraji dráhy u mantinelu právě běžkyně a ukazuje jim vlastně, jak rychle běží a je to nastaveno na výsledný čas minuta a 55 sekund. To by byl samozřejmě výrazně posunutý nový rekord meetingu, rekord Zlaté tretry, právě rekord Zlaté tretry drží z minulého roku Prudence Segodisová, jihoafričanka 1:57:16 a to si myslím, že by mělo být v silách Audrey Verové, přestože tady není zas až tak úplně teplé atletické počasí, ale už i čtvrtkařky, včetně Češky Lourdes Glorie Manuel, tady ukázali, že se tady dá běžet rychle. Teď už tady všechno utichá a je připraveno ke startu na 800 metrů. Rozhodně ještě nesmíme zapomenout na to, že v šesté dráze běží Femke, teď už Brudersová, Bolová, bývalá skvělá čtvrtkařka, překážkářka a je to tady pro ní venkovní premiéra právě na této trati, tedy na osmistovce. Po úvodní zatáčce by se měla dostat do čela Nikola Bisová, to je Češka, která by měla udávat tempo zhruba nějakých 55-60 by mělo být první kolo, tedy první čtyřstovka a hned za Bisovou se teď zavěšuje právě Audrey Verová a i Femke Brudersová-Bolová. Za touto trojicí už je tam poměrně mezera a vidíme, že ty první tři atletky jsou rychlejší, než jsou právě ta zelená světla, která značí konečný čas minuta a 55 sekund. Bisová tedy v čele, za ní Verová, pak Brudersová-Bolová. Mírná pauza a v další skupině je tam velmi rychlá Slovenka.

Jelka, která značí výsledný čas minuta 55 sekund, už jsou za Audrey Everovou. Verová posledních 20 metrů, jaký bude čas neoficiálně 1:54.46. Každopádně nový rekord mítinku na ten výkon minuta 55 sekund. Bezpečně Verová zaútočila a předvedla další super rychlou osmistovku. Minuta 54.45, to je necelou půl sekundu za tím výkonem ze Stockholmu. Další super rychlá osmistovka. Na druhé pozici v osobním rekordu Femke Brudersová-Bolová 1:57.13 a na třetí pozici Italka Eloisa Kajrová 1:58.59. Z Ostravy Jakub Hadek, Radiožurnál.

Je s vámi večerní radiožurnál. Námořníci na ruské fregatě plující v Lamaňském průlivu asi 30 kilometrů jižně od britských břehů v úterý vypálili varovné výstřely na civilní jachtu, která se k válečnému plavidlu přiblížila. Britské ministerstvo obrany podle agentur uvedlo, že armáda tento jedinělý incident vyšetřuje. Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii nejsou hlášeny. Radiožurnál pokračuje teď s kapelou Buty.

Kroupův dům v Osicích na Královéhradecku čeká už půl století na nutnou opravu. Ohlášenou demolici se sice povedlo odvrátit, stavba připomínající autora státní hymny je ale v dezolátním stavu a její budoucnost je dál nejistá. Za chvilku víc v další reportáži večerního radiožurnálu po Someone Like You od Adele.

0: Chátrající škroupů v dům v Osicích u Hradce Králové zatím k zemi nepůjde. Kraj jako vlastník pozastavil svůj bourací záměr. Stále ale není jasné, co s kulturním domem, který od roku 1928 připomíná autora naší státní hymny, bude. Zatím nejsou peníze na opravu a neexistuje ani jasný plán, jak by se využíval.
1: Houslista Jaroslav Svěcený hraje někdejší divadelní píseň Kde domov můj v sále, kde z tohoto nápisu nad oponou zůstalo už jenom 6 písmen. Ostatní už dávno spadla na zem, stejně jako kusy omítky. Ve Škroupově domě začíná další z dlouhé řady pokusů, jak připomínku autora naší státní hymny zachránit.
2: Zaprvé jsem se narodil vedle v Hradci Králové, hrál jsem tady jako student na Škroupových Osicích a za třetí si myslím, že tvůrce jedný z nejkrásnějších hymen na světě by měl mít důstojný památník.
1: Malý kulturní dům ve stylu meziválečné moderny byl postavený v roce 1928 pod dohledem architekta Josefa Gočára. Chátrající stavba, nesoucí jméno osického rodáka Františka Škroupa, není jeho rodným domem a nemá ani památkovou ochranu.
2: Zase je tady krásný, že teď tady mají vlaštovky hnízda, ale to bych do budoucna docela viděl, že by měli ty hnízda radši venku.
1: Škroupův dům už půl století postupně chátrá a přes řadu příslibů se nikdy nepodařilo sehnat dostatek peněz na jeho záchranu. Nepomohl ani převod z obce na Královéhradecký kraj. Před 6 lety začaly vznikat plány na víc než 100 milionovou rekonstrukci, ale nové krajské vedení ji v takovém rozsahu odmítá.
3: Už to bylo tak daleko, že vlastně byl vypracován projekt, bylo vydaný stavební povolení a mělo se stavět. Že?
1: Vysvětluje nezávislý starosta Osic Stanislav Bydžovský. Letos v únoru dokonce kraj oznámil záměr dům zbourat, s čímž ale zástupci Osic nesouhlasili. Hejtmanství nakonec otočilo a na základní záchranu budovy nabízí 30 milionů korun. O rekonstrukci a další využití se teď pokouší nově založený spolek, který chce potřebné peníze vybrat ve veřejné sbírce.
4: Místní občané, ozývají se někteří podnikatelé, osobnosti.
1: Popisuje plány zástupce spolku Robin Čumpelík. Starosta Osic Stanislav Bydžovský už tak optimistický není.
3: My, ať jsme obesílali různé firmy, všichni nám odepsali, že mají sponzoring jiným směrem.
1: Demolice památníku teď podle hejtmanství není na pořadu dne. Zbourání ale stále zůstává jednou z variant, pokud se pro dům nenajde smysluplné a ekonomicky udržitelné využití. Z Osic Adéla Kavříková.

0: Radiožurnál 20 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová.
1: Ředitel rozhlasu považuje výroky poslance SPD Nerušila o posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání za skandální. Námořníci na ruské fregatě pálili varovné střely na jachtu v Lamaňském průlivu. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře závod na 400 metrů. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
3: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
1: Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda včera. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy dnes odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém byla osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici. Vyšetřování může trvat měsíce. Britské ministerstvo obrany vyšetřuje zprávy o tom, že ruská fregata plující v Lamaňském průlivu vypálila varovné výstřely na civilní jachtu. Informuje o tom agentura Reuters. Incident se stal asi 30 kilometrů jižně od britských břehů. Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii nejsou hlášeny. V neděli se britské síly v Lamaňském průlivu zmocnily tankeru z ruské stínové flotily. Most přes řeku Berounku v Libríně na Rokycansku je po kompletní rekonstrukci. Dnes ho slavnostně otevřeli. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Číška z hnutí STAN je most důležitou spojkou přes řeku na území Plzeňského kraje.
4: Most v Libríně byl postaven v roce 1929 a už byl ve špatném stavu, a protože je kulturní památkou, tak byl opraven vlastně jako replika původního mostu, samozřejmě s lepší nosností a šířkou. Most má nyní neomezenou tonáž a veškerá doprava už jezdí.
5: Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel zvítězila na atletickém mítinku zlatá tretra v závodě na 400 metrů. Halová mistryně světa navíc trať zaběhla v osobním rekordu v čase 49,74 sekundy. Podrobnosti přidá z Ostravy Jakub Marek.
6: Jeden z nejrychlejších mužů světa, Američan Noah Lyles, se tady raduje z vítězství, ale také historického maxima v běhu na 150 metrů. Na Vítkovickém stadionu vyhrál skvělým časem 14,67 sekundy. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
5: A české softbalistky hrají na úvod mistrovství světa v Praze proti Austrálii. Utkání sleduje reportér Jakub Kanta.
7: V úvodu čtvrté směny české softbalistky dotahují náskok Australanek, prohrávají totiž 1-3. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na pražském okruhu před Lochkovským tunelem a nehoda na východní části pražského okruhu. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vjelo nadměrně velké vozidlo, čidla zastavila provoz. Na místo přijela policie. A teď na kamerách vidíme, že kolona už se je v pohybu, začíná se rozjíždět, takže z dálnice nemusíte sjíždět. Na východní části pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před sjezdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika částečně zasahuje do pravého pruhu. V Praze nehoda na magistrále ve směru k dálnici D1. V Mezibranské ulici za muzeem osobní auto narazilo do dopravní značky. Je to s opatrností průjezdné. A na nehodu pozor na silnici 54 z Kyjova do Bzence. Před Vracovem směrem od Vlkoše havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři. Průjezd je teď proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
1: Zítra čekáme přechodně i polojasno, jinak ale oblačno je zataženo, postupně místy přeháňky, výjimečně i bouřky. Večer by se mělo vyjasňovat, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě ještě tepleji kolem 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte večerní radiožurnál s Michailou van Erne.
9: Krátce po 20. hodině, dobrý večer, budeme se věnovat těm, kteří pomáhali seniorům, šířili informace o ochraně klimatu, jezdili na kole nebo jinak vystupovali ze své komfortní zóny. Téměř 170 mladých lidí v Česku získalo ocenění britského vévody za osobní rozvoj a právě dnes si ho slavnostně převzali. Jak takový program mění životy a co všechno jeho účastníci zažívají, o tom vám řekneme do detailů za chvíli.
2: Večerní radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: nocí.
1: Kapela Divokej byl, posloucháte Radiožurnál. Skoro 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny Vévody z Edinburgu. A není to jen další diplom do šuplíku. Za oceněním jsou měsíce dobrovolnictví, sportu i překonávání sebe sama. Jak vlastně cesta za zlatým oceněním vypadá? Každý z letošních držitelů zlaté úrovně za sebou má stovky hodin práce na sobě i pro druhé.
2: Adam Šintal.
3: Odznak a certifikát převzali mladí lidé, kteří dokončili zlatou úroveň programu, kterému se zkráceně říká DOFE. Alespoň 18 měsíců se pravidelně věnovali aktivitám, které si sami vybrali. V součtu přes 200 hodin. Třeba 18-letá Anna Zouharová pravidelně navštěvovala jednoho starého pána.
4: V průběhu těch let, jak jsem tam opravdu docházela každý týden a vlastně sdílela s ním nějaké moje zážitky ze života, tak se to potom propojilo až právě do té úrovně, vlastně kdybych ho málem považovala svého vlastního dědečka.
3: Každý si taky musí vybrat nějakou dovednost a sport. Vojtěch Straka ze Zlína hrál na saxofon a jezdil na kole.
5: Na začátku jsem si říkal, že to bude jednoduché, prostě každý týden se tomu budu věnovat a pohoda, ale pak vlastně časem jsem zjistil, že je to pravidelnost, která vlastně je pro DOFE nutná, tak je celkem výzva.
3: A každý z oceněných vyrazil na nějaký delší pobyt. 21-letá Šárka Hrbáčková jela s účastníky DOFE z dalších zemí do Finska za polární kruh,
6: kde jsme společně měli cíl vytvořit větší podvědomí u vlastně mladší generace v rámci jakoby environmentality. A dělali jsme si navzájem workshopy, navzájem jsme se edukovali, každý vlastně z jiného kraje, nějak to jakoby vysvětloval nějakým jiným způsobem.
3: V Česku se loni do programu zapojilo 9 000 mladých lidí ze základních a středních škol, sportovních klubů, z domů dětí a mládeže nebo dětských domovů. Společně v rámci dobrovolnictví odpracovali 85 000 hodin a sportu věnovali dalších 122 000 hodin. Mezinárodní certifikát může získat kdokoliv ve věku od 13 do 24 let, říká ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
7: Mezinárodní cena Vévody z Edinburgu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladý lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
3: Program založil princ Filip, tehdejší vévoda z Edinburgu před 70 lety. V Česku funguje přes 30 let a zapojili se do něj už desítky tisíc mladých lidí. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Fotbalové mistrovství světa nabídne za necelou hodinu zápas Francie-Senegal. V našem vysílání uslyšíte samozřejmě reportážní vstupy. Po půlnoci se utkají reprezentace Iráku a Norska. Ve 3 hodiny ráno pak nastoupí obhájce titulu Argentina proti Alžírsku. Další zápas odehrají v dohledné době také čeští fotbalisté, kteří nastoupí konkrétně proti Jihoafrické republice. Za chvíli se za nimi vydáme, uslyšíte o tom, jak o víkendu kromě příprav sledovali závěrečné zápasy finálových sérií basketbalové NBA a hokejové NHL.

0: Skupina Guns N' Roses až do posledního tónu. Česká reprezentace se přesouvá do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa. Národní tým bude hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi ve skupině bez bodu. Přípravy na klíčový zápas v boji o postup do vyřazovací fáze začaly o víkendu, během kterého za oceánem skončily finálové série NBA a NHL.
1: Nejdříve basketbalisté New Yorku Knicks získali titul v NBA.
2: The Knicks are finally NBA champions once again.
1: A pak hokejisté Caroliny vyhráli Stanleyův pohár.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
1: Během jednoho víkendu tak v dějišti mistrovství světa ve fotbale skončily finálové série NBA a NHL. Hráči české fotbalové reprezentace sledují především, jak by řekli Američani, soccer. Ale neunikly jim ani právě zmiňované závěrečné zápasy nejprestižnější basketbalové, respektive hokejové soutěže na planetě, říká za šatnu národního týmu útočník Tomáš Chorý.
3: Basket, hokej, je to úplně něco jiného vlastně v Česku. Nemáte moc šance se na to podívat, protože je to pozdě v noci, ale tady vlastně v 7 hodin si sednete k televizi a vidíte vlastně celý zápas, takže to je krásný. A takže stíháme si myslím vlastně všechno, ale teď je vlastně důležitá Jihoafrická republika a na to se chceme maximálně připravit.
4: Zrovna jsem byl na masérské místnosti, ale stihl jsem jenom zvedání poháru, zápas jsem neviděl.
1: Vysvětluje Michal Černý, technický vedoucí, jestli i realizační tým české fotbalové reprezentace sledoval finálová utkání NBA a NHL společně.
4: Hráči mají všichni stejný program, proto je trošku jednodušší pro ně dělat nějaký team building nebo tvořit partu. A přece jenom v tom realizáku je spousta funkcí. Například fyzioterapeuti, maséři, ty dělají dlouho do noci, nebo ne dlouho do noci, ale večer. Trenéři mají zase trošku jinou náplň té práce, kustodi úplně jinou náplň práce, takže myslím, že pro realizační tým je to trošku těžší se stmelit, ale myslím si, že se nám to daří dobře.
1: Dodává Černý, technický vedoucí české fotbalové reprezentace, kterou ve čtvrtek čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. Národní tým bude hrát v Atlantě proti Jihoafrické republice a my vám zápas, který začne v 18 hodin, nabídneme v přímém přenosu. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6 tisíc píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 9:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korunu a 26 haléřů za litr. Jak to bude u nafty, zjistíte díky zprávám. Následují. Ve studiu je Kateřina Causidisová.
1: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální. Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy dnes odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivorovi zůstává za přechovávání a užívání anabolik peněžitý trest ve výši 110 000 korun. Rozhodl o tom dnes krajský soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání. Kvůli pravomocnému odsouzení tak Pivoda přišel o funkci státního zástupce. Ve druhé části případu odvolací soud původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednávání. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí dnes varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Sport. České softbalistky hrají na mistrovství světa v Praze s Austrálií a je u toho reportér Jakub Kanta.
2: Češky v úvodu páté směny stále prohrávají 1-3, ale teď jsou na pálce a mají obsazenou druhou a třetí matu při dvou autech, takže jsou blízko minimálně třeba jednomu dalšímu bodu. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 překážka za Jihlavou a nehoda za Mirošovicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za Jihlavou. Na kilometru 106 stojí osobní auto a blokuje tam stoupací pruh.
5: Stojí ve stoupacím pruhu, takže každé auto stále bude vybočovat vlastně do prostředního pruhu.
4: Na místě už je policie. Na D1 z Prahy do Brna máme hlášenou nehodu za Mirošovicemi. V omezení na 22. kilometru havarovala dvě osobní auta. Je to s opatrností průjezdné bez vzdržení. Na D1 z Brna do Vyškova zvyšte opatrnost za Rousínovem. Na kilometru 217 máme hlášené neosvětlené vozidlo. Na Ústecku zpomalte na silnici 13 do Děčína. Mezi Libouchcem a nájezdem na dálnici D8 havarovalo osobní auto. Skončilo v příkopu, projíždějte kolem opatrně. A na silnici 54 z Kyjova do Bzence zasahují záchranáři před Vracovem. U nehody osobního auta průjezd místem je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra jen místy polojasno, jinak ale většinou oblačno, je zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky, večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27. Tolik zprávy. A teď už posloucháte Vinohradskou 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení.
8: Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci.
9: Podle Seznam zpráv pod pseudonymem závodí na kole a na běžkách.
10: Janouškovi se díky zdravotním posudkům podařilo opakovaně docílit přerušení trestu.
8: Podnikatel dostal 4,5 roku ve vězení za nehodou způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Odpykal si asi polovinu trestu.
6: Chorvatsko, schůzka na jachtě, k tomu trocha sportu pod falešnou identitou a nenápadný spolek. Jak vypadá tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška? Víc o tom ví a poví Jakub Mikel, investigativní reportér serveru Seznam zprávy CZ. Dnes je úterý, 16. června. Ahoj Jakube, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil po nějaké době.
11: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
6: Tak ministerstvo spravedlnosti nařídilo kontrolu posudků týkajících se zdravotního stavu lobbysty Romana Janouška, který byl v roce 2022 po řadě tedy peripetí, musíme si na to vzpomenout, na tu dobu předčasně propuštěn z vězení, dostal 7letou podmínku. Ministr Jeroným Tejc teď rozhodl o kontrole těch posudků po sérii článků, které jste vydali na Seznam zprávách.
12: Z pokynu pana ministra byl zahájen dohled nad soudy ve věci podmíněného propuštění pana Janouška.
13: Reakce ministerstva spravedlnosti pro Seznam zprávy.
6: Jakých posudků se to má přesně týkat?
11: Mělo by se to týkat posudků, které vznikaly na Romana Janouška a jeho zdravotní stav zhruba před, ono už to bude nějakých 10 let, kdy on vlastně si vykonával část trestu za sražení ženy v opilosti, kterou srazil autem a byl dočasně propuštěn tehdy z vězení, bavíme se někdy kolem roku 2017, s tím, že se tehdy řešil velmi intenzivně jeho zdravotní stav, protože lékařské závěry ukazovali Janouška, on sám takhle i na veřejnosti jako vystupoval jako člověka v nějaké terminální fázi onemocnění. Aha. On se pohyboval o francouzských holích, nosil takovou tu známou helmu na hlavě, kterou si nepochybně část posluchačů dokáže vybavit.
6: Ano, jako má Petr, nebo měl Petr Čech, že jo?
11: Měl přesně tak, takovou tu helmu Petra Čecha.
6: Jo, jo, jo.
11: Zdálo se, že jde o člověka s téměř možná jako na sklonku života. To byla jedna tvář Romana Janouška a druhá, která už se tehdy začala objevovat díky sledování policie a i fotografiím, které třeba tehdy se tam zprávy zveřejnily, tak byl sportovec Roman Janoušek, který běžně jezdil na lyže a zdálo se, že dokáže fungovat zcela bezproblémově a tam byl ten velký kontrast, už tehdy se to velmi intenzivně řešilo. No a já předpokládám, že tedy ministerstvo spravedlnosti v čele s Jeronýmem Tejcem tak si teď vyžádá znovu na přezkoumání právě ty zdravotní posudky právě ve vztahu k tomu, že i teď s odstupem teda nějakých 10 let, tak se opět ukazuje, že Roman Janoušek je v prakticky jako vrcholové formě.
6: A bude mu v červenci 58 a jezdí, je velmi aktivní. A
11: jezdí vlastně závody na 100 kilometrů na kole a jizerskou 50 na lyžích, podává tam, teď nedokážu, nejsem sportovec, abych to úplně hodnotil, ale nejsou to úplně jakoby špatné výkony, už to samotné, že tyhle závody zvládá odeď, tak ukazuje, že minimálně je jako ve velmi dobré kondici. A jde to právě v kontrastu s tím, jak tehdy ho ty posudky vykreslovaly, jak on sám nějakým způsobem se, a teď je otázka, jestli to bylo stylizování se, do jaké míry opravdu měl nějaké zdravotní problémy, protože to zase objektivně jako víme, že nějaké zdravotní problémy tam byly. On postoupil i zákrok v hlavě, takže něco tam bylo. A teď se vždycky řešilo, jak moc závažné to bylo a jak moc to byla jenom snaha se vyhnout tomu vězení.
6: Tam se řešilo, že mu byla implantována nějaká destička, ne? A že se právě kvůli tomu nesmí s ním nic stát, aby mu neporušila mozek a tak dále. Nicméně připomeňme tedy, asi před 14 lety se stala vážná dopravní nehoda, pak nastoupil do vězení, ale pak došlo k přerušení trestu a začalo se samozřejmě řešit přesně to, o čem ty mluvíš. To znamená jeho údajně velmi závažný zdravotní stav. On měl 4,5 roku být ve vězení, ale pak dokonce byl podmínečně propuštěn a teď má tedy 7letou podmínku.
11: Ano, je to tak.
6: Tak, ale všechno je to na základě teda těch posudků, o kterých ty mluvíš a které bude chtít ministerstvo spravedlnosti přezkoumat. Nicméně, ty jsi potkal Romana Janouška teď v Chorvatsku na jachtě.
11: Je to tak.
6: Co říkal, když tě viděl?
11: Oni tam byli na té jachtě spolu s další zajímavou postavou, s podnikatelem Tomášem Pitrem, kterého někdejší premiér Jiří Paroubek označil za nepřítele státu. Oba dva jsou to muži z takového toho, jak se říká někdy, polosvěta, podnikatelsko-politického, o jejich moci se velmi čile spekuluje a dodnes není vlastně úplně jasně rozklíčovaná.
6: Tak o Pitrovi se mluví jako někdy

0: Mazánku.
1: Připomeňme ty slavné odposlechy mezi ním a tehdejším primátorem Pavlem Bémem z ODS. Kdy oni si familiérně říkali Mazánku, Kolibříku.
0: Dobře, tak já si to nahrám do ruky, jo?
1: Bylo patrné, že Roman Janoušek má velký vliv na to, jak se budou obsazovat různé pozice na veřejné zakázky, které se pohybovaly tehdy v řádech stovek milionů korun. Takže nepochybně je ve velmi velkém veřejném zájmu zjistit, nakolik tento vliv buď trvá, nebo ho chce třeba resuscitovat. Proto jsme se tam jako vypravili, abych se dostal zpátky k tvé otázce.
2: A oni seděli teda tito dva na jachtě někdy jako v zadní části u stolu a vy jste k ním přistoupili? Nebo...
1: My jsme měli informace, že v jeden konkrétní den na tu jachtu, kterou běžně Roman Janoušek využívá, má přijet právě i Tomáš Pitr. Takže my jsme se tam vypravili, počkali jsme, jestli se ta informace prostě potvrdí. Viděli jsme, jak tam začali postupně přijíždět hosté na tu jachtu. První přijel Roman Janoušek z několika lidmi. My jsme pořídili fotografie spolu s fotografem Michalem Turkem, potom přijel i Tomáš Pitr a nechali jsme, ať se tam mohou usadit vlastně na zádi, kterou byli ukotvení k tomu molu, a přišli jsme se jich zeptat na to, jestli vlastně s nimi můžeme pořídit rozhovor.
3: Dobrý den, pánové, já se omlouvám, že ruším. Já jsem reportér ze Seznam Zpráva, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli bych mohl na krátký rozhovor.
1: Ta reakce byla poněkud očekávatelná.
4: Je to někoho jiného.
1: Roman Janoušek ve chvíli, kdy uviděl fotografa a pochopil, že jsem novinář, tak si narazil klobouk do čela. Tomáš Pitr si dal ruku před obličej, aby mu nebyly vidět do očí nebo do tváře.
3: Takže nebudou, pánové, odpovídat. OK.
1: A oba po pár sekundách se zvedli a odešli do útrop té lodi. Za námi potom vyrazil nějaký místní člověk, který se nejspíš o tu loď stará.
5: This my ship.
1: On se nám nepředstavil, takže doteď vlastně jako nevíme, o koho přesně šlo.
5: Please go.
1: A také podnikatel Jaroslav Kříž, který byl také hostem na té lodi, a začali se ptát, co tam chceme, a my, aby nevznikl nějaký zbytečný konflikt, tak jsme jim jenom vysvětlili, že jsme se dozvěděli o tomhle setkání, že bychom chtěli rozhovor, když oni na něho nebyli ochotní přistoupit, tak jsme prostě odešli a nechali jsme to být. Mm-hmm. Na druhou stranu tohle setkání přineslo velké množství dalších podnětů, po kterých jsme se mohli vydat.
2: No,
1: protože nám odkrylo doposud neznámou tvář jak biznesu těchto dvou velkých mužů, tak i jejich vztahy. Protože my, když jsme tam vyráželi, tak já jsem měl třeba z nějakého prostředí informaci, že vztahy mezi Romanem Janouškem a Tomášem Pitrem nejsou úplně dobré. Mimo jiné o tom vlastně pár dní, možná týden, dva před naším odjezdem informovali i Novinky.cz, které se nějak věnovaly teď právě Tomáši Pitrovi a zmiňovali, že tam mezi nimi nějaké hádky o peníze mohou být, a já jsem měl podobnou informaci. Z toho, jak se děli na té lodi, můžeme domýšlet, buď to bylo přátelské setkání, anebo si prostě do toho Chorvatska jeli tyhle spory vyříkat. To my bohužel nevíme.
2: A co tam s nimi dělal podnikatel Kříž? Kdo to vůbec je?
1: Podnikatel Jaroslav Kříž je také vlastně lobista, je to člověk dlouhodobě blízký Tomáši Pitrovi a mimo jiné aktuálně obviněný právě v kauze Dozimetr, kde se účastnil jedné schůzky, na které se měly domluvat úplatky kolem té skupiny lobisty Michala Redla. Takže je to taky zajímavá postava toho podnikatelského světa.
2: To je ta schůzka, na které byl i Tomáš Pitr, ale jako jediný není obviněný.
1: Přesně tak, to je ta schůzka.
2: Z těch účastníků. Dobře, takže tihle tři tam byli, toť vše?
1: Ještě tam byl Dalibor Mlejnský, bývalý lokální politik z Prahy 11. O jehož aktivitách se údajně na magistrátu nějaký čas vědělo, protože on už nějaký čas v politice aktivní není, ale údajně jako má velmi blízce spolupracovat právě s Romanem Janouškem a pomáhat mu s realizací nějakých developerských nemovitostních projektů. Takže tohle byla skupina, co se tam v tu chvíli potkala.
2: A řešili biznis? Nebo
1: my jsme se všech snažili
2: něco
1: ptát.
2: Něco víc o té schůzce?
1: Ale bohužel vlastně my zatím nevíme, co přesně bylo předmětem té schůzky.
2: Ta jachta, ta byla Romana Janouška, teda ty si říkal, že na ní bývá.
1: Ta jachta se jmenuje Zilvar. Oficiálně je psaná na společnost Sagnel Business. My víme, že tu jachtu Roman Janoušek nějaký čas využívá, ale zároveň ne příliš dlouho, protože ona vlastně byla zaregistrována někdy letos v únoru. Je to opravdu jako nová loď. Když jsme se dívali do nějakých prospektů, za kolik se tenhle typ prodává, tak to začíná na nějakých zhruba 200 milionech korun. A tu loď víme, že Roman Janoušek využívá. Máme k dispozici i fotografie z předchozích měsíců, kdy tam prostě hostil nějaké své spolupracovníky. Ale jak říkám, oficiálně loď je psaná na společnost Sagnel Business. Což je ale další střípek, který nás jako dovádí k tomu impériu Romana Janouška, které víme, že nějak existuje, ale vlastně ho nikdo nedokázal nikdy popsat, protože Roman Janoušek se k němu nějak oficiálně vlastně nehlásí.
2: Takže je to netransparentní.
1: My ho
2: skryté?
1: Je skryté. Vlastně my, když půjdeme po majitelích Sagnel,

0: tak skončíme někde na Kypru a zároveň v českých rejstřících skutečných majitelů těch firm, tak je uvedena jedna podnikatelka, která patří ke skupině JNT. Má tam na starosti nějakou VIP klientelu, takže se bavíme o nějakých bankovnictví a v tu chvíli my můžeme spekulovat, jestli ona je opravdu jako koncová majitelka, anebo je tam prostě napsaná, protože někomu tady tyhle fondy spravuje. Takže my tušíme nějaké propojení, máme k tomu více indicí, že to směřuje k Romanu Janouškovi, částečně i k Tomáši Pitrovi, ale právě i ta schůzka na té lodi, to, s jakými lidmi se tam potkal, to, na koho je ta loď psaná, že ji využívá, tak to nám pomáhá dokreslit a propojit právě Romana Janouška k části minimálně toho podnikatelského impéria.
1: No, proveď mě trošku teda tím světem Romana Janouška a tím, jaké jsou ty indicie, které jeho propojují se Sagnel Business. Co vůbec dělá tahle ta firma?
0: Sagnel Business je společnost, na kterou jsou psané majetky ve výši stovek milionů, mimo jiné několik nemovitostí a jak jsme říkali, i ta jachta Zilvar. Kolega Jirka Pšenička na ten Sagnel Business už narazil před tou naší cestou do Chorvatska, kdy se mu ta firma objevila v nějakých nemovitostních obchodech, ve kterých mimo jiné figuroval Pavel Bém. Mm-hmm. Opět jsme zase u té vlastně historické linky k pražskému magistrátu. Takže my, když jsme najednou viděli, my jsme už tehdy jako měli nějaké podezření, že Sagnel Business rovná se Roman Janoušek, ale vidět Romana Janouška sedět na lodi Zilvar, která je oficiálně vlastněná firmou Sagnel Business, zase je to nějaký jako střípeček k tomu užšímu propojení. Takže Sagnel Business spravuje velké majetky, má podíly v dalších firmách, na které jsou psané ještě další majetky, většinou se bavíme o nějakých pozemcích, nemovitostech, Praha, Špindlerův mlýn, tady v těchto jako lukrativních oblastech. To je nějaká část biznisu kolem právě Romana Janouška a Tomáše Pitra. Takže vidíme nějaký finanční vehikl, který nepochybně točí desítky až stovky milionů korun. A já si myslím, že je vlastně jako důležité vědět, že ten vehikl má velmi blízko právě k Romanu Janouškovi. I pro případ, že by se některý z těch biznisů dostal do kontaktu s veřejnými prostředky, s pozemky, například právě ve Špindlerově mlýně a podobně. Tak je dobré vědět, s kým vlastně máme tu čest.
1: To, že se ta jachta jmenuje Zilvar, to má nějaký důvod? Nebo protože jsi to zmínil už asi třikrát, tak si říkám, že asi možná zatím něco je.
0: To je další takové vodítko, protože my jsme zároveň zjistili, že Zilvar má zapsanou svoji nějakou ochrannou známku, což je normálně veřejně dohledatelné. Zilvar Spojená síla je oficiálně ta zaregistrovaná značka. Zaregistrovaný má jeden spolek, ten spolek se jmenuje Spolek pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit. A je to vlastně zajímavé v tom, že když jsme po téhle lince začali pátrat dál, poté se zase vydal kolega Radek Nol, tak začal zjišťovat, že ten spolek, se zase v něm objevují lidé z nějakého okolí Romana Janouška, to za prvé. No a pak, že existuje nějaký tým Zilvar, který se účastní cyklistických závodů Letap. Tam jsou závody až na 100 kilometrů, je to vlastně nějaká součást tady těch větších závodů. No a kolega Radek Nul najednou zjistil, že tam startuje tým Zilvar v čele s Romanem Zilvarem.
1: No.
0: Jehož datum narození a věk velmi nápadně odpovídá věku Romana Janouška. No a ukázalo se, že Roman Zilvar je pravděpodobně opravdu jako Roman Janoušek, že se účastní těch závodů. On pod tímhle jménem právě startoval i tu jizerskou padesátku na lyžích.
1: Že si vytvořil jako falešnou identitu.
0: Přesně tak, tady na ty závody.
1: Wow.
0: A na jizerské padesátce se nám to potvrdilo, protože tam ten závod zveřejňuje i fotografie těch závodníků. A u Romana Zilvara je fotografie muže, který jakoby na nějakých 99% odpovídá Romanu Janouškovi. Takže to vlastně byla zase nějaká další, zase nějaký jako dílek té mozaiky tady do toho neviditelného světa Romana Janouška. A tam zase se nám právě začalo, my jsme to mluvili na začátku, ale než my jsme udělali tenhle výlet do Chorvatska, když to zlehčím, tak se vědělo, že Roman Janoušek už právě v té minulosti nějak sportuje, i když ten jeho zdravotní stav měl být poměrně závažný.
1: No, on trávil Silvestr někde v Rakousku tenkrát.
0: Přesně tak.
1: Byly fotografie, že táhne sáně a podobně, to už je x let zpátky.
0: Je to
1: taky
0: tak.
1: Se řešilo vlastně to stejné, o čem ty teďka tady mluvíš.
0: Ale jedna věc je fotografie táhnoucí sáně a druhé jsou prostě potom opravdu jako oficiální údaje z těch závodů, kde jde vidět jeho změřené časy, za kolik to ujel a jak vlastně jako je aktivní sportovec. Takže to zase je nějaká indicie toho, což nejspíš vedlo právě i to ministerstvo spravedlnosti k tomu, aby se ještě znovu podívalo na ty lékařské posudky, Byť je otázka, jestli s takovýmhle časovým odstupem dokáže zjistit někdo, že ty posudky byly nějakým způsobem jakoby pokřivené nebo tak.
1: Ale reagovali na to ti, kteří sepisovali ty posudky nějak právě na tady ty informace, nejenom Seznam zpráv o tom, že Roman Janoušek bývá ve volném čase velmi aktivní, byť třeba k soudu chodil právě o holích a v helmě?
0: Vím, že kolegové oslovovali některé ty lékaře, kteří se věnovali zdravotnímu stavu Romana Janouška, ale ti s odkazem jakoby na lékařské tajemství, tak to komentovat nemohli. Takže je otázka, nakolik se podaří nějakým způsobem odhalit, potvrdit, vyvrátit to, že by se s těmi posudky nějakým způsobem manipulovalo.
1: Třeba ten stav se mu ale zase zlepšil.
0: A to je samozřejmě jakoby další věc. My můžeme klidně se dopátrat toho, že nějaké aktivní nebezpečí v jeho případě prostě pominulo a on se prostě jenom dostal do kondice a normálně funguje. I to může být samozřejmě jakoby legitimní závěr toho prověřování. Je možné, že ministerstvo spravedlnosti, ono se vyžádalo celý ten spis, vlastně na základě kterého byl Roman Janoušek propuštěn v roce 2022 právě předčasně z toho vězení. Mimochodem, tehdy vlastně při tom propuštění tak se jeho zdravotní stav neřešil. Tam se řešilo to, že u něho je šance na nápravu, že se chová vzorně ve vězení, ale co si vybavuju, jak tehdy o tom referovali média, tak vlastně tím zdravotním stavem se Městský soud v Praze, který nakonec to propuštění odsouhlasil, tak tím se nezabýval. Takže to je další věc. A je otázka, jestli třeba i ministerstvo spravedlnosti bude nějakým způsobem se věnovat jiným aspektům ještě z toho spisu, protože tam mohou být třeba jako jiná podezření na to, jakým způsobem k tomu propuštění došlo.
1: No nevím, co ministerstvo spravedlnosti, ale zajímat se o případ Janoušek bude teď taky finanční správa z toho důvodu, že chce kontrolovat peníze v tebou zmíněném spolku Zilvar. Proč? Je tam podezření na něco nezákonného? Nebo ty jsi popsal, že tady jsou určité indicie, které spojují Romana Janouška s Zilvarem a s Sagnel Business, ale že by se dělo v tomhletom něco nekalého, to si neříkal.
0: My jsme se dostali k dokumentům, které ukazují, že do toho zmíněného spolku v posledních zhruba 2 letech, tak jak máme my ty údaje, tak natekly miliony korun od různých firem, ale i jednotlivců, s tím, že jakoby šlo třeba o 500 000 dary, někdy 600 tisíc a tak dále. Šlo o společnosti zase z nějakého, my jsme to nazvali orbitu Romana Janouška, spřátelené firmy, právě třeba společnost Purum, ve které má nějaký podíl Jaroslav Kříž, spekuluje se, že tam má svůj podíl i Tomáš Peter, tak tam poslala nějaké peníze.
1: Purum se objevuje právě v Dozimetru.
0: Přesně tak. Kromě firmy Purum je tam třeba advokátní kancelář Trojan, Sokol, Novák, která sice jakoby historicky Romana Janouška zastupuje. Na druhou stranu ale naposílala nějaké stovky tisíc také vlastně na příspěvcích a když jsme se tehdy ptali v té advokátní kanceláři, tak vlastně nám řekli, stejně jako ty další společnosti, že to je prostě nějaký spolek, jehož podporu se vybrali, že takhle podporují více spolků. Dobře, může být, nic proti tomu.
1: A proč by to dělali?
0: Může být to, že u těch společností si potom tyhle dary samozřejmě mohou o ně snížit daňový základ. A teď je otázka, nakolik tam byla nějaká jakoby motivace, řekněme, daňové optimalizace, ať to neříkáme úplně natvrdo, nakolik za ty dary bylo třeba reklamní plnění ze strany toho spolku, protože jako objektivně ten spolek opravdu pod tou značkou jezdívá ty závody, takže myslím si, že teď bude právě na té finanční správě, aby prověřila, jestli to hospodaření toho spolku je zcela v pořádku, jestli ty dary mají nějaký jako smysl, anebo pokud ne, tak ať se podle toho úřady zařídí. A
1: tak jaké mají využití ty dary, protože Roman Janoušek je a vždycky byl zejména právě lobista. Ty jsi taky otevřel tohle povídání tím, že jste se o případ Janoušek zajímali i s ohledem na to, že se blíží komunální volby. Tvá hypotéza, a ptám se na to skutečně, já nevím, jestli jste k tomu došli nebo ne, ale tvá hypotéza by byla i taková, že ty peníze, které protečou tím spolkem, kromě toho, že pak je využije na nějaký cyklistický závod třeba, tak taky může využívat k bojování za zájmy třeba těch, kteří ty dary platí do toho spolku? Nebo odchází ty peníze někam? Já nevím, našli jste cesty, komu by vlastně mohli směřovat?
0: Ty peníze mířily vlastně různými směry, ať už to bylo právě jakoby do opravdu jakoby nákladů spojených s tou cyklistikou, jasně, objektivně, pak tam byla klinika dlouhověkosti, byly tam nějaké ubytování v hotelích a tak dále, pak i vlastně jakoby velmi bagatelní výdaje někde na benzínových pumpách a jasně, tak, takže nevíme, jestli to třeba někdo z těch členů spolku nebo třeba přímo Roman Janoušek nevyužívá jako takovou svoji peněženku. Nemyslím si, že by tam úplně bylo jakoby lobování za ty přispěvatele. Nemáme k tomu jakoukoliv jakoby indici, ale nepochybně je to nějaký penězovod, jehož smysl si myslím, že budeme ještě muset odhalit, aby byl úplně korektní. Na druhou stranu my jsme třeba zaznamenali i to, že z peněz toho spolku, tak část a vlastně jako ne úplně málo, bavíme se řádově o nějakých skoro podle našich informací 800 tisících v různých jakoby částkách, tak bylo zaplaceno i Gabriele Pecičové, což je provozovatelka takového obchůdku s designem a s uměním v centru Prahy. Zároveň je to ale taky místopředsedkyně ODS na Praze 3. V minulosti tam seděla v zastupitelstvu, teď tam znovu kandiduje do těch podzimních voleb. Mimo jiné je to sestra Alexandry Udženi, dlouholeté političky ODS. A v tu chvíli nás to vlastně jako začalo zajímat, proč takový spolek, primárně zaměřený teda jako na cyklistiku, tak posílá takovéhle sumy paní Pecičové. Možná u ní nakupovali nějaké umění, to může být, ale my, když jsme se teda zkoušeli ptát i jakoby zástupce toho spolku, tak advokát Vít Kučera, který tam je aktuálně šéfem, tak ten nechtěl ty jednotlivé položky komentovat.
2: Veškeré prostředky, z nich je financován provoz spolku a z nich jsou spolkem podporovány jiné neziskové subjekty v oblasti jeho činnosti, pocházejí výhradně ze soukromých zdrojů.
3: Vít Kučera, předseda spolku Zilvar, pro Seznam zprávy.
0: A když já jsem byl za paní Pecičovou v tom mým krámku, tak když jsem tam přišel, tak vlastně na mě reagovala, bylo vidět, že už asi jako tuší, proč jsem tam, když jsem se představil, a vlastně bez jakéhokoliv vysvětlení mi řekla, ať z toho krámku odejdu, maximálně připustila poslání otázek e-mailem, ale vlastně ani po několika dnech na ty otázky neodpověděla, takže my stále jako nevíme, proč ty peníze tam tekly. Samozřejmě může být opravdu to, že se za to Roman Janoušek nebo někdo, kdo má přístup k platebním údajům toho spolku, prostě nakoupil umění v tom krámku.
1: To je ale možná otázka, na kterou se taky bude chtít zaměřit finanční správa, až tohle to všechno může zjišťovat a kontrolovat. Dobrá, no tak mockrát díky za propojení jachty Zilvar, Romana Janouška, Sagnel Business a spolku Zilvar v tento zajímavý příběh, který si teda přinesl sem a odvyprávil.
0: Já mockrát děkuji za pozvání, Matěj.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska měli Jakuba Mikela ze Seznam zpráv, investigativního reportéra, který spolu s kolegy poslední dny vydával jeden článek za druhým o lobbystovi Romanu Janouškovi a o jeho tajném životě plném jacht, sportu a nenápadného spolku. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
0: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
2: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
0: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
4: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Američtí federální vyšetřovatelé tvrdí, že zmařili útok na Trumpovy narozeniny před Bílým domem. Fotbalisté Francie hrají na mistrovství světa proti Senegalu. A zítra bude oblačno a zataženo, postupně místy přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
5: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
4: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatku a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Americký federální úřad pro vyšetřování tvrdí, že ve spolupráci s policií zmařil útok plánovaný na nedělní zápas MMA před Bílým domem. Na síti X o tom informoval šéf FBI. Další podrobnosti o plánovaném útoku ale neřekl. Zápas smíšených bojových umění byl v zahradě Bílého domu na počest 80. prezidenta Donalda Trumpa. Ministerstvo zahraničí i letos posílí konzulární služby v oblíbených turistických destinacích. Týká se to hlavně Chorvatska, Bulharska nebo Řecka. Zástupci rezortu o tom informovali spolu s asociacemi cestovních kanceláří.
6: Lidé by se při cestách do zahraničí měli registrovat v systému DROST. Po zkušenostech s letošními náročnými repatriacemi po vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy si někteří turisté stěžovali, že systém nefunguje, do něj přibyly některé nové funkce. Informace by třeba měli automaticky dostávat všichni, kteří se v destinaci zdrží déle, než původně plánovali, popisuje Pavel Pešek, ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí.
7: To by měla opravdu řešit již vytvořená mimořádná sekce, která se bude oživovat pro ty lidi v tom regionu v případě mimořádné krize. Nebudou tam jenom informace o repatriačních letech, můžou tam mít samozřejmě i další a další informace, které jsou užitečné.
6: Do turistických lokalit se i letos chystají taky čeští policisté. Budou sloužit ve společných hlídkách se svými kolegy v Chorvatsku a Bulharsku. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
8: Sport. Francouzští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa utkáním v New Jersey proti Senegalu. Zápas sleduje František Kuna.
9: Zápas začíná s drobným zpožděním. Francie je jasným favoritem střetnutí pro oba týmy. Je to úvodní duel na šampionátu ve skupině, kde se ještě Norsko utká s Irákem. Zatím tedy po 15 sekundách nepřekvapí skóre Francie-Senegal 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
8: A české softbalistky hrají na mistrovství světa v Praze proti Austrálii. Je u toho reportér Jakub Kanta.
10: Češky v dohrávce. Šesté směny jsou pod tlakem, v poli brání a navíc prohrávají s Australankami 1-5. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neprojezdná D1 před Bělotínem a omezení na dálnici D11 do Hradce Králové. Na dálnici D1 z Ostravy do Lipníku nad Bečvou je zastavený provoz za Odrami. Na kilometru 312,5 na začátku omezení havarovalo osobní auto. Na místě už jsou hasiči a policisté. Provoz ale zablokoval konvoj s nadměrným nákladem, který kolem následků nehody nemůže projet. A místo můžete objet, když sjedete na kilometru 321 na Odry. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na Úvaly. Mezi 8. a 9. kilometrem je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě kanalizace. Další zúžení na D11 je u Sadské. Na 25. kilometru čekejte uzavírku opět v pravém pruhu. Na D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte opatrnost za odbočkou na Pečice. Na 52. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Ostravě vyšetřují nehodu v Plzeňské ulici ve směru z centra. Za křižovatkou u vodárny havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude místy polojasno, jinak ale většinou oblačno, je zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty je 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní radiožurnál s Michalou van Erne.
12: Pokračuje další výpravou. My se vydáme do tunelu pod sídliště Vinohrady v Brně. Ředitelství silnic a dálnic je totiž v půlce ražby průzkumné štoly pro novou část velkého městského okruhu. Tak podrobnější budeme za chvíli.
1: Večerní radiožurnál
13: a Michaela van Erne.
14: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: To byl Jason Mraz. Zatím to zvládali těžké stroje, brzy přijde na řadu trhavina. Dělníci v Brně vyhloubili polovinu téměř kilometrové průzkumné štoly pod sídlištěm Vinohrady. Do 6 let tam chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit další tunelový úsek velkého městského okruhu.
1: Pracovník bere velkou železnou tyč nebo prut, ten nasazuje do ramene velké mašiny, velkého stroje, který ten prut zavrtává do stěny.
2: Tam se vytvoří vlastně z těch prutů takový deštník, který zabrání nějakému průvalu.
1: Pozoruje to šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
2: Po té mašině tam přijede bagr, který bude rozpojovat hrubou silou ty sedimenty.
3: To ten písek, po kterém chodíme.
2: My v tuhle chvíli jsme, dá se říct, v písčitých sedimentech. Zhruba za 70 metrů nás čeká brněnský skalní masiv.
3: To už asi nebude tak jednoduše.
2: Budeme střílet.
3: Bude to znamenat něco pro ty lidi nahoře, kteří tam bydlí? Můžou to vůbec pocítit, když se tady bude střílet takhle hluboko 30 metrů pod zemí?
2: To bude srovnatelné s průjezdem tramvaje.
1: Na technické detaily se zeptám zástupce stavební firmy Tomáše Jus. Dobrý den. Nebo spíš Zdařbůh, který se říká v tunelu.
4: Zdařbůh, dobrý den.
1: Na stěně vlevo je oranžovým reflexním sprejem nasprejováno 520 nebo 530 TM.
4: TM značíme tunelmetry.
1: Tady chodíme po písku. Tady už bude silnice nebo bude ještě hlouběji?
4: Orientačně nějaké 2 až 3 metry pod námi bude vozovka budoucího tunelu.
1: Bude se to vlastně ještě nějak to místo rozšiřovat? Ona by už tady jedno, dvě auta možná projela, ale to asi bude potřeba širší.
4: Na levo i napravo za náma vlastně tunel rozšířen do budoucí šířky tunelu v trojpruhu.
1: Napravo to zůstane a pak se to bude rozšiřovat nalevo.
4: Tak.
1: Teď už nás z tunelu nahoru vyváží výtah a silničáři na něm doplňují, že štolu chtějí mít hotovou do jara 2027 a samotný tunel pod sídlištěm chtějí začít stavět v roce 2029. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Kapela Cranberries v dozvuku, před námi jedna sportovní zastávka. Po necelých dvou týdnech si česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila osobní rekord v běhu na 400 metrů. Stalo se na mítinku Zlatá tretra v Ostravě. V jakém čase vyhrála, zjistíte, když nám dáte váš čas trvající pár minut.

0: Nizozemský muzikant bere v souzvuku s Radiožurnálem. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Podrobnosti přidá Štěpán Bém ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
2: Sport.
1: Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to ale příliš neřeší.
3: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize, jestli píská dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené tři body.
1: Národní tým se do Atlanty přesune dnes. Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Do šampionátu vstoupili také jedni z favoritů celého turnaje, Francouzi. Jejich zápas proti Senegalu sleduje František Kuna.
4: Odehráno 17 minut, Francie, Senegal zatím 0-0, opatrný úvod, teď už jsou Francouzi aktivnější, ale jen v tom ohledu, že drží víc balón. Bez střely na branku je to zatím a tak Senegalci zatím nejvíc ohrozili tu branku soupeře hned v první minutě po centru z levé strany, z toho byl nakonec Roch, ale z něj gól nebyl, takže v 18. minutě platí Francie, Senegal nerozhodně 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
1: V noci z dneška na zítřek se také představí Irák proti Norsku a poslední šampioni Argentinci nastoupí proti Alžírsku. Po necelých dvou týdnech si česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila osobní rekord v běhu na 400 metrů. Na mítinku Zlatá tretra v Ostravě vyhrála v čase 49,74 setin sekundy a zlepšila si tak čas z Říma o 3 setiny. Poprvé v kariéře tak získala křišťálovou trofej.
5: Já jsem opravdu spokojená, je to vlastně první vítězství na zlatý trečce, je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale chtěla jsem se pak pokusit prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
1: Na zlaté tretře v Ostravě zároveň padl nejlepší čas historie na nemistrovské trati 150 metrů. Olympijský šampion ze stovky, Američan Noah Lyles, ho vylepšil na 14,67 setin sekundy. A tenista Vít Kopřiva vypadl na turnaji v německém Halle v prvním kole. Domácímu soupeři a čerstvému šampionovi Grand Slamu Roland Garros Alexandru Zverevovi podlehl 1-2 na sety. Úvodní zápas prohrál v Londýně i Jakub Menšík, který nestačil na Francouze Narina 1-2. Do druhého kola naopak postoupil ve Velké Británii Jiří Lehečka, který porazil Poláka Majchřaka 2-0. Na turnaji v Londýně se naopak dařilo Karolíně Muchové, Lindě Noskové a Kateřině Siňakové. Všechny porazili své soupeřky 2-0 na sety. A fotbalisty Slovácka povede trenér Jan Jelínek. Dosavadní kouč B týmu pražské Slávie vystřídal Romana Skuhravého, který odešel do Baníku Ostrava. Slovácko o tom informovalo na klubovém webu. 44-letý trenér podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Jelínek v nejvyšší české lize působil naposledy v roce 2022 jako hlavní trenér regionálního rivala ze Zlína.
0: Štěpán Bém zpřehlednil sportovní dění datované 16. červnem. Za to moc děkuji a hezký večer.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda. Co ho ještě dělí od cesty do vesmíru? Letos dokončil poslední ze tří bloků základního astronautického výcviku. Jaké dovednosti potřebuje ještě získat? A za jakých okolností končí automat? A řízení vesmírné lodi přebírá pilot.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 21 hodina 30 minut. Čas zpráv a Kateřiny Cauksidisové.
1: Slovák podezřelý z otravy sklenice s dětskou výživou a vydírání výrobce HIP zůstává v Rakousku ve vazbě. Soud v Einštatu ji prodloužil do poloviny srpna. Úřady muže zadrželi na začátku května. Policie u něj našla jet na krysy, který byl podle rozboru podobný tomu, jaký byl použit k otravě sklenice s výživou zajištěné v Rakousku. Množství toxinů ve výživě by podle znalců život neohrozilo. Mohlo by ale způsobit zdravotní potíže. Sklenice se kromě Rakouska objevily taky na Slovensku a v Česku. Muž všechna obvinění odmítá. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, například steak, játra nebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Nová legislativa maso definuje jako jedlé části zvířat. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Sport. Fotbalisté Francie hrají na mistrovství světa úvodní zápas proti Senegalu. Více řekne František Kuna.
2: Odehráno 29 minut, Francie, Senegal zatím 0-0. Největší šanci měli Senegalci, kteří se zatím spíše brání, ale Jackson z levé strany trefil tyč. Od ní se míč odrazil do paty golmana a pak na následný rok, ze kterého gól nepadl, a tak po necelé půl hodině hry platí Francie Senegal 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprojezdná D1 za Odrami a nehoda u Vracova na Hodonínsku. Dálnice D1 z Ostravy do Přerova byla neprůjezdná před Bělotínem. Na kilometru 312 na začátku omezení havarovalo osobní auto a průjezd pak zablokovala vozidla s nadměrným nákladem. Na místě jsou ještě záchranáři, nadměrný náklad stále stojí, a teď ale začala projíždět jedním pruhem osobní auta. Je tam delší kolona, pokud chcete, můžete sjíždět na kilometru 321 na Odry, objíždět to přes Bělotín, tam je silnice volná. Na nehodu pozor na silnici 54 z Kyjova do Bzence. Před Vracovem ve směru od Vlkoše havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a průjezd řídí policisté. Na silnici 43 z Brna do Svitav se uklízí po požáru vozidla za Černou horou. U Krhova zasahují hasiči, provoz na místě řídí policisté. A na silnici 47 zpomalte před Lipníkem nad Bečvou směrem z Hranic. U odbočky do Jezernice osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s překážkou na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude většinou zataženo až oblačno a teploty od 15 do 11 stupňů. Zítra pak čekáme většinou i polojasno, postupně oblačno i zataženo, místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál s Michaelou van Erne.
0: A doplním sportovní část zpráv. Utkání Francie se Senegalem na světovém fotbalovém šampionátu je možné poslouchat přímým přenosem, tedy živě. Vysílá ho Radiožurnál Sport, a to třeba na serveru irozhlas.cz. Z hudby jako první po půl desáté. Alizej, příjemný poslech.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Lidem trvale napojeným na umělou plicní ventilaci má pomáhat Domov naděje. Stejnojmenná nezisková organizace chce vybudovat zdravotně sociální pobytové zařízení v kamenném újezdu Unířan na severním Plzeňsku. Také o tom za chvíli řekneme víc ve večerním radiožurnálu. Ještě předtím tu pro vás máme z hudby Pink Floyd. Hezký večer. Black.

0: Klidné zázemí, profesionální péči a také rehabilitaci chce lidem s trvalou plicní ventilací nabízet Domov naděje. Zdravotně sociální pobytové zařízení má vzniknout v kamenném újezdu u Nýřan na severním Plzeňsku po rekonstrukci budovy bývalé školy. Město ji pronajme neziskové organizaci Domov naděje na 50 let za symbolickou korunu ročně. Po opravě bude objekt sloužit jako odlehčovací a poradenské centrum.
1: Když ty rodiče nebo kdokoliv jiný, kdo o toho člověka pečuje, onemocní nebo cokoliv jiného, tak nemá kam jakoby jinam jít. Jediné místo je jipka, kde akorát člověk leží, nemůže tam nic dělat. Takže z tohohle důvodu ten nápad vznikl.
2: Vysvětluje spoluzakladatelka neziskové organizace Domov naděje Klára Šimková, která je na ventilátoru přes 12 let.
1: Nejvíce se těším na to, že jak já, tak ostatní klienti na té plicní ventilaci budou mít víc soukromí, budou si více moc říct, co budou chtít dělat.
2: Že tady budete mít víc času na koníčky, na zábavu.
1: Určitě na kulturu, do divadla, do kina, téměř kamkoliv bude člověk chtít.
2: Neziskovou organizaci Domov naděje spolu se svojí dcerou založila Miroslava Šimková.
3: Bude to k nepoznání od té uniformní školy, která je to teď. To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnozou ALS, ty pokoje budou mít terasy, to je strašně důležitý. A na ty terasy budou moc věc i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr.
2: Jakou by to mělo mít kapacitu?
3: Kolem 17 klientů, z toho 3 by tam mohly být nastálo a pro 14 by to bylo pobytový. Ty pobyty by byly třeba týdenní, měsíční, třídenní, prostě jak by kdo potřeboval. Určitě tam počítáme s rehabilitací, včetně bazénu, a chtěli bychom tam nabízet poradenství rodinám, které někoho na té plicní ventilaci mají, a věřím, že tam to bude žít.
2: A hotovo by mohlo být v roce 2031. Z kamenného újezda na severním Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.

Do světového fotbalového šampionátu vstoupili jedni z favoritů, a sice Francouzi. Sledujeme jejich duel se Senegalem a aktuality přidá náš reportér zanedlouho.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Francie hrají na mistrovství světa úvodní zápas se Senegalem. Jak to už přiblíží reportér František Kuna?
2: Poslední tři minuty, a to už se bavíme o nastavení prvního poločasu, Francie-Senegal nerozhodně 0-0, největší šance prvního poločasu měli Senegalci. Jackson utekl po fázi zápasu, kdy Francie byla lepší a držela balón. Jackson utekl zleva, vypálil na bližší tyč, trefil právě tyč, od ní se míč odrazil na patu francouzského golmana, ale Meňo měl štěstí, že míč zamířil v úzovkách jen na roh a z něj pak Senegalci gól nedali. Hraje se čtvrtá ze šesti nastavených minut v prvním poločase. Francie-Senegal 0-0. Francouzi s míčem na vlastní polovině a posunout ho dopředu mohl Tchouaméni, což také udělal, ale jako bumerang se mu vrátil hned ze skopačky. Rabiota, který si hledá prostor ve středu, nakonec může hrát Koundé na pravé straně a to samé také Tchouaméni. Francouzi v klidu rozehrávají upůlící čáry, teď rychlá přihrávka dopředu, Dembele přes pravou stranu posílá na Koundého, ten může centrovat dlouhý centr, ale opravdu velmi dlouhý, nenacházím Mbappého ani Hernandeze, který byl k míči nejblíž, ale ta blízkost spočívala v nějakých 10-12 metrech a to už balon směřoval do zámezí. Poslední zhruba minuta a půl zbývá odehrát v rámci prvního poločasu na stadionu v New Jersey na předměstí New Yorku. Pro oba týmy je to vstupní zápas do světového šampionátu. Francie Senegal dál 0-0. Míč teď přesně na půlce, mají ho Francouzi a Upamecano naznačil pohybem doleva, šel doprava.
1: Tolik František Kuna, další informace pro vás budeme mít ve sportovní části zpráv v celou. Chest to chest.

0: Počasí zítra oblačné až zatažené s teplotou do 27 stupňů. Víc ve zprávách.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
0: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Kateřina Sousidyčová.
3: Poslanec SPD Nerušil chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání České televize a Českého rozhlasu. Europoslankyně Bartůšek je ode dneška členkou frakce Evropští konzervativci a reformisté. Francouzští fotbalisté hrají na mistrovství světa proti Senegalu. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Po zrušení koncesionářských poplatků je podle poslance SPD Josefa Nerušila potřeba posílit i kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Řekl to v pořadu pro a proti Českého rozhlasu. Chce taky diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba. Poslanec TOP 09 a člen mediálního výboru sněmovny Jan Jakob ale namítá, že vládní kroky ohrožují nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
4: Koalici jde o to, aby oslabila nezávislost České televize a Českého rozhlasu, aby postupnými kroky tato média začala ovládat. Teď je ten tlak finanční, opravdu je to návrat k roku 2008.
3: Vládní návrh zákona počítá s převedením financování obou médií pod státní rozpočet od příštího roku. V roce 2027 by zároveň měl jejich rozpočet klesnout o zhruba 1 miliardu a 400 milionů korun. Česká europoslankyně Nikola Bartůšek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Ostatní členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS schválili. Nikola Bartůšek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolena na společné kandidátce s motoristy Sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu. Z té byla ale vyloučená pro údajné poškození jejího jména. Lidé trvale připojení na plicní ventilaci budou moci do několika let využít nové pobytové zařízení v Kamenném újezdě u Nýřan. Vznikne přestavbou objektu bývalé školy. Po dokončení v roce 2031 nabídne klientům klidné zázemí, profesionální péči a taky rehabilitaci, říká ředitelka neziskové organizace Domov naděje Miroslava Šimková.
5: To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnozou ALS, ty pokoje budou mít terasy, to je strašně důležitý. A na ty terasy budou moct vyjet i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr. Chceme, aby se tam klienti i jejich rodiny cítili skvěle. Bude tam i park přilehlý a chtěli bychom tam pořádat i komunitní slavnosti a prostě žít i s tím okolím.
2: Sport.
3: Fotbalisté Francie hrají na mistrovství světa první zápas. Jedni z favoritů turnaje nastoupili na stadionu New Jersey proti Senegalu. Více řekne František Kuna.
6: Po prvním poločase 0-0 Francouzi sice déle drží balon na svých kopačkách, ale šanci měli Senegalci dvakrát. Jackson trefil tyč a Sar v poslední minutě prvního poločasu přestřelil z malého vápna. Po 45 minutách tedy Francie Senegal 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
3: České softbalistky prohrály na mistrovství světa v Praze úvodní utkání s Austrálií 1-7. Příště se představí zítra v 10 hodin proti Kubě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 za Odrami a nehoda na D1 za odbočkou na Domašov. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova počítejte s kolonou za Odrami. Na kilometru 312 byl před zúžením zastavený provoz po nehodě. Už se jede jedním pruhem. A kolona z kilometru 316 je asi na půl hodiny. Můžete sjíždět na kilometru 321, objíždět přes Odry a Bělotín. Na D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 174 havarovala do dávka osobní auto a vozidlo převážející auta.
8: Vozidla autové služby, pangejtu a v podě, tvoří se tam náhlá kolona, do které se brzdí.
7: Na místo už přijeli silničáři to označit. Na D7 z Chomutova do Prahy se vyhněte překážkám u Loun. Za odbočkou na Louny západ a most na 48. kilometru se po vozovce povalují pytle. Silnice 43 z Brna do Svitav je neprůjezdná po požáru vozidla za Černou horou. U Krhova zasahují hasiči a provoz odklánějí přes Lisice. A na silnici 54 z Kyjova do Bzence zasahují záchranáři před Vracovem. Havarovalo tam osobní auto, průjezd řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude přechodně polojasno, většinou ale oblačno, je zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky ubývat, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledním hostem Libora Boučka.
8: Třikrát byla nominována na Českého lva, má Thálii i cenu Alfreda Radoka, prošla Národním divadlem i divadlem Na zábradlí, ale je neobyčejnou zpěvačkou a frontwoman skupiny Kondurango. A v rozhlase mimo jiné natočila ikonické Děti z Bulerbinu Astrid Lindgrenové. Bára Hrzánová je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji vám dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Jak se dneska máte?
9: Já jsem vám báječně. Děkuji za optání, báječně.
8: Já musím říct, jestli byste nedokázala prozradit ten zdroj té energie, kterou člověk od vás získává, kdykoliv vás vidí, třeba jenom z 25 metrů.
9: To já vůbec netuším, protože já na tom nějak vědomě nepracuju. Já jsem ho takhle dostala, tak se to snažím užívat.
8: No a co vám přináší radost v životě? Kde teda hledat tu radost, aby člověk měl tu podobnou energii nebo aspoň třetinu toho?
9: A to jsou takový banální vždycky odpovědi, ale dneska třeba svítí sluníčko, já mám volno, takže mám úplně svobodný čas jenom pro sebe a mám kolem sebe báječný lidi a za sebou báječný koncert a před sebou další určitě báječný koncert a já se raduju z přítomnosti příjemných, krásných, mladých lidí, chytřejších než já, což zase není takový problém. A pak mi stačí se prostě dívat do chytra na zahradě, kde jenom sedím a dívám se do chytra, poslouchám ptáky a je mi dobře.
8: To chytro je co?
9: No ono se říká, samozřejmě podívej se, zase kouká do blba, jo? Nebo čumí do blba, když to řeknu úplně. Ale ono to tak není, ono to je do chytra, protože to člověk vypíná tu racionální sféru toho mozku a ten mozek si bloudí s tím duchem tak po krajinách, které jsou pro ten racionální mozek uzavřené.
8: Vy jste sice říkala, že jsou to banální odpovědi, ale já myslím, že v téhle době to vůbec banální není, protože to umění se zastavit a koukat do chytra je často opomíněné. Tak já myslím, že děkuju za tenhle tip a doufám, že si dnes po tom, co vyslechneme celý rozhovor na Radiožurnálu, najdeme i čas na to dívat se do chytra a vřele to doporučujeme všem.
1: Host Radiožurnálu.

0: Bára Hrzánová je dnes hostem Radiožurnálu. Musím říct, že nezapomenu ten okamžik, kdy jsem vás viděl poprvé. Bylo to na koncertě skupiny Koa. A úplně jsem byl nadšen z toho, co člověk sdílí, co člověk vidí. A přiznám se, že tehdy to byla záležitost, já jsem byl teenager nebo náctiletý, to bylo něco tak nesmírně silného. Byl jsem šťastný, že tak jako společně v tom malém komorním prostoru tohle vnímáme. Jak pro vás tohle seskupení bylo důležitý?
1: No, skupina Koa, tak jako to byl, já jsem vlastně kamarádila se Zuzkou Navarovou.
0: K ní jsem se chtěl
1: právě. Od nějakých svých asi 19 let. A protože tak dlouho jsem jí obtěžovala, aby se mnou kamarádila, až jí přišlo jednodušší se mnou kamarádit, než jenom stále odhánět. A takže jsem prošla, že jo, samozřejmě skalní faninka skupiny Neres a pak se Zuzana osamostatnila, takže Tres a potom teda skupina Koa. A já jsem tu hudbu té Zuzany do dneška miluju nejen Zuzanu, ale miluju i tu hudbu a přijde mi to prostě jak hudebně, tak textově prostě geniální. A navíc ta Zuzana, ta její interpretace, já do dneška si na to svým osud pustím a já mám husí kůže po celém těle. To je, nedá se to napodobit, nedá se to nahradit a vlastně taková zpěvačka tady s tím přesahem obrovským i společenským vlastně, tak není. Pro mě není.
0: No, ta kombinace té síly hlasu, ale zároveň té všude přítomné křehkosti, to ano. Bylo něco naprosto unikátní.
1: A tajemství. Zuzana nebyla nikdy transparentní, jako jo, jako že by to takový, jako, já jsem výkladní skříň, jo, ta na mě všechno vidět, ale Zuzana to tajemství měla ještě ke všemu.
0: Myslíte si, že tahle kombinace, že by i v té rychlé době, že by jako obstála, nebo by si ty lidi museli tak jakoby najít? Protože ta intimita vlastně a to sevření, tak člověk si to prostě musel najít, že ona tak nevolá, tak nehuláká, když to přeženu.
1: Já jsem přesvědčená, že ano, taky, ale to ne, že by mě to přišla sama. Ale jak mám štěstí, že jsem obklopená ještě pořád jako hodně mladými lidmi, tak jsem byla překvapená, kolik lidí poslouchá Zuzanu Navarovou. A vlastně ani ji nemohli, protože Zuzana odešla 2-4, takže ji ani třeba nemohli poznat, jo, protože jsou takhle mladí. A mají prostě naposlouchanou, anebo dokonce i prostě jí zpívají u táboráků s těma složitýma akordama, takže si myslím, že ta Zuzana vlastně nikdy neodešla. I tady v té uspěchané době.
0: No, myslím si, že teď, když do té doby vejde jakákoliv ta její píseň, tak fakt se člověk okamžitě zastaví. A automaticky přichází ten pohled do chytra.
1: Ano.
0: A jsme zpátky u toho. Zároveň vy jste díky tomu navázala spolupráci s Máriem Bihárym, což je, myslím si, jeden z nejtalentovanějších hudebníků na území Evropy, možná na území celého světa. Tak jak ten vás přijal a jak silné to pouto je?
1: No, odešla Zuzanka a já jsem tak nějak podvědomně věděla, že vlastně musím si vzít Mária, no, že prostě to je můj bratr rodný a já jsem ho přizvala k první vlastně naší studiový desce jako hosta, Kondurango, to je nějakých 14-15 let zpátky, to byli naši kluci ještě malí, teda syn a jeho kamarád Matyáš, tak jsme natáčeli právě a vlastně se i ta koab, že my jsme natáčeli tím, kdo to vlastně režíroval celou tu desku, tak byl František Raba, což zase byl dvorní basista Zuzky Navarový a skupiny Koa, že jo.
0: Takže to vlastně zůstalo nejlepší
1: perkusista Kamilo Kaje, který ho znám, tak ten tam byl taky jako host vlastně na perkuse, jo. Takže se to vlastně propojilo tak Koa s tím Kondurangem. A potom jsme dávno tomu, tak jsme měli koncert ve Viole ještě s kapelou Kondurango a přišel Mario a řekl, že si s námi zahraje. A já jsem říká, a co chceš hrát, který... Všetko, Barborka, všetko. A sednul si, že pro ně nebylo místo, tak si sednul na zem v té viole, takhle jako před lidi. My jsme ho napojili a Mário si hrál, co chtěl, a potom v koncertě řekl, ano, a já chcem být Kondurango, Barborka. Tak jsem řekla, výborně, Mário, tak vítej, tak jsi Kondurango, a od té doby Mário je Kondurango, což je strašně výhodná věc pro všechny, protože je dlouho už Kondurango. A ti kluci, tenkrát jim bylo, já nevím, 15, 14, hráli se mnou od 11 let svých, a tak oni k němu zhlížejí.
0: Antonín a
1: Matyáš, jo, Matyáš hraje bicí a Tonda, syn, hraje housle a basovou kytaru, tak oni k němu vzhlížejí, protože ho znají od malička z Koje, že ho jsem je vodila na koncerty, malý kluky, tak jako k takovému hudebnímu guru, a co řekne Mário, tak to platí, ale zároveň spolu mají strašně krásný vztah a je to hezká rodina.

0: Bára Hrzánová je dnes hostem Radiožurnálu. Mário Bihari, možná i pro tu mou generaci, byl strašně podstatnou bránou k romské kultuře, k romské hudbě. Kdy člověk automaticky akceptuje romskou hudbu jako součást té naší kultury. Jak vy to vnímáte, ten pohled na to? Protože někdy mi to přijde tak, že zbytečně se to jako odděluje, že říkají, no a pak je tahle ta hudba, ale přitom je to prostě strašně podstatná součást.
1: No je to hlavně, víte co, ještě kor tady jako u nás, v té střední Evropě a kor v Čechách, jo, tak tady to místo, abychom na to byli hrdí a vlastně s kým pracovali, s tím, že je tady prostě kromě nějaký český kultury, německá, židovská, romská, polská, italská, francouzská, švédská, to všechno tady bylo. Nejen, že tady vojenská tažení, ale u těch dvorů, ať to byl Karel IV. Nebo Rudolf, to všechno tady bylo. A my místo, abychom z toho těžili a naopak se pídili po kořenech tý naší kultury, tak my to oddělujeme.
0: No a dáváme tu nálepku alternativa.
1: A dáváme nálepku, ale
0: to je alternativní scéna.
1: Proto já tak ráda vlastně vystupuju s Máriem v jeho kapele Bachtale Apsa, jsou ze Štěstí. Jako zpěvačka jsem šťastná, že mě Romové přijali a že můžu zpívat i romský jejich srdcovky, které jsou vlastně už jako lidovky. A strašně ráda říkám, když přijde občas nějaký regionální novinář a zažila jsem pár takových šoků, kde říká, a tady jako, a jak jste se seznámila s Máriem, a říkám, no Mário je můj rodný bratr. A teď těm lidem začne šrotovat v hlavě, no ne, Hrzán byl bílej, že jo, tak asi matka, nebo ona je černá, ta Bára. Jak to?
0: A je to tata, na něj vidět skoro.
1: Máš s tím strašnou práci, což mě vždycky hrozně baví, ale ještě abych neutíkala z té otázky. No, my se snažíme vlastně, ten Mario a já mu v tom hrozně ráda pomáhám, my jsme i v té Viole hráli představení Šunen Romále, který režirovala Hanna Kofránková a i to dala dramaturgicky dohromady, to bylo Poslyšte Romové. A byly to vlastně písničky samozřejmě a byly to pohádky, povídky, básničky. Převážná část, co sebrala Irena Hipšmanová a zakladatelka romistiky na Filosofické fakultě a s Janou Bouškovou a s Máriem a já. A hráli jsme to asi 8 let a jezdili jsme s tím právě. A vždycky Mário říkal, že je pěkný, jak děláme takovou osvětu, jako jo, že protože faktem je, že v momentě, kdy tam prostě, kdyby to hráli jenom Romové, tak tam nikdo nepřijde. Ale v momentě, když tam prostě byla Boušková s Hrzánovou, tak ty lidi byli zvědaví, co to jako asi může být. A pak některé divačky, teda to si pamatuju taky, do dneška si je pamatuju, říkali, no víte, Báro, jako když jako to hrajete vy, tu Cikánku, tak já se ani tak neštítím. To se, i tohleto, se člověk může doslechnout.
0: Mění se to? Je to už lepší, že třeba tahle reakce přichází méně často, když hrajete s tou kapelou?
1: Ona ta doba protože je korektnější samozřejmě, jo? Což jako na jednu stranu.
0: Neznamená, že to tam není.
1: Ale nevím, co je vevnitř, no. I to netuším. Pravdou je, že občas, když přijedeme na nějaký festival z Bachtale teda, kde úplně nejsme, jakože nás úplně neznají, což jako je většina festival, ale někde jsou takový, jako, tak kluci moji zlatý, Sivákové, Horvátové, tak si jako k tý ochrance netroufnou, protože už se jim taky stalo, že tam stojí takový ty nabušený bílí kluci zřejmě s tím testosteronem a oni tam prostě nechtějí pustit, jo. Protože jdou čmoudové prostě, když to řeknu takhle opravdu hnusně. No a tak jako musím mít já. Oni teda taky jako na mě koukají, že když to jako je už červenec, tak já jsem černá jako kluci. Ale většinou, když promluvím, tak mě jako, že si to tak jako srovnají s tím hlasem a tak někde jim to tak rezonuje, že by to mohl být někdo známější. Jako jo, třeba nevědí kdo, ale že známější. Takže je to, ten rasismus je v nás pořád jako v koze. Nemůže pomoct.
0: Myslím si, že jediná cesta, jak ho umírnit či vymítit časem je, nebo jedna z těch cest je přesně to, chodit na Bachtale a Psa a věnovat se trošku větší hloubce, kdy člověk přesně zjistí to, že tahle kultura není žádná alternativa. Je to běžná součást středoevropské země, jako Česko je. Bára Hrzánová je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Zprávy a Monika Chmelová.
5: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Radiožurnálu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy kvůli rozsáhlému krácení DPH při provozování taxislužeb. Podle kriminalistů způsobili škodu zhruba 300 milionů korun. Stíhaní jsou obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině a krácení daní. 7 obviněných poslal soud do vazby. Všem hrozí v případě prokázání viny až 13 let vězení. Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho více než miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli alkoholu se loni léčilo taky zhruba 12 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. A umělé zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. V nádrži se rozmnožily řasy, napsal to magazín Newsweek. Nedávno vodní plochu nechal americký prezident Donald Trump natřít bazénovou modrou barvou. To kritizovala část veřejnosti i památkáři. Trump výhrady odmítl a použitou barvu připodobnil k modři na americké vlajce.
2: Sport.
5: Fotbalisté Francie hrají na mistrovství světa proti Senegalu. Utkání sleduje František Kuna.
6: Francouzi v 70. minutě vedou nad Senegalem 1-0. Trefil se Mbappé po krásné přihrávce do uličky. Senegalci teď dopravili míč do branky, ale bylo to z offside. 1-0 pro Francii, tak platí relativně nově. František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolonie na D1 za Odrami a taky na Pražském okruhu za odbočkou na Barrandov. Na D1 z Ostravy do Přerova budete brzdit před kolonou za Odrami. Tvoří se na kilometru 317 a pokračuje až ke zúžení u Bělotína na kilometru 312. A tam byl na čas zastavený provoz po nehodě. Teď je to průjezdné jedním pruhem. Zdržení přes půl hodiny. Můžete sjet na kilometru 321 objíždět přes Odry a Bělotín. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 174 havarovalo více vozidel, některá jsou mimo vozovku. Uzavřený je pouze odstavný pruh, takže se nezdržíte. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte pomalejší provoz za odbočkou na Barrandov. Na 18. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. Kolona je od 17. kilometru. A silnice 43 z Brna do Svitav je za Černou horou uzavřená kvůli požáru vozidla poblíž Krhova. Objíždí se to přes Lisice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Bára Hrzánová je hostem Radiožurnálu, dotkneme se i rozhlasové tvorby, protože ta je nedílnou součástí její kariéry i díky propojení pochopitelně s ikonickou Hanou Kofránkovou, která je absolutní legendou rozhlasové tvorby. Ale člověk nemůže minout Hrdého Buděse. To je inscenace, která je absolutním českým divadelním fenoménem. Uvádí se opravdu čtvrtstoletí. De facto.
1: No.
0: Za sebou máte více než 1000 repríz. Vznikla v divadle v Příbrami. Upřímně, když má někdo za sebou angažmá v Národním divadle, v divadle na Zábradlí, jak vstupuje do Příbrami? Čím se nechci dotknout tohoto nádherného středočeského města, ale přeci jen věhlas tamnějšího divadla se nedá rovnat s Národem či se Zábradlím.
1: No, to jsou takový, já mám takhle ten život, mám takhle pestrej. A spousta lidí se podivovalo, proč teda do Příbramy. Dokonce Mirek Vladyka si mě vzal stranou a říkal, jestli nepotřebuji půjčit prachy nějaký. A já jsem říkal, proboha, proč? A on viděl, že tenkrát zkoušel s Radkem představení a náš Tonda mu byly 4 roky. A jsme si vyměňovali Toníka mezi těma zkušebnama, jo, s Radkem. A oni právě přivedli našeho Toníka. Tenkrát jsme zkoušeli, tuším, že u hasičů jednu zkoušku. A ten Vladyka říká, no já jsem to viděla, to dítě vyděšený tvoje, tak ty jako chodíš po jevišti, za ruce držíš loutky a říkáš tatínku, maminko, máš tašku na zádech, to dítě, ten tvůj Tonda je z toho úplně celý vyděšený, že už to má takovej zmatek a ještě v Příbrami, fakt nepotřebuješ půjčit prachy, jste v nějakých dluzích nebo něco. Já jsem říkala, ne, my jsme nikdy v životě nikomu nic nedlužili a v tom hodláme pokračovat. A Mirek Hanuš mi mě potkal, že spolužáka, říkal, ty děláš Příbramy, hele, bacha, já tam režíroval, tam se udělá 5 repriz a jde to do kopru. Já říkám, no, co děláš srandu, to je strašně textu, to já nemůžu. Tak jsem si tenkrát dala do smlouvy, že divadlo se zavazuje k alespoň 30 reprizám, což oni dlouho nechtěli teda. No ale ono to bylo totiž, ta nabídka byla tak šílená a tak punk. A jak když to je, když to prostě jak u toho Tarantína, když to tu čáru překročí, tak mě to začne bavit, že jo, teprve. Takže tohle bylo tak šílený nápad, že já budu zkoušet v Příbrami a v Praze po bytech a po nějakých s malým dítětem za ruku, vlastně a zadarmo, a nevím, jestli se mi to někdy v životě vrátí.
0: Ale mám těch 30 repríz.
1: Že jsem si říkala, tak tohle to nikdo jiný dělat nebude, tak to asi musím udělat já pravděpodobně. No a ono se mi to vrátilo teda jako neúrekom z toho jako vlastně takový dárek z nebe.
0: Uvádí se stále Hrdý Buděs, je to příběh Helenky Součkové, které je v té době 8 let, kdy prochází období normalizace. Umím si představit, že v době premiéry v roce 2002, jestli se nemýlím, to znamená na začátku století, ta doba ještě byla trošku v té aktivní paměti, že byli pamětníci, kteří si uměli vybavit všechny ty hrůzy, komplikace a bezpráví, které doprovázalo tu dobu. Ale teď v roce 2026 už je to, řekl bych, archiválie, že to je hrozně vzdálené. Jak to vnímají ti

0: Já jsem se domnívala, že se to opakuje, že už se mě to nebude týkat, že už jsem to, že už jsme se to zopakovali, ale že už teďka po druhý to nepůjde. A ono to jde po druhý, že jo, po třetí. A pořád dokola. A vzhledem k tomu, že je to ta doba celá šílená, je nahlížena očima té malé holky, tak to dostává ještě další rozměr, protože ten pohled je čistý a je to pohled, který se diví neustále a vlastně neví, proč to tak je, nemá k tomu vlastně stanovisko odsuzující ani hodnotící, čili to zůstává na tom divákovi, který vlastně se dívá skrz ty oči toho dítěte na tu šílenou dobu, která se odehrává. A bohužel teda, ať si vezmeme prostě, máme tady pořád ty rusáky a máme tady pořád, já to nesmím opakovat, protože už jednou jsem kvůli tomu byla málem trestně stíhaná. jsem byla na výslechu v roce 2003.
1: Ano, Mlíkem Zivčákem.
0: Kvůli té větě s tím, že a já citace, že rusáci a komunisti jsou svině, akorát to nesmí říkat. Tak to vlastně pořád je aktuální.
1: No mě zajímá, jestli vidíte ty reakce třeba těch, kteří to skutečně nemohli zažít, protože teď v roce 26 na to klidně může jít někdo, kdo se narodil v roce 2000.
0: Ano, a chodí.
1: A reagují ve stejných momentech jako ta generace, která to prožila, která k tomu může mít ten osobní vztah?
0: Ono je to dobře napsaný, takže ono vlastně jako je, oni ty děti mě ještě pořád věřej, že jsem jako jejich spolužečka, jo, což je teda jako opravdu trošku šílený, ale to divadlo prostě má tuhletu možnost tohodle kouzla. A tím pádem oni se na ty situace dívají, jako by je prožívali oni, jako v tom hledišti. A ty situace jsou napsané tak dobře, že jsou v nějaké době, ale podle mě tam převažuje ten osobní příběh té Helenky. Že tam se děje nějaká křivda a to, že to říká nějaká soudružka, která už dneska není soudružkou, ale ta paní učitelka může být úplně stejně necitlivá, jako byla tenkrát ta soudružka učitelka, jo? Nebo se můžou stát takovýhle věci, který, tak tomu oni rozumějí a smějou se stejně. A potom si ještě říkám, že asi ti rodiče, kteří vodí svoje děti od 5 let na Hrdýho Budžase, tak jsou chytří a vlastně si tím ušetří spoustu vysvětlování o tom, jak jsme tady žili, protože pak už si můžou povídat konkrétně o tom představení.
1: Chtěl jsem říct, že si dělají takovou zkratku, rafinovanou, ty rodiče.
0: A pak mám radost, když mě vždycky nějací krásní mladí lidé osloví na ulici a říká, my vám strašně děkujeme a já jsem dostal Hrdýho Budžase k maturitě. Takže já mám díky vám za jedna.
1: I tohle je efekt a řekl bych velmi správná a racionální pozvánka na Hrdého Budžase, který se uvádí i dál. Stačí hledat, ale skutečně je to tak. Posloucháte Radiožurnál a hostem je Bára Hrzánová.

0: Bára Hrzánová je hostem Radiožurnálu a dostáváme se k tomu aktuálnímu, k radosti, která čeká posluchače a posluchačky Českého rozhlasu během srpna, kdy se do vysílání dostane kompletně to, co vám nyní představíme v ukázce.
1: Jmenuji se Lisa. Jsem holka. To se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzy mi bude 8. Někdy mi maminka řekne, jsi už přece mámina velká holčička. Mohla bys tedy dneska utřít nádobí. A někdy říkají Lase a Bose, malý holky, si ještě nesmějí hrát na indiány. A na to seš moc malá.
0: Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenová, myslím si, že pro mnohé stěžejní dílo dětství, možná pro někoho i kniha, kterou přečetl či přečetla jako úplně první. No a opět váš přesun do trošku nižší věkové generace. Jaké to bylo setkat se s Astrid Lindgrenovou znovu, protože za inscenaci Pipi dlouhé punčochy jste získala cenu neviditelný herec. Tak ale jaké to je znovu se ponořit do těchto příběhů Laseho, Boseho, Lisy?
2: Já mám Astrid Lindgrenovou moc ráda a nesmírně si ji vážím, protože to je autorka, která, zase jsme u těch dětí, která dokázala zachytit tu dětskou duši se všema radostma a strastma a vlastně archetypálně, protože to se nemění. Mění se kulisy, mění se století okolo, ale to dítě zůstává v té duši stejný. A proto je to do dneška bez nějakých úprav. Dá se to číst ty. A dá se to i poslouchat. A pro mě to bylo velkou radostí, protože já vím, že to říkají všichni jako herci a herečky obzvlášť, ale já jsem opravdu děti z Bullerbynu milovala jako dítě.
0: A, no tak to je, to se nedá nemilovat.
2: Astrid Lindgrenovou jsem milovala, dokonce i běžely takový ty krásný švédsko-norský filmy.
0: Ty si té barvy takové.
2: No, tak bylo to úplně jako, tam byla ta malá Kerstin a tam byl nějaký tuleně zachraňovali. Já jsem to milovala jako dítě, takže pro mě, když mi to Aleš Vrzák nabídnul, tak jsem byla velmi ráda, hned jsem v diáři pátrala, kde bychom to mohli spáchat.
0: Na Rádiu Junior se dočkáme v srpnu. Jak důležité je pro vás být v rozhlase a číst a být součástí té rozhlasové tvorby těch inscenací. A jak důležité je to obecně pro nás v Česku?
2: No ten rozhlas, já jsem velmi potěšená, to netušila, když mi Aleš Vrzák, my jsme loni natočili pohádky, vlastně který takový ty klasický český pohádky, tuším, že Boželi Němcový, který vlastně přepsala Daniela Fischerová do rozhlasové formy. A teď mi ukazoval, kolik to má poslechovost. A to jsou obrovský čísla teda, jo. A já mě jsem se zaradovala, protože v té dnešní klipovité době, kde je všechno usnadněné a všude se dělá jenom jako obrázky a teď se to klip... Tak najednou to zastavení, opět to zastavení a to, že ty děti si sednou někde nebo lehnou a poslouchají bez obrázku ten příběh a ta hlava přepne a začne si vytvářet svoje vlastní obrázky a svoje představy. To je strašně potřebný pro všechny obory, nejen pro umělecký, ale pro všechny, protože ta lidská fantazie je daleko bohatší než všechny servery a všechny AI, co vám zmanipulujou a co vám prostě nabídnou za obrazové řešení. Takže to je uchvatný. A to rádio pro mě, já jsem jeden čas jsem skoro v rádiu bydlela a měla jsem to štěstí, že jsem pracovala s lidmi jako Hanna Kofránková, pan režisér Weinlich, pan režisér Adler, dokonce ještě s panem Melčem jsem spolupracovala a s obrovskými legendami. Moje první role v rádiu, velká hlavní role, taková drzá holka stopařka a měla jsem dva teda spoluhráče a to byl pan Supák a pan Adamíra. A já jsem jim na ně měla být jako hodně drzá a já si pamatuju jako dneska, jak pan Supák seděl, teď já samozřejmě jsem si musela stoupnout a teď jsem tam celou dramatickou škálu, jsem tam a teď pan Supák seděl a jen tak takhle jako hovořil a já jsem ve svý mladiství píše, jsem si říkala, ježišmarja, takhle no už asi nemůže. No a pak jsme měli, že jo, tu trestnou, kde nám to pustili A já jsem měla tohle. A pan Supák nádherně zahrál úplně všechno, i že venku svítí sluníčko. Takže to byly moji dva první učitelé v rádiu, kteří se chovali ke mně teda nesmírně krásně a velmi mi pomohli. Takže já to rádio mám opravdu hodně ráda a akorát mám pocit, ale možná, že jenom u toho nejsem já, že se daleko méně točí těch dramatických inscenací, těch velkých, které se točily právě s Hanou Kofránkovou a s paní Jahodovou a právě s Melčem.
0: A s Jiřím Horčičkou, když jsme
2: zmiňovali
0: všechna ta jména. No. Je to pravda, o to bohatší je archív a o to cennější se do něj někdy vrátit. Ale já znovu připomenu, že na rádiu Junior bude možnost sejít se jak s Astrid Lindgrenovou, tak pochopitelně i s Bárou Hrzánovou. Díky moc za to, že i tímhle prostřednictvím se ti nejmladší posluchači a posluchačky dostanou k dlouhému tvaru a že se fakt dokážou zastavit, protože, jak jste říkala, doba klipovitá vede k tomu, že udržet pozornost nad jednu minutu je pro tu nejmladší generaci strašně složité. A díky moc, že jste dnes dorazila sem k nám na Radio Žoká.
2: Já děkuji za hezký čas vám a děkuji.
0: Hezký den a jdeme společně koukat do chytra.

0: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy má Monika Chmielová.
4: Globální komise pro protidrogovou politiku varuje Česko před chystanými změnami v organizaci protidrogové agendy. Oprava Ruskem zasaženého kláštera v ukrajinském Kyjevě může trvat 2 roky. Fotbaloví mistři světa z Argentiny vstoupí do světového šampionátu. Na úvod turnaje je čeká Alžírsko. A zítra bude oblačno i zataženo, postupně místy přehánky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí má podle Globální komise pro protidrogovou politiku dobré výsledky a je úspěšný. Komise to píše v dopise Andreji Babišovi z Hnutí ANO. Varuje ho před chystanými změnami a jejich dopady. Česká vláda totiž nedávno rozhodla o přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví a politiku plánuje zpřísnit. Komise ale doporučuje zvolit jiné řešení a jednat s odborníky. Zmiňuje například i Pavla Pachtu, bývalého člena mezinárodní výboru pro kontrolu narkotik. Ten Radiožurnálu řekl, že je konzultacím otevřený.
5: Přístup, jaký v posledních letech se v České republice prosadil, tak určitě patří a je hodnocen ve světě jako velice úspěšný z hlediska toho, jak se nakládá s pacienty a vůbec z hlediska účinnosti. Takže tady bych byl velice opatrný, kdyby se na to mělo něco měnit.
4: Členy komise jsou kromě bývalých premiérů a prezidentů taky experti v oboru. Mezi nimi je i Pavel Bém, dosavadní protidrogový koordinátor, kterého z funkce odvolala současná vláda. Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra v Kyjevě může trvat 2 roky. Odhaduje to ředitel komplexu Maxim Ostapenko. Klášter, který je na seznamu světového dědictví UNESCO, zasáhl v pondělí ruský vzdušný úder. Hořela například střecha Uspenského chrámu. Ostapenko dodal, že předběžné škody se odhadují na 500 milionů hřiven v přepočtu na více než 230 milionů korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už včera uvedl, že útok patří k dosud největším ruským zločinům proti křesťanské kultuře. Rusko zodpovědnost za úder na Kyjevsko-Pečerskou lávru popřelo. V Mostě dnes dopravní podnik měst Mostu a Litvínova představil 6 nových nízkopodlažních tramvají. Za jejich pořízení zaplatil 293 miliony korun a většinu nákladů pokryla státní dotace. Nové vozy mají postupně nahradit část tramvají z 80. let, doplňuje dodavatel tramvají ze společnosti Prago Imex Vladimír Faltýsek.
6: Je tam zaručen bezbariérový vstup pro vozíčkáře, pro cestující z kočárky. Tramvaj je plně klimatizovaná, a to pro cestující i pro řidiče. Je zde 54 sedaček pro cestující a obsaditelnost tramvaje až 230 lidí.
4: Dopravní podnik chce nové tramvaje zařadit do provozu začátkem července.
0: Sport.
4: Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa. V New Jersey hrají se Senegalem a utkání sleduje reportér František Kuna.
7: V závěrečných sekundách zápasu v 9. minutě nastavení vede Francie nad Senegalem 3-1. 2 góly dal kapitán Kylian Mbappé. František Kuna, Radiožurnál.
4: Za necelou hodinu začne duel Irák-Norsko. Ve 3 hodiny ráno našeho času odstartují tažení šampionátem aktuální mistři světa z Argentiny. Nastoupí proti Alžírsku. V 6 hodin ráno se pak Rakousko představí proti Jordánsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Bělotína a v Praze uzavřené tunely na městském okruhu. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova se zdržíte před Bělotínem. Omezením od kilometru 312 už projela všechna vozidla s nadměrným nákladem, která tam uvízla kvůli nehodě. Kolona ale stále od kilometru 315 je zhruba na 20 minut. Opatrně na D1 i ve směru z Lipníku do Ostravy. Před Klimkovickým tunelem na kilometru 346 havarovalo osobní auto. Řeší to policie v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na Domašov. Na kilometru 174 vyjelo vozidlo mimo vozovku. Odstavný pruh je uzavřený, místo je označené šipkou. Vybočuje se tam ale v zatáčce a teď zasahují i do pravého pruhu, tak opatrně. Na D1 dejte pozor také kolem Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Tuřany na kilometru 200 auto narazilo do překážky, je tam i rozlitý olej v odstavném pruhu. V Praze začala údržba v tunelu Blanka, uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. A do rána neprojedete také Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Ráno ojediněle, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Michaelou Fanarne.
3: Za to děkuji a také s další informací. Místo těžkého terénu a vojenských střelnic rovnou na dálnici. Tanky Leopard dnes armáda vyslala cvičit na frekventovaný tah mezi Olomoucí a Ostravou. Byli jsme u toho, reportáž nabídneme za okamžik.
0: Večerní radiožurnál
1: a Michaela Fanarne.

0: České tankové vojsko pro svůj výcvik vůbec poprvé v historii využilo civilní cestu, a to hned dálnici. Konkrétně D35 na Olomoucku, úsek mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem. Vojáci z nedaleké posádky v Přáslavicích tam trénovali organizovaný přesun obrněnců, včetně nejnovější techniky, tanků Leopard 2A4.
1: Branou kasáren v Přáslavicích právě projíždí 6 tanků Leopard 2A4 a také vyprošťovací vozidlo Buffalo. Kolonu obrněnců doprovázejí vojenští policisté na motorkách.
2: Jsme transitní zemí pro i armády NATO v rámci posílení východního křídla, to znamená i civilní veřejnost, i naše armáda si musí zvyknout přesouvat se po zpevněných komunikacích na delší vzdálenosti.
1: Okomentoval důvod cvičení Tomáš Suchý, velitel mechanizovaného praporu z Přáslavic. Na 9-kilometrovém úseku dálnice z Kocourovce do Velkého Újezdu vojáci cvičili, jak se rychle, bezpečně a organizovaně dokážou pohybovat.
2: Dávají to skvěle. Jezdí, svítí, blikají, když to řeknu nevojensky. Ty tanky jsou na to uspůsobené. Mají zrcátka, mají světla, mají blinkry, mají oranžové majáky, mají gumové patky, byť ten tank váží 55 tun. Měrný tlak na tu dálnici je daleko menší než třeba u klasické kamionové dopravy.
1: Z tanku se skočil Jan Šrom, působí na pozici starší řidič.
3: Pro mě se to liší hlavně v tom, že jsem si mohl vyzkoušet to rozjet trochu ve větší rychlosti, protože v tom terénu tam nám to ty prostory občas nedovolí, takže tohle byla hlavní věc, ze které jsem měl radost.
1: Mosty i polní cesty kolem dálnice byly plné lidí. Kolonu si fotili a natáčeli. Taky Monika Bordová se svým synem.
4: Jsme tady z vedlejší vesnice ze Své Sedlíc, tak máme to kousek, já jsem na rodičovské, tak jsme si říkali, že to je super zážitek, že se pojedeme podívat.
5: Malý mu je kolik roku?
4: 2 roky. Mávalý zážitek. Rozhodně nevšední pro nás, no tak člověk to fakt takhle nevidí a nečekala jsem, že pojedou třeba i tak rychle.
1: Cvičení obrněnců na dálnici chtějí vojáci v budoucnu pořádat minimálně 2x ročně. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

kapela Ten Sharp. Legendární oštěpař Jan Železný třikrát v řadě získal zlatou olympijskou medaili, což se žádnému jinému sportovci v české historii nepovedlo. Dnes slaví šedesátiny a tak si jeho výjimečné výkony připomeneme. Rozhovor s Janem Železným uslyšíte za chvíli ve večerním radiožurnálu.

0: Kapela Linkin Park. Legenda světového oštěpu Jan Železný dnes slaví 60. narozeniny. Jeden z nejúspěšnějších sportovců české historie je zároveň ředitelem atletického mítinku Zlatá tretra. Na Vítkovickém stadionu s ním mluvil náš reportér.
1: Krásný den, vedle mě už tady na Vítkovickém stadionu sedí oslavenec, trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa, světový rekordman, vyhrál toho strašně moc, Jan Železný, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: 16.6.1966, datum vašeho narození, co ta čísla, dáváte jim nějaký význam speciální?
2: Určitě, šestky mě provázejí celý jim život, nejenom co se týče narození, ale i na závodech, jako takže světový rekordy a nebo nějaký umístění, že jsem šestým pokusem vyhrál a tak dále. Takže šestky určitě moje oblíbené číslo.
1: Věřil jste si třeba i víc v tom závodě, když jste viděl ve startovní listině, že jdete třeba šestý na řadu, nebo číslo jste měl šestku?
2: Přesně tak, to jsem si věřil. Jako pamatuju si, když třeba Atlanta byla olympiáda, dostal jsem číslo 13-13, tak jsem si říkal, sakra. No ale pak jsem si spočítal 3-3, 6 a tak dále. Takže jo, to jsem měl radši, no ale určitě to asi neovlivňovalo ten výkon, ale pro tu pohodu to bylo lepší.
1: Nakonec to dopadlo perfektně. Na zlatou medaili, když si zaspomínáte na některé ty vaše závody, teď bych pominul třeba úplně ty nejslavnější, ale nějaký menší, který vám udělal radost až třeba překvapivě, tak vybavíte si nějaký takový?
2: Určitě to byly ty dětské závody, protože to bylo absolutně spontánní, že jo? Takže si pamatuju, když jsem poprvé hodil třeba český rekord a to bylo prostě někde na Slávii, ten stadion teďka neexistuje a to byla taková jako ta absolutně čistá radost, že vás nikdo do ničeho netlačil, že jo, rodiči mě do toho jako nenutili, že musím a já jsem prostě přišel na stadion a házel jsem jako rád a nebo vůbec závody, měl jsem rád prostě házenou, že jsem měl Spartou kluku prostě a hráli jsme zápasy a to bylo to nejlepší, no.
1: A když vezmeme teď po této kariéru, kdy už jste tak trochu musel, tak který závod vám třeba se vybaví jako první, když vám to novináři nebo okolí nepřipomínají?
2: Těch jako strašně moc, no já si jenom spíš pamatuju ty stadiony, který jsem měl rád, takový ty menší, třeba zrovna Ostrava, jo, tady to byl úžasný stadion, teďka je obrovský, ale předtím byly nižší ty tribuny, lidi tady stáli, tak tady byla neuvěřitelná atmosféra, nebo prostě v Oslu právě tím, že tam ty tribuny nebyly tak vysoký, takže ty menší stadiony mi víc vyhovovaly kvůli tomu, že tam foukal jako vítr a ale prostě ono těch závodů bylo tolik, že těch vzpomínek je strašně moc.
1: Tak díky moc, díky za váš čas, všechno nejlepší k narozeninám, ať všechno vyjde a hezký den.
2: Taky děkuju.
1: Tak to byl světový rekordman v oštěpu, teď ředitel mítinku Zlatá tretra Jan Železný. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda. Co ho ještě dělí od cesty do vesmíru? Letos dokončil poslední ze tří bloků základního astronautického výcviku. Jaké dovednosti potřebuje ještě získat? A za jakých okolností končí automat? A řízení vesmírné lodi přebírá pilot.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 23 hodiny 30 minut. Čas zpráv a Moniky Chmělové.
1: Útok ruského dronu v Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině zabil 3 lidi. Informuje o tom šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža na síti Telegram. Ruský FPV dron podle něj zaútočil na lidi jdoucí po ulici. Tento typ bezpilotního letounu operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery, která snímá v živém přenosu. O život přišla 87letá žena a její 51letý syn. Identitu třetí oběti úřady zjišťují. Britské ministerstvo obrany vyšetřuje zprávy o tom, že ruská fregata plující v Lamaňském průlivu vypálila varovné výstřely na civilní jachtu. Informuje o tom agentura Reuters. Incident se stal asi 30 kilometrů jižně od britských břehů mimo teritoriální vody. Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii nejsou hlášeny. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už nečelí žalobě od PR agentury Bison and Rose. Firma vzala žalobu na ochranu dobré pověsti zpět. Informovala o tom mluvčí krajského soudu v Praze Hana Černá. Babiš s agenturou uzavřeli mimosoudní dohodu. Spor začal v roce 2015. Vznikl kvůli Babišovým výrokům. Ten agenturu spojoval s kauzou kolem někdejšího ministra vnitra Milana Chovance, dřív z ČSSD. Firma takové spojení ale od začátku odmítala. A český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV otevřel na letišti u Písku středisko profesionálních pilotů dronů. Podle ředitele společnosti Ladislava Semetovského se tam budou primárně vzdělávat armádní piloti, ale i policejní a civilní složky. Výcvik potrvá zhruba 3 měsíce.
2: Sport.
1: Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Senegalem 3-0. Dvakrát se trefil kapitán Francouzů Kylian Mbappé. Za 30 minut začne duel Irák-Norsko. Ve 3 hodiny ráno českého času odstartuje zápas Argentina-Alžírsko a v 6 ráno pak utkání Rakousko-Jordánsko. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílá reportážní vstupy. Duel Argentina-Alžírsko si můžete naladit v přímém přenosu na webu iRozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Brna, také na pražském okruhu za Barrandovem. Na dálnici D1 pozor na nehodu u Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Tuřany na kilometru 200 osobní auto narazilo do překážky. Je tam i rozlitý olej a uzavřený pravý pruh, zpomaluje se. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte pomalejší provoz za odbočkou na Barrandov. Na 18. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. Před zúžením je také nehoda, zdržíte se do 5 minut. V Praze počítejte s uzavírkou tunelu na městském okruhu. Strahovským tunelem neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. V Blance je obousměrně uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou. Na silnici 54 z Kyjova do Bzence zasahují záchranáři před Vracovem. Havarovalo tam osobní auto, průjezd řídí policisté. A silnice 43 z Brna do Svitav je u Krvanové na Blanensku opět průjezdná, počítejte ale s omezením po požáru vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Michaelou Fanerne.
0: A přidám k dobru, že víc informací z domova i ze světa, včetně online reportáží, je na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Z hudby právě teď kapela One Republic. Hezký večer.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Škroupův dům v Osicích na Královéhradecku čeká už půl století na opravu. Ohlášenou demolici se sice povedlo odvrátit, ale stavba připomínající autora státní hymny je v dezolátním stavu a její budoucnost je dál nejistá. Mluvit o tom budeme za chvíli ve večerním radiožurnálu. Teď je tu pro vás ještě Billy Idol.

0: kulturním domem, který od roku 1928 připomíná autora naší státní hymny, bude. Zatím nejsou peníze na opravu a neexistuje ani jasný plán, k čemu by se dům využíval.
1: Houslista Jaroslav Svěcený hraje někdejší divadelní píseň Kde domov můj v sále, kde z tohoto nápisu nad oponou zůstalo už jenom 6 písmen. Ostatní už dávno spadla na zem, stejně jako kusy omítky. Ve Škroupově domě začíná další z dlouhé řady pokusů, jak připomínku autora naší státní hymny zachránit.
2: Zaprvé jsem se narodil vedle v Hradci Králové, hrál jsem tady jako student na Škroupových Osicích a za třetí si myslím, že tvůrce jedný z nejkrásnějších hymen na světě by měl mít důstojný památník.
1: Malý kulturní dům ve stylu meziválečné moderny byl postavený v roce 1928 pod dohledem architekta Josefa Gočára. Chátrající stavba nesoucí jméno osického rodáka Františka Škroupa není jeho rodným domem a nemá ani památkovou ochranu.
2: Zase je tady krásný, že teď tady mají vlaštovky hnízda, ale to bych do budoucna docela viděl, že by měli ty hnízda radši venku.
1: Škroupův dům už půl století postupně chátrá a přes řadu příslibů se nikdy nepodařilo sehnat dostatek peněz na jeho záchranu. Nepomohl ani převod z obce na Královéhradecký kraj. Před 6 lety začaly vznikat plány na víc než 100 milionovou rekonstrukci, ale nové krajské vedení ji v takovém rozsahu odmítá.
3: Už to bylo tak daleko, že vlastně byl vypracován projekt, bylo vydané stavební povolení a mělo se stavět. Že?
1: Vysvětluje nezávislý starosta Osic Stanislav Bydžovský. Letos v únoru dokonce kraj oznámil záměr dům zbourat, s čímž ale zástupci Osic nesouhlasili. Hejtmanství nakonec otočilo a na základní záchranu budovy nabízí 30 milionů korun. O rekonstrukci a další využití se teď pokouší nově založený spolek, který chce potřebné peníze vybrat ve veřejné sbírce.
4: Místní občané, ozývají se někteří podnikatelé, osobnosti.
1: Popisuje plány zástupce spolku Robin Čumpelík. Starosta Osic Stanislav Bydžovský už tak optimistický není.
3: My, ať jsme obesílali různé firmy, všichni nám odepsali, že mají sponzoring jiným směrem.
1: Demolice památníku teď podle hejtmanství není na pořadu dne. Zbourání ale stále zůstává jednou z variant, pokud se pro dům nenajde smysluplné a ekonomicky udržitelné využití. Z Osic, Adéla Kavříková, Radiožurnál.

Avicii Ella King z hudby. Brno se chystá na víkendové závody MotoGP. Na Masarykově okruhu teď dokončují stavby bezpečnostních bariér i nátěry obrubníků. My vás tam za chvíli vezmeme, abyste se přesvědčili sami. Teď Tom Artway.

0: Už o víkendu se na Masarykově okruhu v Brně pojede velká cena České republiky MotoGP. Před závody je potřeba obnovit typický nátěr trikolorou. Místo aut se teď na trati proto pohybují pracovníci s barvou a válečky.
1: Barví se to bílou, červenou a modrou. Po celém okruhu se takhle nacházíme ve třech skupinách a každá takhle skupina vytváříme tady tohle barvení, postupně se přesouváme, za celý dnešek bychom měli domalovat tady ty patníky.
2: Jana Jagošová natírá obrubníky kolem Masarykova okruhu už po několikáté. Kbelík a dlouhý váleček do ruky bere i její kolegyně Ela Pohnánová.
3: Práce je to celkem fajn, člověk se pořádně projde po okruhu a vidí trošku, jak se ten okruh mění něco hezčího.
4: Vy máte tedy za úkol barvit červenou, máte to takhle rozdělené podle válečku?
3: Líbila se mi červená jako tým Ferrari, tak jsem šla do červené.
2: O několik set metrů dál brigádníci pracují taky na zavěšování reklamních poutačů na ploty kolem okruhu. Na dohled od nás pak několik dalších pracovníků chystá bezpečnostní bariéry. Jsou to velké bílé hranoly, které je potřeba nafouknout a umístit hlavně do zatáček okruhu a k tribunám. Ty už mají technici postavené, vysvětluje mluvčí Autodromu Brno Petr Boháč.
5: Těch několik tribun, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix, stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně, a teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
2: Kapacitu tribun k sezení letos organizátoři oproti loňsku navýšili. O místa byl totiž velký zájem.
5: V prostoru startu a cíle, zejména na té zastřešené sedadlové tribuně, tam už je buď jenom několik posledních pár sedadel, anebo vůbec žádná, ale některá sedadlová místa ještě k dispozici jsou.
2: Zájem o vstupenky v předprodeji je ale podle Boháče letos o něco slabší než loni. Autodrom ale předpokládá, že lidé budou více kupovat přímo na místě jednodenní lístky, které loni k dispozici nebyly. Z Masarykova okruhu Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků se chce SPD zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Ve Švýcarsku se chystá podpis memoranda o míru mezi USA a Iránem. Zahrnovat má i omezení iránského jaderného programu. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Senegalem 3-1 a dnes bude oblačno a zataženo, postupně místy přehánky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů. Je středa 17. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Českému rozhlasu to řekli jeho poslanci.
3: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
4: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
5: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
3: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane, a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
1: Financování médií veřejné služby bylo tématem pořadu 20 minut Radiožurnálu. Hostem byl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Reprízu nabídneme hned po hlavních zprávách. Spojené státy a Irán podepíšou memorandum o míru v pátek na vrcholu švýcarské hory Bergenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Americký prezident na summitu G7 ve francouzském Evianu řekl, že dohoda zahrnuje iránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem.
6: V dohodě je, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň. To prostě nemůžeme dovolit. Hormuzský průliv bude otevřený bez poplatku.
7: Americký prezident Donald Trump na summitu 7 největších ekonomik světa uvedl, že Hormuzský průliv bude kompletně otevřený v pátek. Iránci tvrdí, že Američané už odvolali blokádu iránských přístavů. Tehrán prý nechce zavádět poplatek za proplutí Hormuzským průlivem, ale za služby, které se týkají navigace a ochrany životního prostředí. Po podpisu memoranda odstartuje 60-denní vyjednávání. Čína upozorňuje na to, že druhá etapa rozhovorů o sankcích a jaderném programu bude obtížnější. Evropané varují, že pokud dohoda nebude splňovat jejich podmínky, nezruší protiíránské sankce. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které umožňují vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon definitivně schválil Evropský parlament jako součást regulace umělé inteligence.
8: Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách anebo bez svolení vygenerovat obrazy nebo videa intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Podle jedné z předkladatelek návrhu Markéty Gregorové z Pirátů je prosazení zákazu úspěchem v boji proti zneužívání dětí a žen. Návrh obsahuje taky odklad některých regulací AI. Proto ho podpořili i zástupci ANO. Europoslanec Jaroslav Bžoch ale tvrdí, že zákaz takzvaných svlékacích aplikací půjde snadno obcházet.
9: Jakýkoliv chytřejší programátor AI prostě přesvědčí o tom, aby nějaký obrázek ten slíkací udělala, protože AI to prostě umět bude.
8: Firmám, které podobné služby nezačnou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Zmocněnkyně vlády pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala. Řekla, že končí kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce i rozdílnému pohledu na její další koordinování.
10: To prostě není ta vize, se kterou jsem já přišla na úřad vlády.
11: Vysvětluje Fuková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO její rozhodnutí respektuje. Pokračuje jeho mluvčí Karla Mráčková.
12: Premiér bude nadále předsedat i radě, která agendu řídí, takže pro romskou menšinu se určitě nic nezmění a naopak zlepší.
11: O přesunu lidskoprávní a taky protidrogové agendy na jednotlivá ministerstva rozhodla vláda. Podle šéfky úřadu Tinde Barty to zlepší efektivitu práce. Prezident Petr Pavel nevidí k takovému takové změně důvod.
13: Naopak jsem viděl racionální důvod v tom, že tyto agendy jsou více rezortní a potřebují nějakou koordinaci.
11: Před změnami v protidrogové politice varovala Babiše v dopise taky Globální komise pro protidrogovou politiku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Karvinský fotbalový klub i primátor Jan Wolf se odvolají proti trestům od etické komise fotbalové asociace. Ta kvůli korupci klub vyloučila z první ligy a uložila viníkům vysoké pokuty. Manipulování zápasů šetří i policie.
14: Fotbalový klub se distancoval od jakéhokoliv údajného ovlivňování hráčů či rozhodčích.
15: Navrhli jsme rovněž řadu důkazů v náš prospěch, proto jsme nyní překvapeni, že etická komise FAČR žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla.
14: I primátor Wolf odmítá, že se dopustili jakéhokoliv korupčního jednání. Na svou politickou funkci rezignovat nehodlá. Činovník klubu čelí 12-letému zákazu činnosti v soutěžích FAČR a 3-milionové pokutě. Karviná byla vyloučena z šance ligy a má zaplatit pokutu 10 milionů. Stejně jako Karviná i další klub zapletený do kauzy, první SC Znojmo přijde o finanční podporu. Město mu letos nevyplatí dotaci 1 milion korun. Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: Kriminalisté, celníci a finanční správa odhalili rozsáhlý daňový podvod. Ve dvou skupinách se do něj zapojilo 10 lidí. Vydělávali provozováním flotil aut v taxislužbách Uber a Bolt. Podle obvinění za 5 let nezaplatili daně ve výši 300 milionů korun.
16: Skupiny založily desítky různě propojených firem, které střídaly velké množství bankovních účtů, říká Jiří Žežulka z finanční správy.
17: Naši pachatelé se tomu přizpůsobili a co 14 dnů měnili bankovní účty, aby nám tu práci znesnadili.
16: Aut i řidičů měli skupiny stovky, peníze vybírali v hotovosti a rychle posílali do zahraničí. Pokračuje ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
18: Pro nás je to další příklad, jak vlastně ten organizovaný zločin vymýšlí nové oblasti, kde by mohl zkrátit daně a poškodit stát. A druhá, jak vlastně zneužít podnikatelské prostředí.
16: Obvinění čelí 8 cizinců a 2 Češi. Hrozí jim až 13 let vězení. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Ještě dnes můžete rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Ve čtvrtek pak v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
19: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond Svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Senegalem 3-1. Dvakrát skóroval kapitán Kylian Mbappé a z 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda. Teď hrají úvodní zápas na šampionátu Irák a Norsko. Duel sleduje reportér František Kuna.
20: Odehráno 7 minut, dá se mluvit o dvou náznacích šance. Reprezentace Iráku po sérii hlaviček nedokázala dopravit míč do branky, stejně jako na druhé straně. Po průdinku Holanda z pravé strany ten centroval po zemi jen do rukavic soupeřova golmana. A tak teď v 8. minutě utkání platí Irák-Norsko 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
1: Za necelé 3 hodiny do mistrovství světa vstoupí aktuální šampioni z Argentiny. Budou hrát s Alžírskem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Na stránce iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas odvysílá Radiožurnál Sport přímý přenos. V 6 hodin ráno našeho času pak začne zápas Rakousko-Jordánsko. A česká reprezentace se přesouvá do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na turnaji. Zítra v 18 hodin našeho času rozehraje duel s Jihoafrickou republikou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehody je na D1 u Brna i na Pražském okruhu za odbočkou na Barrandov. Na dálnici D1 vyšetřují nehodu u Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Tuřany na kilometru 200 osobní auto narazilo do překážky. Hasiči likvidují únik oleje, je tam proto uzavřený i pravý pruh. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště buďte opatrní za odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru vyšetřují nehodu, hned potom je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. V Brně opatrně v Ostravské ulici, v křižovatce s ulicemi Černovickou a Gajdošovou havarovala dvě osobní auta a průjezd křižovatkou je dočasně omezený. V Praze budou až do rána uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka je obousměrně zavřená mezi Letnou a Trojou. Údržbáři čistí také Strahovský tunel směrem na Břevnov. Potrvá to do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přeháníky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Ano, SPD a motoristé chtějí zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Co bude znamenat financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu a může do podoby zákona promluvit Evropská komise? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Zdravím vás do našeho ostravského studia. Dobrý den.
4: Dobrý den, hezký večer z Ostravy.
0: Vláda včera schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Dnes jsme se v důvodové zprávě k zákonu mohli dočíst, že Ministerstvo kultury se chce obrátit na Evropskou komisi s dotazem, zda nejde o nepovolenou veřejnou podporu. Podle toho pak bude ministerstvo dál postupovat. Jak si tento postup ministerstva a celé vlády vysvětlujete? Nebylo by lepší psát zákony rovnou tak, aby vyhovovaly evropským pravidlům?
4: Tak já jsem bytostně přesvědčen, že by to tak skutečně mělo být. Celá příprava vlastně toho vládního návrhu zákona je zvláštní už od samotného počátku. Bez jakékoliv diskuze, jakékoliv veřejné debaty se tady zbrkle zběsile má změnit léta zaběhaný systém financování médií veřejné služby. Takže mě vlastně už toto ani nepřekvapuje. Já už z těch překvapení nevycházím, protože i včerejší tisková konference premiéra po vládě byla pro mě také překvapením. Částka, která se poprvé objeví vlastně včera na té tiskové konferenci, byť je to ta, která původně už byla v klempířově návrhu, v tom původním, tak samozřejmě také byla předmětem nějakých tajností a pan premiér z toho měl takovou dětinskou radost na té tiskové konferenci, tak já už se opravdu nedivím ničemu a uvidíme samozřejmě, jak celý ten proces bude probíhat i nadále.
0: Bez ohledu na citovanou zprávu, někteří politici a experti mají za to, že změna financování navržená vládou nemusí být v souladu s Evropským aktem o svobodě médií. Jde o to, že veřejnoprávní média mají mít v evropských zemích zaručeno plynulé financování, tedy v případě státního rozpočtu stabilním mandatorním výdajem. Je nebo není podle vašeho názoru navržená změna v souladu se změněným aktem?
4: Tak nutno dodat, že my jsme tu textovou část vlastně toho návrhu viděli až opravdu dneska ráno, kdy se objevil načtený v systému. My analyzujeme spolu s mým právním týmem a s kolegyněmi a kolegy z vedení Českého rozhlasu. Určitě ty pochybnosti, zda je v souladu s MFO a zda opravdu odpovídá tomu, co Evropská komise nařizuje, to znamená, aby média veřejné služby byla financována předvídatelně, adekvátně a také trvale udržitelně, tak v tomto duchu samozřejmě tam ta vrázka z naší strany je a uvidíme. Já vím, že z úst mluvčího Evropské komise zaznělo, že ten zákon a celý ten proces Evropská komise velmi bedlivě sleduje, tak uvidíme, jak samozřejmě celá tato záležitost nakonec dopadne.
0: Sám jste několikrát naznačil, že schválení zákona vám připadá k 1. lednu příštího roku nerealistické. Může se zákon zdržet nebo podstatně změnit i s ohledem na Evropskou unii?
4: Je to možné určitě, jednak opravdu já ten 1. leden vidím za nereálný, ale na druhou stranu ta rychlost, jakou vláda k tomu přistupuje a opravdu jak se snaží to stihnout tomu 1. lednu, tak ta samozřejmě tu musíme vnímat, nicméně nejsem sice praktik a legislativec, ale mám za to, že opravdu to bude velmi těžké stihnout. Samozřejmě i přesto my musíme připravit rozpočty v různých variantách a to samozřejmě i s tou variantou, že rozpočet bude nižší třeba o těch 411 milionů korun. Já pevně věřím, že se ale ještě opravdu o té částce budeme bavit. Pan premiér to naznačoval, tak budu věřit, že ta diskuze bude možná, byť, jak říkám, já jsem k různým příslibům už hodně skeptický, ale my se budeme určitě snažit o tu debatu a předkládat takové argumenty, abychom třeba i formou různých pozměňovacích návrhů a v rámci poslanecké sněmovny či senátu posléze jste třeba opravdu pokusili o navýšení té částky, tak aby bylo opravdu adekvátní pro Český rozhlas.
0: Abychom si to upřesnili, pro Českou poštu to znamená propad příjmů z výběru poplatků 275 milionů korun ročně, pro Českou televizi minus 1 miliardu. Co to znamená pro Český rozhlas? Tu částku už jste řekl, víc než 400 milionů, ale co dál?
4: Ano, je to 411 milionů korun. Na druhou stranu, ale musíme také vnímat ještě jednu věc, a to, že příští rok nám na konci, tedy roku 2027, skončí také jakási výjimka z DPH, z odpočtu DPH, což pokud vlastně ta výjimka padne, tak je to, řekněme, dalších 130 milionů korun méně v rozpočtu Českého rozhlasu, či v danou chvíli už se můžeme bavit celkově o nějakých 520-530 milionech.
0: A promiňte, to by bylo pro rok 2028.
4: To už by bylo pro rok 2028 a znova říkám, pokud by se to opravdu nestihlo k 1. lednu 2027, předpokládám, že by vláda nesáhla do vlastně fiskálního roku, to znamená, že by ten rozpočet platil třeba opravdu tedy financovaný z rozpočtu pro rozhlas až třeba od ledna 2028, tak v tu chvíli už by to nebylo těch 410, ale skutečně nějakých 540, 550 milionů korun, bavíme se o půl miliardě. A to už je opravdu velký, velký zářez do rozpočtu Českého rozhlasu.
0: Jak si vysvětlujete, že jste se na té schůzce s vládními představiteli před týdnem vůbec nic nedozvěděli, ačkoliv v pondělí oznámené škrty jsou identické s těmi, které, jak už jste sám řekl, figurovaly už v návrhu zákona z pera o ty klempíře, tedy zřejmě dohodnuté už dávno, nicméně nějak utajované?
4: No právě proto já opravdu nerad volím silná slova, ale mně to vlastně přišlo opravdu taková taškařice, takové loutkové divadlo, pozvat si dva generální ředitele, aby sehráli tu stafáž, aby vlastně si vládní koalice udělala, řekněme, tu fajfku, že má splněno, že s námi mluvili. Pan premiér toto navíc pak na tiskové konferenci oznámil nebo označil za debatu. No tak ona debata veřejná o změně financování v Finsku trvala třeba 4 roky, skoro 10 let trvala v jiných zemích. Takže ona opravdu takto se debatu nemůže. A debata není to, že na jedné straně stolu sedí 6 zástupců vládní koalice a proti ním 2 generální ředitele. To je diktát, je to mocenský diktát. My jsme se dozvěděli, co se stane, co bude. Tu částku jsme se nedozvěděli. To, jak ten zákon bude vypadat, jsme se také nedozvěděli. Dozvěděli jsme se to tedy o týden později. Či z mého pohledu opravdu ta schůzka byla jakýmsi takovým zvláštním divadlem.
0: A vysvětlil vám někdo, proč se příjem médií veřejné služby má vrátit kamsi, v našem případě tedy Českého rozhlasu, skoro o 20 let zpátky, snížit, řekněme, o 15%.
4: Já myslím, že je to opravdu stav v podstatě médiím veřejné služby. My jsme 20 let, pokud jde o Český rozhlas, čekali na navýšení poplatku z 45 korun na 55 korun. Prosím, 55 korun za celou domácnost, za přijímač, což není cena ani jednoho kafe, ani tady v Ostravě v centru určitě. Čili na to jsme čekali 20 let. 20 let jsme šetřili, museli jsme víc s těmi prostředky, ačkoliv všude kolem nás se samozřejmě zdražovalo a zdražovaly se všechny vstupy. My jsme šetřili, těšili jsme se z toho, že po 20 letech ten poplatek tak se to mírně navýšil a já to vnímám vlastně jako takovou mstu médiím veřejné služby. Já rozumím tomu, že tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, nesouhlasila s tím, řekněme, navýšení poplatku, které tehdy prosadila Fialova vláda. Rozumím tomu politicky, odborně, ale nerozumím už tomu, proč vlastně musí být, řekněme, v tom souboji politickém tou obětí nebo těmi obětní beránky média veřejné služby. Či v tomto duchu opravdu já to vnímám takto, že to je nepřátelský akt vůči České rozhlasu i České televizi.
0: Šéf resortu kultury argumentoval tím, že snížení rozpočtu přiměje rozhlas a televizi fungovat efektivněji. Našel jste v tom logiku?
4: No nenašel, protože má-li rozhlas a televize být efektivnějšími, tak to bude na úkor zatížení dluhu celého státu, celé naší země, naroste tím státní dluh České republiky, tak já myslím, že takto se úplně k efektivitě nedá přistupovat. No a víte, já celá ta diskuse kolem šetření, a pan premiér to několikrát zopakoval, že my neumíme šetřit, není to prostě pravda. Český rozhlas za mého vedení šetřil několik let, snižovali jsme počty pracovních míst o 160 dávných let. Snížili jsme výrazně provozní náklady na distribuci, na střední vlny, na další různé provozní záležitosti a my šetřit umíme. Šetřili jsme opravdu 20 let a já myslím, že šetřit ošetření to vlastně celé není. Ta diskuze přeci je o tom, jak sebrat peníze médiím veřejné služby, jak je tím vlastně do jisté míry ohrozit, jak je destabilizovat, jak vlastně snížit relevanci těchto dvou médií, které se mimochodem dneska jsem viděl nový žebříček důvěryhodnosti, stále těžší největší důvěryhodnosti v zemi. Ať už je to Česká televize nebo Český rozhlas.
0: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s René Zavoralem, generálním ředitelem Českého rozhlasu. Nebudeme se srovnávat s BBC, ale britská veřejnoprávní korporace se podle Financial Times chystá propustit ze zpravodajství stovky zaměstnanců. Není třeba si připustit, že veřejnoprávní média prostě v dnešní době zeštíhlují?
4: Zeštíhlují všude, ale zeštíhloval i Český rozhlas v těch minulých letech. Či my nejsme opravdu mimo tento směr, mimo tyto trendy, protože samozřejmě i s rozvojem technologií se samozřejmě snižuje třeba ta náročnost nebo potřeba, řekněme, té lidské práce, lidských zdrojů jako takových. Ale už jsem říkal, BBC opravdu je k tomuto teďka nucena vládou. Jsou do toho nuceni samozřejmě i na média veřejné služby. Mimochodem, a to je docela zajímavé, v drtivé většině jsou to ta média, která žijí v zemích, kde jsou média financována právě ze státní rozpočtu, z veřejných rozpočtu. Naopak stále největší balík peněz putuje do těch organizací, které jsou financovány právě třeba z poplatku, ať je to Německo, ať je to Švýcarsko, Rakousko a další země. Čili my se nebráníme a je legitimní se bavit o úsporách, to je v pořádku, ale jak říkám, my obracíme každou korunu a to několikrát, tak abychom vlastně mohli některé věci pořídit. Soutěžíme velmi řádně v rámci zákona veřejných zakázkách, čili my se o tu efektivitu snažíme po celé léta. Je nefér říkat, že Český rozhlas či Česká televize hospodaří neefektivně.
0: Jak je na tom tedy Český rozhlas s počtem zaměstnanců ve srovnání s veřejnoprávními stanicemi jinde v Evropě?
4: Tak ten stávající stav Českého rozhlasu asi 1350 zaměstnanců po celé České republice, protože zaměstnáváme nejen kolegyně a kolegy tedy v Praze, ale také v našich regionálních studiích. Zrovna v jednom z nich teď v tuto chvíli mohu i takto sedět a vysílat. Čili v tomto duchu my si stojíme opravdu na nějakém průměru, pokud jde o počet zaměstnanců v celé Evropské vysílací unie. Mimochodem Český rozhlas je opravdu v rámci Evropské vysílací unie ukazován za velmi efektivního, aktivního, dynamického člena. Jezdí se k nám mimochodem učit i kolegové ze západu evropských organizací veřejnoprávních. Čili v tomto duchu my opravdu se nemáme za co stydět. A ano, můžeme se určitě bavit o tom, jestli jsou nějaké ještě úspory, rezervy a podobně. Ale oni už nebudou ani tak moc v provozu, nebudou v režii, ale budou bohužel v těch službách. A to je to, co jsme se nikdy nechtěli připouštět. Nechtěli jsme, aby na úspory, na šetření dopláceli posluchači těch 3 milionů týdenních posluchačů, které Český rozhlas má, protože myslím, že oni nám právě i tím, že jsme opravdu nejposlouchanější médium této zemi, pokud jde rozhlasová média, tak nám takto důvěřují.
0: V případě, že se nic nezmění, počítáte se snižováním počtu zaměstnanců, tedy ve smyslu, že zůstane ten návrh platnosti?
4: Pokud bychom museli, ať už je to od roku 2027, hospodařit s rozpočtem o 411 milionů korun nižším, než máme rozpočet letošní, tak se samozřejmě ty úspory nedají udělat opravdu už jenom v provozu a v režii. My bychom museli sáhnout do, řekněme, obsahové nabídky, do výroby, do prvovýroby, ať už hudební, či literárně dramatické. Museli bychom se podívat na naše umělecká tělesa, kouknout se do regionálního vysílání a všude možně a samozřejmě se pokusit snižovat, řekněme, rozsah služeb. No já vždycky velmi říkám, že a velmi často říkám, že rozhlas stojí na dvou zásadních entitách. A to jsou lidé a pak technologie. Služby závisí na lidech. Ty služby vytváří a vyrábějí lidé. Čili v momentě, kdy začneme omezovat počet služeb, ta nabídka se sníží, tak logicky budeme muset sáhnout i k snížení počtu pracovních míst. A není to prosím vyhrožování, tak jak dneska jsem poslouchal pana ministra Šťastného na Českém rozhlase Plus. Není to žádné vyhrožování. My nejsme neschopní manažeři. To je prostě realita. My prostě víme, ať už já nebo pan ředitel Chudárek, že pokud sáhneme do služeb, budeme muset nutně samozřejmě snižovat i počty pracovních míst.
0: Když už jste se odkázal na naše vysílání, poslanec SPD a bývalý radní Českého rozhlasu Josef Nerušil řekl v dnešním pořadu pro a proti na Českém rozhlase Plus, že vládní koalice chce posílit kontrolní mechanismy veřejnoprávních médií a kontrolovat nejen finanční rovinu, ale i obsahovou. Považujete za přípustné, aby politici kontrolovali obsah vysílání?
4: Já myslím, že tento výrok je absolutně skandální. Absolutně skandální. Mě mrzí, že toto říká člověk, který mimochodem v Českém rozhlase pracoval, v jeho rešeršním oddělení, člověk, který chvíli působil také jako radní Českého rozhlasu, takže by měl velmi dobře znát kompetence a vůbec postavení média veřejné služby. Či pro mě to je skandální výrok a já myslím, že o to více bychom měli opravdu tu vrásku, tu vrásku mít hlubokou v čele, o to více bychom měli zvednout obočí. A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval a myslím, že tento výrok opravdu je skandální. Či v tomto duchu bych byl velmi obezřetný a opatrný na každé kroky, které se teďka v této chvíli budou vůči médiím veřejné služby dít.
0: A bude podle vás možné se politicky české kontrole při financování ze státního rozpočtu nějak bránit?
4: Český rozhlas má nastaveny velmi dobře kontrolní, dobré kontrolní a efektivní kontrolní mechanismy. Na druhou stranu ale je tady samozřejmě nějaký kontrolní orgán. Ten kontrolní orgán je Rada Českého rozhlasu, ta je samozřejmě volena poslaneckou sněmovnou, senátem části. To znamená, že v tu chvíli samozřejmě i tato stávající vládní většina může velmi výrazně promluvit do obsazení Rady Českého rozhlasu. Tam může samozřejmě skrze svá usnesení, doporučení a různé kroky vytvářet velmi nevybíravé tlak na generálního ředitele a podobně, čili mohou se samozřejmě tady toto věci odehrávat. V momentě, kdy budeme rok co rok trnout, jakým způsobem a jaká částka vlastně bude do rozpočtu Českého rozhlasu plynout a bude o ní rozhodovat v podstatě vláda, vládní politici, ministryně financí a podobně, tak v tu chvíli skutečně my musíme zbystřit a také proto s kolegou Chudárkem voláme potom, aby ten zákon měl i nějaké, řekněme, principy kontroly, nějaké protiváhy, nějaké pojistky. Mimochodem vláda se hodně inspiruje v těch, řekněme, 15 zemích Evropské unie, kde jsou média veřejné služby financována ze státního rozpočtu, tak o to více by se tedy měla inspirovat také v tom, že všechny ty země, kde takto ta média jsou financována, mají právě velmi špičkový, skvělý a propracovaný systém právě těch pojistek. Čili neměla by se vláda bránit, aby takovéto pojistky v tom návrhu byly a my uděláme maximum pro to, aby se třeba právě různými pozměňovacími návrhy takové pojistky do toho zákona dostaly.
0: Andrej Babiš prohlásil, cituji, věřte, že proti veřejnoprávním médiím nemám nic, já tam ani nechodím, já je nepotřebuju. Konec citace. Co nám tím říká?
4: Tak já myslím, že to je taková trochu už trumpovská věta naučená, to znamená, když jsou sociální média, existují sociální média, nepotřebuje média veřejné služby, pokud je pan premiér nepotřebuje, tak to je asi jeho záležitost. Já jsem bytostně přesvědčen, že každá vyspělá demokratická společnost v té své vlastní infrastruktuře by média veřejné služby měla mít. A já myslím, že ten význam, který média veřejné služby sehrávají na poli opravdu výroby umělecké, kulturní, v oblasti zpravodajství, publicistiky, v oblasti mimochodem také vlastně krizového vysílání, krizového řízení, tak já myslím, že to jsou neodiskutovatelné a nenahraditelné funkce. A mimochodem, když jsem viděl na Facebooku, tuším pana premiéra, snímek, jak sleduje zápas našich fotbalistů, tak je sledoval ten fotbalový zápas na kanále Česká televize Sport, takže já myslím, že to tak úplně není, že by nás nepotřeboval. Vás možná nepotřebuje k prezentaci svých názorů, ale sám evidentně to vysílání, jak to se také konzumuje. Takže já toto beru opravdu hodně s úsměvem a myslím si, že opravdu takto se přece nedá rozhodovat. Nedá se, stejně jako já neřídím jako generální ředitel Český rozhlas podle toho, co mně se líbí ve vysílání, tak si myslím, že i není možné řídit vládu a řídit Českou republiku a řekněme vládnout ve státu na základě toho, co chce jeden jedinec nebo jestli něco potřebuje nebo nepotřebuje.
0: Podle experta serveru Mediář Jana Potučka přestane být Česká televize konkurenceschopná v nákupu sportovních práv. Jak je na tom Český rozhlas?
4: My na tomto poli máme trošičku jednodušší situaci, než má Česká televize, která opravdu bojuje s obrovskou konkurencí v oblasti nákupu sportovních práv. Hlavně ta televizní sportovní práva se nakupují za neskutečné peníze. To jsou pro obrovské milionové částky. V tomto případě Český rozhlas nemusí vynakládat takové velké sumy na nákup sportovních práv. Mimochodem také i díky, řekněme, i našeho členství v rámci Evropské vysílací unie, ale i proto, že prostě ta rozhlasová práce je trošičku jiná. Čili tady v tomto duchu toho bych se neobával. U nás to spíše bude opravdu o tom, že budeme muset se podívat, co prioritizovat. Jestli opravdu chceme i nadále třeba rozvíjet velmi kvalitní a mimochodem jednu z našich nejdynamičtějších stanic, jako je Český rozhlas nebo Radiožurnál Sport, nebo jestli naopak budeme muset snižovat počty hráčů v rámci symfonického orchestru, který třeba letos slaví 100 let a je to jeden ze tří opravdu nejšpičkovějších českých orchestrů vůbec, nebo jestli budeme muset opravdu snížit, řekněme, počet pohádek, věcí, které vysíláme pro děti a mládež, nebo jestli budeme muset sáhnout do dokumentární činnosti. Či to je spíše o tom, že opravdu budeme muset se podívat, co tedy v danou chvíli v rámci veřejné služby a veřejného zájmu prioritizovat.
0: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral je hostem 20 minut Radiožurnálu. Zahraniční vysílání Českého rozhlasu, které mimochodem slaví letos 90 let, kofinancuje Ministerstvo zahraničních věcí. Letos snížilo rozpočet o čtvrtinu a na příští rok je v rozpočtu zatím nula. Není to dobrý příklad toho, že stát má jednoznačně silnou páku, jak médium veřejné služby rychle a snadno zlikvidovat?
4: Je to přesně taková krásná případová studie, teda krásná v uvozovkách, ale je to případová studie, která nás opravdu varuje, jak se může tohleto celé vyvíjet i nadále. Přesně tak, bychom dostali o 25% snížený rozpočet ze strany ministerstva zahraničních věcí. O to více jsme museli samozřejmě snížit rozsah těch služeb, museli jsme propustit 8 zaměstnanců Českého rozhlasu, omezit velmi výrazně to, co tady mimochodem opravdu 90 let funguje a to, co dělalo velmi dobrou službu, třeba i Česku, předtím Československu, dneska České republice v zahraničí. Čili je to ukázka toho opravdu, jak může potom vypadat i ten tlak ze strany státu, jak se opravdu z roku na rok můžou ty finance měnit. Skutečně na ten příští rok je tam nula, tak já jsem hodně zvědavý, jak ta jednání dále s ministrem zahraničí věcí budou vypadat, především s panem ministrem a jeho týmem, s jeho aparátem. Já vím, že už možná tím otravuji, ale tím slovenským příkladem já permanentně operuji. Tam také došlo vlastně rozhodnutím jedné vlády z ničeho nic o třetinové snížení rozpočtu tehdejšího rozhlasu a televize Slovenska. Následovalo to v podstatě ataky osoby generálního ředitele a nakonec zrušení celé té instituce a vytvoření instituce nové, v podstatě velmi povolné současné vládní garnituře. A tohoto scénáře já se opravdu obávám. A po té podělní tiskové konferenci, kde až bylo vidět určitá radost z toho, jak vlastně je možné takto pokořit média veřejné služby, tak o to více opravdu o osud Českého rozhlasu České televize do budoucna já obavy mám.
0: Užitečné připomenout, že zahraniční vysílání je službou státu, kterou zajišťuje Český rozhlas na základě zákona. Může se jen tak jednoduše vypnout?
4: Ten zákon o Českém rozhlase hovoří o tom, že jsme povinni vysílat do zahraničí, respektive provozujeme to zahraniční vysílání. Už moc neříká, v jaké podobě, ale říká, že ho musíme provozovat. A také jedním dechem je v tom zákoně napsáno, že tuto službu financuje stát. Takže v momentě, kdyby opravdu tam byla v tom příštím roce ta nula, tak tady vznikl opravdu velmi silný právní problém. Nicméně já chápu tu logiku. Já myslím, že pan ministr zahraničních věcí počítá s tím, že od 1. ledna bude platit nebo že bude financovan Český rozhlas státní rozpočtu, tudíž tu chvíli už tam ta povinnost ministerstva zahraničních věcí padne, ale to uvidíme. Samozřejmě pokud by to nebylo ještě od 1. leda ten státní rozpočet, jakožto systém financování rozhlasu, a pokud by tam ze strany ministerstva zahraničních věcí byla ta nula, tak se v tu chvíli tady vznikne právní problém, který budeme muset řešit.
0: Na jednu stranu se podle Babiše údajně ušetří asi 250 milionů za vymáhání poplatků ročně. Na druhou stranu rozpočet přijde o těch už zmíněných 275 milionů, které neodvede státní podnik Česká pošta za jejich správu. Jaký to tedy má smysl?
4: Víte, kdyby to trošku bylo myšlo vážně, to šetření, že, a to my jsme slýchávali často, že ten poplatkový systém má tyto dvě vady, jednak, že je nespravedlivý a jednak tedy, že je administrativně náročný. No tak ta administrativní náročnost spočívala opravdu v tom odvodu částky, v našem případě nějakých 100 milionů korun České poště, nebylo jednodušší než tuto platbu, tuto částku za výběr koncesionářských poplatků České poště v podstatě zrušit, respektive, že by vlastně tento poplatek rozhlas nemusel platit státnímu podniku Česká pošta. Takže já myslím, že tuto chvíli vzniká problém jednak České poště, protože samozřejmě od těch 270 milionů korun od Českého rozhlasu České televize přijde a vznikají samozřejmě ty finanční problémy posléze u Českého rozhlasu České televize. Čili v tomto duchu tady několik institucí najednou v podstatě je tímto krokem a bude tímto krokem poškozeno.
0: A není paradoxní, že v tom novém režimu budou za veřejnou službu médií platit všichni daňoví poplatníci, včetně, dejme tomu, nevědomých, neslyšících například?
4: Proto je hovořím o tom, že jestli nám bylo vyčítáno, že ten systém poplatku je nespravedlivý, ono mimochodem řada těch zdravotně postižených a sociálně, řekněme, slabších občanů bylo osvobozeno už teďka od té platby rozhlasového televizního poplatku, čili mimochodem ta nespravedlnost se samozřejmě dala řešit trošku i jinak a už vlastně byla částečně velmi výrazně řešena. Tady opravdu, a to je to B, já vím, že je to možná nepopulární, ale samozřejmě tu službu si v tuto chvíli skutečně zaplatí všichni. Všichni si zaplatíme ze státního rozpočtu, ten je koncipován z našich daní. V tomto duchu opravdu je to vlastně prakticky totéž, možná ještě opravdu složitější v tom, že platí na jednu tu službu skutečně všichni.
0: Věříte, že něco zmůže stávka pracovníků médií veřejné služby ohlášená na 22. června a jak se vlastně k ní stavíte jako vedení?
4: Tak já musím samozřejmě rozhodnutí zaměstnanců respektovat a celé té iniciativy veřejnoprávně. Rozumím zcela jejich obavám, starostem, ale už i nazlobenosti, která u nich panuje, protože ta nejistota samozřejmě v nich samozřejmě je a sílí o to více i po těch různých vyjádřeních, které v médiích slyšíme. Takže já v tomto duchu, a my jsme se jako vedení opravdu rozhodli, že rozhodně nemůžeme bránit zaměstnancům, ani nebudeme v jejich stávkové činnosti. Mají na ní plné právo, garantuje mi listina základních práv a svobod, takže v tomto duchu to, co akorát řešíme samozřejmě, protože jsme jménem veřejné služby, řešíme, aby ta pondělní stávka neohrozila chod Českého rozhlasu, abychom skutečně dostali našim povinnostem dle zákonu, dle kodexu Českého rozhlasu a dalším náležitostem, abychom vysílali zpravodajství, publicistiku. Ale já samozřejmě tímto krokům rozumím. V podstatě my jako vedení musíme v tomto duchu a budeme součinní, tak aby opravdu proběhla v pořádku, aby byla elegantní a aby zaznamenali i posluchači, že se něco opravdu nekalého děje.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Děkuji za rozhovor a do Ostravy přeji klidný zbytek dne. Naschledanou.
4: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Loučí se Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 5 minut po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
5: Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Česká europoslankyně Nikola Bartůšek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Ostatní členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS schválili. Nikola Bartůšek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolena na společné kandidátce s motoristy sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu, z té byla ale vyloučena pro údajné poškození jejího jména. A přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivodovi zůstává za přechovávání a užívání anabolik peněžitý trest ve výši 110 tisíc korun. Rozhodl o tom krajský soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání. Kvůli pravomocnému odsouzení tak Pivoda přišel o funkci státního zástupce. Ve druhé části případu, který se týká údajného vyzrazení informací z trestního spisu, odvolací soud původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání.
2: Sport.
5: Fotbalisté Francie zvítězili na úvod mistrovství světa nad Senegalem 3-1. Teď hrají první zápas na turnaji Irák a Norsko a sleduje ho František Kuna.
20: 10 minut před koncem prvního poločasu vede Norsko nad Irákem 1-0. Po rychlém protiútoku Wolfe centroval po zemi k pravé tyči, kam doklouzal Erling Haaland a přetlačil dva soupeře a otevřel skóre 1-0 pro Norsko v zápase s Irákem teď ve 36. minutě. František Kuna, Radiožurnál.
5: Ve 3 hodiny ráno našeho času začne duel Argentina-Alžírsko. V 6 ráno pak utkání Rakousko-Jordánsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D1 u Brna a překážka na D3 za Planou nad Lužnicí. Na dálnici D1 opatrně kolem Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Tuřany na kilometru 200 osobní auto narazilo do překážky. Kvůli rozlitému oleji je tam uzavřený i pravý pruh, projíždějte opatrně. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy zvyšte pozornost za Planou nad Lužnicí. Na kilometru 82,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. V Praze pokračuje noční údržba v tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. A na silnici 43 z Brna do Svitav čekejte překážku za Černou horou. Mezi Bořitovem a Krhovem stojí vozidlo po požáru. Průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojediněle, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer už by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Monika Chmilová to řekla naprosto přesně, začíná noční Radiožurnál necelých 9 minut po půl jedné. Dnes máme středu 17. června a fotbalisté české reprezentace už se přesunuli do Atlanty, kde je zítra od 18 hodin našeho času čeká druhé utkání na mistrovství světa. Budou čelit Jihoafrické republice. My se na šampionát vydáme už za moment, a to na aktuálně hraný duel, a to duel mezi Irákem a Norskem.
2: Noční Radiožurnál
22: a Adam Carda.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Norska hrají po 28 letech na mistrovství světa. Jejich úvodní duel na šampionátu s Irákem sleduje z Prahy reportér František Kuna. Františku, slyšíme se? Tak s Františkem se nám zatím nepodařilo spojit, zkusíme to samozřejmě hned po písni.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Pokračuje noční Radiožurnál a podařilo se nám, doufejme, spojit s naším reportérem Františkem Kunou, který z Prahy sleduje utkání mistrovství světa ve fotbale mezi Norskem a Irákem.
2: Pomalu končí první poločas, Norsko vede nad Irákem 2-1 po velmi zajímavém průběhu. Norové jsou od úvodu aktivnější, ale měli trochu problémy se nebezpečným Irákem a Al-Hamadi přestřelil nejprve ve 12. minutě. Ty vzrušené okamžiky, které slyšíte pod mým hlasem, znamenají šanci Al-Hamadiho v závěru první půle a také závěrečný hvist, který ukončuje první 45 minutovku, která po šanci Al-Hamadiho pak nabídla 3 góly. Nejprve po půl hodině hry Norové z hlouby obrané poloviny dokázali velmi rychle vykombinovat situaci a na pár přihrávek se dostali k vápnu. Tak ještě jeden roh je tady pro Irák, ale mezi tím stihnu dopovědět úvodní gól Erlinga Haalanda, který si naběhl k pravé tyči a centr po zemi dokázal ve skluzu usměrnit mezi 3 tyče a tak Norové vedli, jenže jim to vydrželo jen do 39. minuty, kdy uhlídali Norové ve třech hlavičkujícího Husseina, který dostal pěkný centr od Al-Amariho a teď v samotném závěru další vzrušené okamžiky, protože Irák dál tlačí Norsko, které ale stále vede 2-1 a tak se hodí doplnit ještě informace o tom gólu na 2-1 pro Norsko, který dal znovu Erling Haaland, ale měl to tentokrát o poznání jednodušší, protože fotbalisté Iráku se tak trochu mazdili s míčem v obranných řadách, přihrávka směrem ke golmanovi nebyla příliš prudká a Haaland doběhl, nechal do sebe napálit ten míč vystřelený golmanem kamsi a trefil norskou superhvězdu někam do lítka a byl z toho gól na 2-1. Skončil tedy první poločas, Norsko, které je lepší, vede nad Irákem 2-1 po 45 minutách. František Kuna, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, je jedna hodina. Monika Chmielová doplní zpravodajský přehled.
1: Resort zahraničí v letní sezóně znovu rozšířil konzulární služby v Evropě. Z proslovenského ministra vnitra skupiny elitních policistů se vrací na začátek. Rozhodl o tom odvolací soud. Fotbalisté Norska hrají na mistrovství světa proti Iráku a dnes bude oblačno a zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa resortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách.
3: Teď jsme proškolili delegáty těch nejnavštěvovanějších destinací, tak aby byli lépe připraveni řešit nějaké specifické situace, které se týkají těch míst.
1: Macinka taky apeloval na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému Drost. Zároveň doporučil, aby si předem uložili číslo na non-stop linku ministerstva zahraničí 222 420 222, kam se můžou obrátit v případě, že se dostanou do krizové situace. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok zatím nemusí platit odškodné skupině bývalých elitních policistů, které loni přirovnal k mafiánům. Rozsudek zrušil odvolací soud. Původně přitom ministr neuspěl, protože na žalobu vůbec nereagoval. Případ, ve kterém čelil exekuci, se tak vrací na začátek.
4: Původně měl Šutaj-Eštok policistům zaplatit v přepočtu zhruba 2 miliony korun a omluvit se. Soud takzvaný kontumační rozsudek vynesl poté, co nereagoval na výzvy zaslané do elektronické schránky. Ministr tvrdil, že ji nekontroloval. Podle odvolacího soudu ale jen tohle pro rozhodnutí nestačí. Verdikt přichází krátce poté, co slovenský parlament změnil pravidla pro podobné rozsudky ve prospěch žalovaných. Šutaj-Eštok dlouhodobě vystupuje proti bývalým elitním policistům kolem vyšetřovatele Jána Čurily. Ti se v minulosti zabývali citlivými politickými kauzami a ministr je po svém nástupu do funkce postavil mimo službu. Podle něj porušovali zákon. Policisté to odmítají. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních více než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Několikanásobně vyšší riziko mají podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Michaela Halašky ženy s obezitou.
5: Nejedná se jenom o nádor dělohy, hraje to roli i u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, karcinomu ledvin. Tam jsou ty vztahy jasně prokázané, že ta souvislost je velmi silná. A silná znamená, že tady relativní rizika jsou třeba 3, 4, 5násobná. Tady to máme dokonce 10násobné.
1: Sport. Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa výhrou 3-1 nad Irákem. Po 28 letech hraje na světovém šampionátu Norsko. V úvodním duelu bojuje s Irákem. Aktuální informace přidá reportér František Kuna.
6: Po prvním poločase vede Norsko nad Irákem 2-1. Skóre otevřel Holland po pěkné kombinační akci a z kluzu u pravé tyče. Vyrovnáno bylo za 10 minut. Ajmen Hussein hlavičkoval kolem tří norů a srovnal, ale Holland pak využil velké chyby v obraně a odrazu míče od branky do jeho nohy, takže po prvním poločase dílčí skóre zní Norsko-Irák 2-1. František Kuna, Radiožurnál.
1: Za 2 hodiny začne duel mezi Argentinou a Alžírskem. V 6 ráno našeho času pak odstartuje zápas Rakousko-Jordánsko. A české softbalistky prohrály na mistrovství světa v Praze úvodní utkání s Austrálií 1-7. Zítra od 10 hodin čeká české reprezentantky Kuba.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 za mýtem a omezení na D11 z Prahy do Hradce. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor za mýtem. Na 48. kilometru vyšetřují nehodu osobního auta. Je to zamírnou zatáčkou, tak opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na úvaly. Mezi 8. a 9. kilometrem je uzavřený pravý pruh. Kvůli údržbě kanalizace je zúžení i u Sadské. Na 25. kilometru čekejte uzavírku v pravém pruhu. V Praze počítejte s uzavřenými tunely na městském okruhu. Strahovským neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. V Blance je obousměrně uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou a práce potrvají do rána. A na silnici 43 z Brna do Svitav počítejte s překážkou za Černou horou. U Krhové stojí nepojízdné vozidlo po požáru, průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou ale oblačno až zataženo, ráno ojediněle, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po jedné a přeji poklidnou středeční noc s datem 17. června. Pamatuje první republiku, okupaci i vznik samostatného Česka. Kruchta pražské katedrály svatého Víta z roku 1910 zažila v minulých letech další velkou proměnu. Musí totiž unést desítky tun těžké nové varhany. Jak složité je zasahovat do historického prostoru v srdci katedrály, tak o tom uslyšíte v dalším dílu našeho seriálu už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Západní balkón katedrály svatého Víta na Pražském hradě pamatuje už lecos od středověkých požárů přes bombardování Prahy až po tichovlkých okamžiků minulého století. Teď ale musí kamenný kůr unést něco úplně nového. 33 tun svatovítských varhan. Kvůli novému nástroji museli památkáři prostor dokonce upravit.
1: Máte docela rozklíč?
2: To je celý svazek sem vlastně do věže.
3: Když Kamil Hilbert v roce 1910 tuto hudební kruchtu vybudoval, tak nepředpokládal, že se bude jednat o nástroj takových rozměrů, který je dneska záměrem zde umístit.
4: Popsal při východu slunce ve svatovítské katedrále před 3 lety Petr Měchura, pracovník odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.
3: Z toho důvodu vlastně ta nosná část, která je skrytá pod tou dřevěnou podlahou, nevyhovuje ze statického hlediska, není dostatečně únosná, takže prioritním úkolem této opravy je stužení těch nosných konstrukcí.
4: Elektrikáři nainstalovali už do dříve rozebraného zdiva také síť optických kabelů.
3: Samozřejmě tím, že se nacházíme v katedrále, tedy v nejcennějším prostoru farelu chráněného Pražského hradu, tak samozřejmě není snadné tady provádět jakékoliv instalace. V našem případě to znamená prakticky rozebrat všechny staré historické trasy, které jsme v průběhu projekčních prací ověřili, a opravdu se jedná o stovky metrů různých typologií přípojných míst a vůbec instalací. V některých místech bude třeba vyjmout některé kvádry, které tvoří třeba náruží portálů. Pravdu zasahujeme jen tam, kde už zasahováno bylo. Z hlediska tahání optických kabelů je velmi nutné udělat dost prostoru pro instalace těchto systémů, protože nesnesou třeba ostré ohyby.
4: Nové varhany od mistra Grenzinga budou už čtvrtým nástrojem, který bude hrát v katedrále. První gotický nástroj schořel při velkém požáru v roce 1541. Krátce na to pak vznikly nové renesanční varhany zvané Ferdinandovy. Císařské varhany sloužily až do poloviny 18. století, kdy byla katedrála zapálena pruskými dělostřelci při bombardování Prahy a poté bylo 170 let v chrámu ticho.
3: Moderní hudební nástroj je dneska do jisté míry počítač a mimo to například byl požadavek, aby varhaník nemusel po tradičním způsobu hrát přímo z varhan, ale má i mobilní pult, který se může pohybovat po katedrále.
5: Napříč tou chrámovou lodí na nás teď svítí skoro i slunce přes tu východní vitráž. Tato západní rozeta ale bude z části zakrytá, jak už jste zmínil před rozhovorem.
3: Varhany zakryjí spodní třetinu při pohledu, řekněme, z transeptu. Jediný, kdo prakticky uvidí rozetu celou, bude pan kardinál, nebo lépe řečeno arcibiskup. Kamil Hilbert ji navrhoval jako důležitý motiv západního průčelí, později bylo rozhodnuto i o motivu vitráže, což je stvoření světa, a protože vlastně tyto záměry překazila první světová válka, tak se realizace této rozety stala do jisté míry symbolickým znakem sounáležitosti a spolupráce českého státu s katolickou církví.
4: Dodává Petr Měchura. Ten dohlížel i na instalaci nových varhan, které přivezli do svatostánku v několika kamionech. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté odletěli ze základny v Dallasu do Atlanty, kde ve čtvrtek večer našeho času nastoupí ve skupině mistrovství světa proti Jihoafrické republice. A jejich utkání bude teprve podruhé v historii šampionátu, možná řídit žena. Bude podruhé 100% řídit žena.
2: Stephanie Frappartová si hned na začátku utkání zjednává pořádek, když domlouvá Duartemu.
3: První ženskou rozhodčí, která pískala zápas na mistrovství světa fotbalistů, se stala Francouzka Frappartová. Ta před 4 lety na turnaji v Kataru řídila utkání Německo-Kostarika. Teď na ní v Atlantě naváže Američanka Tori Pencová.
4: After review, there is a punishable handball by number 4. Decision is penalty.
5: It is an honor to be selected.
6: Je to čest být v nominaci na mistrovství světa. Být mezi nejlepšími rozhodčími na světě na akci s elitními hráči z nejslavnějších klubů bude prostě neuvěřitelné. Kvůli takovým příležitostem pracujeme tvrdě každý den.
5: For opportunities like this.
3: Přiznala před šampionátem v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA Tori Pencová. 39letá rozhodčí před 3 lety jako první Američanka řídila finále mistrovství světa žen a od roku 2020 píská zápasy MLS, tedy nejvyšší mužské soutěže ve Spojených státech.
7: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co z toho čekat, ale musíme se fakt soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body. To je asi úplně jedno, kdo to píská, to je možná otázka pro Krejdu, ten se s ní bude vybavovat nejvíc.
3: Zmínil útočník Tomáš Chorý, který mluvil o reprezentačním kapitánovi Ladislavu Krejčím. Ženské obsazení bude mít při čtvrtečním duelu v Atlantě kompletní trojice rozhodčích na hřišti. Asistentkami Pencové budou její krajanky Mejová s Nezbytovou.
8: Je to věc, kterou jsme mohli ovlivnit a jsem přesvědčený, že ty dámy odvedou top výkon a my se na to nějak moc neupínáme.
3: Řekl technický vedoucí národního týmu Michal Černý. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 13:00. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí je podle Globální komise pro protidrogovou politiku úspěšný. Komise složená z bývalých prezidentů a premiérů to napsala v dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi z Hnutí ANO. Varují ho před dopady změn, které česká vláda nedávno oznámila. Kromě přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví plánuje česká vláda taky zpřísnit postupy. Komise ale kabinetu doporučuje jednat s odborníky a zvolit jiné řešení. Fotbalový klub první SC Znojmo letos od města nedostane dotaci 1 000 000 korun kvůli korupční kauze ve fotbalových sázkách. Zastupitelé původně vyplacení dotace odložili, teď ji klubu odebrali úplně. Hlavní investor klubu Andrej Ličkivský se podle důvodové zprávy předložené zastupitelům přiznal k ovlivňování zápasů. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, tedy například steak, játra nebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se týká taky masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso neexistuje. Nová legislativa maso definuje jako jedlé části zvířat. A vnuk britského krále Karla III. Prince George po prázdninách nastoupí na elitní internátní školu Eton. Informoval o tom Kensingtonský palác. 12-letý princ tak bude pokračovat v rodinné tradici. Na chlapecké škole totiž studovali i jeho otec princ William a strýc princ Harry. V minulosti v Eton College studovalo i 20 britských premiérů.
1: Sport.
3: Fotbalisté Argentiny už za hodinu a půl vstoupí do mistrovství světa. Aktuální světoví šampioni budou hrát s Alžírskem. Úvodní duel na turnaji zvládla vítězně Francie. Senegal porazila 3-1. Teď bojuje Norsko proti Iráku a aktuality přidá František Kuna.
4: V 70. minutě zápasu vede Norsko nad Irákem dál 2-1. V prvním poločase padly všechny góly. Holand poslal Nory do vedení po skluzu u pravé tyče. Hlavou vyrovnal Hussein a Holand po chybě v rozehrávce pak vrátil Norsku vedení 2-1. Norsko dál aktivnější ve druhé půli, zatím branka nepadla. V 70. minutě tedy Irák-Norsko 1-2. František Kuna, Radiožurnál.
3: V 6 hodin ráno začne duel Rakousko-Jordánsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 za Mýtem a omezení na D11 za Libicemi nad Cidlinou. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Za Mýtem na 48. kilometru vyšetřují nehodu osobního auta. Je to opatrně průjezdné, zpomaluje se za zatáčkou. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Jičín. Mezi 42. a 49. kilometrem silničáři opravují kanalizaci v pravém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. A v Praze budou až do rána uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou a Strahovský tunel směrem na Břevnov. Uzavírky potrvají do 5:00 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Za chvíli se v nočním Radiožurnálu vydáme do tunelu pod sídliště Vinohrady v Brně. Ředitelství silnic a dálnic je totiž v půlce ražby průzkumné štoly pro novou část velkého městského okruhu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se vyhněte překážce v blízkosti odbočky do Litovle. Na kilometru 248 leží na vozovce v pravém pruhu sražená srna. Na dálnice Mohelnice-Olomouc u Litovle na kilometru 248 sražená srna v pravém pruhu. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zatím to zvládali těžké stroje, ale brzy přijde na řadu trhavina. Dělníci v Brně vyhloubili polovinu téměř kilometrové průzkumné štoly pod sídlištěm Vinohrady. Do 6 let tam chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit další tunelový úsek velkého městského okruhu.
1: Pracovník bere velkou železnou tyč nebo prut, ten nasazuje do ramene velké mašiny, velkého stroje, který ten prut zavrtává do stěny.
2: Tam se vytvoří vlastně z těch prutů takový deštník, který zabrání nějakému průvalu.
1: Pozoruje to šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
2: Po té mašině tam přijede bagr, který bude rozpojovat hrubou silou ty sedimenty.
3: To ten písek, po kterém chodíme.
2: My v tuhle chvíli jsme, dá se říct, v písčitých sedimentech. Zhruba za 70 metrů nás čeká brněnský skalní masiv.
3: To už asi nebude tak jednoduše.
2: Budeme střílet.
3: Bude to znamenat něco pro ty lidi nahoře, kteří tam bydlí. Může to vůbec pocítit, když se tady bude střílet takhle hluboko 30 metrů pod zemí.
2: To bude srovnatelné s průjezdem tramvaje.
1: Na technické detaily se zeptám zástupce stavební firmy Tomáše Justa. Dobrý den. Nebo spíš Zdařbůh, který se říká v tunelu.
4: Zdařbůh, dobrý den.
1: Na stěně vlevo je oranžovým reflexním sprejem nasprejováno 520 nebo 530 TM.
4: TM značíme tunelmetry.
1: Tady chodíme po písku. Tady už bude silnice nebo bude ještě hlouběji?
4: Orientačně nějaké 2 až 3 metry pod námi bude vozovka budoucího tunelu.
1: Bude se to vlastně ještě nějak to místo rozšiřovat? Ona by už tady jedno, dvě auta možná projela, ale to asi bude potřeba širší.
4: Na levo i napravo za náma vlastně tunel rozšířen do budoucí šířky tunelu v trojpruhu.
1: Napravo to zůstane a pak se to bude rozšiřovat nalevo.
4: Tak.
1: Teď už nás z tunelu nahoru vyváží výtah a silničáři na něm doplňují, že štolu chtějí mít hotovou do jara 2027 a samotný tunel pod sídlištěm chtějí začít stavět v roce 2029. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Iráku zvládli rekordních 21 kvalifikačních utkání, nejvíce ze všech týmů, a dostali se i díky tomu na mistrovství světa. Právě do něj vstoupili utkáním s Norskem, které sleduje reportér František Kuna.
2: Norsko vede nad Irákem 3-1, 3 minuty před koncem základní hrací doby, tedy těch 90 minut, ale ve Spojených státech a v dalších destinacích se nastavuje o poznání víc, než je běžné, protože v obou poločasech jsou vždycky 3-minutové přestávky na občerstvení hráčů, a s tím může souviset i to, že ve vysokých teplotách oba trenéři sáhli k tomu, že vystřídali maximální počet borců, které mohli. Je to tedy 5 hráčů na každé straně. Než k tomu ale došlo ve větší míře, tak v první poločas vyhrálo Norsko 2-1 díky 2 gólům Holanda, který nejprve otevřel skóre po rychlém protiútoku a přihrávce Wolfeho z levé strany po zemi k pravé tyči. Holand dal na 1-0, pak v hlavičkovém souboji 3 Norové neuhlídali Aymena Husseina a ten po 10 minutách od úvodního gólu zápasu vyrovnal, jenže to trvalo jen pár minut a po chybě v rozehrávce a odkopu golmana přesně do Holandovy nohy vedli Norové znovu 2-1. A když byla řeč o těch střídáních, tak jedno se mimořádně vydařilo norské fotbalové reprezentaci, to když ve 73. minutě přišel na hřiště Leo Ostigard, který 3 minuty poté, co zamířil míč na malé vápno, tak se opravdu vyšplhal zhruba o nějakých 30-40 cm výš než bránící soupeři a přeskočil všechny hráče Iráku a skóroval na stávajících 3-1. Ne snad, že by se zápas dohrával, ale Norové jsou v něm aktivnější, mají víc míč na svých kopačkách, byť reprezentace Iráku dokázala být nebezpečná několikrát v pokutovém území, tak další gól už golman Nyland, kromě toho prvního v prvním poločase, tedy nepustil. Spíš je otázkou času, a už ho není mnoho, jestli třeba Erling Haaland neskompletuje hat-trick. Jednou zakončoval, byť to měl na pravou nohu, tak si překročil a zakončoval levačkou, trefil ale jen golmana. A teď minutu před vypršením 90-minutového limitu zápasu, tak platí průběžné skóre, že Norsko vede nad Irákem 3-1. To vše na stadionu nedaleko Bostonu v americkém státě Massachusetts. František Kuna, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, je zpátky v Česku. Oprava Ruskem zasaženého kláštera v ukrajinském Kyjevě může trvat 2 roky. Fotbalisté Argentiny vstoupí za hodinu do mistrovství světa, budou hrát proti Alžírsku. A dnes bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: 3 Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. 4. přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli 4 Češi.
3: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
4: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizaci celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra v Kyjevě může trvat 2 roky. Odhaduje to ředitel komplexu Maxim Ostapenko. Klášter, který je na seznamu světového dědictví UNESCO, zasáhl v pondělí ruský vzdušný úder. Hořela například střecha Uspenského chrámu. Ostapenko dodal, že předběžné škody se odhadují na 500 milionů hřiven, v přepočtu na více než 230 milionů korun. Téměř 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny vévody z Edinburgu, zkráceně DOFE. Slavnostně ji převzali v pražské Valdštejnské zahradě. Zlatou úroveň ceny získali za to, že se alespoň 18 měsíců pravidelně věnovali dovednostem, které si sami vybrali. Třeba sportovali nebo si věnovali dobrovolnické činnosti. Jak může certifikát oceněným pomoct, vysvětluje ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
5: Mezinárodní cena vévody z Edinburgu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladý lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
1: Sport. Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty, kde zítra čeká 2. zápas na mistrovství světa. Od 18 hodin budou hrát s Jihoafrickou republikou. Teprve úvodní duel na turnaji hrají fotbalisté Iráku a Norska. A detaily přidá reportér František Kuna.
6: Norsko právě slaví vítězství v prvním zápase na světovém šampionátu. Irák porazilo 4-1 po 2 gólech hvězdy Holanda. V 97. minutě pak pečetil vítězství 4-1 Torsvet po té, co přetlačil soupeře těsně u pravé tyče. 4-1 pro Norsko v zápase proti Iráku. František Kuna, Radiožurnál.
1: Vítězně do šampionátu vstoupila Francie, která porazila Senegal 3-1. Za hodinu budou hrát úvodní utkání na turnaji Argentinci, kteří narazí na Alžírsko. V 6 hodin ráno našeho času pak začne duel Rakousko-Jordánsko. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Manuel se stala po Jarmile Kratochvílové a Tatianě Kocembové teprve 3. českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D35 u Litovle a zavřená silnice Brno-Svitavy. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se vyhněte překážce v blízkosti odbočky do Litovle. Na kilometru 248 leží na vozovce v pravém pruhu sražená srna. Silnice 43 z Brna do Svitavy je znovu uzavřená za poři.